0: 19 let bez duchovních otázek a víry a najednou ho pokořovalo, když si měl přiznat, že by to mohlo být i pro něj. Více v rozhovoru s Kubou Lofítkem od 2 hodin a 30 minut.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 13. kapitola. V této kapitole čteme: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od výjití z Egypta. Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný spasitel než já. Na poušti jsem tě opatroval, v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce spišněla. Zapomněli na mne dočista. Tento text dobře shrnuje stav Izraele. Nasytili sebe a na dárce všeho zapomněli. Ale také se zde, společně s ohlášeným trestem, objevuje i slib budoucí záchrany. Verš 14 předpovídá dokonce porážku smrti a vykoupení z moci pekla. Čteme: Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Tento verš je citován apoštolem Pavlem v jeho významném vyučování o vzkříšení v prvním listu Korinským. Pavel své vyučování začíná ujištěním, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Pak vyjmenovává všechny možné svědky Ježíšova vzkříšení a ukazuje, že vzkříšení budou i věřící v něho. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Ježíšovo vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení. Svou smrtí se plně ztotožnil s námi, se svým stvořením, a svým vzkříšením do stvoření, tedy do nás, vložil sebe, svůj život. Bůh musel zemřít jako člověk, aby člověk mohl přijmout jeho život. Tento život se k nám dostal vzkříšením Krista. Svým vzkříšením Ježíš vytvořil nové stvoření. On je prvním, my ho budeme následovat. Tak o tom píše dál i Pavel. Každý však bude vzkříšen ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Následně Pavel vysvětluje, jaká bude ta vzkříšená forma nového člověka. Přirovnává ji k rostlině. Semeno, které zasadíme, je obrazem našeho fyzického těla, které jednou zemře. Rostlina, která vyroste ze semene, vypadá zcela jinak než semeno. Tak forma vzkříšeného člověka bude úplně jiná, než bylo naše fyzické tělo. O tom čteme. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšeni? V jakém přijdou těle? Blázne, to, co seješ, neožije, dokud to nezemře. To znamená naše fyzické tělo. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Vzkříšení tedy lidem nevrátí jejich stará těla. Proto je jedno, jak je kdo pohřben. Vzkříšením lidé dostanou nová duchovní těla. A Pavel pokračuje. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tedy Adama, tak poneseme i obraz toho nebeského, Krista. Ve vzkříšeném stavu se tedy lidé budou podobat vzkříšenému Kristu. Naše osobnost se zázračně spojí s Kristovým vzkříšeným životem. Budeme jako Kristus, ale budeme to stále my. Pavel to popsal takto. Říká vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A tady se dostáváme k vyvrcholení Božího plánu. Verše z proroka Ozeáše jsou zde citovány jako konečné vítězství lidí nad smrtí. A až toto pomývé oblékne nepomývost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Člověk bude zbaven smrtelnosti, bude žít věčně. Vše pomíjivé, naše pochyby, obavy, úzkosti, zloba a zranění budou odstraněna. Člověk oblékne bílé roucho, ocitne se Bohu tváří v tvář. Konečně dorazí do cíle.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 každý všední den v 8 a v 18 hodin.

Přestože host následujícího pořadu neprožil dětství a dospívání v křesťanském prostředí, Bůh ho oslovil skrze konkrétní lidi a postupně dovedl až do role kazatele.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Také dnes se chceme věnovat evangeliu, dobré zprávě o boží lásce k člověku, nabídce odpuštění hříchů a daru záchrany pro život věčný. Smrtí a vzkříšením Ježíše Krista začalo nové období boží přízně vůči lidem. Zpráva evangelia se nese celým světem a je mnoho těch, kterým změnila život. O jedné takové proměně, kterou Bůh skrze evangelium vypůsobil v životě člověka, si budu dnes povídat s Vojtou Furákem. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj všem.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Vojta je následovník Krista, s manželkou Májou společně žijí v Praze, kde také společně pracují a slouží v církvi bratrské v Dejvících, kde je Vojta kazatelem. Kromě studia biblických škol má také pracovní zkušenost z nízkoprahového centra Teen Challenge. Dozvěděl jsem se, že Vojta má rád květiny a bonsaje, rád čte nebo chodí na kafe. A abychom mohli hosta poznat i z trochu netypických úhlů pohledu, čas od času zařadím rychlodotazník, v rámci kterého dostane host vždy dvě možnosti a odpoví podle toho, čemu dává přednost, co je mu bližší. Můžeme?
1: Jasně.
0: Netflix nebo Disney Plus?
1: Netflix.
0: Sladkost nebo uzenina?
1: Sladkost.
0: Dovolená v Česku nebo v zahraničí?
1: V zahraničí nejspíš.
0: Detektivka nebo biografie?
1: Rozhodně biografie.
0: Vynést odpadky nebo vysát byt?
1: Vynést odpadky.
0: Náročná příprava kázání nebo nepříjemný pastorační rozhovor?
1: Teď nevím, co chci nebo co nechci.
0: Co je ti bližší, nebo co bys si radši vybral?
1: Asi to druhý.
0: Prima, díky moc za spolupráci, tak tě posluchači mohli poznat možná o malinko více a pojďme se o kousek posunout. Samotný rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Ptám se na jejich setkání s křesťanství, Biblí, Ježíšem samotným, potažmo konkrétními křesťany v jejich okolí. Vzhledem k tomu, že se tvůj příběh bude prolínat celým rozhovorem, vezmeme to postupně. Měl jsi někoho v rodině, kdo by měl s křesťanstvím cokoliv společného, nebo to první setkání s vírou v Krista proběhlo v jiném prostředí skrze jiné vztahy?
1: Když nad tím zpětně uvažuju, tak nějakým způsobem jsem se s vírou setkal ze strany mojí mamky. Moje mamka je z jižních Čech, takový statkáři, pro následování za komunistů zároveň. Já jsem pokřtěný jako mimino, tudíž to bylo asi jediné moje setkání, co se týče rodiny, ale tohle jsem reflektoval až pár let potom, co jsem byl křesťan. Můj taťka je zase z Karviny z východu, tudíž obě ty rodiny jsou ateistické nebo byly a já jsem se s tím poprvé setkal až na střední škole, nebo spíš na konci střední školy v Praze.
0: Když jsem třeba tu střední školu,

0: myslím, že existují křesťani, jak už jsem říkal, byl jsem pokřtěný jako mimino, ale to byl takový jeho český folklor. Mně to nikdy jako o tom nenapadlo přemýšlet o křesťanství nebo o víře. Nevím, jestli jsem se v životě modlil. Já jsem po pár let po tom, co jsem uvěřil, tak jsem si vzpomněl, že jsem na začátku té střední školy četl v rámci základů společenských věd Biblii, konkrétně Lukášovo evangelium. A jak říkám, já jsem byl trošku ignorant, tak jsem, abych si to zkrátil, tak jsem četl takový ty nadpisky mezi kapitolami, což není Bible, vlastně to je jenom komentář překladatelů. A ten důvod byl úplně pragmatický, abych prostě měl co napsat do čtenářského deníku. Takže jako můj názor na křesťany byl nějaký. Mě to moc nezajímalo, ale ani nebyl jako negativní, prostě neutrální. No.
1: Takže ten hlubší impuls, řekněme, přišel na konci střední školy. Co konkrétně to bylo?
0: Já jsem zjistil, že několik mých učitelek, i pár učitelů, tak byli křesťani, nebo stále jsou křesťani. Shodou okolností několik z nich teďkon jsou ve sboru, kde jsem kazatel, a je to trošku zvláštní situace, když z toho... Já jsem nebyl úplně jako průserář, ale nebyl jsem nejlepší student a teď jsem jejich duchovní, nechci říct autorita, ale tak aspoň ten kazatel. A občas to má zajímavou dynamiku, ale pro mě to bylo zvláštní, protože najednou jsem potkal mladé lidi, o trochu starší než já, třeba o 8, o 9, o 10 let starší, a oni se nestyděli za svoji víru, naopak to i otevřeně sdíleli to s námi tak jako autenticky, bez nátlaku. Mně bylo v té době 18, 19, tak všechny naše otázky směřovaly kolem sexu, jo, proč se sexem čekat po svatbě a všechno možný hodně kolem toho. A myslím, že v těch jejich odpovědích byla nějaká trochu větší hloubka, než co jsme se mi ptali, ale zároveň to nebylo jenom o tom, co jako říkali, ale jak se k nám chovali. Jak jsem řekl, nebyl jsem nejlepší student, ale tohle možná byla jedna z prvních situací, kdy nás někdo vnímal jako sobě rovný, co se týče třeba toho školského procesu. A to vím, že mě hodně zarazilo.
1: Takže to byly ty samotné počátky, možná pro mě osobně takové trošku netypické, ještě jsem se s tím asi takhle v rozhovorech nesetkal, že by člověk možná takové to první hlubší naťuknutí, že by to přišlo ze strany autentické živé víry učitelů. Jaké byly ty další kroky, řekněme, v tom objevování? Mohli jste klást otázky, mohlo se možná něco málo dozvídat, přecházelo to z té neutrality nějakému pozitivnímu náhledu na křesťanství?
0: Určitě, a možná i tím, že ten věkový rozdíl nebyl tak velký, tak myslím, že a nebudu přehánět, že jsme se stali i přáteli, že jsme měli fakt takový autentický vztah. A vlastně jedna z věcí, oni, že jo, tak na tom stojí křesťanství, že na té myšlence, že Hospodin je náš nebeský otec. A vím, že to mě hodně jako lákalo, zároveň to hodně provokovalo, protože můj taťka, my máme velice komplikovaný vztah. A teď tím, že jako Bible to popisuje, nebo Bůh to o sobě říká, že je nebeský otec, tak to je v něčem provokace strašná, to, když to člověk porovnává s tím, co mohl zažít. A zároveň to něco, co mě jakoby nějak uvnitř srdce hluboce lákalo. Ale v té době jsem si to úplně neuvědomoval. A spíš v té době to pro mě bylo, že mi to trochu bořilo moje představy o životě. Mně už bylo 19 a potom jsem jel i shodou okolností na nějaký English camp jako evangelizační a tam z nějakého toho neutrálního postoje k víře jsem byl, přiznám se, trošku negativní, protože jsem vnímal, že to něco prostě mění, jo? Že člověk nemůže jenom tak slyšet a nechat to plynout. A já jsem na ten English camp byl ještě s kamarádem a dvouma kamarádkami z mojí třídy a vím, že já jsem byl asi ten nejmíň do toho ponořený. Vím, že oni tři o tom docela vážně přemýšleli. Ale když jsem se pak posunul o pár měsíců dopředu, tak vím, že ten problém byl hlavně v tom, že já jsem měl pocit, že to nepotřebuju. Že jako 19 let jsem žil tady na zemi bez nějakých duchovních otázek a víry a najednou mě to hodně pokořovalo. Jako vůbec jenom to o tom přemýšlet. Přiznat si, že by to mohlo být i pro mě.
1: Když se člověk dostane k té křesťanské zvěsti nebo sám má otázky, tak může i třeba sám něco zkoumat, můžou mu druzí

0: lidé něco přinášet, ale setkat se třeba s křesťanem nutně neznamená, že se člověk setká se zprávou evangelia. Byla ti ta dobrá zpráva o odpuštění a záchraně v Kristu prezentována, řekněme, srozumitelně, nebo jsi sám musel více pátrat a více se ptát, nebo to záleželo na tom, s kým jsi zrovna hovořil?
1: Já jsem se setkal asi jako s velice vhodnými odpověďmi, nebo všechny ty rozhovory vlastně byly velice srozumitelné. Když nebyly, tak si to nepamatuju, nebo jsem to nějak vypustil. Já už jsem to řekl párkrát, ale já jsem úplně nebyl zvídavý člověk a mám pocit, že všechny ty otázky víry byly přede mě skoro položeny na stůl. Že vlastně jsem toho moc proto, abych se stal křesťanem, neudělal. A my si teď to můžeme teologicky říct, že proto člověk nic nemůže udělat. Ale já jsem takový vnímal prakticky, že všechny ty věci se tak nějak stávaly a já jsem o tom musel přemýšlet. A vím, že to přemýšlení trvalo dlouho a měl jsem fakt kolem sebe spoustu lidí, kteří byli ochotnými naslouchat mým otázkám. A pamatuju si pak takový jeden zlomový moment byl, když jsem se bavil s tou svojí učitelkou nějakou, jednou z nich, a popisoval jsem jí ty svoje všechny možné problémy a pochyby. A vím, že jsem se sdílel, že jako z nějakého důvodu na to musím myslet. Že prostě to je věc, která mě trošku až štve, ale že prostě na to musím myslet, i když úplně, já nevím, chci říct, nechci, jo, ale prostě nějak se toho nemůžu zbavit. A ona mi pak během rozhovoru jenom sdílela, že s těmi učiteli mají nějakou modlitební, jsem v pondělí večera, že se modlí za své studenty a taková konkrétní modlitba byla za mne, že abych na to nepřestal myslet, na víru a na ty věci okolo. A vím, že to byl moment, kdy jsem se musel zastavit a tak trošku reflektovat, co se všechno událo, protože najednou jsem prostě věděl, že se něco děje a ne, že bych to neměl pod kontrolou, ale že se setkávám s něčím jako neznámým a je to tady, no, přede mnou.

0: V jednom ze svých kázání si zmínil, že evangelium se neobejde bez naší reakce. Tak co nakonec vedlo ke konkrétní reakci tebe osobně? Co možná bylo tou poslední kapkou?
1: Já jsem nad tím přemýšlel nedávno a já prostě nemám lepší odpověď, než že v mém životě se nějak objevil Bůh a to změnilo všechno. Já jsem o téhle otázce jako usilovně přemýšlel 5 nebo 6 měsíců, jestli Bůh je. A jak jsem říkal, několik měsíců mě to štvalo, pak už jsem v sobě vzdal nějak ten hněv nebo píchu možná a chtěl jsem mu věřit, ale potom jsem řešil ty otázky, tak jak se to teda stane, že člověk uvěří. A slyšel jsem spoustu svědectví lidí, co prostě najednou poznali, že Bůh je. A přiznám se, trošku mě to děsilo. Často tam bylo spousta emocí a hodně pláče někdy a často to bylo na veřejnosti. A já jsem si říkal, přál bych si uvěřit, ale rozhodně ne takhle. A pak při jednom rozhovoru, tak jsme se bavili s nějakým člověkem a já jsem mu znova říkal všechny ty možné pochyby, všechny ty otázky, někdy byly lepší, někdy horší, ale on mě v jeden moment jako zastavil, když mě poslouchal, říkal, že to, jak o Bohu mluvím, takže to úplně nezní jako, že bych v něj věřil nebo nevěřil, ale že s ním jako počítám. Že to je nějaký jakoby už jenom objekt, ale že najednou to zní, jako kdybych jeho existenci bral v potaz. A vím, že to pro ně byl taky další moment, kdy jsem se musel zastavit. A znova, jak jsem řekl na začátku tyhle otázky, prostě nějak se objevil Bůh v mém životě a já jsem věděl, že v ten moment, že se to změnilo, že můj život se změnil a věděl jsem, že nemůžu nebýt křesťan potom, pokud věřím, že Bůh je. Najednou v tom mém životě, kde 19 let žádný duchovní otázky nehrály roli a nikdo tam nebyl kromě mě, tak najednou, když tam objevil Bůh, tak já jsem věděl, že se musím stát křesťanem, že bych asi neustál vnitřně to napětí, že o něčem jsem přemýšlel tak dlouho, najednou jsem zjistil, že ta osoba, bytost existuje, ale zároveň bych s ní nebyl. Tak to byl moment, kdy jsem vyznal Pána Ježíše, protože jsem pochopil ze svědectví křesťanů, že Pán Ježíš v tom hraje nějakou klíčovou roli. A myslím si, že ten další rok byla otázka, jakou vlastně roli v tom hraje Kristus. Že to není jenom teda o Bohu, ale že Kristus je Bůh. Tak to byl další rok takového jako hledání a objevování, co to znamená vlastně víra.
0: Byli ti v tom dalším hledání a objevování nápomocni zase ti učitelé z té střední školy, nebo jsi měl třeba někoho dalšího z těch kempů, kdo třeba k tobě měl nějaký blížší vztah a ušel s tebou nějaký kus cesty, kdo tě třeba pozval do církve nebo trávil s tebou čas?
1: Byli to primárně zase ty učitelé nebo učitelky a v té době to úplně nebyla ta nejlepší, nebo jako nepředstavoval jsem si, že i ve svým volném čase budu trávit čas s učiteli nebo profesory, profesorky jsme jim museli říkat. Ale poznal jsem i potom třeba na tom English Campu prvním, tak jsem poznal ty český křesťany, nejenom ty Američany, co přijeli na chvilku a to bylo zrovna z církví od baptistů z Chebu, tak s těma jsem byl v kontaktu hodně. Hodně jsem se spřátelil s takovou partou kluků, kteří, já jsem popisoval, tak jako v 15, 16 oni uvěřili, nechali se pokřtít, vyrostli v církvi teda, je dobrý dodat, a v 18 začali chodit do hospody. A já jsem tam už chodil díl trošku, tak s nima jsme se trošku zkamarádili a oni potom, mám pocit, že byli na té jakoby cestě spíš od Pána Boha, já jsem byl naopak k té cestě přibližující se, ale je vtipný, že jsme se takom viděli po 15 letech s některými. A oni se nějak vrátili k Pánu Bohu. To pro mě bylo jako úžasné. Já jsem se pak za to několik let modlil, abychom všichni spolu chodili do církve. Tak chodíme do jiných církví, ale chodí do církve taky. Takže to mě velice pozbudilo. Ale teď jsem neodpověděl na tu otázku, na kterou jsem zapomněl, jak zněla.
0: Jo, šlo mě o to, jestli jsi měl nějaké konkrétní lidi kolem sebe, kteří by s tebou ušli další kus cesty, nebo ti třeba pomohli v těch začátcích, vzali tě do církve a byli prostě k dispozici.
1: Jo, neustále vlastně jsem kolem sebe měl starší lidi, jak jsem řekl začátku ženy, ale pak několik mužů a to bych řekl, že asi definuje celý můj duchovní život, že vlastně neustále kolem sebe mám starší muže zejména a mám takový, aspoň jednou měsíčně se s někým potkávám, abych mohl řešit duchovní otázky, víru, ale na tom začátku to bylo klíčové. Já jsem se styděl jít do církve a přivedli mě tam znova ty moje učitelky bývalé.
0: Studoval jsi také biblické školy. Od některých lidí jsem slyšel, že někdy na biblické škole studenti víru ztrácejí, místo aby ji prohlubovali. Jaká byla tvoje zkušenost?
1: Já jsem byl na pár školách, víceméně se to lišilo. Začal jsem na evangelické fakultě bakaláře teologie a v něčem to byla výzva. Já jsem byl 2 roky věřící a ve spoustě věcech jsem byl jako opravdu naivní. Zároveň až v tom akademickém prostoru nebo na té fakultě, tak já jsem předtím chodil do církve bratrský už v Dejvicích, nicméně jsem se úplně jako neidentifikoval s evangelikálním pojetím víry. Já jsem nějak prostě chodil do církve a vnímal jsem, že jsem součástí toho jednoho sboru, ale až jakoby evangelikálem jsem se stal až na fakultě, až když jsem tam slyšel, v čem jsem konzervativní moc nebo tradiční, až takový jakoby skrze negativní vymezení, tak tam jsem se stal evangelikálem. Ale jako mi na tu školu vzpomínám dobře, naučilo mě to kritického myšlení a naučilo mě to nějak hledat trošku hlubší odpovědi na otázky. Ale co bylo klíčové, a to myslím bylo po celou tu dobu, tak já jsem potřeboval mít kolem sebe, jako mít u sebe místo s někým, s kým můžu filtrovat všechny ty otázky nově jako položené. A teďko nemyslím, jestli jako jsou dobrý nebo špatný, ale prostě nějak jako zpracovat, co se ve mně odehrává. Jo, tak hodně to bylo otázky ohledně Bible, prostě co Bible je, co není, jak to číst. Já jsem předtím prostě nevyrostl v Bibli, já jsem Bibli nikdy nečetl skoro, předtím, než jsem uvěřil, jak jsem říkal, kromě těch nadpisů, takže najednou nějaký historický pozadí a kritický přístup. Bylo to bolestivý, přiznám se, bylo to bolestivý, ale druhá věc, co mi ještě pomohla, tak nejenom to místo, kde si pokládat otázky, ale zároveň já jsem v té době začal víc sloužit a to byl takový nějaká vnitřní motivace, která mě nutila si ty otázky pokládat a neodkládat je, protože jsem věděl, že můžu pochybovat o Bibli, zároveň odpoledne budu mluvit s nějakýma puberťákama o Bibli a teďkon, jak o tom mluvit a nebýt pokrytec, nebo jak o tom mluvit a nepřinášet jenom otázky, ale i třeba nějaké odpovědi. Takže to ve mně vyvolávalo určitý tlaky, ale myslím si, že byly velice zdraví, že mě to jako nutilo se tomu vystavovat a neodcházet jako bez nějakého jako úsilí mentálního. No. Přemýšlení bolí, bych řekl.
0: A zakotvil jsi tedy v církvi bratrské. Jedním ze specifik této denominace je vikariát, jakýsi předstupeň kazatelské služby. Mohl jsi jej absolvovat ve sboru, kde dnes působíš, nebo jsi byl vyslán někam jinam?
1: Tak já jsem možná byl něčím netypický příklad, že jsem působil celou dobu v tom svým mateřském sboru. Já jsem vlastně v Dejvicích kromě křtu a uvěření tak prožil všechno ostatní a zároveň jsem tam i nastoupil na vikariát. Těsně předtím jsem byl zvolený jako starším, pak jsem tam byl zvolený jako druhý kazatel, teď jako první. A to není úplně typický příklad. Nedoporučuje se to. A já chápu proč. Nevím, jestli bych to někomu doporučoval, ale já si to zároveň nemůžu vynachválit, protože jsem ve sboru s lidmi, kteří znám dlouho, oni znají dlouho mě a nejsem tam jakoby z pozice toho kazatele, který má nějaký speciální poznání, já to jako možná karikaturuju trochu, ale že naopak si myslím, že ty vztahy, které spolu máme už dlouho, takže jsou velice nápomocní, že to je jako autentický, ale během toho jsem byl na nějakých kratších praxí ve 2 jiných zborech, Pardubice a Český Těšín, prostě nahlídnout, jak to chodí v jiných zborech a to bylo velice obohacující, to se mi moc líbilo. Ale nevím, jestli si umím představit, že bych žil v Českém Těšíně. To upřímně nevím.
0: Bylo po vikariátu jasné, že se staneš kazatelem, nebo to také byl určitý rozhodovací proces?
1: Mně to upřímně trvalo hodně dlouho předtím do toho vikariátu vstoupit. Já jsem vlastně to vnímal jako otázku, jako jestli vikariát, tak to už je vlastně všechno. To znamená, že už potom je ta práce v církvi a to. A já jsem měl hodně velký obavy před tím samotným vstupem do vikariátu a trošku jsem to odkládal. Já jsem se hodně bál, Hodně jsem se bál nějakých špatných příkladů nebo příběhů, který jsem měl kolem sebe, ale potom, když se nějaké okolnosti změnily, tak jsem nakonec v 26 na to kývnul, sbor mě v tom přijal a podpořil a mám pocit, že od té doby to je lepší a lepší. Že jsem do toho možná mohl vstoupit trochu dříve a že ten vikariát vlastně mi pomohl to ještě lépe uchopit, to moje přemýšlení, moje povolání, protože já jsem si nějak nebyl nejistý ohledně svého povolání, ale já jsem prostě měl strach. Takže ten vikariát byl v tom skvělý, že ten strach hodně rychle opadnul a pak jsem byl 2 roky druhým kazatelem, tak to bylo taky obrovské požehnání, že jsem si to mohl vyzkoušet ještě bez té finální zodpovědnosti toho, my tomu říkáme v církvi bratrský kazatel správce. Ale pak vlastně ve 31 letech jsem nastoupil na tuhle pozici. Měl jsem osobně představu, že to bude třeba ve 40, až budu o generaci starší, až budu trošku moudřejší a vyspělejší. Ale nějak Hospodin to asi zamýšlel jinak, takže jsem začal trošku dřív. Ale ještě jako stejně ten vikariát, tak mám pocit, že mi to ještě víc utvrdilo v tom povolání a ještě víc mě to baví.

0: Dozvěděl jsem se o tobě, že máš i zkušenosti s vedením mládeže a už zaznělo v medailonku také o tvých zkušenostech ze služby nebo z práce s dětmi na okraji společnosti. Tak se chci ptát, jak ti tvá cesta víry pomáhá v přístupu k lidem, kteří mají podobný výchozí bod jako ty, že o té naději v Kristu neslyšeli ve svých rodinách, ale setkali se s tím až později v životě.
1: Ten klíčový moment pro mě je, že se to může změnit. Že prostě to, jak to člověk vnímá na začátku, vůbec nic neříká o tom, jak to dopadne. My stále děláme ty English campy nebo něco podobného a občas si říkáme, že je skvělý, když na to lidi reagují hnedka od začátku pozitivně, že i negativní reakce je fajn reakce, že nejhorší vlastně bývá, když je nezájem. Ale myslím, že ten můj příklad v něčem byl opravdu, že tam byl nezájem, ale ono to není jenom o tom podle mě, co my říkáme, ale jak se chováme. A to si myslím, že v tom je vlastně ta obrovská naděje, že lidi, mladí lidé můžou jevit nezájem skrze nějaké naše promluvy nebo to, co slyší, ale myslím, že to osobní setkání se za první nedá nahradit a za druhý má ale jako opravdu nějakou proměňující moc, že prostě být křesťany je v něčem výzva, ať už pozitivně i negativně, ale člověk na to nějak musí reagovat prostě potom. Myslím, že to nějaké věci jako spochybní nebo položí to otázky a to mi dává naději vlastně do jakýkoliv misijní služby.
0: Ve tvém kázání, které jsem tady už dnes zmínil, zazněla také věta, pokud je evangelium pro nás, musí nutně být i pro lidi mimo církev. Proto máme svědčit. Jak podle tebe konkrétně můžeme být svědky evangelia o Kristu v české společnosti 21. století?
1: Já si nejsem jistý, jestli umím na tuhle otázku odpovědět pro všechny. Tahle otázka je to něco, nad čím přemýšlím často, ale hodně takovým možná sobeckým způsobem hodně prostě, jaký to je tady v Praze. Protože mám pocit, že znám, jaký to je vyrůstat v Praze a jaký jsou ty výzvy s tím spojené. Možná prostě to prostředí hraje v tom velkou roli. Myslím si to. Praha je hodně taková anonymní, nebo člověk se může oddělit od lidí a nedat jim prostor nahlídnout do svého života třeba. Ale zároveň tenhle citát, tak to byl citát jiného kazatele, tak to jsem možná v kázání neřekl. Není to moje myšlenka původní. Ale myslím, že to je o tom, co my prožíváme. Jako, jak je to u nás aktuální zrovna, ten vztah s Bohem. Jo? Já zkusím, budu střílet do vlastních řad, tak já jsem nedávno, jen taková jako ilustrace, já jsem nedávno si udělal účet u Nové banky a byl jsem z toho hodně nadšený, protože ten účet byl fakt fajn a já vím, že to zní trošku jako boomersky, ale fakt jsem z toho byl nadšený a potom jsem to doporučoval lidem při různých osobních rozhovorech. A to mi ta banka za to nic neplatila, neměl jsem žádný jako odměny za to, jo, nebo to. A já si myslím, že s evangeliem to je jako velice podobný, že jako nakonec evangelium sdílíme, když něco s Bohem zažíváme, něco jako živýho, je to nějaká realita, a není to něco, co se stalo před 20 lety a my jsme potom 20 let nějak chodili do církve a vlastně to je nějaká jediná, já nevím, zkušenost nebo nějaký jediný věc, která se měnila. Pokud je to podle mě aktuální, tak myslím, že člověk o tom prostě přirozeně mluví. Jo? Být nadšený z evangelia, tak myslím si, že potom člověk o tom i začne mluvit s lidmi okolo sebe, ve škole nebo v práci. Myslím si, že ta anonymita je opravdu problém, nebo i to vůbec přiznat si, že prostě nejsem nadšený z evangelia a že vlastně mi třeba o duchovní věci vlastně moc nejde. A to myslím, že je těžký si tohle přiznat, protože když změní ten účet, natchneme se čímkoliv jiným, že jo? Žijeme v době, která je v něčem úžasná a nabízí toho spoustu a myslím, že o to někdy těžší je pak hledat ty duchovní věci. Ale zároveň, když se potom ty duchovní věci měnějí, tak je to podle mě jako nejlepší způsob, jak to sdílet svýmu okolí.
0: Prošli jsme až na konec dnešní hlásky, kde vidět, že Pán Bůh má svoje cesty a svoje způsoby, jak promlouvá do života lidí, jak se jim dává poznat, jak je pozývá na tu cestu objevování a následování. A tak jsem vděčný, Vojto, i za ten tvůj příběh, za to, že i tebe si Pán Bůh našel a že i přes to tvoje ignorantství tě oslovil, obměkčil tvoje srdce a pozval na tu cestu a že ty teď na tu cestu můžeš zvát taky další. Moc díky za společný čas a přeji, ať i v té službě, ve které stojíš, tak ať jsi nadšený, radostný a ať i další lidi můžou tam, kde jsi, v tom místě, kde se nacházíš, poznávat živého Boha.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Evangelium sdílíme, když s Bohem zažíváme něco živého a není to něco, co se stalo před 20 lety. To je zkušenost mladého kazatele církve bratrské Vojty Furáka, o kterou se podělil v rozhovoru s Kubou Lofítkem. Do příštího vydání Hlásky si Aneta Lofítková pozvala Janu Trávníčkovou. Budou spolu mluvit o pronásledování křesťanů. Je krátce po 3. hodině úterý 6. října. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Ve čtení z historického románu manželů Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán sledujeme dramatickou plavbu lodí Třenka, která plula s nákladem zbraní z Francie na pirátský ostrov v Karibiku. Během plavby probíhají na lodi neustálé vzpoury a boje o moc. Do toho všeho udeřila prudká bouře. Teď už šlo o život všem, jak uslyšíme ve 3 hodiny a 15 minut.

Give me a mind.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 sledujeme dramatické události na lodi Jitřenka, kde probíhá neustálý boj o moc. Minule jsme skončili ve chvíli, kdy část vzbouřené posádky zajala a uvěznila dceru lorda Gosnolda Patricii s cílem změnit kurz plavby. Napětí na lodi vrcholí s příchodem bouře, kdy se na stěžních objeví elektrické výboje, takzvaný Eliášův oheň. Přívaly deště a obrovské vlny začnou loď devastovat, až nakonec oceán unáší Jitřenku rychlostí uragánu neznámo kam. Z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán čte opět Pavel Hromádka.

0: Patricii probudilo jakési táhlé dunění. Zase přepadli nějakou loď. Napadlo ji ještě v polospánku, ale pak se naráz posadila. Tohle přece není její kajuta. Chvíli jí trvalo, než si v mysli srovnala poslední události. Zaslechla další zahrmění dělové salvy a v zápětí jí nad hlavou zavířil tanec nohou. Bože, jestli ti druzí zasáhnou jejich loď a nikdo neví, kde je. Za dvířky byly slyšet vzrušené hlasy strážců, které tam zanechal Cartier. Zmocnila se jí chuť bouchat, křičet a volat o pomoc. Namísto toho však pouze stiskla zuby a zatěla pěsti. To není řešení. Její jedinou nadějí jsou přátelé a ona musí doufat, že se jim podaří něco vymyslet. Zvedla oči ke světlíku, jímž ještě než usnula, pronikalo do šachty světlo. Teď byla nahoře tma. Že by tak dlouho spala, podivila se. A vstala ze slamníku, aby si narovnala tělo. Náhle měla pocit, jako by jí prkená podlaha ujela pod nohama a zároveň ucítila ve tváři prudký závan čerstvého vzduchu. Ve světlíku se rozsvítilo žlutavé světlo, provázené ohlušující kanonádou. Bouře, vydechla Patricie s úlevou. Žádná pirátská bitva, ale docela obyčejná bouřka. Další prudký výkyv jí podrazil nohy a odhodil na protější stěnu. Olejová lampička se odkutálela někam do rohu, kde zhasla. Patricie se rychle posadila zpět na slamník a zavřela oči. Houpání se stávalo v té naprosté tmě a uzavřeném malém prostoru značně nepříjemným. Ze zkušenosti věděla, že je nutné překonat první nápor slabosti. Mořská nemoc postihuje všechny lidi bez rozdílu, ale přece jenom proti ní existuje určitý způsob obrany. Hlavně se nesoustředit na věčné propadávání se, zhluboka dýchat a polikat. Zvenčí k ní dolétly dávivé zvuky, do nichž se mísil obhroublý smích. Jeden z jejich věznitelů úporně zvracel. Dobře mu tak, ušklíbla se pomstychtivě. V přístavech měla možnost mnohokrát vidět, jak ze zámořských lodí vystupují více stíny než lidé, kteří přísahli, že je na moře již nikdy nikdo nedostane. Muž za dveřmi sténal a dovolával se pomoci všech svatých, které znal. Podle jeho hlasových projevů však Patricie usoudila, že mu svatí nejsou nijak zvlášť nakloněni. Plavba se však stávala minutu od minuty nepříjemnější i pro ni. Loď se nakláněla pod prudkým vlnobitím i poryvy větru. Při jednom z takových nečekaných nárazů mohutné vlny, která se s rachotem přelila přes její příď, začala otevřeným světlíkem padat do šachty voda. Patricie byla v mžiku promočená až na kůži a stála po kolena v ledovém přívalu, který se sice poměrně rychle ztrácel odtokovým žlábkem, ale další na sebe nenechal dlouho čekat. Utopím se. Zježily se dívce vlasy hrůzou. Utopím. Jestliže jí ještě před malou chvílí hrozilo zalknutí z příšerného dusna, teď se zase pro změnu třásla zimou. V očích ji pálila mořská sůl a v ústech měla odporně nahořklou pachuť, po níž se jí zvedal žaludek. Vyděšeně přemýšlela o tom, co by se asi stalo, kdyby se úzký odpad ucpal například slamníkem. Mokré šaty ji obtáčely jako mořské chaluhy a lepily se protivně na tělo. Třeštila oči do tmy a s hlavou přikrčenou mezi ramena čekala nový vodopád. A ten ji konečně vyburcoval k činnosti. Tápala rukama po neohoblovaných stěnách až do chvíle, než narazila na dveře. Prudce do nich zabušila drobnou pěstí.
1: Hele, Joliete, ozvalo se. Už o sobě dává vědět. Otevřete, křičela Patricie. Ihned otevřete.
0: Nepřestávala bušit do dveří. Je tady všude plno vody, utopím se.
1: Snad nechcete říct, slečinko, že jste tam nespokojená. Odemkněte ty dveře,
0: propadala hysterii Patricie.
1: Co pak jste neslyšel, že je tady voda?
2: Slyšel, slyšel, ale řekněte mi, kde by se tam měla vzít voda?
1: Je přece otevřený světlík,
0: jektala zuby Patricie.
1: Tak rychle, člověče!
0: Dívka těžce oddechovala a lapala každý zvuk, který k ní doléhal z druhé strany, ale neslyšela nic. Ticho.
1: Pamatujte si, že vás Cartier zabije, jestli mě tady najde mrtvou,
0: pohrozila a s napětím čekala.
2: Joliete, asi bych měl za tím zpropadeným zrskem dojít, co říkáš?
0: Dovolával se věznitel souhlasu svého druha, ale odpovědí mu bylo pouze další dávení.
2: Poslyšte, slečinko,
0: obrátil se tedy znovu k děvčeti.
2: Já teda půjdu najít toho zrzavýho fešáka, ale slibte mi, že se nepokusíte utíct.
1: Jak bych asi mohla,
0: zlobila se Patricie.
1: Co pak mám klíče?
2: Bude mi to chvíli trvat,
0: upozornil vězenkyni námořník.
2: Venku se totiž ženějí všichni čerti, víme.
0: Takže namísto Contiho přijde Cartier. Schrnula si vyčerpaně mokré vlasy z čela dívka a posadila se na promočený slamník. Jak by bylo bývalo krásné, kdyby nikdy neodpluli z Ameriky. Nebo snad ne? Ale to už Patricii vypověděli nervy službu a ona se rozplakala pláčem malého dítěte, které nemá kdo utěšit.

Žán zkusmo zatáhl za lano, jímž byl připoután záchranný člun v železné vidlici. Bylo napnuté a pružilo. Zatím tedy nehrozilo nebezpečí, že by jej nějaká vlna vzala sebou. Mario jej již kdysi poučil, že se to občas stává, zvláště když posádka podcení pravidelné kontroly upínacího mechanismu. Tím pak ovšem přijde o možnost opustit vrak či potápějící se loď, což v dané situaci znamená tragédii. Vědomí, že není jiného řešení než zůstat na palubě, ničí totiž lidskou psychiku daleko jistěji než několika denní vlnobití. Záchranné čluny jsou prostě zhmotnělá naděje. Možnost pokračovat dál a při troše štěstí i přežít, i když momentálně si Jean nedovedl představit, k čemu by jim ty chatrné kocápky byly dobré. Již první vlna by je musela obrátit dnem vzhůru a rozdrtit svou nesmírnou silou. Chlapec se chytil oběma rukama mokrého, nepříjemně kluského zábradlí a pomalu stoupal po schodech na vyvýšenou záď. Svištící vichr mu přitom vháněl do obličeje spousty dešťové vody a mořské tříště. Chvílemi lapal po dechu a snažil se co nejrychleji dostat do závětří, kde by si mohl v klidu rozmyslet, co podnikne dál. Přece nenechá patrící na pospas těm všeho schopným maniakům. Obraz, který mu teď poskytovalo místo, na němž stál, byl hrůzný i strhující zároveň. To, co se mu před očima nabízelo k vidění, byla skutečná tvář moře. Moře, o němž mu ještě v La Rochelle vyprávěl mistr Bazin u teplého krbu, kde místo rachotu lámajících se vln praskala smrková polena. Jak si to tenkrát idealizoval? Za téměř souvislou stěnou deště zaznamenal námahou sešklebené tváře Lva Séra a Mária, kteří připoutáni širokými koženými pásy rvali kormidlo tak, aby udrželi směr proti vlnám. Boj o přežití napadlo jej. A v tom si všiml, že na něho kormidelník cosi křičí doširoka otevřenými ústy. Hukot moře a větru byl však natolik silný, že nerozuměl jedinému slovu. Teprve až ve chvíli, když před lodní přídí vyrostla obrovská hora mořské vody, mu došlo, že Lvasérův křik byl varováním před hrozícím nebezpečím. Teď, strnulý děsivou podívanou, zíral, jak se vrcholek vlny láme a padá z výšky na palubu jitřenky. Příval mu bezohledně podtrhl nohy a surově jím smíkl až někam k důstojnickým kajutám. Nelidská síla mu nejprve téměř vyrazila dech a přitiskla k palubě váhou mastodonta, pak se dala na ústup a začala jej nezadržitelně strhávat sebou, zatímco on se zoufale snažil najít rukama nějaký pevný bod, jehož by se zachytil. Když se však zaradoval, že jej konečně nalezl, zjistil, že svírá pouze konec volného lana. Ještě několikrát hrábl rukama do prázdna, narazil hlavou do jakési překážky, když náhle pocítil, že se o cosi zachytil opaskem svých kalhot. Viděl, jak voda kolem něho mizí, a v duchu se modlil, aby předmět na němž visí vydržel. Krátce na to cítil, že jej, napolo omráčeného, čí si ruka táhne několik metrů po sukových prknech paluby. Ozvalo se prásknutí dveří a on s úlevou spočinul na měkkém, suchém koberci. Zůstal vyčerpaně ležet s žaludkem protestujícím proti tomu množství vypité mořské vody. Konečně se vzpamatoval natolik, že mohl vstát ze země. Pomalu se postavil na dosud chvějící se nohy a zjistil, že kousek od něho za stolem sedí

0: Bývalý důstojník sledoval jeho pozvolný návrat do života svým zvláštním netečným pohledem. A Jean si přitom uvědomil, že to, co mu před několika okamžiky zachránilo život, byla Flaubertova ruka. Vypijte to, houkl drsně voják a ukázal hlavou na skleničku plnou jantarově žluté tekutiny. Po tom svinstvu, které jste spolikal, vám to udělá dobře.
1: Mám pocit, že jste mi právě zachránil život.
0: Uchopil Jean váhavě pohárek.
2: Já? Řekněme raději, že to byl váš opasek.
1: Máte páru?
0: Prohodil uznale mladík a upil ze sklenky. Rozkašlal se.
2: Nechutná?
0: Zvedl trochu výsměšně obočí Flaubert.
2: Je to rum.
1: Po té odporné břečce docela ujde.
0: Dopil Jean a chystal se odejít.
2: Moment, pane de Conti.
0: Zadržel jej Flaubert.
2: My dva jsme spolu ještě neskončili.
1: A?
2: Možná vás bude zajímat, kde se momentálně nachází slečna Gosnoldová.
1: Patricie?
2: Patricie nebo Josefína. Ručím vám za to, že sám byste ji našel jen těžko.
0: Stáhl koutky úst bývalý důstojník.
2: Úkryt, kam ji strčili, jsem měl v úmyslu použít k podobnému účelu já sám. Místo té mladé dámy tam měl ovšem skončit bykarat s de la Salem. Jenomže, jak už to bývá, člověk míní.
0: Flaubert podal Jeanovi nůž v koženém pouzdře.
2: Připněte si ho k pasu. A doufám, že se s ním budete umět ohánět stejně dobře jako s Kordem. Jestli chceme dostat Miss Gosnoldovou zpět na světlo, čeká nás pořádná fuška. A ještě něco.
0: Neušel Flaubertovi mladíkův rozpačitý výraz.
2: Pokud si děláte starosti s tím, že byste mi měl být někdy v budoucnu povinován díky, pak podobné úvahy pusťte klidně z hlavy. Jdeme.
0: Prudký lijavec snižoval viditelnost na pouhých několik stop. A dokonce i kormidelnický můstek se téměř ztrácel za mlžnou clonou.
2: Příležitost pro hrdiny!
0: Křikl Flaubert Jeanovi do ucha, aby přehlušil kvílení uragánu.
2: Musíme přeběhnout loď, až na samou příď. Je tam otvor, co vede do podpalubí.
0: Vyrazili. A paluba jim přitom utíkala pod nohama. Jitřenka tančila po vlnách v šíleném rytmu, jež udával vítr a vzedmutá mořská hladina. Proběhli kolem několika námořníků, ale ti jim nevěnovali žádnou pozornost. Momentálně byla jejich jedinou starostí k prasknutí napjatá lana a vichřicí bičované plachtoví. Když konečně úplně promočení a vyčerpaní dorazili k pečlivě utěsněnému vstupu do lodních útrop, který se běžně vůbec nepoužíval, přibylo každému z nich na těle několik pořádných modřin.
2: Teď co nejopatrněji,
0: upozornil Jeana Flaubert a zručně uvolnil kulatý otvor, pod nímž se objevily příkré schody.
2: Budou je určitě hlídat, a proto čím později zjistí, že jim jdeme po krku, tím lépe.
0: Kdesi hluboko pod nimi svítila lampa, ale jinak nezaznamenali žádné stopy lidské přítomnosti.
2: Vypadá to, že tam nikdo není,
0: skláněl se Jean nad tmavým otvorem.
2: Tady odtud není pořádně vidět. To až když slezeme o něco níž. A pamatujte si, bez milosti.
0: Jean sledoval, jak se bývalý důstojník protáhl jako had úzkým otvorem. Okamžik vyčkával a pak vlezl opatrně za ním.
2: Nezapomněl přitom nad sebou pečlivě utěsnit vchod, opatřený silnou vrstvou naolejovaných pláten.

0: Je mi strašně zle.
1: Pro mě za mě třeba zdechni.
2: Sehnul se Flaubert pro pistoli, ležící vedle bezvládného těla, a bezohledně udeřil námořníka do hlavy mosazným kováním pažby.
1: Alespoň nebude překážet,
2: vysvětlil spokojeně Žánovi, zatímco zjišťoval, zda je bambitka nabitá. Několikrát zkusil rukou mechanismus zámku, načež souhlasně kývl hlavou a podal zbraň mladíkovi.
1: Vy budete hlídat schodiště a já se zatím postarám o zámek. Ten ňouma mlel cosi o Cartierovi. A proto bude lépe, když se připravíme na eventuální překvapení.

Jean poslechl a Flaubert se opět sklonil nad nehybným tělem. To snad není pravda. Ten chlap u sebe nemá klíč, vztekal se, když bezvýsledně šacoval mužovi kapsy. Budeme si muset pomoct něčím jiným. Rozhlížel se po vhodném předmětu. Pozor, zdá se mi, že někdo jde. Všiml si Jean slabého světla, vnikajícího do tmy otevíraným poklopem. Tak se schovejte a nevystrkujte nos dřív, než bude třeba. Zhora nás vidět nemohou, takže hned tak rychle nezjistí, že jim tady někdo úřaduje. A Flaubert uhodil několikrát, žel bez viditelného výsledku, rukojetí své dýky do masivního zámku. Pospěšte si s tím, Flaubere, jsou dva a jdou sem, nutil bývalého důstojníka ke spěchu Jean. Jednoho z nich se vám určitě podaří odprásknout, zabýval se dále Flaubert zámkem. Nevím, jestli to dokážu. Musíte. Rozmáchl se voják a zaklel, protože mu v ruce zůstal pouze kus přeražené střenky. Pro boha živého, ozval se za dveřmi ženský hlas. Pusťte mě ven, nebo se tu utopím. Patricie, otočil se Jean. Nehýbejte se, zasyčel Flaubert a sám se rovněž postavil pod schody. Tak se mi zdá, kartiere, že nám dole někdo hospodaří. Zastavil se na schodech muž, který sestupoval jako první. Co se zdá, to je sen, zaslechl Jean nevrlou odpověď. Hoď sebou. Námořník udělal opět několik kroků, znovu se zastavil a pátravě se rozhlížel. Nějak se mi to... Jestli jste vy dva něco zvorali, tak bych nechtěl bejt ve vaší kůži. Ještě krok a střelím, ozvalo se v té chvíli ze stínu. Zatra, ke všem čertům, to je Conti! Otočil se námořník zpět, ale zrzek mu to nedovolil. Ať zhebne, tlačil před sebou svého druha jako štít. Žáne, Žáne, jste to vy? Bušila pěstmi do dveří Patricie, která zaslechla mladíkovo jméno. Otevřete, prosím, utopím se tady! Kartiérův zlostí zrůzněný obličej se blížil. Jean ustoupil o krok dozadu, namířil proti námořníkově hrudi a zmáčkl spoušť. Přítmí protěl prudký zážeh střelného prachu na pánvičce pistole a v příštím okamžiku přehlušil jak bouře dunivý výstřel. Muž se chytil oběma rukama za prsa a jeho prsty rvaly ve smrtelné křeči cípy špinavé košile bez knoflíků. Nakonec se stáhlým zasténáním skulil ze schodů přímo k Jeanovým nohám. To ti přijde draho, ty pse! Vyrazil kartiér s nožem v ruce. V okamžiku, kdy se dotkl nohama plošiny pod schodištěm, jej však uchopila silná ruka a smíkla jim prudce o dřevěnou stěnu. Řekl jsem vám už žádnou krev. Přitáhl si těsně k sobě otřeseného zrska Flaubert a vší silou jej uhodil pěstí přímo doprostřed obličeje. A teď rychle klíč! Pustil bezduché tělo na zem. Jean sledoval, jak bývalý lodní důstojník prohledává obratnýma rukama kartiérovo oblečení a občas vyslal znepokojený pohled teď už k němým zavřeným dveřím. Konečně, vyskočil Flaubert a přiklekl k zámku, který jej stále

0: Mal zlomenou dýku. Patricie se vypotácela ze svého vězení a vyčerpáním se pod ní podlomila kolena. Jean k ní pohotově přiskočil a opatrně ji usadil na schod. Chvíli si odpočiňte, abyste byla schopna absolvovat cestu po palubě, přikázal jí Flaubert. Tam nahoře je učiněný blázinec.
1: Nechali otevřený světlík.
0: Třásla se dívka zimou i přestálým napětím. Kdybyste nepřišli, už bych dlouho nevydržela. To je jenom takový pocit, slečno, zabýval se Flaubert znovu Cartierem. Ručím vám za to, že byste umírala podstatně déle, než si myslíte. Conti, otočil se na Jeana. Podejte mi honem kus provazu. Zdá se, že přítel Cartier se začíná probouzet k životu. Kdepak, málo platný, ten měl vždycky strašně tvrdou hlavu. Ve všem. Mluvil Flaubert napůl k sobě, napůl k Jeanovi, zatímco poutal Zrskovi ruce za zády. Pak vzal lampu a posvítil jí do tváře dvěma zbývajícím mužům. Tihle už podobné služby potřebovat nebudou. Postavil se a znovu uchopil Cartiera. Co s ním chcete dělat? Zhrozil se mladík.
2: Strčit pod zámek,
0: vyhekl Flaubert námahou.
2: Co jiného?
0: Vy nemáte rozum? Neslyšel jste, co říkala Patricie? Utopí se.
2: Víte co, Conti?
0: Pustil Flaubert vzpouzejícího se Cartiera z ruky. Starejte se laskavě o své věci. Konečně, pokud by vás pro pana Cartiera mělo bolet srdce, pošlete nějakého námořníka, aby zavřel světlík. Sám to ale raději v tomhle počasí neskoušejte. Popadl opět do rukou mužů Flímec.
2: Jenomže, co zase máte?
0: Je to přece člověk.
2: Ale ne, Conti,
0: zaklonil Flaubert hlavu a řezavě se rozesmál.
2: Jak vy jste útlocitný, člověk,
0: vyrážel ze sebe mezi jednotlivými záchvaty smíchu.
2: A co já, Conti, co si takhle například myslíte o mně? Já jsem podle vás také člověk?
0: Jean poslouchal Flaubertův hlas a přitom cítil, jak se její zmocňuje nechuť. Ten křečovitý chraplavý smích šílence mu připomněl chvíli, kdy vzduchem letěla dvě milovaná ženská těla. Tehdy se po zámeckém nádvoří plném vojáků v rudých uniformách rozléhal také. Mladík se k Flaubertovi beze slova otočil zády, podepřel apatickou Patricii a začal s ní vystupovat po schodech nahoru.
2: Tak odpovězte, Conti!
0: Doléhala k němu Flaubertova slova.
2: Jsem člověk? Ano? Nebo ne?

Věřila jsem, že přijdete. Usmála se pobledlá Patricie na Žána z teplé přikrývky a s patrnou rozkoší usrkávala z velkého hrnku grog, který jí poslal Felipe. I když mrkla po mladíkovi okem, jednu chvíli jsem začala ztrácet naději. Bylo to v momentě, kdy ten můj hlídač odešel pro Cartiera. Všude byla tma a zhora se v prudkých přívalech lila voda. Bylo to strašné. Umírat a přitom cítit, jak zoufale se mi chce žít. Patricie se při té vzpomínce otřásla. Pomalu upíjela vroucí nápoj a přitom sledovala chlapců v obličeji přes oblak voňavé páry, stoupající z baňatého čbánku. Venku se opět s novou vehemencí zvedal vítr, který se zdál ještě před půl hodinou utichat. Také mám rád život, vyslal Žán pohled k ležící dívce, které pomalu usychaly mokré vlasy. Zamyšleně se odmlčel a pak vyhrkl. A v poslední době ještě nějak víc, protože miluji vás, Patricie. Jitřenka se těžce probíjela vlnami rozbouřeného Atlantiku, pronásledována uragánem, který nakonec donutil Bikarata nechat podetnout hlavní stěžeň. Z bělostné a pyšné nádhery, vyplouvající před necelými dvěma měsíci z Larušelské rejdy, se stávala žalostně vyhlížející troska, kde unavení a vysílení lidé bojovali o každou další minutu svého života.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudebním doprovodem opatřil Tomáš Najbrt. Dnes, čtvrt hodiny popolední, na Rádiu 7 otevřeme tuhle knihu už po 20.

Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Po čtvrté hodině úterý 6. října vás z Rádia 7 zdraví Daniel Zeman a vítám vás u poslechu Večera pod lampou. Před týdnem jsme poslouchali první kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Autor se v nich věnoval vztahům víry a rozumu a víry a vědy. Dnes se zaměříme na samotný zdroj povzbuzení i inspirace křesťanů – Bibli.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
0: Pokud je slovo Boží zdrojem všeho Božího stvoření, potom ta část stvoření, kterou je lidské plemeno, je sama sebou pouze díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A pokud je tento zázrak klíčem k dějinám člověka, potom je zároveň i klíčem k dějinám společnosti, nebo možná je tím prvním jen proto, že je tím druhým. Pokud by totiž slovo nebylo druhem komunikace mezi dvěma nebo vícerými lidskými já, nebylo by asi vůbec. Václav Havel. Slovo o slově. Jak si čtenář zajisté povšiml, čas od času se odvolávám k Bibli jako k určitému hodnověrnému pramenu informací o křesťanství. Navíc pramenu, který má podepřít uvedenou historicko-právní metodu. Přesto asi mnoho lidí nutně napadne, proč zrovna Bible. Je to sice křesťanská kniha, ale proč ji brát vážněji než jiné posvátné spisy? Navíc jedná se skutečně o hodnověrný zdroj informací? Přece ji napsali pouze chybující lidé. Mám za to, že pro naše další přemýšlení je nezbytně nutné se s touto otázkou vyrovnat. V posledních letech se do popředí dostává směr nazvaný dekonstruktivismus, tedy rezignace na jednotný a celkový smysl text i slova. Především filozofové postmoderny zpochybňují nosnou hodnotu slov, když mimo jiné tvrdí, že každé slovo sebou nese určitý kulturní, společenský, psychologický nános a tudíž nemůže být nositelem objektivních informací. Vezměme si třeba slovo svoboda, které je vysloveno v Rusku a v Americe. Pro mnohé Rusy se vybaví něco nedosažitelného, protože jednou je oni obral car, potom komunisté, potom fašisté, potom opět komunisté a nakonec mafie. Svobodu má tudíž jen ten, kdo má moc a kdo si může dělat, co chce. Takže chceš-li svobodu, musíš si ji vyboxovat na úkor druhých. Svoboda trochu zavání bojem a anarchií. Pro Američana je svoboda něco samozřejmého, možnost se realizovat, nenechat si zasahovat státem ani nikým jiným do svého života a rozhodování. Do jisté míry též závisí na postavení či výši konta, ale o to se mohu přičinit skrze tvrdou práci, takzvaný American Dream, tedy situaci, kdy se z prodavače na benzinové pumpě stane magnát. Vidíme jedno slovo. Dvojí význam. Cílem této kapitoly ale není diskutovat o dekonstruktivismu. Při všech jeho závěrech musíme uznat, že pokud se chceme dozvědět něco o tom, jak se žilo například v době husitské, pak musíme hledat co nejspolehlivější zdroj informací. Pokud v naší realitě chceme mít informace o Bohu, pak platí to též. Tímto základním zdrojem je jak u jednoho, tak u druhého psané slovo. Pro některé moderní filozofy je to možná trochu přízemní zdroj, přesto však budu vycházet ze slova jako základního nositele informace. Hlavním nositelem slova je pak písemný záznam. Uvedu čtyři výhody psaného záznamu. Za prvé, je stálý. Chyby paměti a úmyslné nebo nahodilé deformace jsou dlouhodobě minimalizovány. Za druhé, je možné ho univerzálně šířit prostřednictvím rozmnožování. Za třetí, má rysy neměnosti a čistoty. Za čtvrté, je mu dána konečnost a normativnost, které nemohou jiné formy komunikace dosáhnout. Slovem je v Biblii v úvodu Janova evangelia nazván Kristus, čímž je vyjádřena skutečnost, že je živou informací o Bohu. Další význam slova slovo znamená Boží slovo, tedy to, co Bůh sdělil o sobě člověku v písemné podobě v Bibli. V této kapitole se budeme zabývat hodnověrností těchto informací, protože pokud hodnověrné nejsou, pak nemá smysl hovořit o křesťanství, které má Bibli jako svůj základní pilíř.

0: Než se podíváme na některá historiografická fakta, pouvažujeme nad tím, proč Bibli psali chybující lidé. Jednou z charakteristik Božího jednání je skutečnost, že Bůh si používá lidi, kteří jsou při smyslech a tudíž vědí, co dělají. Zde je důležitý rozdíl oproti vzniku Koránu, který je dílem jednoho muže, který ho sepisoval na základě svých zjevení. K tomu, abych komunikoval s Bohem, respektive Bůh se mnou, nemusí dojít skrze vyprázdnění mysli, k potlačení vůle, k jakýmsi extatickým stavům. Jinak řečeno, Bůh s člověkem nejedná jako s pasivním médiem, ale jako s osobností, kterou respektuje. Proč křesťanský Bůh komunikuje v Bibli skrze přemýšlející a komunikující lidi, a ne třeba skrze anděly, slepice, kameny nebo hlínu, je pravděpodobně proto, že člověk je Božím obrazem, kdy jedním z možných vyjádření tohoto obrazu je naše schopnost komunikovat. Sama Bible říká, že veškeré písmo, myslí se Bible, je Bohem vdechnuté. Tak je to napsáno v 1. epištole Timoteovi 3.16. Bibli tedy psali lidé, kteří byli vedeni Božím duchem. Neznamená to, že jim jakýsi duch vedl ruku, ale skutečnost, že zaznamenávali zkušenosti svoje či zkušenosti jiných s Bohem, které buď přímo sepisovali, nebo je předávali z generace na generaci, aby byly sepsány později. Někdy tito lidé, jako třeba v případě známého desatera, byli přímo konfrontováni s Bohem, který k ním promlouval v různých podobách, a to potom sepisovali. Dobře ono napětí mezi Boží a lidskou spoluprací při sepisování Bible definuje teolog Charles Ridley. Bůh dohlížel na lidské autory, aby svým vlastním osobitým stylem bezchybně zaznamenali v originálních manuskriptech, rukopisech, jeho poslání. Tedy autoři Bible byli ovlivněni kulturou, ve které žili, a přesto to nic nemění na tom, že skrze ně mluvil Bůh. I zde vidíme rozdíl oproti Koránu, kdy na rozdíl od Bible, kde vnímáme i příslušné lidské autory, je Korán chápán jako zjevení neměnného nebeského vzoru a je Koránem pouze v arabském originále. Podívejme se nyní na některá fakta o Bibli. Bible byla psána v průběhu více než 1500 let, více než 40 generacemi, více než 40 autory z nejrůznějších sociálních vrstev, od králů přes politiky až po pastevce a rybáře. Byla psána na nejrůznějších místech, v poušti, v palácích, ve vězení, ve vyhnanství, ve válce i v míru, v různých emocionálních stavech, jak v radosti, tak v dobách deprese a strachu. Byla psána na třech kontinentech, v Asii, Africe a Evropě, třemi jazyky, hebrejsky, aramejsky a řecky, o nejrůznějších, často kontroverzních tématech. Jedná se o jednu knihu, která se ale skládá ze 66 knih. Přesto je v Bibli neuvěřitelná jednota a celou Biblí se vine nit, která by se dala shrnout slovy Bůh v Kristu zachraňuje člověka. Lidé, kteří Bibli sepisovali, se nemohli znát, navíc ani nevěděli, že píší to, co jednou bude nazváno Biblí. Bible přežila jak doby systematické likvidace a pronásledování, tak okamžiky, kdy to byla samotná církev, která Bibli likvidovala. Přežila i doby tvrdé kritiky, a to jak od historiků, tak antropologů, tak dokonce náboženských vůdců či některých teologů, kdy právě oni považovali za nesmysl věřit slovům této knihy. Výsledkem je, že Bible existuje v 220 jazycích a dialektech, jedna nebo více knih Bible v dalších 739. Celkový počet publikací pak existuje v 1280 jazycích. Proč uvádím tato čísla? Roku 303 Dioklecián vydal edikt, ve kterém zakázal křesťanství s tím, že je třeba, aby křesťané přestali uctívat Boha a zničili svá písma. Roku 1778 Voltaire prohlašuje, že za 100 let nebude Bible existovat. Feuerbach hovoří o náboženství, potažmo křesťanství, jako o projekci lidských tužeb, kdy bohem člověka se stává člověk. Marx mluví o opiu lidstva. Nietzsche o smrti Boha a nebezpečí křesťanství, Freud o Bohu, který je jen projekcí otce, kdy osobní Bůh není nic víc než povýšený otec, Jean-Paul Sartre pak o tom, že existence Boha je zásadně neslučitelná s existencí svobodného, sebe sama vytvářejícího člověka, a asi bychom mohli pokračovat. V Sovětském svazu možná ještě existují lidé, kteří pamatují ateistické pětiletky. Československý prezident Antonín Zápotocký hovořil o tom, že Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září celá řada rudých hvězd. Podobných příkladů je v historii celá řada. Ani čas, ani perzekuce, ani kritika ale nezastavili lidskou potřebu nejen po Bohu, ale též po jeho slově, Bibli. To, že existuje tolik kopií Bible, že si ji lidé stále kupují, že oni stále stojí, hovoří o tom, že na Bibli asi něco bude. Důvodem, proč mít Bibli, nemusí být pouze snobská touha mít tuto knihu v poličce. Cesta Bible k člověku se dá popsat následujícím způsobem. Od Boha k člověku, k autorům, kteří Bibli psali, od člověka na papír a z papíru do lidských srdcí. V následujících řádcích se budeme zabývat především prvními dvěma oblastmi. Pokusím se ukázat na některé aspekty týkající se Bible, které ukazují na některé shody, které buď můžeme připsat náhodě, nebo skutečnosti, že za inspirací Bible někdo stojí. Ten někdo potom není člověk, ale Bůh. Mám za to, že pokud je Bůh inspirátorem Bible, potom není důvod jí nevěřit a pochopitelně naopak.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Prorocká přesnost a utváření Bible. Zjednodušeně znamená proroctví určitou Bohem inspirovanou promluvu do konkrétní situace nebo do budoucnosti. Starý zákon přináší 60 hlavních mesiášských proroctví, přičemž mesiáš znamená pomazaný, a zároveň je tento titul oficiálním označením osoby, kterou Izraelci očekávali. A asi 270 drobnějších proroctví, která se naplnila na jedné osobě, Ježíši Kristu. Podrobněji se tímto budeme zabývat v kapitole o Ježíši Kristu. Zatím jen tolik, že tato proroctví se skutečně vyplnila. Další řada proroctví se týká konkrétních historických událostí. Je nad možností této práce jmenovat všechny specificky. Uvedu jen heslovitě. Jsou to například proroctví týkající se měst, jako byly Babylon, Ninive, Jeruzalém, Samaří, Týr, Sidon. Dále proroctví týkající se historických událostí, jako například pádu různých říší, až po proroctví o návratu Židů zpět do své země. Tato proroctví se stejně jako v případě osoby Krista naplnila a není až takový problém jejich přesnost zjistit. Na rozdíl například od Nostradáma nebo Sibily se popisovaná proroctví netýkají jakýchsi světových katastrof, toho, že autor vidí blíže nespecifikované plameny a hrůzy, ale ověřitelných konkrétních historických událostí, někdy zcela nepatrných detailů. Zde je důležité vědět nejen kdy byla Bible sepsána, ale také kdy byl její kánon uzavřen. Kánon, to znamená knihy, které do ní patří. Pokud Bible vznikla až po událostech, které se staly, potom je nesmysl mluvit o proroctví. Můžeme mluvit pouze o konstatování historické události. Starozákonní knihy vznikaly v časovém rozsahu delším než 1000 let, asi v letech 1400 až 400 před Kristem. Odborníci se neshodují, kdy byl Starý zákon dán do té podoby, jak jej známe dnes. Nicméně shoda panuje v tom, že Starý zákon byl sepsán do dnes známé podoby ještě před naším letopočtem. Kristus i raná církev se na něj často odvolává. V Novém zákoně je odkaz na nejméně 161 starozákonních příběhů a citováno přes 246 starozákonních pasáží. Je třeba zdůraznit, že to nebyla církev, která určila, co do Starého zákona bude a nebude patřit, ale vlastně její tehdejší nepřátelé, tedy Židé. Církev pouze přijala do biblického kánonu to, co bylo uznáváno Židy. Přesto je to Starý zákon, který ukazuje na osobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista jako Mesiáše, tedy toho, koho Židé jako Mesiáše nikdy neuznali. Pokud nemůžeme Židy z něčeho podezřívat, potom je to zcela jistě ze snahy svými písmy ukázat na Krista jako na jimi očekávaného Mesiáše. Je možné namítnout, že díky dlouhé periodě, během níž vznikal Starý zákon, došlo ke zkreslení. Židé si tohoto nebezpečí byli dobře vědomi a proto existovaly v rámci židovství skupiny, které se specializovaly pouze na opisování posvátných textů s cílem, aby nedošlo k možnosti zkreslení nebo sfalšování jejich posvátných písem. S tím souvisí objev z roku 1947, kdy se na břehu Mrtvého moře objevily takzvané kumránské texty. Jedná se o 40 000 popsaných fragmentů, na kterých je celý Starý zákon mimo knihy Ester. Tyto svitky byly sepsány někdy kolem 2. až 1. století před Kristem. Do této doby stále existovala otázka, jak přesné jsou kopie, podle kterých překládáme Starý zákon, jakými jsou například Kairokodex z roku 895 našeho letopočtu, Leningradský kodex z roku 916 našeho letopočtu, kodex Babylonicus Petropalitanus z roku 1008 našeho letopočtu a další. Nalezené svitky překvapily neuvěřitelnou přesností ve srovnání s kopiemi, které nám jsou k dispozici. Ukazuje to na velikou přesnost těch, kteří si dávali práci s kopírováním textů, které dnes známe pod názvem Starý zákon. Podívejme se na komentář této skutečnosti tak, jak nám je popsaný německým archeologem Hansem Bartkem. Všechny rukopisy z Kumránu mají tvar svitku. Žádný rukopis nebyl součástí kodexu, tedy knihy mající formu našich dnešních knih. Sama forma svitku již poskytuje spolehlivou hranici datování. Rukopisy z Kumránu musely být napsány před začátkem 2. století. Ostatní nejstarší rukopisy celého Starého zákona pocházejí z 10. nebo 11. století. Během 1000 let může rukopisným tradováním dojít k silnému zkomolení textu. K velikému překvapení a snad i zklamání badatelů obsahovaly rukopisy z Kumránu stejný text jako rukopisy z 10. století našeho letopočtu. S nepředstavitelnou přesností židovští písaři tradovali hebrejský text. Je třeba dodat, že texty nalezené v Kumránu vykazovaly v porovnání s uvedenými kodexy odchylky, ale ne zásadního rázu, který by měnil smysl textu. Nyní se podíváme na druhou část Bible, kterou je Nový zákon. Již první církevní otcové, Ignácius, Polikarp, Justín, Ireneos, se hned v 1. století odvolávají nejen na Krista, ale též citují písmo. Písmem pak míní Evangelia, dopisy apoštola Pavla a dalších apoštolů, které tvoří tu část Bible, které říkáme Nový zákon, a dále židovský Starý zákon. Justin Martyr, syrský Řek a filozof, cituje z Matouše, Marka, Lukáše a Jana, ze Skutků a mnoha Pavlových epištol. Napsal, že vzpomínky apoštolů se každou neděli čtou ve shromážděních spolu se starým zákonem. Za doby Irenea, jehož práce dosáhla vrcholu kolem roku 170, nebylo nejmenší pochybnosti o autoritě nového zákona. Do podoby, jak jej dnes známe, byl dán na koncilech pro východní církev roku 367 a pro západní v Hippo Regius roku 397 a v Kartágu roku 419. V podstatě se jednalo o kanonizaci do té doby kolujících spisů apoštolů. Kritériem přijetí bylo sepsání knihy apoštolem, tedy přímým svědkem života Krista, nebo přímými žáky apoštolů, jakými byli Marek a Lukáš. Dalším kritériem byl samotný obsah vybraných knih, tedy zda v jejich centru je osoba a dílo Ježíše Krista. Přes tvrdé spory o určité teologické momenty nového zákona kánon vznikl a byl uznán celou církví. Leon Morris hovoří o tom, že není tomu tak, že by církev prosadila kánon. Kánon se prosadil sám. Protože stejně jako ve starém zákoně nemáme originály, naskýtá se otázka, zda nový zákon není zkreslen. V posuzování přesnosti nového zákona budeme postupovat podle měřítek, která se používají při posuzování historické spolehlivosti dokumentů. Jedná se o 7 kroků. Za prvé, kvalita a kvantita dochovaných rukopisů. Za druhé, doba sepsání prvních kopií po originálu. Za třetí, doba vzniku případných pramenů po události, z nichž čerpá originál. Za čtvrté, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty. Za páté, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku. Za šesté, správnost a přesnost ověřitelných originálů. A za sedmé, případné další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, opozice, kontrola a tak dále. Frederick Kenyon, dlouholetý ředitel a hlavní knihovník Britského muzea a přední odborník v oboru starověkých rukopisů, napsal: Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný, a je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. William Albright píše, trochu více o něm budeme ještě hovořit, že období 20 až 50 let je příliš krátké na to, aby došlo k podstatné změně obsahu nebo slovní formulace Ježíšových výroků. Uvedená čísla nemají za cíl snižovat starověké dokumenty, spíše mají ukázat na to, že říci o novém zákonu, že je nevěrohodný, znamená to samé říci o celé starověké literatuře. U tohoto bodu doporučuji se znovu vrátit k uvedené historicko-právní metodě. Asi jen málo starověkých dokumentů se může přesností srovnat s Biblí. Bible nám tedy poskytuje poměrně slušný základ ke zkoumání křesťanské zvěsti.

Neuvěřitelná vnitřní jednota. Tento bod jsem již naznačil v uvedených faktech o době psaní Bible, počtu generací, které Bibli psali, a tak dále. Pochopitelně se naskýtá otázka, zda neobvyklé vnitřní jednoty Bible nebylo dosaženo tak, že jeden člověk či jakási náboženská škola dala dohromady podle starozákonních spisů 27 knih Nového zákona a tak dotvořila Bibli. Těchto 27 knih by nebylo tvořeno podle skutečných událostí, ale tak, aby zapadaly do kontextu Starého zákona. Jak jsem již psal, například o Kristu, je ve Starém zákoně mnoho proroctví. Nicméně Nový zákon je se Starým propojen mnohem více a oba díly Bible tvoří velmi konzistentní celek. Všechny spisy Nového zákona, tak jak je známe dnes, vznikly zhruba mezi roky 40 až 100 našeho letopočtu a zhruba 25 let po svém sepsání začaly kolovat po tehdejší církvi. Pokud by se tedy někdo pokusil dát dohromady Bibli, potom by musel vzít všechny spisy Starého zákona, jenže to ještě nevěděl, že jednou budou patřit do Bible, v té době je uznávali pouze Židé, a vymyslet texty Nového zákona ne podle Ježíšových slov a skutků, ale tak, aby oba díly Bible do sebe přesně zapadaly. Ani ti, kdo by toto vše dávali dohromady, by ale nevěděli, že z toho vznikne Bible, protože biblický kánon byl definitivně uzavřen až dlouho po smrti jeho autorů. Autoři Bible navíc neměli ambice utvořit nové náboženství, dát světu novou knihu, ke které použijí Starý zákon jako předlohu. S tehdejšími možnostmi a sociálním pozadím autorů Bible to ani nešlo. Jiná možnost potom je, že autoři Nového zákona prostě popisovali, co zažili, viděli, slyšeli a přijali od Boha. To potom zaznamenali, a protože Bůh je inspirátorem Bible, je možná jednota celé této knihy. Nezničitelnost i přes tvrdé pronásledování. I tento bod jsem již trochu zmínil. Jen dodám, že například roku 1199 papež Inocenc III. Přikázal pálit Bible. Asi není třeba připomínat smutnou historii násilné rekatolizace v naší zemi, kdy vlastnit Bibli nebylo běžně dovoleno. Bible ale nebyla v některých dějinných okamžicích nežádoucí jen pro církev. Již jsem psal o výrocích Voltaira. Nicméně bych rád něco k jeho boji proti Bibli přidal. Poté, co Voltaire zemřel, si jeho tiskařský stroj a byt, ve kterém bydlel, pronajela Ženevská biblická společnost, aby tiskla Bible. 24. prosince 1933 britská vláda odkoupila od Ruska Codex Sinaiticus, vzácný opis Nového zákona, za $500,000. Ve stejný den byla v Paříži prodána první edice Voltaireova díla za 11 centů. Že by měl Bůh smysl pro humor? Nemohu si v této souvislosti odpustit poznamenat slova Jana Amose Komenského, pronesená k českému národu v jeho kšaftu. A poněvadž Pán náš Písma svatá spisovati poručil, odkazuji tobě, český národe, za dědictví knihu Boží, Biblii svatou, kterouž synové moji s pilností velikou z původních jazyků do češtiny uvedli, do 15 let na té práci trávi vše několik učených mužů. A Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo jest národů, kteří by tak pravdivě a jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli.

0: Za čtvrté, historická přesnost. Dominik Duka ve svém spise Úvod do písma svatého starého zákona hovoří o tom, že Bible je ve svém líčení nepřesná, dopouští se chyb v datování. Biblická geografie vykazuje značné mezery a mnoho hrubých chyb. Teolog A. Laple píše, že až do raného novověku se na písmo svaté hledělo jako na slovo boží, ale pak byl tento nimbus historickými a textově kritickými výzkumy v 17. a 18. století těžce narušen. Kritici si neúprosně posvítili na text písma svatého. Přitom se nutně ukázaly obrovské lidské nedokonalosti, jak pokud jde o vznik, tak především pokud jde o pozdější přeformátovávání, přepracovávání a konečnou redakci biblických textů. Z nedotknutelného a neomylného slova božího se stalo slovo lidské, které spoluvytvářely lidské až příliš lidské nedostatečnosti a motivy. V 19. a 20. století dochází k rozsáhlému zkoumání staroorientální literatury a výsledky vykopávek v Palestíně, Sýrii, Mezopotámii a Egyptě ukázaly mnoho nápadných podobností biblických textů s mimobiblickými zprávami. Jistě se mohla vyvrátit námitka, že Bible je produktem náboženské fantazie, tím, že se poukazovalo na kulturně historické a archeologické doklady. Protože teď budu uvádět některé citáty lidí zabývajících se nebo komentujících biblickou archeologii, chci zdůraznit, že archeologie se jako jeden z historických oborů zabývá především hmotnými předměty, proto nemůže nikdy ověřit velké biblické pravdy, například boží existenci a vykupitelské působení Krista, vtěleného slova. Dále chci zdůraznit, že je nad rámec možností tohoto pořadu zabývat se biblickou archeologií podrobněji. Na druhou stranu by biblické záznamy neměly jít mimo čas a prostor a být v přímém rozporu se světovými dějinami. Již zmiňovaný William F. Albright, jedna z největších autorit všech dob na poli orientalistiky, svého času prezident Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitel Americké školy orientálních výzkumů v Jeruzalémě, autor více než 800 publikací o archeologii, biblických a orientálních výzkumech, napsal: čtenář si může být jist, že v Biblii nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Bibli. Historik Robert D. Wilson, znalec 45 jazyků a dialektů, mimo jiné profesor na univerzitě v Princetonu, hovoří o tom, že ve Starém zákoně je popisováno okolo 40 králů žijících mezi lety 2000 až 400 před Kristem. Každý je uveden v chronologickém pořádku, s odkazy na krále stejné země nebo zemí okolních. Wilson hovoří o tom, že skrze tento výčet králů si lze stěží představit větší přesnost, než je ve starozákonních záznamech. Tento muž ještě píše: 45 let od té doby, co jsem opustil univerzitu, jsem zasvětil svůj život Starému zákonu. Všem jeho jazykům, archeologii a překladům do té míry, do jaké bylo možné vyzkoumat vše týkající se textu a historie. Říkám to proto, že snad o sobě mohu mluvit jako o tom, kdo je expert. Těchto 45 let studia Bible mne stále utvrzovalo ve víře, že ve Starém zákoně máme skutečně historické záznamy týkající se izraelského lidu. A mám právo spochybnit výsměch těch chytrých mužů a žen, kteří si dělají legraci z křesťanů starých dob a těch, kteří věří v Boží slovo. Jan Sokol hovoří v souvislosti s evangelií o tom, že texty evangelií jsou zachovány na stovkách papírových zlomků a v několika knihách z prvních 4 století. Nejstarší zlomky jsou z počátku 2. století a v textech je neobyčejně málo odchylek. Od doby předpokládaného napsání knihy do doby, z níž pocházejí nejstarší zachované opisy, uběhlo jen několik desetiletí, kdežto pro všechny ostatní antické spisy jsou to staletí. K tomu přistupují vnitřní kritéria. Texty evangelií nesvědčí o tom, že by přání bylo otcem myšlenky. Snad nejvážnějším argumentem pro pravost evangelií je fakt, že jsou čtyři, vůči sobě blízká i zřetelně odlišná. Z historického hlediska to jsou spisy velice věrohodné a právě z nich lze celkem bezpečně tvrdit, že historická existence Ježíše Nazareckého je nepochybná. Sir William Ramsay, ve své době jedna z největších autorit na historii a archeologii Malé Asie, dnešního Turecka, po výzkumech a bádání nakonec přiznal, že Lukášovy záznamy jsou v historických detailech naprosto přesné. Nakonec píše, že Lukáš byl historik první třídy. Tento by měl být řazen k největším historikům.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Pokusím se to, co popisuji, ukázat na dvou historických událostech.

Verš 5. Týr se stane místem v moři, kde se suší sítě. Verš 12. Materiál, ze kterého je město postaveno, bude uvržen do moře. A verš 14. Týr nebude nikdy obnoven. Co se ve skutečnosti stalo? Týrus bylo hlavní město Fénicie. Ve své době se jednalo o důležité město, kde se stýkaly kultury a obchod. Jednalo se zároveň o velmi dobře opevněnou pevnost. 3 roky poté, co bylo proroctví vyřčeno, král Nabúkadnézar oblehl město. Obležení trvalo 13 let, až nakonec město bylo dobyto. Když vojsko vstoupilo do města, bylo město prázdné. Během 13 let obléhání obyvatelé postupně odešli na ostrov, který byl vzdálen asi 700 metrů od břehu. Město ovšem bylo Nabúkadnézarem zničeno, přesně jak je tomu řečeno v proroctví. Ostrovní město trvalo zhruba 250 let až do doby vlády Alexandra Velikého. Alexandr během svého tažení do Egypta nařídil městu, aby mu otevřelo brány, ale byl odmítnut. Alexandr tedy nařídil, aby ze zbytků původního města byla vybudována cesta mořem k ostrovnímu městu. To se skutečně stalo a město bylo Alexandrem roku 322 před Kristem dobyto. Týr nebyl na svém původním místě nikdy znovu postaven, jak je řečeno v proroctví. V současnosti na původním místě jsou pouze holé kameny, na nichž si rybáři suší sítě. Podobných míst je v Bibli mnohem víc a jejich popis by vyšel na další knihu. Další událostí, kterou budu popisovat, je narození Krista. Asi všichni známe příběh, že narození Krista provázela hvězda na východě. Český astronom Jiří Grigar ke hvězdě na východě píše následující. Správný výklad našel patrně již počátkem 17. století proslulý německý astronom Johannes Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci, tedy úhlové zblížení, planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku křesťanského letopočtu a zjistil, že se tak stalo v roce 7 před naším letopočtem, dokonce 3x po sobě, koncem května a září, jakož i počátkem prosince, a to v souhvězdí ryb. Takový úkaz nemohl zajisté uniknout babylonským hvězdopravcům nebo mudrcům, kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce objevené roku 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září roku 7 před naším letopočtem, což vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. Roku 532 našeho letopočtu se o výpočet data Kristova narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět do dosti vzdálené minulosti. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává právě zmíněný 7letý rozdíl. Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat, že astronomická i historická data o Kristově narození spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí. Co se historicity Bible týče, pak asi i největší skeptik musí uznat, že ve světové historiografii není mnoho podobných děl, a to jak po stránce historicity, tak vlivu. Rád bych tuto kapitolu uzavřel slovy jednoho profesora, velmi razantního ateisty, kterým neučil světová náboženství. Jednou si postěžoval a s určitou nadsázkou řekl, že je to hrozné, že i sebevětší ptákovi

Za páté, vliv na dějiny. Jiným nezanedbatelným faktorem je vliv Bible na lidi i na celé národy, například co se týče hodnoty člověka, důstojnosti ženy, hodnoty práce, rodiny, etiky, soukromého vlastnictví, ceny života a tak dále. Asi není třeba zdůrazňovat rozdíly mezi státy vyvíjejícími se pod vlivem křesťanství a státy vyvíjejícími se pod vlivem východních náboženství nebo islámu. Například demokratizace byla nejúspěšnější v těch zemích, kde byl silný křesťanský a západní vliv. Je velice pravděpodobné, že nové demokratické režimy se stabilizují v těch jihoevropských a středoevropských zemích, které jsou katolické nebo protestantské. V muslimských zemích jsou vyhlídky na demokracii celkem neutěšené. V 90. letech se mimo Kuby a Afriky vydala na cestu k demokracii většina zemí, jejichž obyvatelstvo přijalo západní křesťanství nebo kde alespoň existoval křesťanský vliv. Zikmund Březinský potom hovoří o Evropě jako o odrazovém můstku k postupné expanzi demokracie hlouběji do Euroázie. V politické a ekonomické rovině Evropa odpovídá základní civilizační oblasti, takzvané svatopeterské Evropě, vymezené jejím starým společným náboženským dědictvím, vycházejícím z tradic západního křesťanství, které se sice odvracejí od křesťanských kořenů, ale stále z nich profitují. Známé jsou teze Maxe Webera o vztahu protestantské etiky a kapitalismu. Weber nalézá souvislost mezi hodnotovým systémem kapitalismu a protestantskou etikou. Především nauka o předurčení a puritanismus podle Webera motivovali k orientaci na pracovní výkonnost a podmínili asketický způsob života a investice do budoucnosti. Pochopitelně v božím jménu a někdy s odůvodněním na verše z Bible se děla nejhorší představitelná zvěrstva. Nicméně skutečnost, že něco dělám v něčím jménu, nevypovídá o té osobě, v jejímž jménu tu či onu věc provádím. Sám Kristus řekl, že věřící poznáte po ovoci, podle toho, jak se chovají, ne podle toho, v čím jménu co dělají. Tolik jen velmi zběžně ke knize, které se říká Bible. Nakonec jedna rada. Nejlépe tuto knihu člověk pozná, když ji sám začne číst.

Večer pod lampou se uzavírá, a to samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden, kdy vám nabídneme další kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků.

hope is gone.

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Epištola Římanům, 1. kapitola, 19. a 20. verš.

Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. A co nás čeká v poslední hodině dnešního nočního vysílání v úterý 6. října? Máme krátce po páté a před námi je další rozhlasová lekce angličtiny v pořadu Life Plus s lektorkou Elzou. Ta si dnes vezme na paškál píseň It's Always Been You. A o 17:30 nás pak Petr Hůšť v pořadu Klika zavede na jedno modlitební setkání, kde ale nebyli jen lidé z církve a možná překvapivě byla místnost plná politiků. O rozdílu mezi velkými slovy a skutečným postojem srdce bude mluvit od 5:30.

Další rozhlasová lekce angličtiny v pořadu Live Plus nás na Rádiu 7 čeká už zítra o 9:30 dopoledne.

slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pokoušíme se otevřít Bibli nejenom fyzicky, ale otevřít biblické myšlenky a zkusit je uchopit pro svůj každodenní praktický život. Sedím společně se svými kolegy v budově organizace Ukrajinští Muraši, což znamená mravenci. Oni se na Ukrajině starají o vnitřně vysídlené osoby, o celé rodiny. Také jezdí pomáhat civilnímu obyvatelstvu do oblasti fronty a pořádají například rehabilitační pobyty pro veterány. To jsou často mladí chlapi, kteří přišli v téhle válce o končetinu nebo mají vážné psychické problémy. Práci Murachu si velmi vážím, velmi tuhle práci respektuju. Víte, když děláte třeba rehabilitační pobyt pro vdovy a sirotky, můžete těm vdovám říci, Pán Bůh vás miluje. Což je to nejdůležitější a je to ta největší pravda. Muraši na svých pobytech pro vdovy často pozvou kosmetičku, masérku, profesionálního fotografa nebo dokonce someliéra. Dají těm ženám znovu zažít, že mají hodnotu, že jejich vnitřní život nemusí tragédií skončit. Dají jim zažít, že je Pán Bůh miluje. Jak už jsem říkal, jejich práci velmi respektuji a často mi stále zní slova jednoho malého sirotka, který na konci pobytu řekl: Murašci, já vás dužo ljubju. Mravenci, já vás mám velmi rád. No a sedím takto se šéfem Murachu, se Sašou, hodnotíme a plánujeme další práci, povídáme o životech, o vyčerpání a o tom, jak uprostřed toho všeho, jak dál. Saša najednou říká, Petr, pojď se mnou na modlitební snídani s prezidentem Zelenským, zařídím ti zvací dopis. Já tyhle vrcholové oficiální setkání úplně nemusím a také je pro mě náročné cestovat na dlouhé trasy. Ale vím, že i toto k práci patří. Říkám Alexi, pokud bys byl rád, abych na tom setkání byl a zařídíš mi pozvání, tak já pojedu. Matouš, 22. kapitola, 21. verš. Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Modlitební setkání s prezidentem. Zvací dopis mi nepřišel. Od Saši vím, že je pro mě vystaven, ale z bezpečnostního hlediska mi ho mohou poslat až 24 hodin před setkáním. Je válka, vše musí zůstat utajené. To znamená, že pokud pojedu, dopis mi přijde až po cestě. Večer před mým odjezdem manželka v posteli otevřela notebook a podívala se na zprávy. Najednou vidí, co se za poslední dny dělo i v Kyjevě. Říká, víš to? Ano, v Kyjevě byl předminulý den 9-hodinový raketový útok. Byly zničeny i některé výškové budovy. Zemřelo spoustu lidí. Kyjev teď nemá rakety Patriot, které slouží jako protivzdušná obrana proti balistickým raketám. Takže teď je město bez obrany. Manželka říká, to je asi blbost, abys tam jezdil. Otočí se na bok a jde spát. Ráno se probudí a říká, v kolik odjíždíš? Říkám si, no, asi to ještě zvážím. Probírám to s kolegy horem dolem, radím se s přáteli, modlím se. Saša mi píše, Petře, na národním modlitevním setkání s prezidentem budou také představitelé z celého světa. Mělo by to být bezpečné. OK, dopoledne ještě poklidím svoje ovečky, zbalím se a vyjíždím. Den a půl cesty. Přijíždíme s kolegou Federem do Kyjeva. Ubytujeme se a ještě než vejdeme každý do svého pokoje, tak Feder říká, telefony necháváme zapnuté, kdyby cokoliv, tak si zavoláme. To běžně neříká. Vejdu do svého pokoje a najednou obrovská rána, za chvíli další. Vidím záblesk v dálce tlumené rány. Další silná rána, takže se budova zachvěje. Na ulici jsou slyšet alarmy aut. Byl horký den, začalo prudce pršet a jsou hromy. Svému mozku to musím vysvětlit. Přesto ještě 2 hodiny nemůžu usnout.
No ale nějak jsem se rozpovídal, co bylo předtím. Další den ráno se stalo, čemu jsem ani nevěřil. Jsem na národní modlitební snídani za účasti ukrajinského prezidenta Zelenského, ale také za účasti zástupců ukrajinského parlamentu a vlády. Jsou tady také všichni biskupové ukrajinské církve nebo například zástupci českého senátu. Je to síla tady být. Zažít církev, která se společně za své představitele modlí. Modlí se za mír, za nový a klidný život. 1. Timoteová, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku zdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Bylo to setkání, kde bylo spoustu písní, modliteb, duchovních i politických proslovů. Zaujal mě velmi proslov prezidenta Zelenského. Poděkoval všem, kteří se v době války modlí, kteří pomáhají, ale speciálně se zastavil u kaplanů, u jejich služby. Zaměřil se na ně, dal na ně akcent. Prezident dobře věděl, kde je, že je na modlitevním setkání a dokázal duchovní službu kaplanů vyzdvihnout a ocenit. Ze setkání s prezidentem jsme přešli na Mezinárodní fórum o svobodě, které bylo v krásně zrekonstruovaném baptistickém chrámu v Kyjevě. Z tohoto chrámu je krásný výhled na část Kyjeva. I tohle setkání bylo prestižně zajištěno. Všude bezpečnostní rámy, spoustu tajných, všude ochranka, dobré občerstvení a káva, lidé společensky oblečení. Bylo to i tím, že řečníci, kteří mluvili na fóru, tak jako do

vojáků byli jen Američani. Chyběly mi tady pohledy zástupců z jiných zemí a také pohledy od duchovních. Byli jsme na půdě církve, tak jsem to očekával. Možná mylně očekával. Matouš, 22. kapitola, 16. až 21. verš. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: čí je ten obraz a nápis? Odpověděli: císařův. Tu jim řekl: odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Uměle vyvolaný spor, vytvořená slovní past na Ježíše. Máme být podřízení vládě nebo Bohu, státu nebo nebeskému království? Ježíš ví, že tohle je pokušení. Ježíš je geniální, jak do velmi složitých věcí dokáže přinést jasný vhled skrze krátké vyjádření. Co patří císaři, dejte císaři, co Bohu, dejte Bohu. Ty dvě, řekněme, království respektuje, ale zároveň nepropojuje. Jsou samostatná, protože jsou svou podstatou odlišná. To vnitřní boží království má však být solí a světlem pro království země. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se dneska pomodlit za svého starostu nebo starostku, za hejtmana, premiéra nebo prezidenta. Možná nemusíme s nimi souhlasit, nemusíme dokonce s nich být ani nadšení. Ale přesto se můžeme za ně modlit, za jejich práci, za boží požehnání pro jejich život. Modlitevní snídaně za účastí prezidenta Zelenského pro mě byla vzácným setkáním. Navázal jsem tady několik zajímavých kontaktů. Stejně tak cenná pro mě byla večeře s naším týmem v Kyjevě. Bylo to super se zase vidět, popovídat o životě a také naplánovat do konce tohoto roku další humanitární a duchovní pomoc. Kolegové byli z toho dnešního dne trošku naštvaní. Říkají: Petře, několik týdnů byly v kuse útoky na Kyjev. Teď jsou tady politici, tak se někdo domluvil a válka se zastavila. Válku jde tedy zastavit. Znamená to, že život západního politika je cennější než život ukrajinské ženy a jejího dítěte? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Y'all ain't ready for me, I see it already.

Další vydání pořadu Klika na Rádiu 7 nás čeká už zítra o 8:30 dopoledne. Petr Hůšť přichází s druhým dílem ze série Jak to vlastně je, chválit nebo ne. Pořad Klika má i svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových

nastávajícím rozedníváním se s vámi loučí průvodce nočními pořady Rádia 7 Daniel Zeman. Přeju vám dobrý vstup do dnešního dne, úterý 6. října, a těším se brzy naslyšenou.

0: Je to 6. hodina ranní a s ní i ranní blok vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v úterý 6. října bude provázet Kateřina Hodecová. Moc se na to těším a opravdu vám přeji krásné a klidné vstávání do nového dne. Kéž jste v něm posilou a povzbuzením lidem okolo, stejně jako je posilou a povzbuzením Pán Bůh nám samotným. Kéž umíme předávat to, co získáváme. Tady je přehled dnešních ranních pořadů. Opět začneme tichým časem ve 6:45. Na krátkou chvíli vezmeme do rukou Bibli, začteme se do některého z úryvků Evangelia a společně se pomodlíme. Kompas je důležitá věc nejen na moři, ale taky v životě. Když chybí, těžko hledáme směr. Od 6:45 o směřování uvažuje Jiří Marván. V hodince mezi 7 a 8 se zaměříme na publicistiku a nabídneme vám magazín. Po 7 se tedy dovíme více o kontaktním outreach programu Křesťanské akademie mladých a podcastu z dílny Církve bratrské. O 7:30 je tu pak pravidelný ranní telefonát, tentokrát nás zavede do Bruntálu za tamním evangelickým sborem. Relace Bible Guide nabídne poslední kapitolu Ozeášova proroctví, která přináší pozvání k návratu k Bohu. Jiří Zdráhal zároveň zve ke společné modlitbě. Další část s prostorem pro stišení je připravená v 8 hodin. Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. To spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou součástí našeho úspěchu. Jak vést dobře sám sebe, abych měl dost sil a prostoru vést druhé, hovoří Vojta Barot z Lucí Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých. Přidejte se o 8:30. Proč právě Kristus? A proč bych ho měla brát vážně? Co potřebuji k tomu, abych poznala, kým opravdu je a kdo mi to může zjevit? Nad těmito otázkami uvažuje v dalším díle Základů Marek Šuba. Poslouchejte od 9:30. Týmu amerického prezidenta přes aféru Watergate a vězení až do týmu úplně jiného krále. V pořadu Řeka života nás Jarek Pleva provede životem i myšlenkami amerického právníka, politika, zakladatele vězeňského společenství a významného křesťanského představitele Chucka Colsona. Poslouchejte v 10 hodin. Tolik tedy přehled pořadu na dnešní ráno a časné dopoledne. Rádio 7 vám chce být dobrým průvodcem v každém dni, tak snad si vyberete a načerpáte i pro sebe onu posilu a povzbuzení.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: A už je to první písnička dnešního hudebního playlistu, za kterým stojí Kristýna Exnerová, Pramen a křesťané ze sborů ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích.

Pro dobré ráno vám teď hrála kapela Blázny pro tebe a s další skladbou o pokladu pravdy a lásky je tu Jan Knížek. Ten už nás dovede ke 6:45 a času, tichému času, ve kterém společně budeme číst z Bible a krátce se pomodlíme. Chcete-li, listujte Markovo evangelium ve své Bibli.

Je 6:45, chcete-li vezměte do rukou svoji Bibli a pojďte si spolu se mnou kousek přečíst. Nalistujte Markovo evangelium, 5. kapitolu. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl: duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno. Odpověděl: mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili: pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu začali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili.

Tohle je zvláštní úryvek. Ježíš po tom zázraku na moři, kdy se přeplavuje se svými učedníky a utiší rozbouřené moře a ukáže, že vlastně vládne nad všemi živly, tak přijíždí na protější břeh Galilejského moře do krajiny Gerasenské. A čteme tady, že to je místo, kde byly hroby nebo pohřební jeskyně. A také člověk asi hrůzostrašný, posedlý nečistými duchy, který měl obrovskou sílu a nedal se nijak zvládnout. A tak není divu, že se ti lidé báli se toho člověka a báli se těch duchů. Měli velmi dobré povědomí o tom, že duchovní svět není jenom dobrý, že existuje i ta odvrácená strana. Ale pak se děje ten zázrak a Ježíš z tohoto nespoutaného a nespoutatelného člověka vyhání ty démony a oni se přemístí do stáda 2000hlavého stáda vepřů, tedy zase nečistých zvířat, a to stádo se utopí, protože se ti vepři rozběhnou ze srázu. Muselo to být pro ně obrovské, takové spektakulární. Viděli, jak jeden člověk, jeden Ježíš, slovem, žádnými úkony a žádnými čáry, slovem vyhání ty démony a uzdravuje tohoto člověka, doslova ho vysvobozuje. A proto je tak zajímavé, co se pak stalo. Pasáci utekli, už neměli co dělat, neměli koho pást. Teď o tom povídají v tom městě a vesnicích a lidé se přicházejí podívat, co se stalo. Opravdu nacházejí toho dříve posedlého a nebezpečného člověka, jak sedí u ohně, úplně normálně oblečený, úplně normálně se chovající, a zjišťují, že se tady stalo opravdu něco, co převyšuje veškeré jejich představy o tom, co je možné. Ale vidí teď i Ježíše a musí si to spojit. To nemožné udělal tenhle člověk. A tak je velmi zvláštní ta reakce. Na jedné straně se na něho lidé tlačili v zástupu a nechtěli ho propustit a chtěli další a další zázraky. Ale těhle lidé říkají, prosím tě, běž pryč. Někdy to tak je, že jsme svědky velkých věcí, nebo i zprostředkovaně se dozvíme o některých velkých božích věcech, ale není to něco, co nás k Pánu Bohu přitáhne. Najednou vyvstává ta naše vlastní potřeba takového vysvobození a božího zásahu, té obrovské proměny, jako v případě toho dříve posedlého člověka. A tady to rozhodujeme my. Jestli řekneme Ježíši, pojď dál, dovol mi být s tebou, tak jak prosil ten vysvobozený, anebo jestli řekneme Ježíši, běž pryč a nech nás v tom, co žijeme, protože tohle známe, v tom jsme si jistí, víme, co nás čeká, víme, kdo je nebezpečný, víme, kdo je bezpečný, víme, co máme dělat, víme, jak se máme chovat. Ale s tebou je všechno nejisté, převracíš staré pořádky a vnášíš něco nového a to nechceme. A tak je na nás, jestli budeme nejenom moudří, ale taky odvážní. A jako tenhle člověk budeme prosit, abychom směli být s ním. Ale pak se často stane to, co nám Pán Ježíš řekne, běž domů a řekni těm lidem okolo, co se ti stalo, jak veliký je Pán Bůh, jaké vysvobození ti dal, co všechno ti do života otevřel a do čeho tě postavil. Ti naše nejbližší, to naše okolí, je důležitou součástí našeho života a nemáme ho opouštět, ani když se nám v životě stane takový zázrak. Ba naopak, to je o to větší důvod, abychom za těmi nejbližšími šli a řekli jim, podívejte, jak Bůh je dobrý, velký, milostivý a milosrdný. Tohle jsem zažila, to se mi stalo, tohle mi Pán Bůh dal. A je to i pro tebe. Pane Bože, děkujeme za to, že nás zveš k odvaze. Děkujeme za to, že nás vracíš do toho našeho přirozeného, často rodinného okolí, abychom zvěstovali to, co jsme od tebe dostali.
A děkujeme za to, že jsme směli zažít a že můžeme zažívat mnohé zázraky, kde se dotýkáš nás a našeho života. Někdy v malých souvislostech, ale někdy jsou to opravdu velké věci. A tak děkujeme za to, že se s nám dal poznat a moc prosíme, abychom my sami byli za tvé milosti požehnáním pro lidi okolo nás. Amen.

0: Ten, kdo je vyšší než nebesa, vešel do našeho srdce a přišel k člověku. Je krátce po půl sedmé, úterý 6. října. Posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu dobré ráno přeje Kateřina Hodecová. Skupina Only His.
1: Ty s ptákům křídla dál, díky nim se můžou vznést.

Důležitá věc nejen na veškeré možné myslitelné cesty, ale také na tu cestu životem. A když chybí, těžko hledáme směr. Už po následující písničce je to zamyšlení Jiřího Marvána.

Ale vám, kteří mne slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Milí posluchači, jeden starý rybář opakovaně několikrát zabloudil na širém moři. Jeho přátelé museli vždycky vynaložit veliké úsilí, aby jej našli. A tak se jednou složili a koupili mu důkladný kompas. Zanedlouho se tento muž opět vydal na moře. A přestože měl nový kompas, opět zabloudil. Po nějakém čase jej přátelé našli a zachránili. Unavení, rozčarovaní se ho zeptali, proč si nepoužil ten nový kompas, který jsme ti koupili? Mohli si nám ušetřit mnoho starostí. Ale rybář k jejich překvapení odpověděl, neměl jsem odvahu ho použít po zkušenosti, kterou jsem s ním udělal. Chtěl jsem jet na sever, ale ať jsem se snažil sebevíce, ručička kompasu se mi stále obracela na jih. A tak jsem nakonec kompas odložil. Rybář si byl tak jistý, kterým směrem je sever, že se snažil přinutit střelku kompasu, aby ukazovala tam, kam chtěl. Životním kompasem každého křesťana je Bible, Boží slovo. Skrze písmo nás chce Hospodin Bůh vést správným směrem. A přesto se stále setkáváme s lidmi, kteří se chovají tak, jako ten starý rybář. Mají Boží slovo a neposlouchají ho. Právě o takových lidech nám vypráví oddíl z Lukášova evangelia. Vyprávění Lukášovo nás vede na úpatí hory, kde se shromáždil mnohatisícový zástup lidí. Přišli proto, aby slyšeli Boží slovo, aby byli uzdraveni ze svých nemocí, aby byli vysvobozeni z toho, co ničí jejich životy. Stojí pod horou, poslouchají slova Kristova, setkávají se s mocí Kristovou, mnozí jsou uzdraveni, vysvobozeni z toho, co je až dosud svazovalo. Kristus otevírá lidem cestu k životu věčnému, cestu do Božího království. Vypadá to, že tito lidé uvěří v Ježíše Krista. A tu zaznívají překvapivá slova našeho dnešního oddílu písma. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím. Jakoby Ježíš předpokládal, že mnozí, i když se setkali s jeho uzdravující mocí, i když jim bylo zvěstováno evangelium, přesto neslyší. Mají oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, a srdce, které nerozumí, jak říká prorok Izajáš. Ano, tak to vypadalo v době Kristově, a taková je skutečnost i dnes. Mnozí lidé, zaslepeni svojí touhou, ohlušeni hlasem světa, uzavřou své srdce lásce Boží, darované lidem v Ježíši Kristu. Neslyší slovo evangelia, i když je jim zvěstováno. Mají Bibli, kompas od Boha, ale nevěří mu. Tvrdošíně se snaží prosadit svoje názory, svoje poznání, svoji pravdu, a proto bloudí. Obracím se proto dnes se slovem Kristovým na vás,
kdo slyšíte? Ježíš Kristus si vás chce použít k tomu, abyste byli svědky o jeho lásce k lidem svým vlastním životem. Aby ti, kteří neslyší, alespoň viděli. Aby viděli na vašem životě odpouštějící lásku. Aby skrze vaše životy přicházelo požehnání do života mnoha lidí. I do života těch, kteří vám občas ubližují a někdy vás možná i nenávidí. Svět se nezmění, jestliže na zlobu odpovíme zlobou a ránu odplatíme ranou. Evangelium nelze jenom zjistovat. Evangelium musíme žít. Protože mnohé zastaví a přiměje poslouchat až teprve setkání s láskou. Slyšel jsem kdysi vyprávět o člověku, který přišel na základnu křesťanské misie v Číně. Protože ho misionář neznal, zeptal se ho přímo: slyšel jste už někdy evangelium? Nikoliv, odpověděl muž, ale viděl jsem jej. Znám člověka, který býval postrachem svého okolí. Byl vášnivým kuřákem opia a všem lidem byl velice nebezpečný. Pod vlivem evangelia se tento muž úplně změnil. Zanechal kouření opia a nyní je láskyplný a dobrý. Proto jsem přišel. Tak vypadá evangelium, které je vidět. Takové evangelium proměňuje lidské životy. A tak vám, kteří mě slyšíte, pravím: milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám ubližují.

0: inspirací z Božího slova za námi dnes ráno přišel Jiří Marván. Jeho úvahu zopakujeme ještě 15 minut po 15. odpolední, no a zítra vás ve 6:45 zveme k poslechu dalšího zamyšlení, tentokrát z pera a úst Saše Štěpánovského, pastora křesťanského společenství v Kutné Hoře. Bude mluvit na téma trosky či Boží chrám.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Je krátce po 7. raní úterý 6. října a s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Začíná magazín.

0: Tak tedy vítejte u poslechu magazínu z dílny Rádia 7. Dnes představíme kontaktní outreach program Křesťanské akademie mladých a také jeden zdroj inspirace pro praktický duchovní život. Posláním Křesťanské akademie mladých je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Jedním z nástrojů vedoucí k naplnění tohoto poslání jsou takzvané kontaktní outreach programy a jeden konkrétní představí jeho vedoucí Tomáš Toušek.
1: EdSport je vlastně outreachový program, konkrétně můžeme říkat kontaktní nebo vztahový, to znamená program pro mládeže, kde se vlastně snažíme propojovat lidi zvenku, mimo církev, s lidmi z církve, z mládeže, aby vzájemně vlastně tady konkrétně dělali sport, nějakou aktivitu, které se společně věnují, která je baví a mohli vytvářet vztahy. Zároveň se mohli sdílet i o víře a dál tohle to mohli rozvíjet potom v návaznosti na mládeži.
2: Dalším cizím slovem bylo ultimate. Celým názvem Ultimate Frisbee. O co přesně jde?
1: Jo, zároveň jsem nezmínil teda svoji roli, že já jsem hlavní vedoucí vlastně tohoto celého programu. A Ultimate Frisbee, tak konkrétně to Ultimate slovíčko je vlastně označení toho samotného sportu, který hrajeme, protože samotný frisbee je vlastně ten disk, nebo říká se to tomu disku, stejně jako je ve fotbale balón, tak je to to frisbee. A ten název toho Ultimate, tak je to americký sport, takže to je označení toho sportu ultimátní frisbee. A ten důvod, proč se to takhle vybralo, je vlastně docela jednoduchý. V Americe je vlastně to frisbee trademark jedné firmy, takže se nemůže používat ten samotný název, protože licencovaný produkt, takže na základě toho se používá Ultimate Frisbee.
2: Tak tedy Ultimate, už to umím říct i já. Čím je tento sport výjimečný?
1: Tenhle sport je výjimečný v tom, že ho hrajou dohromady, nebo jedna z těch kategorií tak je, že to hrajou holky a kluci zároveň, což myslím, že je snad jenom tenis, moc dalších sportů takhle vlastně se nehraje i na té nejvyšší úrovni, dokonce na té světové úrovni, tak je to jako ten víc preferovaný formát, nebo jako je hodně uznávaný. Zároveň ta výjimečnost je ještě, a to už nemá vůbec žádný sport, a to je, že tam nejsou rozhodčí. My často říkáme, že vlastně samotní hráči jsou vlastně ty rozhodčí. Zní to divně, ale vlastně ten celý sport je postavený na fair play. My tomu říkáme spirit of the game.
2: Wow, tak to je výzva. Kolik týmů aktuálně tvoří Edge Ligu a jak probíhá komunikace nebo možná spolupráce mezi tebou, případně týmem Edge Sports a jednotlivými vedoucími?
1: Aktuálně máme 9 týmů, můžeme mluvit i o 9 sborech církvích napříč celou Českou republikou, takže máme tam třeba České Budějovice, jste v Orlických horách nebo Havířov, už skutečně nám chybí jenom až, kdy jsme spojili republiku, takhle všemi kouty. A ta spolupráce vlastně, my spolu komunikujeme už od začátku vzniku a zároveň vlastně liga je propojená i v tom, že já se vlastně snažím znát se všema těma vedoucíma, podporovat jednotlivý týmy, ať už se nacházejí v jakýkoliv fázi, některý týmy třeba nepotřebují takovou podporu, jako ve smyslu, že by jsme tam jezdili a učili je to hrát, už vlastně oni se naučili za nějakou dobu, co už to 7 let funguje, ale zase ty novější, tam třeba jezdíme pravidelně, nebo kolegové trenéři, tak tam jezdí jako pravidelně každý týden nebo co 14 dnů a my jsme i propojení, máme WhatsAppovou skupinu mezi všema trenérama, děláme společné team buildingové chaty nebo akce, takže se hodně snažíme propojovat i tu komunitu těch trenérů a vzájemně se poznávat, posouvat vlastně i dál samotnou ligu.
2: Pojďme se podívat na samotné turnaje. Kdy a kde se ty nejbližší uskuteční a co bude náplní jednotlivých víkendů?
1: Ten nejbližší je úplně skutečně nejbližší a to je zítra a v neděli v Brně v areálu VUT na umělé trávě, tak tam budeme hrát, to je nejbližší turnaj. Konkrétně máme 12 týmů, což jako tak 9 týmů z té celé republiky, tak oni si vytvářejí i třeba B týmy, když jsou větší ty týmy. Je proto 12 týmů, hrajeme 5-5, 30-minutový zápasy, zároveň tam máme i vložené krátké zamyšlení cca na 20 minut křesťanské, takže i tohle, kdyby někdo se přišel podívat, tak i tohle tam může zažít, vidět. A chápu, že tohle třeba narychlo pro někoho se přijet podívat do Brna. Tak potom další nejbližší turnaj je v prosinci 5. a 6. na Mikuláše. A zase je to Brno, tentokrát ne venku, ale v hale VUT, takže zase stejný areál. My jsme si to tak nějak oblíbili, takhle vlastně jsme to měli minulý rok, že to Brno je takovým propojovatelem celé republiky těch 9 týmů, že tam to mají všichni tak nějak podobně daleko, takže pokud by se někdo chtěl přijet podívat, tak buď na ten víkend zítra, anebo pak v prosinci.
2: Pokud by to někoho zaujalo a přemýšlí o nějakém kontaktním programu v rámci svého společenství, co může udělat jako první krok?
1: Jeden z prvních kroků může být určitě kontaktování mě. Kontakt na mě se dá najít na našich webových stránkách kam.cz. Tam vlastně si vyhledáte ty kontaktní programy a konkrétně pak ten Edgepod. Případně se dá zajít jako na ten turnaj a i vidět, co je tím vrcholem toho trénování, samotné aktivity, to ty společní turnaje, tak si zažít i tu atmosféru. Myslím si, že to je jako unikátní a taky pozbudivý. Případně bych i doporučoval najít si nějaký ten tým, který je v nejbližší okolí. Dneska už jsme vlastně skoro v celé České republice, nebo hodně obsazujeme celou Českou republiku, jak jsem zmiňoval, ty všechny rohy té republiky až na tu až. Tak se dá jako zajet a podívat se na nějaký ten trénink, kontaktovat i ten lokální edge a ty trenéry, tak i skrze to se dá dostat a vidět vlastně, jak to funguje.
2: Mohl bys v závěru sdílet nějakou zkušenost, která je pro tebe důkazem toho, že tato forma služby mladým lidem má smysl?
1: Teďkon asi jako ta nejčerstvější, tak v Třince týmu, který funguje, myslím, že teď už druhým rokem, teď jsme dělali turnaj spíše propagační na Broadfestu, konferenci pro Citu Bratrskou, tak tam jsme měli frisbee turnaj a přišel za mnou právě vedoucí tohoto toho týmu a říkal, že strašně moc děkuje za to, že to děláme, že se do toho mohli připojit, že jsme lidi motivovali, protože vlastně jim přišlo 5 mladých holek do dorostu a se vlastně posouvají v té víře a že jim to hrozně moc dává smysl. A tohle, když on mi říkal, tak takovýhle věci člověk různě za těch 7 let jako slyší, tak ho to vždycky potěší, tak tohle bylo to nejčerstvější, co jsem vlastně slyšel, co mě potěšilo. Říkal jsem si, jo, to je přesně to, proč to děláme, že chceme, aby se ty mládeže, anebo i ty dorosty, je to i pro mladší vlastně od těch 12, 13, tak chceme, aby se propojovali s tou lokální církví. Tohle je jeden ze způsobů a tohle mi jako dává smysl a jsem za to vděčný.
2: Úplnou tečkou bude zopakování důležitých informací, kdy a kde se koná nejbližší turnaj a kde se o vás mohou případní zájemci dozvědět více.
1: Nejbližší turnaj je tento víkend 3. a 4. října v Brně, venkovní hřiště Umělá tráva, areál VUT. Další nejbližší je potom 5. a 6. prosince opět areál VUT v Brně, ale tentokrát hala. A kontakty na mě nejlépe na kam.cz, tam konkrétně pak najít si outreachové programy a konkrétně Edge, případně ještě se dá na Instagramu najít Edge Check.
0: Zhrnuje vedoucí služby Edge Sports pod Křesťanskou akademií mladých Tomáš Toušek. Víkendový turnaj už je minulostí, ten další se uskuteční od 5. do 6. prosince rovněž v Brně.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli i osobních zážitcích s Bohem, to je podcast Grow Up. O začátcích, obsahu i zpětné vazbě hovoří autor podcastu Honza Herman.
1: Vznikl před 5 lety, v roce 2021, když ještě byla pandemie covidu a byli jsme jeden z prvních křesťanských podcastů, kteří vlastně do toho začali nějakým způsobem zabrušovat v té naší kotlině a od té doby se jich samozřejmě připojilo víc, ale byli jsme, myslím, jedni z těch prvních, kdo to vůbec zkusili tady u nás v Česku.
2: Tebe jsem zmínil jako autora, ale nejsi v týmu sám, tak kolik lidí tvoří váš tým a jak máte rozdělené role?
1: Samozřejmě se to mění v průběhu, ale jsem moc rád za tuhle otázku, protože často člověk slyší v podcastu jenom jeden hlas, případně dva nebo nějakého hosta, ale těch lidí je spoustu. A musím říct, že od té doby, co jsme začali, se to hodně změnilo. My jsme začínali vlastně i s tím záměrem, že jsme to vlastně chtěli tvořit primárně pro náš region na Vysočině, jako během covidu takovou alternativu i pro tu neděli, kdy člověk mohl jít do shromáždění třeba i s rouškou. Ale během týdne toho moc neměl. A v tu chvíli jsme to dělali ne moc profesionálně, snažili jsme se prostě přidat nějaké vyučování nebo něco takového navíc a bylo nás třeba 2 nebo 3. A teďka máme 5-6 lidí, někdy i víc, kteří se na tom podílí, máme někoho, kdo natáčí, připravuje, máme editora, kdo to stříhá, máme člověka, který se nám stará o sociální sítě, máme dalšího člověka, který nám třeba natáčí nějaká videa, když potřebujeme. Je toho spousta a všechno jsou to lidi, kteří to dělají dobrovolně. A díky jim za to.
2: Grow up znamená růst vzhůru. Jakým způsobem k růstu povzbuzujete? Co přesně je součástí obsahu, který vytváříte?
1: My ten název vlastně můžeme vnímat z dvojí roviny, protože my se snažíme, aby náš podcast mohl být jak pro věřící publikum, tak i pro to nevěřící. A když vlastně se bavíme o té věřící části našich posluchačů, řekl bych, že je to většina, tak vlastně povzbuzujeme je k růstu tím, že vlastně jim dáváme mimo jejich standardní čas možná nějakého vyučování třeba v neděli během bohoslužby, případně během setkání mládeže, jsou to třeba mladší posluchači, tak aby měli i nějaký další zdroj a mohli mít další důvod k tomu zamyslet se nad vertikálou svého života, to znamená stáhnout trochu své vnímání Pánu Bohu. Ale zároveň musím říct, že se snažíme motivovat právě k tomu růstu vzhůru i ty, kteří nás poslouchají z těch hledajících nebo dosud neobrácených lidí a možná jim jenom ukázat, že je potřeba taky občas podívat se vzhůru a růst tím směrem a možná srozumitelně se o tom něco dozvědět a přemýšlet nad tím.
2: Pokud už se třeba posluchači setkali s obsahem podcastu Grow Up, mohli zaregistrovat, že to jde v určitém schématu, že pravidelně zařazujete konkrétní formáty, tak můžeš i toto přiblížit a jestli to takhle bylo nastaveno už od začátku?
1: Určitě rád přiblížím. Na začátku jsme primárně se věnovali vyučováním a třeba jsme tam dávali i nějaké záznamy z nedělních bohoslužeb, ale nakonec tenhle formát jsme rychle přešli dál, protože jsme si uvědomili, že opravdu chceme tady ten podcast distribuovat pro celou republiku i pro zahraničí, protože i v zahraničí nás někteří poslouchají. A vlastně nakonec teda jsme se ustálili na takovém formátu toho, že točíme 3 témata. Každý týden jednou vyjde epizoda a to znamená, že vždycky jednou za 3 týdny se nám tady točí naše vyučování, které tady máme od začátku. Potom ale jsme přidali vlastně příběhy a svědectví křesťanů, kteří uvěřili v Pána Boha a mají nějaký svůj zážitek s Bohem. A ta 3. varianta jsou vlastně rozhovory, kdy buď pozveme nějakou kapacitu křesťana, který ve svém oboru je v něčem dobrý, tak se ho snažíme trošku vyspovídat. A nebo tady tu sekci taky máme doplněnou takovým formátem u trojúhelníkového stolu, kde se vlastně potkáváme jako 3 křesťané vedoucí v církvi na Vysočině a snažíme se diskutovat nějaká témata, která možná běžně neotevíráme.
2: Takové formáty, to znamená, že je potřeba sehnat poměrně dost hostů. Kde hledáte inspiraci jednak pro témata a hosty?
1: Samozřejmě se snažíme být relevantní, to znamená, že ta témata, která zrovna nějakým způsobem jsou aktuální v církvi, tak se snažíme taky otevřít a samozřejmě často těch odborníků nebo těch lidí, kteří by v církvi dokázali na to téma opravdu dobře mluvit, tak není zase tolik. Takže musím říct, že nakonec jako tohle není něco, co by bylo úplně jako složité vybírat nějaké té přímíře možná těch hostů, ale naopak se snažíme vyhledávat i lidi, kteří prostě mají co říct a možná ani to téma by nás nenapadlo prvoplánovitě. Takže často jsou to lidi, o kterých prostě v církvi slýcháme, víme, že mají nějakou klíčovou službu, pracují v nějaké křesťanské organizaci nebo se věnují nějakému tématu a přijde nám dobré, aby dostali taky platformu, kde můžou něco říct a my můžeme nějaké téma otevřít možná i když nad ním nepřemýšlíme. Takže to takováhle kombinace toho, že se snažíme jednak být relevantní pro naše posluchače a jejich témata dnes, ale taky vlastně otevírat témata, která by jen tak někoho nenapadla.
2: Takové bolavé místo pro náš kontext, v jakém žijeme, je získávání zpětné vazby. Na Spotify vyzýváte posluchače, aby vám posílali své příběhy, otázky, případně komentáře. Děje se to?
1: Musím říct, že zpětná vazba v podcastovém světě je skoro neexistující slovo a to se můžeme bavit i o světských podcastech, které jsou špičkové a vyhrávají křišťálové lupy a tak dále, tak i oni mají třeba jednotky komentářů na svých Spotify účtech a tak dále. To znamená, že opravdu my jako se zpětnou vazbou přímo v těch našich platformách jako nemůžeme z ní těžit, minimálně takhle bych to řekl, i když tu a tam se nějaká vlaštovka objeví, ale máme minimálně i nějakou síť lidí kolem sebe, kteří poslouchají. Já taky často cestuju po České republice a vím, že nás poslouchají různě všude možně. A dostávám tu zpětnou vazbu osobně, za což jsem hodně rád. A co se týká těch příběhů, které pak i nakonec vlastně my vždycky přemluvíme a nahrajeme do našeho vysílání, tak vlastně nemůžeme se spolehnout na tuhle zásobu, takže čerpáme i z dalších příběhů lidí, kteří už třeba nahráli svůj příběh někam dřív. Ale musím říct, že i tací jsou, kteří nám to pošlou a my jsme opravdu vděční za každý příběh s Pánem Bohem, který nám přijde a my ho můžeme říct, protože slýchám, že tohle je i pro ty křesťanské posluchače velmi budující.
2: Ta kontaktní síť nebo síť vztahu, to si myslím, že je velmi dobrým základem pro budování čehokoliv. Když člověk třeba začíná z nuly, tak přeci jen mít nějaké jádro, nějaké konkrétní lidi, kteří to třeba umí i posunout dál, nebo získat třeba tip na nějakého člověka nebo téma, to si myslím, že všechno je skvělé. V novém formátu u trojúhelníkového stolu s názvem Ďáblův advokát otevíráte otázky, na které nemáte většinově stejný názor. Co vás k tomuto formátu vedlo a co od něj očekáváte?
1: Je to taková novinka, musím říct, protože zatím úplně první díl vyšel před nějakými 2-3 týdny a my vlastně teď budeme jich vydávat víc, protože, jak už jsem říkal, dřív vychází to ob 3 týdny. A v téhleté zajímavé sérii rozhovorů u trojúhelníkového stolu, tak vlastně i s tímhletím trošku pichlavým názvem Ďáblův advokát, což je samozřejmě trošku nadsázka, my se snažíme otevírat otázky, které vlastně, jak jsi říkal, nemáme na ně většinově stejný názor. A teď jsme vlastně třeba pro příklad otevřeli téma křtu dětí, což většina i posluchačů Rádia 7 bude vědět, že je tohle téma, ve kterém se všechny církve světově prostě neshodnou, že tady některé církve děti křtí, některé nekřtí. A my jsme vlastně nechtěli jenom pozvat nějakého odborníka, který by nám řekl, proč ano nebo proč ne, protože to bychom na obou stranách takového člověka našli. Ale chtěli jsme vlastně udělat trošku jiný formát, a sice prostě jenom diskuzi. A argumentovat trochu proti sobě v tom, že jedna strana vlastně hájí stanovisko pro, druhá hájí to stanovisko proti. A v tu chvíli my se nesnažíme dobrat a přesvědčit posluchače o nějakém výsledku, ale možná ty naše posluchače, kteří tam je možná mají nějaký názor na jedné nebo na druhé straně, tak jim ukázat ten druhý pól pomocí argumentů, které vlastně jsou poměrně validní a člověk se s nima musí trochu poprat a trochu si možná i upravit ten obrázek, který dosud stavěl a podívat se, jak to myslí ta druhá strana. I když třeba tedy nedáváme finálně jasné řešení, jak to má být, tak ukazujeme, že obě strany vlastně mají nějaké legitimní argumenty, které jsou potřeba zvážit.
2: Takže vést lidi k samostatnému přemýšlení, to si myslím, že je taky užitečné, když se nepředkládají jenom informace, které by měl člověk, řekněme, konzumovat bez nějakého přemýšlení. V úvodu jsem citoval popisek z instagramového profilu podcastu, kde jej představujete slovy srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli a tak dále. Jak konkrétně o srozumitelnost usilujete a jak zjišťujete, zda se vám to daří?
1: To je taky velmi dobrá otázka. Rád bych věděl ještě líp, to se nám to daří. Já věřím, že ano. Usilujeme o to tak, že když se snažíme mluvit kdykoliv, ať už je to v jakémkoliv formátu, ať už jsou to ty příběhy, ať už je to vyučování nebo nějaký ten rozhovor, snažíme se používat maximálně univerzální slovník, tak aby nakonec v situaci, kdy nás poslouchá právě třeba člověk, který není součástí církve a nemá takový ten církevní jazyk, že prostě nemá stejný pohled na to, co vlastně znamená hřích, spasení, ospravedlnění a pokání a další takováhle slova, tak snažíme se je buď vynechávat, anebo je zmínit a zároveň vyložit. To znamená, aby každý z našich posluchačů vlastně rozuměl tomu, o čem mluvíme a nestratil se v naší křesťanské řeči. Ale zároveň musím říct, že druhá strana srozumitelnosti není jenom to, jaký slovník vlastně používáme, ale i to, o jakých možná tématech mluvíme a to, co vlastně představujeme. Protože se snažíme, aby každý člověk, vlastně, který možná zatoulá na náš podcastový profil, vlastně ho zajímá něco o Bohu, o církvi, o křesťanské víře, o Bibli, tak aby dokázal najít nějaké téma, které bude vlastně relevantní pro něj a nebudeme se možná tady úplně pitvat v nějakých jako složitostech, které nejsou úplně tak důležité, ale aby dokázal vlastně srozumitelně pochopit, o čem je křesťanská víra a mohl i z tady toho podcastu třeba natěžit. Tak snažíme se zjišťovat, jak se nám to daří, jak si říká, s tou zpětnou vazbou, z té sítě lidí kolem sebe a minimálně doufám, že kdyby se nám to nedařilo, dostaneme aspoň nějakou negativní zpětnou vazbu, které se ale naštěstí nedostává.
0: Konstatuje Honza Herman, autor podcastu Grow Up, který si můžete vyhledat na nejrůznějších podcastových platformách nebo stejnojmenném instagramovém profilu.

0: Magazín došel do svého pomyslného cíle, ten další čerství najdete v programu Rádia 7 už dnes v 16.30.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Čím v současné době žijí evangelíci v Bruntále? A jaké je dnes jejich společenství? Pojďme zjistit od Jany Peštové, jáhenky farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bruntále. Jano, vítej ve vysílání Rádia 7.
3: Hezké ráno, tobě i všem posluchačům.
2: Zastavme se nejprve u historie společenství, ve kterém teď jsi. Jak dlouho už evangelický sbor v Bruntále působí?
3: Tak evangelický sbor v Bruntále, jako mnoho sborů, které jsou tak nějak spíš na okraji toho pásu naší krásné české země, vznikal diasporně, to znamená, že se sem lidé přistěhovávali nejen do Bruntálu, ale i do jeho téměř širokého okolí, dá se říct, 30 třeba kilometrů dokola. Takže právě tady tímhle tím vlivem změny působiště spoustu evangelíků po válce, to znamená v roce 1945, se sem přistěhovalo relativně velké množství evangelíků a tak měli potřebu založit sbor. A kde ho založit? V nějakém větším městě. Takže v Bruntále tenhle sbor skutečně vzniknul těsně po válce a jeho první kazatel nastoupil v roce 1946. Tak už je to nějaký pátek.
2: To je nějaký pátek, to máte dlouhou historii. Když se podíváme na život bruntálských evangelíků, čím žijete dnes?
3: Tak já bych se přece jenom ještě kousíček vrátila zpátky, protože to, jakým způsobem i lidé žijí dnes, je nahony vzdáleno tomu, co se dělo po válce. A ten pohyb, zvlášť tady v těch možná na první pohled nepříliš hostinných končinách, ten se taky proměňoval a tak i v tom sboru se proměňovali lidé a jsou tady pořád ještě, jsou v našem sboru lidé, kteří tu mají kořeny, řekněme, celá desetiletí, ale také je tu několik lidí, kteří se sem přistěhovali a tak se spíš, bych řekla, trošičku zúžil ten kruh. Tak to bych ještě možná řekla na začátek, než se dostaneme k tomu, k čemu žijeme. Protože ten náš sbor, kromě toho, že tahle ta historie je pro evangelíky docela tradiční, tak vlastně vůbec tradiční není. My jsme, můžu říkat my, i když já jsem to už vlastně ve sboru nezažila, přišli o kostelní prostory, o kostel. Ten v současné době patří bratřím a sestrám z husického společenství a v úvozovkách nám zbyl sborový dům. A to je jedna z věcí, která právě je úplně jiná než ve většině farností, protože ani nemůžu říct, jdu na faru, přestože to tak vlastně je, jdu do sborového domu, říkám často jdu do práce. A ten sborový dům taky určil to, jak ten náš sbor poslední rok, dva žije, protože byl na podzim roku 2024 vytopen spolu s dalšími povodněmi, to vzalo zařízení spodní části sboru, která sloužila v nějakém, řekněme, horizontu 10 let zpátky pro klub mládeže. A vlastně to všechno vzala voda, téměř doslova. Ale dneska máme už více jak půl roku k dispozici ty spodní prostory úplně nové. A nedávno se mi stala taková trošku kuriózní záležitost, že na Facebooku, když se objevila fotografie naší jídelny, tak jeden z kolegů kazatelů tam psal do poznámky. Já jsem si říkal, kde ta hezká restaurace je a on je to sbor. Takže když odpovím konečně na tvoji otázku, a možná i posluchači jsou trošku zvědaví, co konečně z toho vypadne, tak náš sbor poslední ten rok, co tady jsem, žije převážně hlavně budováním. Protože ty prostory můžeme teďka osadit, dá se říct, úplně současnou kulturou, což má samozřejmě vliv i na směřování společenství, protože kromě těch tradičních věcí, které zastává, řekněme, nějaká skupina spíš, která se cítí v evangelickém prostoru doma, tak je možné, abychom do různých aktivit, které na první pohled vůbec nemusí být křesťanské, zvali lidi z okolí a v tomto směru jsme na začátku, protože to budování je část za námi, té spodní části, a teď je taky velká část ještě před námi.
2: Když jsi zmínila ty povodně, co to udělá se sborem, když doslova tedy voda, jak jsi říkala, vezme něco, nějaké zařízení, něco, nějakou část práce toho sboru? Jasně, to, co jsi zmínila, prostě se to vybuduje znova, možná trošku jinak. Ale co to udělá s tím sborem?
3: Tak já jsem neměla možnost být s těmi lidmi přímo v té chvíli, kdy se to dělo. A vím, že hlavně těm, kteří měli na srdci misii a vlastně na ní pracovali nějakou dobu, a misie vždycky přináší, řekla bych, víc dřiny, než nějakých jenom radostných chvil, kdy vidíte nové lidi ve sboru nebo vidíte, jak někoho Pán Bůh osvobozuje, přitahuje k sobě. Tak myslím si, že pro tyto lidi, tam konkrétně mladý pár, který se kdysi právě za účelem misie do Bruntálu na faru přistěhoval, dneska jsou to rodiče 4 dětí, tak už to taky není mladý pár jenom, tak právě si myslím, že jim ta voda vzala všechno. Ale v tom smyslu dobrém i zlém, vybavuje se mi potopa nechtěně, teď jak o tom mluvíme, protože si myslím, že potopa spláchla i to zlé, hodně toho zlého spláchla. A i ta naše potopa mohla spláchnout nejen ty věci, které se třeba nějaká léta dařily a byly na ně krásné vzpomínky, občas se ve sboru zastaví někdo, kdo byl ovocem té misie a třeba se odstěhoval, ale myslím si, že je to takový krásný boží způsob nového začátku. Byť to zní tak hrozně a člověk si představí jenom ty nánosy bahna, tak si myslím, že Pán Bůh nám v tom nesmírně požehnal a skutečně se k tomu, až bych řekla, trošku postavil, jak té velké největší povodní a spláchnul všechno, co bylo, a my jsme tak mohli začít úplně od začátku. Samozřejmě pro členy sboru je to náročná situace a to už naráží možná trošku na jiné téma, když po roce, vlastně jsem tady teď rok, se ohlížím zpátky a tak nějak trochu bilancuju i ten svůj díl na té práci ve sboru, tak si myslím, že přes svoji přirozenou snahu s lidmi být, jsem mohla ještě víc zabrat, jestli je to vůbec možné tak nazvat, v otázce pastorace. Protože lidé, to, co se vám může zdát, jakože už je to za nimi a že to vlastně jsme zvládli krásně, tak můžou takové věci prožívat ještě dlouho, můžou prožívat dlouho na zklamání, odmítnutí, třeba úplně jiné představy, které měly na začátku služby a dneska je to jinak. A zacházet s tím dostatečně křehce a uvědomovat si, že některé věci třeba nejsou úplně jenom přirozenou součástí života sboru, ale může v tom být i nějaký duchovní boj se zlem, s nějakým neodpuštěním, s něčím, co vlastně bychom na první pohled nerozeznali, co chce modlitbu a přemýšlení. Tak když se ohlednu ten rok zpátky, tak určitě tady v tom, v této části náplně práce faráře,

0: v nějaké vedoucí funkce, nebo byli průkopníky v něčem, nebo se starali o nějakou velkou službu. A jak je člověk do těchto věcí ponořený, tak si většinou neuvědomuje, když vyrazí nepřítel a začíná se projevovat nějakým způsobem. Většinou to trošku spíš házíme na lidi, nebo na svou špatnou povahu, nebo na nedostatečné vzdělání. A tak je to, dá se říct, člověk od člověka. Máme společenství s některými, kde můžeme přímo o těch věcech mluvit a jako duchovní boj s nimi jednat. To znamená uvědomovat si, že tady není jenom Pán Bůh, který nám žehná, ale že můžeme otevřít skulinu i tomu zlému. A řekla bych, že úplně nejlépe se to daří, když přijde někdo zvenku, kdy přijde někdo, kdo se s námi modlí, kdo v tom společenství je chvilku jako host, jako náš přítel a vidí potom tu situaci z jiného úhlu, vidí jasněji ty konkrétní obrysy něčeho, co už mezi božími dětmi nemá co dělat.
1: Církev má nezastupitelné místo ve společnosti, máme být solí a světlem lidem kolem nás. Jak se vám, bruntalským evangelíkům, daří nějak prosvěcovat to svoje okolí? Jak se vám daří propojovat se světem, s městem vaším? Jak se vám daří sloužit těm lidem okolo?
0: Tak já si myslím, že i v tomhle jsme relativně na začátku, i když některé věci už se podařily. A myslím, že to úplně nejdůležitější v oblasti solení ve městě je, když se nám podaří propojit církevní společenství mezi sebou. Bruntál v tomto ohledu má takovou nešťastnou minulost, protože tady se narodilo několik takových živých charismatických společenství. Mnoho z nich mělo taky co společného s naším sborem, protože buď lidi, kteří u nás byli nebo prošli tím naším sborem, se pak stali toho součástí, ale řada z těch společenství nebo těch různých vlivů, dá se říct, buď svoji činnost ukončila, nebo se stalo něco opravdu zlého, co se samozřejmě, když jde o křesťany, velice snadno rozšíří. Takže křesťanství má v Bruntále, když to řeknu jednoduše, špatnou pověst. A to doslova. Takže těch světýlek, které teďka se snažíme rozsvěcet, není mnoho, ale snažíme se je dělat tak, aby lidé pochopili, že křesťanství je bezpečný prostor. Začali jsme a doufejme, že to budeme opakovat. Loni na Vánoce pořádali jsme na Boží hod bohoslužbu na ledě. Říkali jsme tomu Boží hod na ledě, abychom někoho nevyplašili. Náměstí bylo plné lidí a ty ohlasy byly moc příjemné a pěkné. A tak jsme se s technickými službami, které provozují ledovou plochu přímo na náměstí jednou do roka, zhruba 2-3 měsíce, tak jsme se s nimi domluvili, že bychom rádi tady z té věci udělali takovou bruntálskou tradici, že se bruntálští křesťané, nekřesťané sejdou na Boží hod a budou spolu zpívat, budou spolu trávit čas třeba nad něčím dobrým a zabruslí si a taky uslyší nějakou dobrou zprávu, kterou budou moc přijmout, přestože třeba věřící nejsou. Tak to je taková věc, která, myslím, nás tak nějak inspiruje a žene. No a teď máme takových pár nových aktivit, kterými doufáme, ale jsme opravdu s nimi na začátku, se nám taky podaří trošku rozčeřit tady tu hladinu bruntálskou. A to jsou aktivity, které nejsou prvoplánově křesťanské. Začali jsme aktivitu 3 v 1, což je cvičení pro ženy. Začali jsme minulý týden, takže máme teprve, jsme opravdu na začátku, ale chtěla bych všechny, a nemusí to být jen ženy, pozvat, kdo by se chtěli protáhnout v klidném prostředí uprostřed našeho sborového domu, tak je to vlastně cvičení založené na dechové gymnastice a možná připodobnila bych k Pilates a součástí toho cvičení je také meditace nad Božím slovem v současné době nad knihou Genesis a první epištolou Janova evangelia.
1: Tak já doufám, že pokud spolu budeme mluvit třeba za rok, tak že už tady zazní, že křesťanství v Bruntále má dobrou pověst. Jenom, ty sloužíš jako jáhenka. To je možná slovo, které ne všichni posluchači.

0: jistě znají, možná by čekali spíše, že řeknu, že jsi farářka tamního evangelického sboru. Co je tvou rolí? Co znamená pozice jáhna?
1: Pozice jáhna je jiná v tom, že přesto, že tedy já už na to bych měla možná věk, tak nemá dostatek zkušeností a vzdělání, které by ho opravňovaly být farářem. V praxi je to tak, že mám ještě kolegu, který takzvaně administruje ten sbor a má na starosti hlavně právní úkony toho sboru. A toho se taky hodně týká právě ta funkce jáhna nebo faráře, že já tedy nemám právo o sboru rozhodovat v oblasti třeba hospodářské, musí ještě někdo na to dohlížet. Na druhé straně ale vlastně to zahrnuje všechny farářské povinnosti mimo těch krajních zodpovědností, takže bych řekla, že možná ještě spíš než o služební označení tady v tomhle případě opravdu jde o funkci, která je podřízená někomu s větší zkušeností a větší erudovaností, což v mém případě je kolega Štěpán Janča, s kterým se znám už nějakou dobu a tím pádem se nám daří, myslím, docela pěkně spolupracovat.
0: Kdyby nás poslouchal někdo z Bruntálu nebo okolí a chtěl by se přijít podívat do vašeho sborového domu a na vaši činnost a setkávání, kdy a kde vás najde?
1: Tak adresa našeho společenství je u potoka 34. Když byste s dušnou čarou přeskočili potok tam, kde končí sklady Jisku, tak jste v našem sboru, protože to je vlastně naproti tomu shopping mallu, který v Bruntále vyrostl, takže v podstatě cestou z nákupu se můžete zastavit. Před sborem máme obrná stěnku, která se mně příliš nelíbí, ale musím říct, že zatím asi je to nejširší informační centrum, protože se tam lidi opravdu zastavují a můžou vidět tím pádem, co se ten týden děje. Kromě pravidelných bohoslužeb, které jsou zatím 10 hodin a budeme je posouvat na dřívejší hodinu, tak ty jsou každou neděli, tedy v 10 hodin, tak máme právě ještě středeční setkání, kde o půl třetí se shromažďují děti od 5 let výš, s kterými zpíváme, hledáme podle toho, jak jsou nadané nebo co zrovna je zajímá, ten repertoár písniček, ale zase je to okořeněné nějakou dechovou a logopedickou výbavou, abychom jim posloužili tak jako mimochodem ještě tady v té oblasti. No a od 5 hodin ve středu se potom setkáváme právě kvůli naší nějaké kondici, abychom společně zažili klidný hodinový čas cvičením a meditací nad Božím slovem. No a pořádáme samozřejmě ještě spoustu dalších setkání, která jsou nepravidelná a ty můžete vidět na našich facebookových stránkách, na našem facebookovém profilu jako doma, protože v naší církvi to opravdu vypadá spíš jako v Božím obýváku.
0: Tak to nás zve Jana Peštová, jáhenka farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bruntále. Jano, moc díky, přeju, ať se práce a služba daří a tobě hodně sil a moudrosti.
1: Děkuju a přeju všem posluchačům, aby nejen to sluníčko, které venku vykukuje, jim svítilo, ale hlavně, aby do jejich srdce svítil Boží duch. Hezký den.
2: Je s vámi Rádio 7.

1. Janova 2.9. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.

0: Minula 8. hodina je úterý 6. října. Svátek má podle kalendáře Hanuš, ale k tomu se v této hodince ještě dostaneme. Teď je před námi aktuální část série či pořadu Bible Guide, pořadu, který přibližuje obsah Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 14. kapitola. Tato kapitola obsahuje návod, jak se vrátit k Bohu, s prosbou o odpuštění. Po takové modlitbě Bůh odpouští provinění, zapomíná na hříchy, přijímá hříšníka a uzdravuje ho svou mocí a láskou. Ale pouze ten, kdo je skutečně moudrý, porozumí, že právě toto je cesta k Bohu. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí. Pojďme se do této kapitoly začíst. Vrať se, Izraeli, k Hospodinu svému Bohu, neboť si padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte sebou slova modlitby. Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako bíčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory. U tebe přece smilování najdou i sirotci. Uzdravím jejich odvrácení, milerády budu milovat, můj hněv se od nich odvrátí, stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jako koruna se rozroste, bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová, v jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí, jak vinná réva rozkvetou a získají slávu, jako má víno z Libanonu. Co je ti, Efrajme, do model? Já tě vyslýchám, pečuji o tebe, jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí, že jsou poctivé Hospodinovi cesty a spravedliví po nich kráčejí, vzbouřenci však na nich klesají. Pojďme se teď společně tuto krásnou a krátkou modlitbu modlit společně. Já ji jen trochu upravím a vždy přečtu jednu větu, a vy po mně můžete opakovat tam, kde právě jste. Odpust mi všechnu mou vinu a laskavě mě přijmi. A já ti přinesu díky jako ovoce mých rtů. Nic na světě mě nezachrání, sám uniknout nemůžu. Nebudu už doufat ve své vlastní bohy. U tebe najdou smilování i ti, kdo jsou opuštění. Když se modlíme takovouto modlitbu, můžeme si být jistí, že nás Bůh slyší. V Žalmu 145 čteme o tom, že Bůh je blízko nás. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. V Žalmu 66 pak vyznáváme spolu s Davidem důvěru v to, že Bůh nás slyší. Bůh mě však vyslyšel a popřál sluch mé modlitbě. Bůh, ať je požehnán, mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal. Ježíš nás ujistil, že Bůh naši modlitbu zná dřív, než ji vyslovíme. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Bůh ví, co potřebujeme a také ví, za co se ho chystáme prosit. Přesto od nás modlitbu očekává. Proč? Protože modlitba je duchovní komunikace s Bohem. Nejde jen o přesný popis potřeb a přání. Jde o společné sdílení se. Podobně, jako je to v manželství nebo jiném vztahu. Vztah nespočívá v přesném vyjádření svých přání, ale ve sdílení života. Bůh ví, co potřebujeme. Ale chce, abychom modlitbou vyjádřili svá přání, sny, emoce, zklamání. V modlitbě můžeme otevřít své srdce. V Žalmu 62 čteme. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem naší skrýší své srdce vylíte. Prorok Jeremiáš pak všem hledajícím slibuje. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. Hledat celým srdcem znamená opravdově, upřímně. V modlitbě můžeme Bohu říct vše, co nás zajímá, co nás tíží i po čem toužíme. Tiché vnitřní spojení, to je, co si přeje Bůh a co nám modlitba umožňuje a nabízí. Ježíš řekl, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění.

Bible je nevyčerpatelný zdroj inspirace i poznání a snad vás o tom přesvědčuje i tento pořad Bible Guide. Předchozí díly najdete buď na našem webu radio7.cz anebo také na stejnojmenném podcastu, tedy Bible Guide. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně a reprízu dnešního dílu vám nabídneme už dnes v 18 hodin. Z další částí jsme tu potom pravidelně jako dnes, tedy zítra po 8 ráno.

Je 6. října a podle kalendáře má dnes svátek Hanuš. Toto dnes ryze česky znějící jméno má základ v německém jméně Hannes, které povstalo z Johannes. A tady už je výklad jednoduchý. Přejdeme k hebrejštině a připomeneme si, že toto jméno znamená Bůh je milostivý. Jméno Hanuš nosil slavný mistr hodinář a domnělý tvůrce pražského orloje. Žil zřejmě na sklonku 15. století a o jeho životě toho mnoho nevíme. Orloj však máme velice pěkný a to je asi nejdůležitější.

0: kalendárium.
1: 6. října roku 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v rámci Karpatsko-Dukelské operace československou hranici a vstoupili na území Československa. Rok 1992. To je připomínka, že při 7. kole jednání špiček ODS a HZDS v Jihlavě byl potvrzen zánik Československé federace k novému roku 1993. A v roce 2010 vyšla první verze sociální sítě Instagram. Narodil se český král Václav III. Byl to 7. král český, král polský a uherský, poslední český panovník z dynastie Přemyslovců. Byl synem Václava II. A Guty Habsburské, dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského. V době smrti Václava II. Vládli Přemyslovci území většímu než Římská říše. Během 14 měsíců se však jejich moc úplně zhroutila. Rok 1887 je připomínkou narození známého švýcarského architekta Le Corbusier. Muž, který patrně nejvýraznějším způsobem ovlivnil tvář architektury 20. století. Jeho 5 bodů moderní architektury charakterizuje mnohé stavby od funkcionalismu až po současnost. No a v roce 1914 se narodil norský mořeplavec Thor Heyerdahl. Svůj život věnoval experimentům, které odhalily možnosti předkolumbovských cestovatelů překonávat světové oceány za pomoci mořských proudů. K jeho nejslavnějším počinům patří plavba z roku 1947, kdy na replice Inského voru překonal bez větších obtíží vzdálenost z Jižní Ameriky do Polynésie. V roce 1536 umírá William Tyndale, anglický biblista a překladatel. Ve stejné době, kdy se Luther snažil přiblížit Bibli svým krajanům v němčině, usiloval Tyndale o totéž v angličtině. Během 40 let svého života dokázal z původních jazyků přeložit a několikrát revidovat Nový zákon. Jen několik kroků ho dělilo i od dokončení starozákonního překladu. Protože v Anglii nebylo pro jeho práci bezpečno, přesídlil do Německa. Nakonec byl zatčen, více než rok vězněn nedaleko Bruselu a později upálen. Prohlásil: "Pochopil jsem z vlastní zkušenosti, jak bylo nemožné vzdělávat prostý lid v pravdě a přitom jim nepředložit svatá písma v jejich vlastním jazyce." Tyndaleův překlad Bible, který dokončil jeho přítel Coverdale v roce 1535, připravil cestu pro příchod reformačních myšlenek do Anglie. Mnohé části tohoto díla se dostaly také do nejpoužívanějšího anglického biblického překladu King James Version. Rok 2023 je rokem úmrtí Lorena Duena Cunninghama, amerického misionáře, zakladatele Mezinárodní křesťanské misijní organizace YWAM a University of the Nations. Tak tolik dnešní kalendárium Rádia 7 s datem 6. října. No a teď už vám hraje kapela Mercy Me. Je 8 hodin 22 minut. Posloucháte rádio.

Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. A to spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou součástí našeho úspěchu. Jak vést dobře sám sebe, abychom měli dost sil a prostoru vést druhé, hovoří Vojta Barot s Lucí Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých. K poslechu se přidejte už po následující písničce Michaely Kadlecové.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
2: Ahoj.
1: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
2: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražské studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam zubaté žáby, střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město zubatých žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
1: Ale vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
2: Přesně tak.
1: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
2: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květinka.
1: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
2: Já myslím, že já sama, protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat, proč si jít odpočinout. Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, ale teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus, no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout. A zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení, a je to přesně to, že vedu sama sebe do toho, kde vnímám, že mě Pán Bůh chce, že nějak si společně chystáme tu cestu, jak se tam dostat. A je to nějaký dodržování disciplín, nějaký time management, nějaký následování mojí osobní vize. Já říkám, že chci žít život tak, abych na něj měla nějaký grip, jako nějaký ownership vlastnictví, aby mi neprotekly jenom mezi prsty. A myslím si, že to je velká součást self-leadershipu, že člověk dojde do bodu, kdy si řekne, ty jo, ale já si ten život jako chci nějak korigovat, nechci, aby mě jenom tak jakoby propul mezi prsty a já vlastně se jenom svezl na té vlně. Chci být součástí svého vlastního života a tím, že jsem autor, miluju psaní, tak i takový to, jako chci psát svůj vlastní příběh spolu s Pánem Bohem, ale myslím si, že nemůžeme všechno házet jenom na Pána Boha, že my máme vlastní zodpovědnost za to, jak vedeme naše životy. Takže asi tak bych nějak zhrnula velmi obecně self-leadership.
1: Byla ve tvém životě nějaká chvíle, kdy jsi uvědomila, že pokud se nezměníš nebo nezměníš něco v sobě, tak nemůžeš dál zdravě vést to druhé?
2: Já jsem dva takové klíčové momenty. Ten první byl, když jsem byla ve svém, já tomu říkám, rebelském období. Kdy já jsem se přestěhovala do Brna z toho Bruntálu a ten střed vlastně toho malého města a velkého města, kde v tom velkém městě člověk má 1000 možností, co může dělat, tak já jsem furt tvrdila, že jakože věřím a furt jsem věřila v Pána Boha, ale vlastně ten život tomu vůbec neodpovídal. Já jsem žila studentský život docela naplno a byla jsem zapojená ve spoustě projektů, byla jsem hodně busy, hodně zaneprázněná, to se tehdy docela nosilo. A myslím si, že pořád tu kulturu máme, že jako když je člověk zaneprázdněný, tak to vlastně ukazuje na to, že je dobrý. Já jsem potom tam došla do momentu, kdy jsem si řekla, že pokud to s Bohem myslím vážně, tak něco potřebuji opravdu změnit, protože nedělám Pánu Bohu dobrou vizitku tím, jak se chovám a tvrdím, že jsem věřící, ale věděla jsem, že to je tak velká změna, kterou já sama nejsem schopná udělat, takže mě to dohnalo na kolena a fakt jsem Pánu Bohu plakala a říkala jsem, že potřebuju, aby do té situace vstoupil a aby mě z ní vytáhl. Pán Bůh přišel, změnil ty okolnosti a vlastně mě dohnal zpátky do církve, zpátky jako do jeho náruče a já jsem mohla nastoupit do toho procesu jako uzdravování a budování zdravých vztahů a pochopit, že následování Pána Boha za to fakt stojí a že on je to nejlepší rozhodnutí mého života, nehledě na to, jakou kariéru budu nebo nebudu dělat. Takže to byl první moment. A ten druhý moment přišel, že už jsem byla ve svojí nynější církvi v City House a byla jsem pozvaná do jedné služby, která byla pódiová a já jsem byla samozřejmě nadšená, ale měla jsem tu hodnotu posunutou mimo. A neviděla jsem to v té době a uviděl to můj pastor. A uviděl to můj pastor a přišel a z té služby mě vlastně odstavil. A já jsem si to teda trošku vzala osobně, ale když jsem se jakoby s tím poprala, s to nějakým jako egíčkem a tady tím, tak zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem opravdu nesloužila ze zdraví hodnoty a kdyby to neudělal, tak já se neuzdravím a pořád bych byla v nějaký službě, která je pódiová a sloužila bych jako pro nějaké svoje uznání, pro nějaké moje ego a ne z toho, že chci lidi přivádět k Pánu Bohu a že chci, aby Pán Bůh byl oslavený. Takže to byly dva takové klíčové momenty, kdy jeden jsem viděla sama a druhý uviděl nějaký vedoucí nade mnou a myslím si, že to bylo hrozně klíčový a myslím si, že to je jedna z nejklíčovějších rolí, co jako vedoucí máme. Že potřebujeme u lidí vidět, z jaký pozice slouží. Jestli slouží pro sebe, pro vlastní jméno, pro vlastní slávu, anebo slouží opravdu z lásky k lidem a z lásky k Pánu Bohu.
1: Jak může člověk poznat ten rozdíl mezi takovou vlastně zdravou ambicí, zdravou hodnotou a ambicí, která už pak začíná řídit tebe?
2: Já myslím, že ze začátku to jde docela těžko, hlavně v dnešní době v naší společnosti, kdyby ze všech stran slyšíš a makej na sobě a jdi si za svými sny a jdi za svým srdcem a naplánuj si ty cíle. Já si myslím, že mě strašně pomohlo mít jako klíčový lidi blízko sebe, kteří vidí do mýho života a vidí tu motivaci, vidí tu ambici a byli schopni to uvidět dřív než já. Protože my jako lidi si dokážeme spoustu věcí nalhávat, dokážeme si to ospravedlnit a říkat, no ale jako Bůh se přece na tom oslaví, ale vnitřně, když opravdu pustíme Pána Boha do našeho srdce, tak Duch Svatý je ten, který řekne, hele, ale tohle vůbec nebylo kvůli mně. Tohle jako je jenom o tobě a to je těžký, pokud nemáme ten prvotní jako impuls. A pro mě vždycky takový to nejzákladnější rozlišení je, jednak pro koho to dělám, a potom ta druhá otázka, která je podle mě těžší, je, koho tím chci oslavit, na koho tím chci ukázat. A pokud je odpověď já, tak víš, že je to blbý. A neříkám, že není správný dělat věci, které jako tobě dělají radost, ale myslím si, jak je v Bibli napsané, jako všechno, co děláte, dělejte tak, abyste oslavili Boha. A myslím si, že pokud ta odpověď naší ambice je, abych já byla víc vidět, abych já měla slavný jméno, tak jsme někde ujeli a jsme mimo. A v momentě, kdy je to jako, ale já chci lidem ukázat na Boha, já chci, aby Bůh tady tímhletím byl oslaven. A jasně, pokud jako je to něco, kde jsi vidět, tak tvoje jméno se tam taky dostane. Ale nemělo by to být ta prvotní motivace, proč to chceš dělat.
1: Když už poznáš ten rozdíl mezi tou zdravou ambicí a tou, která není úplně zdravá, může se stát, že i v té zdravé můžeš začít být úspěšná. Co s člověkem může udělat úspěch? A může to být někdy nebezpečnější než neúspěch?

0: úspěchu a strhne se to na ně, tak mají mnohem nižší, než lidi, co to mají naopak. Lidi, co mají nastavený to, že když se jim daří, tak na Boha zapomínají, můžou právě skrze úspěch dojít do toho rozcestí, že OK, ale já Boha nepotřebuji, já to zvládnu sám. Já jsem dost dobrý, já jsem dost šikovná, jde mi mluvení, umím mluvit jako s lidma, umím se jim věnovat, umím vést a vlastně zapomenou na Boha a dostanou se do té nezávislosti na Bohu. A myslím si, že to, když se dostanou do nezávislosti na Pánu Bohu, tak je největší nebezpečí úspěchu. Největší nebezpečí neúspěchu podle mě je to, že přestaneme věřit, že Bůh je dobrý. Obě ty cesty jsou náročné. S neúspěchem podle mě umíme lépe pracovat jako lidi, protože jsme na to víc zvyklí. Víc jsme zvyklí dělat chyby. A hlavně v Česku se úspěch strašně těžce odpouští ve společnosti. A neúspěch je takový to, co vás spojí jako tu komunitu. Jo, já jsem to taky zažil. Pojďme v tom hledat Pána Boha. S tím úspěchem je to, no kdo ví, co jsi udělal, že jsi tak úspěšný. Jo? Že je to takový, jako ta česká natura fakt úspěch moc nepřeje, ať už se bavíme jako o církvi nebo o normálním jako sekulárním světě, tak pořád jako jsou takový divný otazníky kolem toho úspěchu a my umíme s tím moc jako těžší pracovat, mně přijde.
1: Když dáme úspěch stranou, ať jsi úspěšná nebo neúspěšná, když jsi sama s Bohem, v osobním životě s Bohem, tak to vlastně nikdo nevidí. Jak vypadá tvůj osobní život s Bohem, když nejsi zrovna na pódiu, když nevedeš lidi, když tě nikdo nevidí?
0: Docela různě a hodně se to proměňovalo za ty roky. A čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že vyhledávám ticho, samotu a přírodu. Což já jsem jako, mně přijde, že jsem docela přišla jako z extroverta na introverta, co jsem si vzala svého introvertního muže. Ale já si myslím, že to je tím, že mě dal pocit bezpečí a že můžu být tím, kým jsem a já jsem objevila, že jsem introvert. A fakt jako čím jsem starší, tím víc vnímám, jak hrozně moc potřebuju samotu a slyšet Boha jako sama. Bez toho davu, bez té církve, ale jenom sama si zažít Pána Boha. A byla jsem loni na Velikonoce v klášteře na 4 dny v tichu v samotě a bylo to nejlepší, co jsem podle mě za poslední roky udělala, protože já jsem fakt neměla žádný očekávání a Pán Bůh mluvil a jenom se mnou byl a je to skvělý a já prostě miluju s Bohem chodit na randíčka do kavárny v Brně, takže tady těch možností, kam jít na kafičko je spousta a miluju to, že můžu s Bohem být jen tak, že nepotřebuju mít jako žádnou agendu, nepotřebuju s ním řešit biznis, ale že to je to, co já dělám v práci, to je to, co já dělám ve službě, ale potřebuju hrozně moc se jako držet ty malý momenty, ty normálnosti a ty dětský lidsky, která si jenom s Pánem Bohem zatancuje, nebo si zaspívá, nebo si přečte na nějakou knížku. Jakoby čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že mám momenty, kdy se mi fakt nechce číst Bible, a pak mám momenty, kdy jako skoro až fakt hladovím potom, aby mě Pán Bůh skrze Bible něco řekl a já se strašně těším na ten čas, kdy si otevřu tu Bible a něco si přečtu. A je to přesně to, jak Pán Bůh jako ve mně různě pracuje a zapíná různý jako spínače toho, jak mě stvořil. Ale můj nejoblíbenější moment nebo způsob, jak s Pánem Bohem jako trávit čas, tak je psaní. Já to neumím jako moc popsat. Jo? Já když píšu, tak jsem ve flow a hrozně to je takový stav, jako kdy zapomeneš na čas a nevnímáš okolí. A já miluju, když mě Pán Bůh jako skrze obrazy ukazuje věci o sobě a já to pak můžu napsat do knihy a předat to dalším lidem, aby si zažili Pána Boha jako trošku jinak. A to je asi můj nejoblíbenější jako moment, protože vím, že to je něco, co mám jenom já s Pánem Bohem. Nikdo mě to nemůže naučit, ale to je něco, co fakt jako mě učí jenom Pán Bůh a je to nejkrásnější, nejkreativnější a vlastně čas, u kterého já se neunavím. Protože mě to tak baví a je to něco, k čemu mě Pán Bůh stvořil. Věřím tomu a vnímám to od něj, takže já se toho neunavím. Mě to jako nabije energii. Myslím si, že jako tohle je ten nejkrásnější způsob, když člověk objeví to, jak ho Pán Bůh stvořil a jde s Pánem Bohem trávit čas přesně do toho jako obdarování, do toho, jak jej Bůh stvořil, protože to je, já říkám, to je srdce srdci. To je jako moje srdce promlouvá s Božím srdcem a jsme ve stejném tempu, jsme ve stejné frekvenci, protože je to to, kde se jako potkává to jeho stvoření s ním samotným.
1: S tímto se s vámi loučím. Já Vojta.
0: A Lucka.

Končí aktuální 3D talk, jehož hostem byla Lucie Mesároš. Reprízu pořadu vám nabídneme ve čtvrtek v 19.45, druhou částí tohoto rozhovoru, a pořad najdete jak na webu Rádia 7, tak také na podcastových platformách nebo Rádiu 7.

Bez tvé lásky jsem jak řeka bez moře, válka bez míru, slepá vášeň, raněný sirotek. Bez tvé lásky necítím, nenacházím své srdce. Bez tvé lásky se ztrácím ve své bolesti, znělo v písních Jesuse Cabeya. No a teď je tu píseň Jiřiny Dženičunkové s názvem Nadešel čas. Je 8.50, posloucháte ranní vysílání Rádia 7, je 6. října a od mikrofonu vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

Je 9 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den, také odvahu být solí a světlem těm lidem, kteří jsou kolem vás. Přinášet to dobré, možná navzdory všemu, co se děje okolo. V této půlhodince vás čekají pozvánky, tedy aktualizované zprávy o tom, co se děje, třeba i blízko někde kolem vás, tak budete moci využít smysluplně svůj čas. A pokud vy sami o něčem víte, můžete psát na pozvanky@radio7.cz. A já moc ráda vaše informace pošlu dál. Tak tady je první písnička této hodiny a po ní už je začneme pozvánky. Zoufal.

Už tento víkend 10. října se v České Třebové v tamním sboru církve bratrské koná misijní víkend s názvem Dveře do misie. Na programu jsou opět praktická vyučování o misii, semináře, také chvály, modlitby a veletrh nabídek českých misijních organizací. Řečníky této akce jsou Rostislav Staněk a Michal Klesnil. Doprovodí vás taky kapela Flexible Formation a za akcí stojí misie.cz. Tak to je pozvánka do České Třebové, kde se o tomto víkendu koná misijní víkend Dveře do misie.

Moc slow. To je pastorálno-terapeutická víkendovka Nové DNA s podtitulem Keď slova iných určujú, kto som. Uskuteční se v tomto víkendu 8. až 11. října, a to na Slovensku, na ranči Králova Lehota. Bližší informace najdete na stránkách novadna.sk, tedy .sk, a znovu připomínám, pastorálně terapeutická víkendová akce Nové DNA s názvem Moc slov s podtitulem Keď slova iných určujú, kto som. Jak pracovat s negativními slovy, aby nad námi neměli moc? Jak chránit svoje myšlení a myšlenky našich dětí? A dát Pánu Bohu poslední slovo v tom, kdo ve skutečnosti jsme? To všechno jsou důležité otázky, které se budou probírat na přednáškách, v diskuzích, při poradenství, ale i v modlitbách a chvalách. Čeká vás také večerní film. Tak tedy tento víkend na ranči Králova Lehota, pastorálně terapeutická víkendovka Nové DNA, novadna.sk.

0: Už tento čtvrtek, 8. října, začíná učednický kurz Svoboda v Kristu. Jedná se o 10 online setkání, vždy ve čtvrtek od 19 hodin. A je to kurz, který pomáhá každému křesťanovi, aby se stal učedníkem, který nese ovoce a žije zralý život v Kristu. Přednášejícím je Tomáš Růžička a akce probíhá online, takže můžete pěkně z klidu domova čerpat důležité poznatky pro svůj život víry. Učednický kurz Svoboda v Kristu začíná tento čtvrtek v 19 hodin, koná se online. Akci pořádá KMS Praha a na stejné adrese najdete také bližší podrobnosti a možnost přihlášení. kmspraha.cz Učednický kurz Svoboda v Kristu.
1: Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám. Jednou jsem slíbil,

Tak mi pomáhej pán, zpíval Ben Drápal v doprovodu skupiny Azimut. A toto také předznamenává další pozvánku na konferenci pro ženy s názvem Povolání zůstává. Koná se o tomto víkendu 9. až 10. října v konferenčním centru Immanuel na Vysočině. Na programu jsou samozřejmě přednášky, semináře, panelová diskuze a taky chvály. Spousta setkání a rozhovorů. Na www.evanet.cz se dozvíte bližší podrobnosti. Já jenom přidám, že hlavní řečnicí bude Sherry Sejblová ze Spojených států. Tak to je pozvánka na konferenci pro ženy. Můžete se také informovat na stránkách acregistrace.cz, což prozrazuje, že za akcí stojí Apoštolská církev.

Právě o tomto víkendu se v Olomouci otevírá základní kurz užívání duchovních darů. Konat se bude vždy první sobotu v měsíci a studenti se mohou během 6 lekcí seznámit se základními duchovními dary. Všechny vyučující a podrobné informace zjistíte na adrese nebo e-mailové adrese kurzy.udd/seznam.cz. Začátek je tedy 10. října a to v Olomouci v modlitebně apoštolské církve na Štítného ulici 10. Štítného 10, 10. 10. To se bude velmi dobře pamatovat. Za akcí stojí Orly, prorocké sdružení, tento zapsaný spolek. Pokud vás blíže zajímají nějaké informace, hledejte na stránkách apoštolské církve v Olomouci anebo rovnou pište na kurzy udd@seznam.cz.

0: Jsme tu s poslední pozvánkou této půl hodinky, a to na druhý ročník konference o misii. Konat se bude 17. října v Českobratrské církvi evangelické Praze Kobylisích a tato církev také za akcí stojí. Hlavní řečnicí bude Daniela Hurtová z festivalu United, která přinese příklady dobré praxe a 8 praktických odpoledních dílen, ty vás čekají taky. Tak chcete-li, buďte u toho s organizátorem akce Nová generace, druhý ročník konference o misii. No a to je z této půlhodinky pozvánek už všechno. Před námi je teď relace Základy, ve které zkoumáme opravdu ta základní, bazální témata křesťanství. O tom, proč zrovna Ježíš a ne někdo jiný, přemýšlí Marek Šuba.
1: Základy. Tento svět je plný nezodpovězených otázek. Každý obor, každé lidské odvětví má své otázky a lidé na ně hledají odpovědi. Stejně tak i víra v Boha má své otázky a my se snažíme spolu s vámi hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna z těchto otázek zní, proč Kristus a ne někdo jiný? Spokojným srdcem bych mohl odpovědět třeba toto. Nevím, proč Kristus a ne někdo jiný. Ale zpomalme trochu. Na co se vlastně ptáme? Co nás zajímá? Například, proč bych se o něho měl zajímat? Proč bych měl věřit tomu, co se o něm říká? Proč bych ho měl brát vážně, nebo snad i respektovat to, o čem tady na zemi mluvil? Nebo ho snad dokonce uznat za svého Boha? Mám se před ním sklonit? Proč? Na tuhle otázku se dá podívat z mnoha úhlů pohledu a pokud nebudete chtít v upřímné pokoře poznat pravdu, vždy najdete mnoho argumentů, proč ne Ježíš Kristus. Když Ježíš před 2000 lety chodil po této zemi, tehdejší duchovní špičky ho striktně odmítali. Odmítali ho tak vehementně, že ho raději poslali na smrt, než aby si na tuto otázku odpověděli. Oni tu pokornou touhu po poznání pravdy ve svých srdcích neměli a proto řekli, tento Ježíš není Kristus. A tak to tu bude fungovat vždy, až do jeho návratu. V Matouši 5.8 můžeme číst, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Bůh se nedá vypočítat, ani jinak dokázat. Proto jsme nazváni věřícími. On sám tomu tak chtěl, on sám skryl svou tvář před tímto světem a dá se nalézt jen těm, kteří ho hledají s čistým a pokorným srdcem. Možná si teď říkáte, že jsem se uchýlil k jakýmsi náboženským frázím a pojmům proto, abych zamluvil srozumitelnou odpověď na otázku již dříve položenou. Pravda je ale to, že vám tu nepředkládám náboženské fráze. Ale jedinou cestu k poznání a odpovědi právě na tuto otázku. Proč Kristus a ne někdo jiný? Asi byste čekali polemiku na téma, proč ne třeba Buddha nebo Krišna. Určitě bychom nalezli ještě další. Víte, Ježíš sám o sobě prohlásil, že je to on. A bylo mu to vyčítáno. Říkali mu, ty svědčíš sám o sobě a proto tvé svědectví není věrohodné. A vskutku, bylo to odvážné tvrzení. Ale víte, co vám povím? Ježíš věděl, co říká, a já mu to věřím. Proč? Nejen, že to už před 2000 lety dokázal svým zápasem v Getsemane, který dovršil smrtí na Golgotském kříži, ale hlavně to dokazuje denně v mém životě. Dokazuje to každodenní péčí o mě a moji rodinu, každodenní výchovou a napomínáním. Toho si obzvláště cením, jelikož tím dokazuje svou lásku ke mně. Když si připravuji tato slova, musím se přiznat, že se mi trochu rozmazává pohled na klávesnici počítače, jelikož se mi do očí hrnou slzy. On nás tolik miluje, a to tušíme jen zlomek. Pro mne osobně otázka, proč Kristus a ne někdo jiný, dnes již ztratila smysl. Já vím, že Kristus a ne někdo jiný. Opět ale musím říci, že z kazatelny jsem se to nedozvěděl. Pouze vaše osobní zkušenost s ním samotným vás utvrdí v tom, že to nemůže být nikdo jiný. A není to těžké. Co k tomu potřebujete? Jak už jsem se zmínil před chvílí, potřebujete srdce, které bude ochotné pokorně přijmout vše, co mu bude zjeveno. A o tom nerozhoduje nikdo jiný, než každý z nás osobně. Pokud budou tyto podmínky naplněny, nic nebrání Bohu v tom, aby vám zjevil pravdu o svém synu. A věřte mi, že on touží potom to udělat. Tak, asi jste ode mne čekali mnoho teologických důkazů o jedinečnosti a prvenství Ježíše Krista. A opravdu, mohl jsem tento čas vyplnit proroctvími napsanými v Bibli, moudrostí starého i nového zákona. Opomenul bych tím ale to nejdůležitější. Mám na mysli skutečnost, že pravdu o Božím synu může zjevit jen Bůh Otec. Toto si ponechal plně ve své moci. Ježíš se jednou zeptal svých učedníků, jak se můžeme dočíst v Matouši 16:13. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
0: Tohle byly základy už třetí část z celkem 16 dílného cyklu, pod kterým je podepsaný Marek Šuba. Reprízu vám nabídneme ve čtvrtek v 16 hodin, premiéru dalšího dílu opět v úterý v 9:30.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

Modlím se, abys byl milosrdný v boji, pokorný ve výzvách, abys miloval navzdory všemu a když se budeš ptát na proč, abys našel naději a povstal. V tom všem budu po tvém boku a budu ti fandit. Tohle byla prosba vyspívaná americkou kapelou For King and Country. I my v Rádiu 7 vám fandíme. Do všech vašich bojů a zápasů, ale i radostí a životních příležitostí. Tak kéž je pro vás i dnešní den opravdu šance přinést někomu milost a povzbuzení a také se sami něco podstatného pro život naučit a začít aplikovat. Od mikrofonu se pozvánku k poslechu dalších pořadů Rádia 7 loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 a moc se těším na naše příští rozhlasové setkání. Tak mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Tak tohle je odvážné tvrzení, rozhodně je to tvrzení, které zaujme, a také je to tvrzení, které prozkoumáme v hodině před námi. Do života Charlesa Colsona nás vezme Jarek Pleva. Jarku, vítej.
1: Děkuji za pozvání, těším se.
0: A příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Charles Wendell Colson byl americký právník, byl politik, také osobnost s dalšími charakteristikami, ale zatím zůstaňme u toho politika, jak se k politice dostal a v které době se vlastně pohybujeme.
1: Charles Colson, většinou známý jako Chuck, se narodil v říjnu 1931. To znamená, možná, že někteří z našich rodičů byli jeho současníci. On pochází původně z Bostonu a absolvoval klasické vzdělání, vystudoval historii a potom vystudoval práva. V tom jeho životě je zajímavé, že už od mládí byl nesmírně ambiciózní. A když mu bylo nabídnuto stipendium na Harvard University, tak on řekl, že žádná privilegie nechce a nastoupil na jinou univerzitu, aby nebyl jako privilegované dítě v uvozovkách. Takže s vynikajícím prospěchem vystudoval práva a potom sloužil u armády. Jako důstojník námořní pěchoty tak prošel několika funkcemi a tím si zapsal, když řeknu v uvozovkách, velmi dobrý a důležitý bod do svého životopisu v americké politice. Když se vrátil z vojny, začal budovat svoji vlastní právní praxi a sám o sobě říká, že byl nesmírně ambiciózní, že toužil potom proniknout, vyšplhat se nahoru, mít úspěch, mít vliv. Tak takový byl Charles Chuck Colson.
0: Ambiciózní mladík skutečně udělal kariéru, rychlou kariéru. Už v 38 letech byl jmenován zvláštním poradcem prezidenta Richarda Nixona. Jaká to pro něj byla doba?
1: Tím, že se ocitl jako poradce prezidenta, tak se ocitl v Bílém domě na samém vrcholku americké politické moci. A to bylo prostředí konkurence, nekompromisního boje, kde bylo potřeba ostré lokty a vlastně určitý druh bezohlednosti. On se skutečně stal jedním z nejodhodlanějších pomocníků prezidenta a sám o sobě říká, že byl tak opojen mocí, že byl ochotný jednat naprosto nemilosrdně. Říkalo se, že aby dosáhl svého, to znamená, on bojoval tenkrát za znovu zvolení prezidenta Nixona, takže aby dosáhl svého, je ochoten obětovat i vlastní babičku. Novináři ho nazývali Nixonův sekerník, anebo také Nixonův zlý muž. On vlastně byl takový muž, který zajišťoval kontakt s lobbysty a získání podpory různých vlivových skupin. Vlastně to byla taková prezidentova komunikační spojka s veterány, zemědělci, ochránci přírody, průmyslovými organizacemi, občanskými skupiny a vlastně jakoukoliv lobbystickou skupinou. Kromě tohohle ještě on plnil pro prezidenta zvláštní úkoly. Jo, navrhoval seznamy pro návštěvníky Bílého domu a tak dále.
0: A pak přišla aféra Watergate, která otřásla celou Amerikou. Než se podíváme na Colsona a Watergate, tak pojďme přiblížit, co to byla aféra Watergate.
1: To slovo Watergate, přehrada, byl název hotelového komplexu, kde měla své sídlo Demokratická strana. A v roce 1972 kdy prezident Nixon byl ve funkci, ale už bojoval o své znovuzvolení, tak se uskutečnila taková akce, že se několik mužů vloupalo do kanceláří demokratické strany v tom komplexu hotelovém Watergate ve Washingtonu. A měli tam nainstalovat odposlechy, aby získali informace, které by samozřejmě diskreditovaly demokraty a pomohly Nixonovi ke znovuzvolení. Původně ti lidé tam byli lapeni, oni se tvářili jako instalatéři, ale když se provalilo jejich spojení s prezidentem Nixonem, tak z toho vznikla vlastně největší aféra americké politiky. Nixon byl sice v roce 72 zvolen, ale jako následky této aféry byl nakonec donucen rezignovat, aby se vyhnul tomu impeachmentu, to znamená násilnému zbavení úřadu. Prý to je jediný prezident, který rezignoval ze své funkce. Takže to byla aféra Watergate.
0: Ještě dodejme, že reakce Nixona a jeho týmu nejdříve bylo tajit a ovlivnit vyšetřování a díky práci novinářů se to nepodařilo. Jak tento politický otřes prožíval Colson?
1: Samozřejmě, že každý průšvih je potřeba tajit, že to je známé pravidlo politiky. A přestože Colson přímo v této akci nebyl zaangažován a za to ani potom nebyl odsouzen, tak on byl obžalován z maření vyšetřování, protože se snažil zametat stopy a byla tam ještě jedna aféra, kde byl tedy aktivně, se účastnil nějaké difamační pomlouvačné kampaně a právníci našli cestu, jak se z toho vykroutit. Jenomže mezi tím se Chuck Colson obrátil k Bohu. Jeho přítel Thomas Phillips mu dal kopii knížky C.S. Lewise K jádru křesťanství. On si ji přečetl, říká, že už předtím měl takové hluboké otázky o smyslu toho, co dělá, proč to dělá a smyslu života. A obrátil se a vydal svůj život Ježíši. To byl zásadní obrat. Samozřejmě, že novináři a noviny
0: tak
1: to naprosto schodili. A řekli, jo, on se chce vyhnout odsouzení, tak ty tady najednou předstírá pámbičkáře z božního muže a je to jenom zastírací manévr. Ale Chuck Colson říká, já jsem se obrátil předtím, než došlo k tomu soudu. A abych se vrátil zpět k tomu soudu, právníci mu navrhovali nějaké kličky, ale on se rozhodl, že na sebe chce vzít trest za to, v čem se cítil vinen. Protože byl obžalován z věcí, kde říkal tam, já jsem nic z toho neudělal. Takže nakonec přiznal vinu za maření vyšetřování a byl na to odsouzen. Dostal trest 1-3 roky, nakonec ale pro dobré chování tak ve vězení zůstal jenom 7 měsíců.
0: Tento rozhovor jsme začali větou, že aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Můžeš přiblížit, co to znamená v případě Colsona?
1: To je velmi zajímavá poznámka. Já jsem ještě nikdy neslyšel takovýhle argument pro potvrzení pravosti vzkříšení Ježíše Krista. No, Colson říká, jestliže 12 mužů, myslí tím učedníky, dosvědčilo, že viděli Ježíše vzkříšeného z mrtvých a tuto pravdu pak hlásali po celých 40 let, aniž by ji jedinkrát popřeli. Každý z nich byl bit, mučen, kamenován, uvězněn. To by nevydrželi, kdyby to nebyla pravda. Aféra Watergate zapletla 12 nejmocnějších mužů na světě a ti nedokázali udržet lež ani 3 týdny. Chcete mi říct, že 12 apoštolů by dokázalo udržet lež 40 let? To je naprosto nemožné. Proto je to pro něj potvrzení, že Ježíš skutečně byl vzkříšen.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Jsme v roce 1974, proběhl ostře sledovaný soudní proces. Coulson pak tedy nastupuje pobyt za mřížemi. Jak tento pobyt prožíval? A kde vlastně?
1: Coulson, když odcházel ze soudní síně, tak řekl: odevzdal jsem svůj život Ježíši Kristu a ve vězení pro něj mohu pracovat stejně jako venku. Byl převezen do federální věznice v Alabamě a, jak už jsem řekl, strávil tam 7 měsíců. Dovedete si představit, že to pro něj byl obrovský kulturní šok. Člověk zaprvé vzdělaný, zvyklý pohybovat se ve vybrané společnosti politiků, právníků, inteligentních lidí, dobře zabezpečený, a najednou se ocitne ve vězení. To, co si tam uvědomil, už to vnímal jako věřící člověk, že způsob, jakým vězení funguje, tak vlastně selhává ve svém úkolu lidi napravit. Systematicky ničí lidskou identitu a namísto, aby lidi nějakým způsobem proměnili k lepšímu, tak je proměnili k horšímu. Vyvolává v nich opovržení zákonem a dokonce i ti, kteří tam byli oprávněně, tak pohrdali společností, která je tam zavřela. Ale říká, že si uvědomil, že vězně je potřeba brát nejenom jako čísla nebo statistiky, ale jako lidské bytosti. A v té věznici přímo založil modlitevní skupinu a prožil takové boží povolání, že by měl zbytek svého života zasvětit duchovní péči a pomoci těmto nejpřehlíženějším.
0: Něco jiného je rozčarování z fungování systému a něco jiného je pak impuls k činu něco změnit. Ten impuls u Coulsona už nějaký přišel. Zažil ještě nějaký další impuls, nějaké potvrzení?
1: On říká, že velmi zásadní byl pro něj jeden velmi emotivní rozhovor těsně před odchodem na svobodu. Bylo to na začátku roku 1975, když se blížil termín propuštění, tak on už se těšil jenom na jednu věc, aby měl klid, aby měl pokoj, aby mohl žít s rodinou a žít tichý, pokojný život stranou jakékoliv politické nebo jiné angažovanosti. Těsně před odchodem ho zastavil jeden potetovaný vězeňský veterán jménem Archie. Hej, Coulsone, křikl na něj, brzy budeš odsud venku, co pro nás uděláš? V místnosti zavládlo hrobové ticho, všechny oči se na něj upřely. Nějak vám pomůžu, na tohle smradlavé místo ani na vás nikdy nezapomenu, odpověděl Coulson. Na to se Archie jen cynicky ušklíbl. To říkají všichni tihle velcí páni. Pak se dostanou ven a na nás rychle zapomenou. Nikomu na nás nezáleží, nikomu. Ovšem, Coulsona tahle ta slova hluboce zasáhla. A rozhodl se, že Archie nebude mít pravdu. A že on musí splnit svůj slib. A tak v roce 76 založil organizaci Prison Fellowship. To byla organizace, která si dala na štít, prostě rozhodla se přinášet evangelium přímo do věznic. To znamená nepečovat o ty vězně, až když vyjdou, ale starat se o nich už tam. Vzdělávat vězně, pomáhat jim po propuštění, podporovat jejich rodiny, jo, vychovávat z nich vlastně učedníky. To byl
0: Prison
1: jeho cíl.
0: Fellowship. Prison Fellowship v překladu vězeňské společenství. Tato aktivita se rychle rozšířila. A do jaké organizace?
1: No, ona se rozšířila jednak ve spoustě desítkách vězení ve Spojených státech, ale o 3 roky později už vznikla Prison Fellowship International. to znamená mezinárodní organizace, která se pokusila stejné principy přinášení evangelia do věznic pomáhat aplikovat také v jiných zemích. I v České republice je organizace zvaná Mezinárodní vězeňské společenství, které vzniklo právě na podnět toho Prison Fellowship a který je také členem Prison Fellowship International.
0: To, co Colson zažil ve vězení, stalo se impulzem pro založení takovéto organizace s tak velkým silným dosahem, ale své zkušenosti a životní příběh také otiskl i do knižní podoby. Můžeme zmínit Born Again, to vyšlo i u nás jako Znovu zrození, nebo také kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království. Jaké je hlavní téma této knihy?
1: Taky je znovuzrození, popisuje jeho osobní zkušenosti, popisuje tam svoji politickou dráhu, svoji službu v administrativě prezidenta i svoje obrácení. Ta druhá kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království, tak ta se zabývá vztahem mezi křesťanskou vírou a politickou mocí. A on má za to, že tu situaci vystihuje teologická doktrína, které se říká učení o dvou královstvích. To znamená na jedné straně Boží království, které je charakterizováno duchovní vládou, dokonalou spravedlností a věčnou pravdou. Ale to ještě neprožíváme. Takže na druhé straně jsou tu pozemská království. To znamená lidské vlády, lidské politické instituce, které se starají o momentální dočasný pořádek. Ale jejich nedostatek je v tom, že ze své podstaty jsou hříšné a nedokonalé. Jo? Jako křesťané, říká Colson, máme dvojí občanství. Musíme respektovat pozemské zákony, ale naše nejvyšší loajalita musí patřit Bohu. Jeho velkým tématem je nebezpečí, že církev ztratí svoji morální autoritu. A říká, když se církev spojila s politickou mocí, tak zkorumpovala své duchovní poslání. Vlastně je vtažena do hodnotového systému světa. To znamená, velkou roli tam hraje sláva, úspěch, hmotný dostatek a oslava celebrit. My jako křesťané, podívejme se do zrcadla, se inspirujeme podle známých zborů, věhlasných jmen, známých kazatelů. Chceme je napodobovat, chceme napodobovat i úspěšné církve a obdivujeme ty, kdo postavili velké kostely nebo dneska spíš společenská centra. To je to, k čemu my se upínáme. A zaměření na tyhle hodnoty tak zkresluje poselství církve.
0: Dobrá, církev nemusí vtahovat svět do sebe, ale může zůstat v rovině nějaké tolerance. Neměla by církev být vůči okolnímu světu a společnosti tolerantní?
1: Colson říká takovou pěknou větu. Posedlost naší společnosti tolerancí vede k netoleranci. A vysvětluje, že dneska už jenom ta skutečnost, že člověk je křesťan, je považována za něco vlastně hanebného, nebo za urážku vlastně multikulturní společnosti. Jo? V dnešní době můžete na veřejnosti zesměšňovat náboženství, říká Colson, a dokonce na to získáte finanční granty. Ale jakmile na veřejnosti projevujete úctu k náboženství, tak riskujete, že budete zažalován a poženou vás k soudu. Tolerance kdysi znamenala, že jsme mohli používat svůj rozum a v otevřené debatě rozlišovat dobro a zlo. Dnes se tolerance používá k tomu, aby se dobro nazývalo zlem a zlo dobrem, říká Colson.
0: V čem tedy tolerance spočívá?
1: Colson říká, skutečná tolerance není naprostý nedostatek úsudku. Znamená rozeznávat, co je správné tolerovat a odmítat tolerovat to, co je nesprávné a co by se tolerovat nemělo. A dál říká, Když přijde na otázku kultury, neexistuje nic takového jako mírová koexistence. Pokud nebudeme bránit pravdu a ve všech oblastech bojovat za křesťanské hodnoty, pravda bude obětována na oltáři mainstreamového sekularismu. Kosten říká, že věří, že povinností křesťanů je usilovat nejen o záchranu jednotlivých duší, ale také o kulturní obnovu celé společnosti.
0: Teď by se mi líbilo si s ním sednout na kafe a zeptat se Kolsna, co tím myslí kulturní obnovou celé společnosti. Je to i obnova vůči pravdě? Přemýšlím, jestli je to obnova vůči nestrannosti, obnova nestrannosti, ale nejsem si jistá.
1: No, je to určitě obnova vůči pravdě. Řeknu takový příklad. Když se Kolsen obrátil, tak ty v úvozovkách nestranné a objektivní sdělovací prostředky TIS a všichni, tak mluvili o jeho náboženském prožitku. A jeho to zlobilo, protože on vždycky důsledně mluvil o tom, že přijal Ježíše Krista. Ale nikde to takhle nenapsali a všude psali o tom, že prožil náboženskou zkušenost. A dokonce zjistil, že jeden významný americký deník nikdy nenapíše vedle sebe slova Ježíš Kristus. A když se ptal proč, tak ten jinak tomu říká, to spojení není objektivní, to už představuje nějaký úsudek, že Ježíš byl Kristus. A my musíme být objektivní, protože to nevíme. Takže tohle ho velice zlobilo. Kolsen napsal asi 30 knih, které byly velmi populární, cestoval, přednášel a stal se jedním z nejvýznamnějších evangelikálních představitelů své doby ve Spojených státech a prakticky i na světě.

0: Posloucháte rozhovor, ke kterému pozvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Povídáme si o životním příběhu a myšlenkách Chucka Colsona.
1: Dovedu si představit, že za své výroky čelil kritice, ale on čelil i kritice z řad křesťanů. Kvůli čemu?
2: No přesně tak. Jeho aktivity, které bychom mohli nazvat v úvozovkách ekumenické, ale to slovo dneska taky nemá úplně nejlepší zvuk. Jemu šlo o to, aby křesťané, kteří vyznávají Ježíše Krista, chtějí stát za pravdu a určitými morálními hodnotami, tak aby spolupracovali. Bez ohledu na to, jestli jsou evangelíci, katolíci nebo kdo, ale aby spolupracovali. A tak byl jedním z iniciátorů dokumentu Evangelikálové a katolíci společně, který se právě v otázce morálních hodnot snažil najít spolupráci mezi evangeliky a katolíky. Tam vůbec nešlo o teologii, tam nešlo o otázku vyznání nebo já nevím čeho, ale šlo o to křesťanskou morálku hájit společně v jedné frontě. Proti němu se postavili i někteří významní evangelikální teologové, kteří namítali, že oslabuje evangelikály. A že vlastně, když se bude takhle kamarádit s katolíky, tak to naznačuje, že reformace byl jen takový omyl a že vlastně jsme všichni zajedno. Ale on na to argumentuje, že nejde o teologii, jde o to hájit proti světu pravdu Kristova evangelia. Byl přesvědčen tedy, že v sekularizovaném, zesvětštělém světě, tak zájmy rodiny a morálky bychom jako křesťané měli hájit společně, bez ohledu na vyznání, jakou máme teologii.
0: Vespod těchto slov, vespod těchto myšlenek je domněnka, že společnost upadá.
2: To byl přesně jeho názor a také jeho varování, ať už v přednáškách, anebo v jeho knihách. Bůh je mrtvý ne proto, že neexistuje, ale proto, že jednáme, bavíme se, rozmnožujeme se, žijeme a umíráme, jako by vůbec neexistoval. On říká, že Amerika upadá a tenhle úpadek, že nahrává nepříteli. Pokud tolerujeme brak v televizi, dovolujeme pornografii, aby přes internet pronikala do našich domovů, dáváme tím prostor pro radikální proudy, které to odmítají. A není přehnané říci, říká Colson, že církev selhala ve výchově mládeže, ve výchově vlastních mladých lidí, když jim nedokáže vysvětlit, že víra a rozum nestojí proti sobě. Že naopak, pokud jde o ateismus, tak ten rozhodně nestojí na straně rozumu. Mnoho dětí, které vyrůstají v chráněném křesťanském prostředí, tak když přijdou na univerzitu, tak jsou naprosto nepřipraveny bránit racionalitu křesťanské víry proti racionalistickému, ateistickému názoru, o kterém víme, že na univerzitách převládá. Takže to byla součást jeho kritiky dovnitř církve.
0: Jako třicátník se stal známou osobností týmu Richarda Nixona. Později se stal známou osobností úplně jiného týmu, týmu Ježíše Krista. Pojďme shrnout nějaké mety, kterými prošel, možná kterých dosáhl, aniž usiloval o slávu.
2: Chuck Colson se vyjadřoval k nejrůznějším otázkám z pohledu evangelikála. Například psal sloupky do časopisů, kde vystupoval proti manželství osob stejného pohlaví a tvrdil, že darwinismus je využíván k útokům proti křesťanství. Také vystupoval proti evoluci a podporoval teorii, takzvanou teorie inteligentního designu. To znamená, že když nechceme používat slovo Bůh, tak přeci jenom racionální člověk uznává, že tento svět byl stvořen že nevznikl sám o sebe, ale že za vším, co kolem sebe vidíme, je vidět obrovská inteligence a obrovská kreativita nějaké vyšší bytosti. To je ta teorie inteligentního designu. Byl také velkým kritikem postmodernismu. Říkal, že to, co se prohlašuje za kulturní světonázor dneska, tak je neslučitelné s křesťanskou tradicí. Zapojil se ke hnutí křesťanské péče o stvoření. To znamená, když je obrana nebo záchrana životního prostředí vedená snahou udržovat to, co Pán Bůh vytvořil a co nám svěřil. Byl také členem organizace The Family, kterou významní evangelikální křesťané označovali za jednou z nejlépe zorganizovaných fundamentalistických organizací ve Spojených státech. Když se ve spojení s Colsonem použije slovo fundamentalismus, které už také nemá tak úplně dobrý zvuk, pokud se nevysvětlí, tak já tím rozumím, že považoval Bibli, Boží slovo, za skutečnou Boží zvěst, za jeho poselství a zvěst o Ježíši Kristu, za zásadní věc pro každého člověka. Takhle nějak bych asi vyložil pojem fundamentalismus u Charlesa Colstona. No, on byl potom velice populární, byl zván na nejrůznější přednášky a co je také důležité zmínit, že on veškerý profit ze svých knížek a z přednášek a vyznamenání tak věnoval na činnost toho prison fellowship, té vězenské služby. Nic z toho si nenechával. Colson také dostal takzvanou Templetonovu cenu. To je cena udílená za pokrok v náboženství, největší peněžní dar na světě, přes $1,000,000, který je každoročně poskytován jediné osobě na světě, která udělala nejvíc pro prosazování věci náboženství. A on tuhle tu cenu, stejně jako, jak jsem říkal, všechny řečnické poplatky, honoráře, věnoval na podporu práce toho vězeňského společenství. Byl vyznamenán také prezidentem Bushem, který vlastně mu dal medaili, která se dává jednotlivcům za práci pro společnost, kteří ji udělali, aniž by očekávali jakýkoliv osobní prospěch. Tak to je zajímavá definice a ukazuje to, že jeho práce, jeho služba byla opravdu veřejně oceňovaná.
0: Chuck Colson zemřel 21. dubna roku 2012 ve věku 80 let. Kdybychom měli za Colsonovým příběhem udělat takové ohlédnutí, kdybychom měli podtrhnout klíčové myšlenky, které by to byly?
2: Mně se velmi líbí věta nebo odstaveček, který říká o svém životě, ale vůbec je to, myslím, platné obecně i pro každého z nás. On říká, nezáleží na tom, co děláme my, ale na tom, co se svrchovaný Bůh rozhodne činit skrze nás. Bůh nechce náš úspěch, chce nás samotné. Nežádá naše zásluhy, žádá naši poslušnost. Boží království je královstvím paradoxů, kde prostřednictvím hanebné porážky na kříži je svatý Bůh nakonec zcela oslaven. Vítězství přichází skrze porážku, uzdravení skrze zlomenost. Nalezení sebe sama tím, že sami sebe ztratíme. Při vzpomínkovém shromáždění na děkovné bohoslužbě za jeho život, tak zazněla tato věta. Colson byl baptista, ale měl vášeň pro křesťanskou jednotu, která sahala daleko za jeho vlastní denominaci.
0: Už si to naťuknul, ale přeci jen se zeptám, co tobě osobně přijde na Colsonovi jako inspirativní, co si od něj bereš pro sebe, jak bys ho možná charakterizoval pro sebe?
2: Mně připadá úžasná jeho proměna. Z, mohli bychom říct, fanatického, na vlastní prospěch, úspěch zaměřeného člověka, tvrdého politického bojovníka, zlého muže, sekerníka, tak se stal člověkem, který se stará o vězně, potřebné, chudé, o životní prostředí. A tuhle změnu s ním udělal evangelium Pána Ježíše Krista. Neuvěřitelné a úžasné.
0: Jarku, díky za rozhovor, díky za tvůj čas. Budu se těšit někdy příště, až

0: pořadu Řeka života nás Jarek Pleva provedl životem i myšlenkami amerického právníka a politika Chucka Colsona. Reprízu dnešního dílu vysíláme ještě ve čtvrtek ve 13 hodin a v neděli v 16 hodin. Za týden nás čeká host Miloš Reichert s Berany, písněmi z 80. let.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
2: Anche se non l'hai, od mia mai arisci, anche degli smora, se colui sogna zamiti, aita sam che se gadanti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je 11 hodin, krásné úterní dopoledne 6. října vám u další hodiny vysílání z brněnského studia Rádia 7 přeje Klára Litterová. Jaké pořady vám během následujících hodin nabídneme k poslechu, si povíme po písničce Absurdní. Zpívá Filip Mana.

O své zkušenosti s Božím působením skrze Ducha Svatého a o tom, jak Bůh jedná v životě Petra Plaňanského, pastora křesťanského společenství v Nymburku, uslyšíte v druhém díle pořadu Dary s rukou mistra. Nebude chybět úvodní zamyšlení Jiřiny Džiničunkové a anketa, ve které uslyšíte také Lucii, Štěpána a Lídu. Dvoudílný historický román manželů Dolejších Plavčík Žan nás vrací do 17. století do Francie za vlády Ludvíka XIV. Do doby bojů o moc na zemi i na moři. Sledujeme plavbu lodí Jitřenka, kde je také člen posádky, hlavní postava Plavčík Žan. Minule jsme lodě zanechali v prudké bouři. Přežije loď i posádka? Poslouchejte 12:15. Dospívání je divoké období plné otázek. Kdo jsem, v čem vynikám a co chci v životě vlastně dělat? Najít odpovědi i správný směr nebývá snadné a mít po boku někoho, kdo dokáže dobře nasměrovat, je k nezaplacení. O tom, jak mladým lidem pomoci objevit jejich vlohy, uplatnění i vlastní cestu, si v pořadu Rozmarína bude v 1 hodinu povídat moderátorka Lída Pohanková s vedoucí rodinného centra Lenkou Poskočilovou. Mezi 2. a 3. hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMSku nebo mail, jakou písničkou bychom vás potěšili.

0: O své zkušenosti s působením Ducha Svatého bude mluvit pastor křesťanského společenství v Nymburku Petr Plaňanský. V druhém dílu pořadu Dary z rukou mistra mu společnost dělají Jiřina Jana Čunková, Lucie, Štěpán a Lída.
1: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž Pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Vítejte u poslechu pořadu Dary z rukou mistra, milí přátelé. Mnohokrát jsem přemýšlela, jestli bych mohla přežít některé těžké situace, kterými jsem procházela bez přítomnosti Ducha Svatého. On je opravdu tím největším darem církvi. Oslavuje Božího Syna, přimlouvá se, když to my neumíme, je velmi tichým společníkem, i když se ne vždy jeho společnosti všimneme. A zároveň umí být velice hlasitý, když se řítíme na cestí. Jedním z lidí, se kterými jsem se povídala a uslyšíte ho v druhé části pořadu, Petr, mi vyprávil o svém zážitku v Jeruzalémě. Nemá rád horko a v tu dobu, kdy stál u zděnářků, aby se modlil, bylo vedro opravdu veliké. Po chvíli v tom prašném, suchém místě pocítil, jako by se zvedl vánek. Otevřel oči a zjistil, že není jediný, kdo si tohoto zvláštního úkazu všiml. Ostatní lidé se začali jeden na druhého usmívat a tleskat. Všichni věděli, že to byl Duch Svatý. Toto občerstvení, nebo vanutí, chcete-li, trvalo asi 4 minuty. Boží krátká navštívení jsou, myslím si, pro věřícího člověka neopakovatelná a nádherná. Jsou to chvíle, ve kterých nám proběhne tak. A tohle už chci prožívat každý den a Pane, už tě nepustím. Jenže my nežijeme prožíváním, ale vírou, že Bůh je s námi. V prvním listu Jana je napsáno, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Jeho přikázání známe. Vidíte, miluji Boha celým srdcem a miluji bližního svého jako sám sebe. Z dary Ducha Svatého a s jejich používáním musíme mít toto stále na paměti. Jestliže sloužíme jakýmkoliv darem, který od Pána z jeho milosti máme, musíme milovat. Jak Pána, tak člověka, kterému tím darem sloužíme. Možná proto jsou někteří pohoršení, protože se setkali se zneužíváním darů, ale o tom někdy příště. Když jsem 9 let dělala kadeřnici, pořád jsem pozorovala, jaké účesy ženy nosí, jak jsou ostříhané, jaká barva by jim slušela, jaký střih, a přiznám se, že celou tu dobu, co pracuju na pořadu Dary z rukou mistra, dělám to samé. Pozoruju, jak lidé slouží, ze zvědavosti nebo z touhy se něco chci od nich naučit, přiučit, a tak i když jsem byla v brněnské redakci, mi to nedalo, abych se některých mých kolegů nezeptala na jejich zkušenosti s Božím působením. V kratičkých vstupech uslyšíte zrušné kanceláře Štěpána, Lídu a Lucii.

0: Lidu, v Efeským 4.8 je napsáno, že Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
1: Různí lidé různě chápou pojem dar evangelizace. My většinou máme představu, že to jsou ti kazatelé na těch velikých stadionech a já věřím, že mě Pán Bůh dal dar evangelizace a poznávám to podle toho, že je pro mě úplně strašně moc důležité být na místě, být u toho, kde se zvěstuje evangelium, být tím, kdo k lidem přichází a krom toho různého pěstování vztahů a blízkosti a nějaké pomoci, tak já mám takový ten vnitřní tlak na to lidem přímo říci a pozvat je, že i ty se můžeš stát Božím dítětem a konfrontovat, je to slovo zní agresivně, ale mně se mockrát osvědčilo, že můžu s lidmi mluvit, dokonce jim dát výzvu a když ještě nejsou připravení, tak řeknu fajn, jedeme dál v tom vztahu, v tom kontaktu, ale opakovaně jsou okamžiky, kdy řeknu celé evangelium, celou podstatu toho, co to znamená stát se Božím dítětem a pozvu někoho z těch mých blízkých. A také se to prý poznává podle nějaké efektivity. To já ti, Jiřinko, nepovím úplně statistiky, ale vím, že se Pán Bůh k těmhle rozhovorům přiznává a někdy to zjišťuji třeba zpětně. Když dovolíš, tak jednu úplně malou zkušenost, vzpomínku. Když jsme dělávali English campy pro mládežníky, tak tam jsem měla samozřejmě spoustu rozhovorů s mladými lidmi, protože to na to bylo nadizajnované. Ale před pár lety jsem dostala e-mail z naprosto neznámé adresy a ta paní mě psala, že dělala na kempu uklízečku nebo kuchařku, nějaký pomocný personál a že pro ní bylo zlomové, že jsem s ní seděla někde u potoka a říkala jsem jí o Bohu a o Ježíši Kristu a že ho následuje, že ho našla nějakým způsobem a že chtěla, abych to věděla. Tak to byla ta chvíle, kdy mě Pán Bůh dovolil zahlédnout ovoce dokonce takového, řekla bych, mimovolného zvěstování. A zdá se mi, že tohle je ukazatel duchovních darů, že ty věci jdou tak přirozeně, že si toho ani nevšímáš. Já někdy mám takový vykřičník, když někdo strašně moc potřebuje říct, že má ten dar proroctví. A mnohem relevantnější a blíž tomu Božím obrazu jsou lidé, kteří já najednou zjistím a oni zjišťují, že trousí proroctví, trousí něco od Pána Boha. A přitom nad tím nepřemýšlejí. Jde to úplně z nich, úplně přirozeně, aniž by předtím musela být tará, velká fanfára předtím a tará, velká fanfára zatím.
0: Vzpomeneš si na úplně tvoje první oslovení člověka? Měla jsi strach?
1: Myslím, že ne.
0: Si, že musíš.
1: Ne, myslím, že ne. Tak ono to asi známe všichni a tam se asi láme ten pojem dar evangelizace nebo to obdarování a to přirozené. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk uvěří, tak většinou jsme naprosto horliví, je to přirozené a o strachu není možné mluvit. Ale je tu ten moment, kdy si zvykneme, párkrát dostaneme přes prsty, protože lidi jsou nepříjemní a agresivní. A někdy žel i v církvi nás přibrzdí a začnou nám říkat hlavně svět životem a nesmíme ty lidi tak moc konfrontovat a tak dále. A najednou z těch spousty různých důvodů se zarazíš a tam myslím, že nastupuje ten dar. Ale nedovedu si úplně přesně vybavit chvíli, kdybych váhala. Já to tak asi prostě nemám. Možná i to je ten projev toho daru, že mě to nepůsobí problémy. Mně to přijde totiž takové, že když mě lidé sdílejí ty svoje příběhy a klidně mluví o horoskopu nebo o meditaci nebo o józe, tak proč bych já se měla rozpakovat mluvit o tom, co mě život naplňuje?
0: Štěpane, máš nějakou zkušenost, takovou nějakou nadpřirozenou s Duchem Svatým?
2: Vzpomínám si na jednu zkušenost, když mi bylo asi 15 let, byli jsme na společném mládežnickém výjezdu a takhle při večerním shromáždění chválili jsme Boha hudbou a podobně, modlili jsme se, tak mi přišel, do té doby jsem to ještě nikdy nezažil, a přišel mi takový obraz. V Bibli se to popisuje jako vidění nebo nějaká vize. No a v té chvíli jsem viděl, jak kdyby celou tu naši místnost, kde jsme byli, tak prozářilo obrovské světlo. Já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, co to je, a dokonce mi k tomu přišel i výklad. A tehdy už vím, že to bylo působení Ducha Svatého v mém životě. A nebyla to jenom zkušenost, která by byla založena úplně na emocích, ale opravdu jsem cítil, že mě změnila vnitřně a provázela mě potom několik let ještě poté a pamatuju si až do dnešního dne.
0: Ježíš dal dary lidem, to znamená i tobě, nějaký dar, víš o nějakém daru, který ti dal?
2: Dar jazyku, ten jsem přijal, si pamatuju, když jsme se jednou na besíce na nedělní škole modlili, bylo mi asi 10 let a náš vedoucí přišel a vyjádřil touhu, že bychom se modlili za dar Ducha Svatého, dar jazyku. A opravdu všichni, co tam byli tehdy přítomní, tak tento dar přijali, takže tohle je dar, o kterém já vím, že ho mám a používám ho a modlím se.
0: Dar, kterým můžeš sloužit ve svém sboru nebo lidem, které máš okolo sebe?
2: Řekl bych možná dar služby. Rád dělám lidem radost, rád sloužím, rád se obětuju pro ostatní, tak možná to bych popsal jako jeden takový dar.
0: A jak může člověk začít?
2: Já myslím, že to není omezené úplně na církev nebo na nějakou instituci, na konkrétní situace, ale je to o těch všedních chvilkách, kterýma člověk prochází, protože i tehdy může Duch Svatý skrze člověka působit, když třeba jdeme po ulici a něco nám takzvaně trkne, něco nás trkne a přijde nám nějaká myšlenka nebo nám přijde touha za někým jít, promluvit si s ním nebo udělat nějaký skutek. Tak to si myslím, že všechno je jednání Ducha Svatého, že to není omezeno jenom na církev, na dar služby, na dar vize, dar jazyků a podobně, ale že to je v každodenních situacích, kdy člověk může očekávat na Ducha Svatého, že skrze něho bude jednat. A tam si myslím, že může začít úplně každý.
0: Lucie, Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
3: Myslím si, že mi dal dar služby. Takové to ochotné srdce sloužit druhým lidem, vnímat jejich potřeby a snažit se je naplňovat.
0: Kdy jsi poprvé začala vnímat, že to je ten dar, kterým chceš a můžeš sloužit?
3: Já si myslím, že vlastně ještě o jednom jsem věděla dřív, protože vím, že jsem dostala dar mluvit a už od v podstatě svého obrácení jsem věděla, že ho mám používat a mám několik chvil, kdy mě Pán Bůh zastavil a vyloženě mi ukázal, že tohle je to, co je moje místo a můj úkol, ke kterému mě volá. A úplně si pamatuju, když jsem jednou četla z Petrova listu takové to, kdo má dar mluvit, ať káže slovo Boží. A takhle je to v překladu, který používají katolíci při bohoslužbách. A úplně si pamatuju, že mě to tenkrát zasáhlo a že jsem věděla, že je to to, co se týká mě, že nemáme mlčet a že nemáme mlčet o tom, jaký je Bůh, kdo je, jak miluje člověka. A vím, že tímhle mě konkrétně povolali do práce v rádiu. A s tou službou to je taková vtipná historka, protože si pamatuju, když tady byl jednou v rádiu na návštěvě Petr Hůšť a nevím, chystala se mu snídaně nebo něco a on se tak na mě podíval a říkal, Lucie, ty máš dar služby. A mě to nikdy v životě nenapadlo, ale vlastně ve chvíli, kdy on to řekl, tak mě to dalo ohromnou svobodu. Do té doby někdy jsem měla takové chvíle, kdy jsem si říkala, tak já tady běhám a nikdo si toho nevšímá. Ale najednou mi došlo, že to je to, co mi Bůh do srdce dal a že můžu takhle být k dispozici lidem a že i kdyby si toho lidi nevšimli, tak o tom ví Bůh a že to stačí. A je pravda, že tohle, k téhleté chvíli se hodně často vracím, když jsou chvíle, kdy se cítím unaveně nebo tak, tak si říkám, ne, tohle je něco, co mi Bůh dal a je dobré, abych to dělala.
0: Pro rozhovoru, který uslyšíme, zní, že služba není tak oblíbená v církvi. Máš taky ten dojem?
3: Já třeba chodím do církve, do sboru, kde je naopak služba úplně na prvním místě. Někdy se bojím, že i nad Pánem Bohem, že nad láskou k němu, že právě proto, že je to něco, co je viditelné, tak bývá služba hodně zdůrazňovaná. A někdy se toho bojím, protože mi přijde, že pokud člověk nemiluje Boha celým srdcem, pokud ho nezná, pokud netouží, aby mu pro něj hořelo srdce, tak nemůže žádný dar používat, protože je všecko jenom nálepka a je všecko jenom moje snaha do něčeho se vpravit. A přijde mi, že s tou službou je to tak úplně, že pokud nebudu milovat Boha a on nebude ten důvod, proč to dělám, tak je to úplně jedno, že pokud nebudu brát z toho zdroje, který mám u něj, tak nemůžu nic, protože to bude jenom na oko, jenom jako, ale on je ten zdroj toho. A na druhou stranu je pravda, že tohle je věc, že služba je taková, která není vidět. Hodně jsem na to myslela, když jsem jednou vařila na kurzu Alfa, protože jsem si říkala, ty lidi, kteří tam sedí nahoře, máme kuchyni v suterénu ve sboru, tak jsem si říkala, ti lidi, kteří sedí nahoře u těch stolů a povídají si s těmi návštěvníky, tak dělají něco, co je vidět. A já tady umyju nádobí a půjdu domů a to je všecko. Ale kdyby tam ta večeře nebyla, tak by to bylo taky poznat. A tohle je něco, co mi dává často sílu, že služba se týká hodně často těch věcí, které jsou nenápadné. Ale kdyby nebyly, tak hodně chybí. A víš co, spousta lidí vykládá příběh o Marii a Martě, jakože Marta byla ta špatná, Marie si vybrala dobrý úděl, ale Marta to udělala špatně ne proto, že sloužila, ale protože chtěla pohnout Ježíšem, aby nějak posunul Marii. Ona nedělala samo o sobě špatnou věc, protože tohle bylo potřeba. A Ježíš nebránil ženám, které ho podporovali. Ale tohle je to. Pořád znát ty kořeny toho, proč sloužím, co je tím důvodem, odkud beru sílu.

Dary z rukou mistra, pořad, který na Rádiu 7 posloucháte v premiéře každou středu v 11.15, má povzbudit vás, posluchači, kteří Pánu Ježíši a jeho církvi sloužíte, ale taky každého, kdo se teprve ke službě odhodlává. Chci vás povzbudit, není to tak těžké. Pane Bože, jestli je mezi posluchači i jeden, který by ti rád sloužil a neví, jak začít, prosím tě, pomoz mu. Ty jsi ten zdroj, ty jsi ta skála, ta, která zůstává na věky. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal Ducha Svatého, abychom tu na zemi nebyli opuštění, bezradní a bezmocní. Děkuji ti, že nám skrze svého ducha otvíráš oči i srdce při čtení písma. Děkuji ti, že právě díky němu můžeme sloužit lidem okolo nás.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. O Duchu svatém jsem si povídala i s Petrem Plaňanským, pastorem křesťanského společenství v Nymburku. Navštívil nás v našem novém domečku v Úbálně a byl to moc hezký čas. Strávený u oběda, na procházce, kde nám Petr nadšeně povídal o tom, které stromy, květy mají včeličky rády. Petr je totiž také vášnivý včelař. Od jeho návštěvy také vím, že heřmánek, který roste na louce u lesa, není ten heřmánek, o kterém jsem si myslela, že heřmánek je. Tak, a teď už část rozhovoru. Petře, kdy poprvé ti bylo jasné, že bez Ducha svatého je život křesťana těžší?
1: Obávám se, že už si na to ani nevzpomenu. Jo? Přece jenom věřím přes 30 let, ale nějak už ze začátku, když jsem četl Bibli, tak Pán Ježíš tam říká, že nám pošle nebo dá Ducha svatého jednak jako přímluvce, ale jednak slibuje příchod Ducha svatého jako toho, který nám připomene to, co nám všecko říkal. A nějak tak jsem vytušil, že je pro život nutný, protože kdo jiný než Duch svatý mi má připomínat to, co se nějak učím z písma.
0: Může křesťan obstát bez Ducha svatého?
1: Myslím si, že to úplně nepřísluší, abych to hodnotil, to si rozhodne Pán Bůh.
0: A jaká je především jeho úloha na zemi? Ty jsi něco zmínil, a co ještě?
1: Určitě přímluvcem v tom smyslu, že je naším advokátem, určitě tím, kdo nám připomíná, určitě je to ten hlas tichý a jemný, který vevnitř v nás nějakým způsobem pracuje, říká nám, co je dobré, kterým směrem jít a co už nepřekročit. Je tím, kdo nám jaksi dává ty dobré myšlenky nebo to, kam zaměřit svou pozornost. Ale především já ho skutečně vnímám jako někoho, kdo přichází, aniž bych věděl, odkud on je, aniž bych ho nějak mohl ovládnout, protože je jaksi svébytný, vykoná to, co v mém životě vykonat má, a pak stejně jako přišel nějakým způsobem odejde, ale přesto se mnou zůstává. Pomáhá mi překonávat určité věci, pomáhá mi porozumět věcem, pomáhá mi nějak vhlédnout do života těch druhých, ale zároveň vidět ve vlastním životě věci, které je potřeba dávat do pořádku. Možná je to mnohem komplexnější, ale takhle nějak vnímám jeho působení ve svém životě.
0: A jak poznáš, že to je on?
1: No, to je hodně těžká otázka, ale v podstatě mám taková dvě měřítka. Tím jedním měřítkem je, že je vždycky v souladu s Božím slovem. Duch Boží z principu přeci nemůže popírat to, co je dáno Bohem, protože to je Duch Boží, Duch svatý. A druhé měřítko je, jestli ten výsledek, ke kterému vede, je skutečně to, co říká Pán Bůh, mé smýšlení s vámi je smýšlení o dobru a o pokoji. Jestliže to působí rozvrat, jestliže to působí svár, tak tam se mi rozsvěcí červená kontrolka.
0: Vyučujete ve vašem sboru v Nymburku o duchovních darech?
1: Vyučujeme, ale ne tak, jak by si člověk představoval, že to je nějaký seminář, ale snažím se v rámci kázání nějakým způsobem zmínit, jak Duch Boží, třeba Duch svatý, působí v těchto věcech, jak ho můžeme vnímat v té konkrétní aplikaci. Snažím se vždycky ta kázání aplikovat na praktické věci v našem životě, ale není to to soustavné, jak jsme se kdysi mnozí dostali k té knížce Reinharda Ulonsky duchovní dary, tak tímto způsobem ne.
0: Které dary se ve vašem společenství nejvíce objevují a které bys rád viděl?
1: No, já bych rád viděl komplexně všechny, a tak jako apoštol Pavel říká, že by rád viděl, aby všichni prorokovali, ale vlastně to není úplně účelem. Byl bych rád, kdyby ti, kteří jsou obdarovaní, a o některých to vím, se nebáli nějakým způsobem se nechat použít a ty dary používali ve svém životě. Kdyby našli tu odvahu. A jaké tam máme? Tak určitým způsobem je tam dar vyučování u několika lidí. Mohu si troufnout říct, že tam mám dvě sestry, které mají jedna vysloveně dar proroctví a výkladu proroctví, a pak je tam druhá sestra, která má spíš takový vhled a prorocké modlitby. Jo? Tak když se modlí, tak někdy ta modlitba je velmi zvláštní, ale uvědomuji si, že se modlí s určitým zaměřením, které se později projeví v životě toho člověka nebo v nějaké situaci. A řada těch dalších, jako je vidět na těch lidech, že obdarování mají různá, jak říkám, bojí se je možná někdy využít. To, co jsme zažili, ale to byly mimořádné situace, to bylo zázračné uzdravení v několika případech. V několika případech to bylo na přímluvu toho společenství, že se uzdravili lidi, u kterých to nikdo ani nepředpokládal a nebyli součástí našeho společenství. Nějakým zázračným způsobem po těžké autonehodě, kde měli poškozený mozek třeba, tak se vrátili do normálního života. Tak tyhle prožitky tam máme, ale já to nějak vnímám tak, jako to dělal Ježíš, on nepotřeboval k těm věcem publicitu. Jo, šel, vykonal to, co měl, a já si myslím, že to je přesně to poslání těch lidí, kteří jsou napojeni na Ducha Svatého a na jeho jednání, nechat se použít, vykonat, co vykonat mám, a ostatní nechat Pánu Bohu. Jo, nepotřebujeme to nějak propagovat.
0: Některé dary jsou preferované, třeba ten dar proroctví nebo jazyky, ale jsou některé i takové opomíjené. Zmíním možná ty mocné činy. Proč se u nás v Česku tak jako nedějí? Je to nějaký boží záměr?
1: Mám k tomu dvě otázky. Odpovím otázkami. Ano. Ta první otázka, skutečně to, co se k nám dostává ze zahraničí, je stoprocentní plnohodnotná pravda? To, co my jako slyšíme, že se někde událo, nevím. Přál bych se, aby to tak bylo, ale nejsem si úplně stoprocentně jist. Druhá věc, opravdu se u nás ty věci nedějí. Není to tak, že my některé věci jenom prostě přehlížíme, nebo není to podle naší představy, podle naší kategorizace, tudíž si to tam nezařadíme? Já nevím. Ale domnívám se, že někdy máme problém vidět úžasný, nebo přehlížet úžasné věci, které se dějou, a neoznačíme to tímto označením. A ty, které

0: a apoštol Pavel, máš to taky tak nějak rozdělené, nebo ty říkáš, že třeba služba je opomíjená, ale je to stejný projev třeba jako, já nevím, třeba ty to proroctví?
1: No, svým způsobem ano, u člověka, který byl třeba do té doby, než uvěřil, schopen pouze přijímat, byl soběstředný, všecko směřuje ke mně, já jsem středem pozornosti. A což pak to není projev Ducha Svatého, když právě takovýhle člověk najednou vyjde z té soběstřednosti a zaměří se na druhý lidi. Podle mě to je jasný působení obdarování Duchem Svatým. Jo. Je to něco neobvyklého a něco, co jako voní a je to příjemný těm lidem okolo. A právě tohle to přitahuje ty druhý a řeknou si, s tím člověkem se stala zásadní změna, my to vidíme. Jo. Když tohle to působí Duch Svatý, proměňuje naše životy tak, aby byly příjemný pro ty druhý lidi. Ale zároveň platí to, co říká apoštol Pavel, pro některý jsme vůní k životu a pro některý ne. Pro některý jsme vůní ke smrti, je to tak?
0: Setkal se ve svém životě s něčím, co tě ohledně duchovních darů úplně přesáhlo? Máš nějakou takovou zkušenost?
1: Sám jsem na sobě prožil uzdravení úplně nepochopitelným způsobem a sám jsem prožil, že jsem se s někým spojil v modlitbě za někoho a ty lidi, ať už prožili uzdravení skoro nevysvětlitelný, nebo na jednu změnu situace, nebo takový jako mocný zásah do jejich života, který byl v komplikované situaci a najednou se to jako úplně zvláštním způsobem, který si nedokázejí představit ani oni, ani my, pokud jsme o té situaci mluvili, tak se skutečně ten život proměnil. A tam jsem si uvědomil, že stojím před něčím, kde můžu jenom mlčet a říct si, Pane Bože, jsem ti vděčný za to, že takhle jednáš, protože já bych to líp nevymyslel. A vím, že jednáš ty, protože těm lidem to bylo k dobrýmu, bylo jim to k životu.

Mým hostem byl Petr Plaňanský. Milí posluchači, jestli vám tento pořad byl aspoň trošku inspirací, pak neváhejte a napište mi, co vás povzbudilo, nebo naopak trochu rozechvělo. A nebo možná máte nějakou otázku. Ráda se jí budu zabývat v některých z dalších pořadů Dary z rukou mistra. Tady je adresa studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Mějte se moc krásně a za týden naslyšenou. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

Reprízu dnešního dílu relace Dary z rukou mistra vysíláme ještě ve čtvrtek v 18.30 a v sobotu v 10.15. Za týden v úterý zazní další nové téma Dary nebo projevy.

Kalendárium. Je to chvíle, se kterou se otočíme do minulosti, na osobnosti a události, které se pojí s dnešním datem 6. října. Při 7. kole jednání špiček ODS a HZDS v Jihlavě v roce 1992 byl potvrzen zánik Československé federace, a to k novému roku 1993. V roce 2010 vyšla první verze sociální sítě Instagram. října 1289 se narodil Václav III. Český král, 7. král český, král polský a uherský, poslední český panovník z dynastie Přemyslovců. Byl synem Václava II. A Guty Habsburské, dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského. V době smrti Václava II. Vládli Přemyslovci území většímu než Římská říše. Během 14 měsíců se však jejich moc úplně zhroutila. O roku 1887 se narodil Le Corbusier, byl švýcarský a švýcarsko-francouzský architekt, malíř, urbanista a spisovatel. Je považován za jednoho z průkopníků toho, co se dnes považuje za moderní architekturu. Navrhoval stavby v Evropě, Japonsku, Indii a také Severní a Jižní Americe. Roku 1914 se narodil Thor Heyerdahl, norský mořeplavec. Svůj život věnoval experimentům, které obohacovaly možnosti předkolumbovských cestovatelů překonávat světové oceány za pomoci mořských proudů. K jeho nejslavnějším počinům patří plavba z roku 1947, kdy na replice Indského voru překonal bez větších potíží vzdálenost z Jižní Ameriky do Polynésie. Roku 1536 zemřel William Tyndale, anglický biblista a překladatel. Ve stejné době, kdy se Luther snažil přiblížit Bibli svým krajanům v němčině, usiloval Tyndale totéž v angličtině. Během 40 let svého života dokázal z původních jazyků přeložit a několikrát revidovat Nový zákon. Jen několik kroků jej dělilo i od dokončení starozákonního překladu. Protože v Anglii bylo pro jeho práci nebylo bezpečno, přesídlil do Německa. Nakonec byl zatčen, více než rok vězněn nedaleko Bruselu a později upálen. Tyndale prohlásil: "Pochopil jsem z vlastní zkušenosti, jak bylo nemožné vzdělávat prostý lid v pravdě a přitom jim nepředložit svatá písma v jejich vlastním jazyce."

Od 12. hodiny nás na Rádiu 7 dělí už jenom jedna písnička a 12. hodina bude také pozvánkou pro stišení a pravidelnou polední modlitbu.

Odbyla 12. hodina. V poledním vysílání Rádia 7 vám pohodový vstup do druhé poloviny úterního dne 6. října přeje Klára Littrová. Zastavme se teď na chvíli a skloňme se v modlitbě před naším Pánem. Pane Ježíši, děkujeme ti za tento den, za dar života a za všechny drobné radosti, které nás dnes potkaly. Chceme je umět vnímat a učit se být spokojení s tím, čím jsi nás dnes obdaroval. Prosíme o pokoj a o klid srdce. Chceme ti důvěřovat, náš Bože. Veď všechno, s čím si nevíme rady. Buď tím, který sladí náš život a provede nás jím. Ať se nehoníme za kdo ví jakými potřebami nebo za očekáváním druhých. Dej nám moudrost k rozlišování. Děkujeme, Pane. Amen.

Dvoudílný historický román manželů Dolejších Plavčík Žán nás vrací do 17. století do Francie za vlády Ludvíka XIV. Do doby bojů o moc na zemi i na moři. Sledujeme plavbu lodí Jitřenka. Minule jsme loď zanechali v prudké bouři. Přežije i posádka. Poslouchejte už za chvíli ve 12:15.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4. kapitola, 6. verš.

Minule jsme ve čtení knihy Manželů Dolejších s názvem Plavčík Žán sledovali, jak na loď Jitřenka udeřila silná bouře a nastal boj o život. V podpalubí uvězněná Patricie Gosnoldová také čelí možnému utonutí. Plavčík Žán se k ní spolu s polepšeným kapitánem Flaubertem dostanou právě včas, kdy se hroutila vyčerpáním a zimou. Loď Jitřenka je v troskách a bez hlavního stěžně a její vrak se zmítá v rozbouřeném Atlantiku. Vysílaná posádka bojuje o každou další minutu svého života.

0: 13. kapitola. Srpen, léta páně 1676. Utišení. Kuchař Filipe sledoval s lhostejným výrazem ve tváři, jak se poďobanej snaží dotáhnout ve vzduchu plandající stvrdlé lano. Prudký vichr mu je však rval z rukou, a tak po nějaké chvíli zanechal marných pokusů.
1: Zbytečná práce,
0: okomentoval kuchař a ukázal vzhůru, kde se v poničeném plachtoví činilo množství dalších mužů.
1: Jo, mračil se poďobanej. Ten neřádskej vítr nám udělal po lodi pěkný binec, ale stejně je div, že jsme ještě nešli ke dnu, co říkáš?
0: Roztáhl ústa v unaveném úsměvu. Bouře neustávala. Zuřila již pátý den s téměř nezměněnou intenzitou a divoký nárazový vítr jako by si chtěl vynahradit všechny předcházející dny bezvětří.
1: Pozor!
0: Křikl Filipe, který si první všiml zlostně syčící vlny, ženoucí se z boku na jitřenku. Byla vysoká a zaplavila středovou palubu dlouhým studeným jazykem. Filipe čekal, až její proud vody pustí ze své chladné náruče, pak si protřel rozbolavělé oči a znechuceně vyplivl zbytek hořkoslaného doušku, jehož podstatná část jej pálila až kdesi v žaludku.
1: Měl jsi už v puse lepší věci, co?
0: Snažil se zažertovat poďobanej, ale kuchař mávl otráveně rukou.
1: Mám už to dost, zamumlal. Ale nejvíc ze všeho by mě štvalo, kdybych se měl utopit právě teď, když můžu ochutnat život s odpuštěnýma hříchama. Jestli přežiju,
0: píchl poďobanej proti vlnám revmatismem skřiveným prstem,
1: byla to moje poslední plavba. Neříkám, že by život na moři byl nějak zvlášť špatný, ale od chvíle, co se se mnou stala ta věc, nějak moc vzpomínám na místo svýho dětství a mládí, víš?
0: Z ničeho nic se najednou nostalgicky rozpovídal.
1: Narodil jsem se na jižním pobřeží, kousek od Marseille, kde se většina lidí živí pastevectvím. I já jsem měl několik oveček, a i když je to možná směšný, dost jsem k nim přilnul. Pak ale přišla válka a vojáci celé mé stádečko zabavili. A ke všemu se nechtěli spokojit pouze s mými zvířaty, ale měli v úmyslu klofnout i mě. Co jinýho mi zbývalo, než utíct na moře?
0: Filipe poslouchal a přemýšlel o tom, jak je člověk vůči víru života bezmocný.
1: Já to v životě neměl nikdy kormoc snadný, povzdechl si poďobanej. Nejspíš za to může ten můj ksicht. Vždyť jsem se kvůli němu ani nevoženil. Holky přede mnou utíkaly a já zůstal celý život odkázaný na hospodský mařenky, který nevěděj, co za ty svý službičky chtít. Život mě otloukal, kde se dalo. Ale stejně ve mně ještě stále touha po něčem hodnotnějším, nebo jak to říct, doutnala. A pak přišel ten plavčík. Nikdy jsem podobného člověka nepotkal. Necítil jsem od něj žádnej odstup. Naopak jsem měl pocit, že je se mnou docela rád. Semleli jsme všechno možný, ale v podstatě všechny rozhovory skončily u Bible. A jsem moc rád, že to, co jsem slyšel, nezůstalo pouze tady.
0: Zaťukal si poďobanej kloubem prstu na hlavu.
1: Ale že si to našlo cestu i sem.
0: Uhodil se rukou do kostnaté hrudi.
1: Já zase nemohl uvěřit tomu, co se stalo s Mariem,
0: přiznal Filipe.
1: Víš, oplácel důvěrou za důvěru kuchař. Plavil jsem se několik let s L. Olonézem a řeknu ti, že tohle poznamená člověka daleko víc než černý neštovice. Nemáme za sebou kdo ví jakou minulost, ale je prýma, že...
0: Zbytek věty už Poďobanej nedořekl. Vlna je zastihla zcela nepřipravené a poslední, co kuchař zahlédl, byla dlouhá ruka, která několikrát zašátrala po palubním zábradlí. Pak všechno na zdánlivou věčnost překryla stěna mořské tříště. Když mohl Felipe konečně otevřít oči, viděl, že místo vedle něho je prázdné.
1: Ne, šeptal nevěřícně. To není možné.
0: Teď se někde zdvihne z paluby a zašklebí se na něho tím svým důlkatým obličejem se slovy:
1: to byla ale šlupka cotlouštíku.
0: Nedočkal se však. Očima projezdil každičký koutek svého okolí, ale byl zklamán. Okolo něho hučel pouze šedozelený oceán.
1: Muž přes palubu!
0: Zajíkl se Felipe do té kruté melodie.
1: Muž přes palubu!
0: Volal hlasem plným potlačovaných slz, který nikdo neslyšel.

0: Docela by mě zajímalo, jestli tahle bouře někdy přestane. Utrousil de la Salle k podmračenému Bikaratovi. Chtěl jste průvan, máte ho. Odvrkl popuzeně kapitán, ale hned omluvně dodal. Doufám, že jste se neurazil, kavelíre, však mě znáte. Nedivím se vám. Máme toho už plné zuby všichni. Zapotácel se de la Salle pod opětným náporem vlny. Jenom žasnu, jak to mohou vydržet Mario s Levasseurem. Mně už by to dávno skolilo. Jsou dobrý, uznale přikývl Bikarat. Nutno ale přiznat, že i ostatní odvedli pořádný kus práce. Jenomže pokud bouře nepovolí, bude všechna námaha zbytečná. Pod palubí je plné naprosto vyčerpaných a nemocných mužů. A ke všemu se mi zdá, že nás vítr unáší přímo proti pobřežním útesům. Podle mých posledních, samozřejmě jen přibližných měření a propočtů, nejsme nijak daleko od pevniny, na nejvýš 3-4 dny normální plavby, jenomže při téhle rychlosti. Bojovat se musí až do poslední chvíle, odmítl kapitán La Salleho pochmurné úvahy. Stále jsou tady ještě záchranné čluny. Dá se snadno spočítat, že v tomhle počasí je nedostaneme ani na hladinu. Nesmíte ztrácet hlavu, příteli. Jak vnitřně rezignujete, jste vyřízen. Já vím, je to ale moje první skutečná bouře. A člověka přece jenom sebere, když vidí, jak se mu loď, které svěřil svůj život, rozpadá pod nohama. V posledních hodinách jsem si poprvé uvědomil, že také nemusíme doplout. No vidíte, kavelíre, jaké vzácné životní zkušenosti sbíráte. Pokud přežijete, budete o mnoho moudřejší. Kapitáne, zprudka rozrazil dveře Mario. Dole v nákladním prostoru se začíná ukazovat voda. No tak na nic nečekej a pošli několik mužů k čerpadlům. Už se stalo, jenom by mě zajímalo, kudy se tam může dostávat. Na díru to zatím rozhodně nevypadá. Poznáme časem, pokrčil Bikarat rameny. Víc než té vody se však bojím možnosti, že nejsme daleko od pevniny. Takže na každý pád drama? Mužstvu prozatím nic neříkej. Jednak není vyloučeno, že bouře přestane a pak patřičné rozkazy budou vydány včas. Dobrá, jak se daří slečně Gosnoldové? Bez problémů. Pečuje o ní pan de Conti, významně se usmál. Žádné jiné rozkazy pro mne nemáte, pane? Zatím ne. Hlavně nech sledovat tu louži v podpalubí. Osobně na to dohlídnu, ubezpečil Mario kapitána a odběhl. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že ta voda vchrstla dovnitř o ním otevřeným světlíkem, přemítal Bikarat, když s mladým šlechticem opět osaměli. Řeknu vám, kavelíre, když si představím, že to děvče muselo strávit několik hodin v té smrduté díře a zhora se na ně valila voda. No, teď si zase pro změnu užívají oni, trochu škodolibě podotkl první důstojník. Když jsme tam táhli žeréze, aby dělal společníka svýmu kumpánovi, vyváděl jak hysterka. A ryčel, že na to nemáme právo. Trestu neuniknou, jenom co se uklidní situace. Muži se odmlčeli a společně naslouchali kakofonii nepříjemných zvuků, jimž dominovalo bubnování utrženého lana o okenní tabulku. Jaký jobovky přináší zase tenhle? Pomyslel si Bikarat otráveně, když se do kajuty společně s ledovým závanem větru vedrala tlustá a úplně promočená postava kuchaře Felipeho.
1: Kapitáne, zaznělo udýchaně, jdu vám oznámit, že před chvílí sebrala vlna jednoho muže.
0: Bikarat sledoval nevraživě tenký čůrek vody, vytékající z kuchařových širokých kalhot přímo na jednu z námořních map, kterou vzniklý průvan schodil na podlahu.
1: Koho? zeptal se, když viděl, že se Felipe nemá k dalšímu.
2: Poďobaný ho! Vlna urvala kus zábradlí, který ho se držel.
1: Ach jo, povzdechl si Bikarat. Jedna zpráva lepší než druhá.
2: Stál jsem zrovna vedle něho.
1: Provrtával Felipeho očima podlahu.
2: Povídal mi, že by se moc rád usadil a pás ovce. On to byl v jádru moc dobrý chlap.
1: Dodal, jako by právě udělal kdo ví jaký objev. Kapitán se tvářil, že si nevšiml jeho hlubokého dojetí.
2: Sežeňte Kontiho, vydal povel. Ať sem co nejrychleji přijde. Chci, aby se modlil za spásu našich duší.

Čeká nás to asi všechny, zachmořil se námořník s košilí bez knoflíků a krvavým šrámem táhnoucím se mu přes celou mohutně zarostlou hruď. Moc rezerv v těle už nemáme, motáme se po palubě jako mátohy, a tak není divu, když si někoho zubatá veme. Muži sedící v podpalubí byli hladoví, vyčerpaní, s tmavými kruhy pod hluboko zapadlýma očima a netečnými pohledy upřenými daleko před sebe. Za chvíli půjdem střídat ty nahoře. Konty nás, co nevidět, vyžene na palubu. Už jen z té představy se mi zdvihá žaludek. Námořník vytáhl z pusy ohryzanou troubel dýmky. Jestli tahle podělaná bouře co nejdřív neskončí, octneme se v nedaleký budoucnosti na stejném místě jako Poďobanej. Řekl bych, že v tomhle nemáš tak docela pravdu, Morisi. Vložil se do mužova lamentování Levasseur, jemuž právě před chvílí skončila služba a teď poklimbával společně s ostatními v relativním suchu a bezpečí. Hele, Levasseure, jestli nás chceš začít děsit. To není děšení, Morisi. A potom situace je natolik vážná, že je nutný povědět pravdu. Jasně. A tu zná jenom pan Levasseur, vytvořil se Morris. Nezapírám, že byla spousta důležitých věcí, který jsem dřív ke svý škodě nevěděl. A teď je víš, že jo? Ovšem, nedal se vyprovokovat kormidelník. Proto si taky můžu dovolit tvrdit, že je obelhávání sebe samého namlouvat si, že když půjde loď ke dnu, skončíme všichni tam, co Poďobanej. Neříkal jsem vám to, už zase začíná. Dovolával se svědectví ostatních Morris. Divím se, že tě pořád baví nás takhle dráždit. Třeba se vám snažím něco moc důležitýho povědět. A kde je teda podle tebe ten utopenej? Ožíraj ho žraloci, nebo snad ne? Počkej, přerušil autora hrubého vtipu vyčkávavě Morris. Ať nám to pěkně poví, pan kormidelník. Řekl bych, zaváhal malinko Levasseur, řekl bych, že touhle dobou je už v nebi. Protože se klepal a brečel, jo? Už klíbl se s opovržením muž, který se bez přestání probíral růžencem. Ne, je tam proto, že činil pokání a odevzdal život do Ježíšových rukou. Pokud je mi známo, tak kacíři do nebe nesmějí, zachrastili vyzývavě navlečené korálky. Já si tedy, pánové, myslím, že je všechno úplně jinak, hlásil se do diskuze další hlas. Lokneš si vody, pustíš pár bublin a je to. Žádnej bůh, žádná věčnost, nic, jenom černočerná tma. Moje řeč, všechno to grákání o nebi a pekle, jsou jenom vejmysly kněžourů k tomu, aby ovládali prostej lid. Vyvracet vám to nebudu, pokrčel rameny Levasseur. Protože se bojíš. Když nemáš za zadkem plavčíka, pardon, chtěl jsem říct, urozenýho pana de Contiho, seš namydlenej, živě gestikuloval Morris. Jenomže když už jsi začal, tak by mě moc zajímalo, kde bych podle tebe skončil třeba já. To není těžký uhádnout, vzhledem k tomu, že jsou jenom dvě místa, kde se člověk po smrti může octnout. Takže ty bys mě, Levasseure, poslal do pekla, co? Já? Ale di. Do pekla tě, kamaráde, nepošle ani Bůh. Jestli tam jednou skončíš, bude to proto, že ses pro něho rozhodl ty sám. Chápeš? Ty už jsi samozřejmě vybral.
Jistě. Jak vidíš, nedělám s tím vůbec žádný tajnosti. Ale ty by sis měl pospíšit. Stačí, když to s námi trochu víc šplouchne. To je opravdu humor k popukání. Utrhl se na kormidelníka muž s růžencem. Ještě nahánět strach v takovýhle chvíli. Proč se rozčiluješ? Neodpustil si rýpnutí Levasseur. Vzhledem k tomu, že nejsi kacíř a bludař, nemusíš se ničeho bát. Ty to máš přece jistý, ne? Jistý to nemá nikdo, poučil námořník kormidelníka. Čemu pak teda věříš? Pokud vím, v Biblii je plno zaslíbení a za ten krátkej čas, co se o to zajímám, jsem se přesvědčil, že je Bůh myslí vážně. Dej mi pokoj, zacouval zbožný katolík. Znám lidi, co těmhle věcem skutečně rozumějí, protože je studovali, a říkají něco úplně jiného než ta tvoje Bible.

Žánova příchodu si první z přítomných povšiml lodní tesař. Jonáš je tady, sledoval druhého důstojníka přivřenými víčky. Žán se snažil Jordana ignorovat, splnit co nejrychleji svou povinnost a odejít. Cítil ve vzduchu visící napětí a nechtěl je zbytečně přiživovat. Jonáš, hučel neodbitně lodní tesař. Říkám vám, že pokud on bude na palubě, zavři chlebárnu, okřikl ho Morris. Než tebe, tak už radši poslouchat Levasseura. Lodní tesař se postavil, zvedl hlavu k promáčenému stropu a odcitoval. Nastrojil pak byl Hospodin rybu velikou, aby pozřela Jonáše. Nebojte se vykonat vůli všemohoucího. On jej zázračně zachrání a my nezahyneme. Co kdybychom to zkusili nejdřív s tebou? Zachechtal se Morris. Tesař nereagoval a stále upřeně hleděl na Žána. Proč mě tak nenávidíš, Jordane? Zeptal se co možná nejklidněji mladík. Mám snad milovat toho, koho Bůh zatratil? Apatické obličeje rázem zpozorněli. Čertvem bouřku zase se schyluje k nějaké zajímavé podívané. Žán s Jordanem stáli proti sobě v postoji zápasníků, připravených pustit se do křížku. Náhle Jitřenkou otřásl prudký náraz. Způsobila jej vlna, která loď uchopila a pak jí smíkla po téměř kolmé vodní stěně hluboko do propasti. Žán ztratil rovnováhu a byl odhozen do rohu místnosti, zatímco Jordan sice zakolísal, ale jinak její nohy udržely. Vidíte? Ukázal vítězoslavně rukou na ležícího chlapce. Bůh se rozhodl ukázat vám, na čí straně stojí. Obrovská vlna zmizela kdesi pod kýlem lodi, ale muži podvědomně čekali další, ještě vyšší. V očích se jim usadil strach. Co když má tenhle podivín s náušnicí v uchu přece jenom pravdu? Tohle není žádná obyčejná bouře, myhly se jim před očima namodralé plamenky Eliášova ohně. Jordane, zbíral se Žán ze země. Jordane, tahle vlna byla poslední. Žádná další už nepřijde. Mluvíš z cesty, Jonáši. Nepřijde, protože Bůh, jehož si neustále bereš do úst, přijal tvou výzvu. Na mou duši. Dost řečí a jdeme. Všichni. Venku je očekávalo téměř podvečerní šero, i když bylo teprve něco kolem třetí hodiny odpoledne. Těžké mraky jakoby se zrovna dotýkaly paluby a ledový vítr se proháněl mezi žalostnými zbytky plachet a lan. Muži vylézali jeden po druhém po příkrých schodech, mohouřili oči a udiveně sledovali Žána, který se docela samozřejmě postavil k pahýlu hlavního stěžně. Odvaha se mu tedy v žádném případě upřít nedá, rozhlíželi se s respektem po rozvlněné hladině. Stačí jedno větší zakymácení a jaký byl. Jenže on přece řekl, že už žádná další vlna nebude. Ale co pak se dá něčemu takovýmu věřit? Stačí se přece rozhlídnout po obzoru a každému, kdo se nějakou dobu potlouká po moři, musí být hned jasné, že tahle lapálie ještě nějaký čas potrvá. Hlavně se rychle něčeho pevného chytit a držet. Budu se modlit, oznámil Žán vyčkávavým pohledům a hlavou mu blesklo, co když se nic nestane. Raději zavřel oči, aby se nemusel dívat na okolní pochmurnou scenérii, a aniž by myslel na to, že by ho mohla spláchnout vlna, vztáhl ruce k zatažené obloze. Bože, prosím, ve jménu Pána Ježíše Krista, nenech mě zahanbit. Zjev svoji sílu a moc, která je větší, než si umíme představit. Vyslyš prosím pokornou modlitbu svého dítěte a utiš bouři. Děkuji ti, můj Otče. Amen. Věty padaly do hrobového ticha.
Všichni přítomní vnímali zvláštnost tohoto okamžiku. A prostá osobní slova onoho mladého muže se jich hluboce dotýkala. Náhle se na jednom místě z ničeho nic protrhly mraky a kolem Jitřenky přeběhl po bouřící hladině paprsek ostrého srpnového slunce. V zápětí sice zase zmizel, ale místo něho se mezi chochvalci vodních par objevil malý kousek sytě modré oblohy. Průrvu v mracích překryly ještě několikrát nízko letící mraky, ale pak se začala před úžaslými zraky námořníků rychle zvětšovat. Pohledy přítomných se upíraly

0: uvědomoval si Jean. A přesto měl pocit, že nikdy nebyl svědkem něčeho přirozenějšího. Vyhledal očima Patricii. Stála mezi ostatními, svírala drobnou rukou lodní zábradlí a mhouřila oči do náhle příliš jasného světla. Jakoby nikdy žádná bouře nebyla. Před jejich očima se leskla ještě mokrá, ale už sluncem zalitá paluba, kolébaná téměř přátelskými vlnami s oblými hřbety. Svěží vánek přinášel průzračný, jako vždy po dešti lahodně vonící vzduch, zatímco hradba tmavých mraků mizela kdesi na západě.
1: To je...
0: drmolil kdosi vedle Žána. Zázrak! Předešel jej kdosi z posádky. Stal se zázrak! A v příštím okamžiku se toto slovo rozlétlo jako ozvěna po celé lodi. Jsme zachráněni! Radoval se Žán společně s ostatními. Zachráněni! Objímal očima Patricii a právě v té chvíli zachytil Flaubertův pohled. Bývalý důstojník stál v otevřených dveřích své kajuty a upřeně si Žána měřil. Až když si všiml, že se na něho mladík rovněž dívá, odvrátil rychle oči, jako by se styděl za svou nemístnou zvědavost. Žán sledoval, jak mizí v šeru jemu vyhrazené místnosti. A znovu se mu vybavil jeho křečovitý, nepřirozeně znějící smích a slova: A co já, Conti? Já jsem podle vás také člověk? Odpovězte, jsem člověk? Ano? Nebo ne?

Knihu Plavčík Jean napsali Eva a Pavel Dolejší, vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod složil Tomáš Najbrt. Reprízu můžete slyšet ještě dnes v úterý ve 22.15. Zítra ve středu ve 12.15 zasní 21. díl z 24.

V českém kalendáři dnes najdete jméno Hanuš. Toto ryze česky znějící jméno má základ v německém jména Hannes, které povstalo z Johannes, a tedy už je výklad jednoduchý. Přejdeme k hebrejštině a připomeneme si, že toto jméno znamená Bůh je milostivý. Jméno Hanuš nosil slavný mistr hodinář a domnělý tvůrce pražského orloje. Žil zřejmě na sklonku 15. století a o jeho životě toho mnoho nevíme. Orloj však máme velice pěkný a to je asi nejdůležitější. Všem Hanušům přejeme krásný den na vlnách pohody s Rádiem 7 a pokud byste měli chuť, ochutnejte právě otevřenou bomboniéru. Výrobce skupina Only His.

Pěkný poslech Rádia 7. Dospívání je divoké období plné otázek. Kdo jsem, v čem vynikám a co chci v životě vlastně dělat? Najít odpovědi i správný směr nebývá snadné a mít po boku někoho, kdo dokáže dobře nasměrovat, je k nezaplacení. O tom, jak mladým lidem pomoci objevit jejich vlohy, uplatnění i vlastní cestu, si v pořadu Rozmarína bude povídat moderátorka Lída Pohanková s vedoucí rodinného centra Lenkou Poskočilovou. Už za chvíli v 13:00. Do té doby zpěvačka Jana Zubajová.

0: Jedna hodina odpolední se na vlnách Rádia 7 nese v duchu pořadu Rozmarína. V úterní repríze 6. října si bude moderátorka Lída Pohanková povídat s vedoucí rodinného centra Lenkou Poskočilovou o tom, jak mladým lidem pomoci objevit jejich vlohy, uplatnění i vlastní cestu.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Ti, kdo mají děti, by obvykle období dospívání označili za jedno z těch náročnějších. Zřejmě proto, že hledat a nalézat své místo v životě přináší výzvy nejen mladým, ale i těm kolem nich. Právě v takovém období ocedíme někoho, kdo dospívajícím rozumí, najde si k ním cestu a pomůže jim se nasměrovat k tomu, co by mohli v životě dělat. Můj dnešní host Lenka Puskočilová právě takovou službu nabízí. O tom, co to obnáší, si řekneme za chvilku. A tak v Rozmaríně na Rádiu 7 vás dnes u mikrofonu vítá Lída Pohanková. Vítám tě, Leni, tady u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Leni, ty jsi pracovala jako ředitelka rodinného centra Provázek, ale pokud vím, tak se právě v poslední době posunula trošku víc do takové té poradenské práce. Mohla bys trošku vysvětlit, v čem ta poradenská práce spočívá?
1: Já nevím, že jsem byla ta ředitelka, vlastně já jsem to centrum zakládala v tom roce 2001 a právě, že jsme ho zakládali ne do té podoby, jaká je dneska, a to je pro rodiče z patolátky a pro vlastně trénink nebo zdokonalování rodičovských kompetencí, ale bylo to pro děti s klíčem na krku. Tohle vlastně byla vždycky moje srdcovka, jednak děti z dysfunkčních rodin ve školním věku a potom v teenagerovském věku. A vlastně to poradenství jsem začala dělat také už hned v tom roce 2001, protože jsem chodila na základní školy jako preventista v šikaně, kyberšikaně, interrupce nechtěná těhotenství, sex-aids vztahy a podobně. A s tím se vždycky pojilo i to následné poradenství, jednak v rámci toho nízkoprahového zařízení, kdy jsem mluvila s dětmi, které sami přišly a měli jsme i v tom nízkoprahu jsme mívali prevence, že jsme měli několikrát týdně třeba nějaké přednášky na nějaké zajímavé témata, třeba jako sexualita dospívajících a podobně. A až posléze časem vlastně jsem rozšířila ty služby způsobem, že i jako rodina poradenství nebo pro páry, kteří řešili nějaké krize, a vždycky jsem to poradenství měla jak pro nevěřící, tak věřící, protože jsem i teolog.
0: Mm-hmm. Tak to je opravdu hodně široký záběr. My dnes nebudeme mluvit tolik o tom širokém záběru, ale právě jsem si z toho vybrala ten záběr na ty dospívající, protože si myslím, že volba povolání toho, co člověk bude v životě dělat, je hodně jako důležitá oblast. A opravdu si myslím, že ne vždycky se s tím dobře popasují nejenom ty děti nebo ti dospívající, ale právě i ti rodiče. Takže vlastně co v téhle oblasti nabízíš, nebo co mohou čekat?
1: No, já jsem kariérní poradce, který je vybudovaný jakoby tímhle státem, protože jsem pracovala ve státních službách 3 roky jako kariérní poradce na informačním a poradenském středisku při krajském úřadě práce. A musím říct, že kraj si na to, nebo ten úřad práce, nebo to ministerstvo práce a sociálních věcí si opravdu jako dbá na to, aby by mělo dobře vybudované kariérní poradce. A vlastně chodili celé roky za mnou, chodili především deváťáci základních škol se svými učiteli, tak jako davy chodilo na vlastně vzdělávací programy o výběru povolání, což jako samozřejmě v 9. třídě, kdy tam přišla tlupa buď 1 nebo 2 třídy vystresovaných dětí, na které byl kladen tlak, že vlastně se musí teď v tuhle chvíli rozhodnout, kde stráví další roky, ať už školy, nebo potom kam budu profesně mířit, tak je to vlastně stres, kterému se dalo předcházet. A dá se tomu předcházet už vlastně ve vlastních rodinách, kdy v podstatě číst ten potenciál dítěte není vůbec složité, pokud víme jak. A pokud máme dostatek informací, jsou na to skvělé nástroje, existují dokonce i nějaké online nástroje a testování dětí už vlastně od 12 let, které je prostě běžně přístupné na internetu. Tam se to musí samozřejmě brát s rezervou, protože to dítě nám stále zraje. a vlastně dohotovuje se až vlastně kolem 20. roku. Takže skutečně jako je to nefér vlastně vůči nám všem. Ten systém po nás chce a potřebuje vědět, kam chceme směřovat, co chceme dělat, na jakou školu se přihlásit. A je to vlastně, všichni jsme tuhle dobu zažili, že jsme všichni prožívali, že tu křivdu a že je to nefér. Málo kdo to má nastavené nebo nalajnované od malička, takže chce být učitelka a drží úhel. A jsou mladiství, já jsem pracovala s různými věkovými skupinami i s rodinami, které vlastně chodili na testování na počítači jako rodina s dítětem, ale pracovala jsem i vlastně s mladistvými 15-letými, kteří se rozhodli v 15 letech, že žádné další vzdělání nepotřebují a prostě chtějí dlít na úřadě práce. Takže v té aktivizaci jsem pracovala v různých programech a vlastně mě zaráželo, že a nevím, jaká je pravda, nakolik mi ti lidé odpovídali pravdivě, ale ptávala jsem se těch dětí nebo mladistvých, s kým to za to dětství řešili, zdali s rodinou, to nějakým způsobem řešili, čím by chtěli být. A měla jsem takové případy, že řekli, že vlastně s nikým, že se jich nikdy nikdo nezeptal. Jo. Oni by nějakým způsobem i sepli třeba, jako čím vlastně by rádi byli. Takže dá se vlastně začít určitou jako depistáží nebo observováním dítěte už velice v raném věku.
0: To jsou takové odborné pojmy. Mohla bys to vysvětlit?
1: No, jakoby slídím potom, co to dítě baví. Ono v podstatě, ty jak jsi to řekla na začátku, že mnoho lidí se mine profesně a vlastně dělá potom zbytek života něco, co ho vůbec nebaví, anebo ve zralém věku dospí k tomu teda, že jako přesídlí do nějaké jiné profese a to je možné. Máme Národní ústav pro profesní kvalifikace, je to i na internetu celý, prostě můžete si tam zalistovat v celém seznamu profesních kvalifikací, kdy vy si můžete i v dospělejším věku, když třeba polovinu života děláte bokem nějakou profesi, prostě ve své garáži nebo v dílně, nebo se něčemu věnujete a chtěli byste to vlastně dělat naplno, tak existuje nástroj, kdy vy se přihlásíte do nějakého programu, kdy buď instituce, škola nebo nějaká odborná komise vás prověří, uděláte si test a máte tu kvalifikaci prostě danou a můžete se jí živit a máte na to papír. Takže
0: je to možné, ale přece jenom je lepší tomu předcházet.
1: I v pozdějším věku, ale právě, že statistiky říkají, že dokonce 38% lidí už v době studií si uvědomuje, že se minuli tím, co by chtěli dělat. A já vždycky doporučuju, když se tohle stane i na té škole nebo na střední škole, tak dokud je čas, tak a lze to, tak tu výhybku se snažit přehodit, protože to životní, jakoby ten životní komfort nebo štěstí nebo i ta duševní pohoda velmi úzce souvisí s tou prací, vždy tam trávíme třetinu života. Takže lze to, ale pokud můžeme teda začít zpět k rodičům a tohle se týká právě i těch rodičovských kompetencí, které je dobré zvědomovat a lze už vysledovávat u malého dítěte vlastně, co by ho jednou bavilo, protože trefit se do profese, která vás jednou bude bavit, je právě o tomhle. To je tak strašně jednoduché. Je to věc, která vás baví. A to je úplně jako nejzákladnější nosná informace. Jestli chceš mít jednou práci, profesi, která je ti šita na míru, tak je to věc, která tě baví a jde to vidět už u toho dítěte, co ho baví. A
0: já myslím, že ono je to hezky řečeno, ale samozřejmě ne, vždycky se podle toho dá dobře něco vysledovat. Když jsi mluvila i o tom, že vlastně se dá hodně věcí nalézt na internetu, že tam jsou různé testy a podobně. Já se musím přiznat, že v tom se vždycky ztrácím. Právě v tom, jak najít něco, co je opravdu kvalitní a smysluplné. Třeba pro mě osobně je mnohem důležitější potkat se s člověkem. Takže já si myslím, že vlastně ty jsi ten člověk, který si to někde najde, prostuduje a potom to třeba i nabídne dál nebo použije.
1: Tak, já mám různé varianty. Mám jednak ty prezentace na hodinu až dvě, přímo pro děti nebo i pro rodiče, pro rodičovské kompetence, kde to beru vlastně už úplně od základu toho lidského potenciálu. A je to vlastně velmi i uklidňující, mám to osahané těmi roky práce s těmi mladistvými doškoláčky, kdy vlastně oni potřebují pár nosných informací, potřebují vědět, že všechno, co potřebují pro svůj život, tak aby jednou měli dobrou práci, tak už mají teď v tuhle chvíli a potřebují to rozvíjet. Protože Pán Bůh nás tady nenechal nebo nestvořil nás tak, že jsme jakoby odkázani na pospas nějakých náhod nebo něčeho. Ne, on každý z nás dostal do vínku potenciál, který máme neodmyslitelně a je v něm všechno, co bude, co potřebujeme. A já jsem pro tohle vždycky měla i, mám teda skvělé grafy, kde vlastně názorně na těch obrázcích naprosto jako zjevně ukazuju všem, že je to dobře uchopitelné, jakým způsobem jsme vybaveni pro tenhle život. Samozřejmě, když jsem měla před sebou třídu, tak jsem nemluvila o tom, že jsme takto stvoření, ale samozřejmě každý tomu dobře rozumí, že něco dostane do vínku. A měla jsem to vlastně jako obrázek vach, takových těch starých, jak jsou ty misky vach, kdy každý, když se narodí, tak jednu tu misku vach má plnou už od narození. A to je ten potenciál. Vlastně to je to nádherné stvoření, kdy Pán Bůh vloží do každého z nás už při spojení toho vajíčka, té spermie, tak tam, jak se to spojí, tak už tam je vlastně zakódováno, jaký ten člověk bude mít potenciál, co by ho bavilo, jaký bude mít temperament. A pak je druhá miska vah, která je prázdná. A tam vlastně doplňujeme celý život. To, co nastudujeme, to, co získáme praxí, to, co se naučíme, to, co získáme jakoby tím, že to používáme, to jsou ty vědomosti, ti znalosti a dovednosti. A to je ta druhá miska vah, kterou my plníme svou pílí celý život. A tohle jsem se vždycky snažila těm dětem vysvětlovat. Máte všechno pro svou budoucnost už teď. A vy na vás je, jestli ty dary zakopete, a to máme taky v Bibli. Buď zakopeme své hřivny, anebo je prostě rozvíjíme. A vždycky jsem jim říkala, a teď je na vaší píli, bez ohledu na to, co jste už odžili, nebo co jste třeba pokazili, to nedefinuje vás jako člověka, který má všechno, co potřebuje, nesmírně obdarován tím potenciálem, těmi dary, a už je na vás, jak to budete teď celý život rozvíjet tím, co se učíte, anebo co získáváte za praxi.
0: Tak jak ty říkáš, tak myslím, že to může působit určité uvolnění pro ty mladé lidi, že vlastně to asi nebude tak složitá věc, co si vyberou. Ale zároveň si uvědomuju, že v těch 15 letech si to někdy člověk neumí zadefinovat.
1: Naprosto souhlasím a proto říkám, že je poměrně jako pozdě, že ty základní školy opravdu chodily v 9. třídách, je to ale nastavené tímhle způsobem jako systémově. A asi tomu i rozumím v tom smyslu, že je tam jakoby pocit, že čím to dítě je menší, mladší, tak vlastně méně rozumí té přípravě na budoucí povolání, ale právě ten potenciál nebo ty profesní předpoklady, pokud bereme v potaz, že se týkají toho, co to dítě baví, tak ono to dokáže docela dobře chápat a číst už daleko dříve, než v té 9. třídě, kdy vlastně opravdu tam chodili děti, kdy jsem tam vnímala jako i duchovně, že přichází pod dekou, mnohdy i jako v konfliktu s těmi autoritami, které s nima šly, protože někdy úplně se mi svíralo srdce, jak třeba i ty učitelky tam fakt naháněly jak nějaký jako stádo a že se mi ani nelíbilo, nelíbil ten vztah, kdy my po těch dětech jako vyžadujeme nějaký respekt, ale vlastně to dítě jako je stvořeno tak, že je předurčeno, vlastně to se mi strašně líbí, že dítě je předurčeno ke spolupráci, ale a když jako se mi jeví, že to dítě nějakým způsobem je zabržděné a nespolupracuje tak, jak si představuju, tak se něco ale už událo špatně a není to na straně toho dítěte. Takže jako čím víc více vlastně ten pedagog potom vyvíjí úsilí, aby ty děti poslouchaly, tak už tam jako bylo něco špatně, ale o tom jsem ani tak nechtěla mluvit. Spíš jako, že když tam přišly ty třídy a já jsem tam měla plný sál vlastně dětí, tak jsem vnímala ten jejich obrovský stres a to neskutečně malé sebevědomí. A já jsem záměrně začínala každou tu besedu takovým vtípkem, který se mi neskutečně líbí a je úplně plošně se dá jako používat. A je to fakt jako kreslený vtip, kde tam je použitý citát Alberta Einsteina a je tam obrázek ze situace, komická situace, kdy sedí Darwin za svým stolečkem, před sebou má seřazené v řadě zvířátka, má tam slona, opici, nějakého lachtana a končí to akvarijní rybičkou. Nad ním se rozkošaťuje obrovský strom a teď ten Darwin říká, tak pro férovou selekci začneme všichni tím, že budete mít stejný úkol, tak a kdo z vás rychleji vyleze na ten strom? A ten citát Einsteina je, že jestliže budu soudit rybu podle toho, jak dokáže vylézt na strom, tak jsem v háji jako s tím celkovým pohledem. A tohle je to, čeho my se dopouštíme na dětech pořád. Jednak srovnávání v rámci tříd, v rámci rodin se sourozenci. Je v životě, ve výchově dětí několik jedů, o kterých takhle já úplně mluvím. Jsou to jedy, kterými my ukapáváme do potenciálu a sebevědomí toho dítěte způsobem, že se v něm úplně smrskne všechno, k čemu je předurčeno anebo přednastaveno. A je to velmi jako smutné potom ty děti vidět, jak tam prostě nakráčely s takovýma malýma dušičkama pod těma dekama. A já jsem vlastně s nima začala jednak tím povzbuzením, že každý z nich má ten svůj potenciál, má tu misku vach plnou. A jednak jsem s nima mluvila o hodnotě člověka, protože jsem zjistila, to je takový základ, aby člověk jako byl si vědomý toho, jakou má hodnotu a odkud ta hodnota se bere. A mě nikdy nikdo snad neodpověděl jako správně z těch tříd. Jo? Že já jsem jako začala, teď už nevím přesně, jak jsem to jako měla po sobě, ale jedna z těch úplně z úvodních otázek byla, kde se bere hodnota člověka a jakou mají tu svou hodnotu. A oni opravdu jako byli časté ty odpovědi ty mylné. Prostě no, ta hodnota se odvíjí podle toho, co ten člověk už dokázal, nebo jak si ten život pokazil a nepokazil. A neříkala jsem jim to vždycky, ale prostě tohleto, pokud by to byla pravda, tak v podstatě by měli pravdu ti rasisti nebo diktátoři, protože vlastně bychom selektovali lidi podle toho, co kdo dokázal a do toho můžeme i pak klidně zamíchat nějakou tu rasu. Jo? A vlastně ta úplně jednoduchá základní odpověď je, ty máš hodnotu danou už tím, že jsi narodil jako člověk. Tečka, vymalováno. A samozřejmě, pro mě to je jasný, že to vychází z Bible a jsem si tím jistá, ale i sám svět vlastně tím, jak přebíral vlastně etiku křesťanskou, protože to víme všichni, že ve středověku nebo starověku už to bylo tak strašné s těmi mezilidskými vztahy nebo s tím, co se tady dělo, že kdyby nepřišlo křesťanství, a to říkají i vlastně ateističtí vědci a badatelé, že kdyby nepřišlo křesťanství se svými normami etickými, tak vlastně to lidstvo by dopadlo velmi špatně, že se vlastně dokázalo destruovat navzájem. A vlastně i nevěřící svět tohle převzal, protože, a to jsem jim dávala jako příklad, vemte si, že se stane nějaká nehoda a tím vlastně poškozeným je prostě auto třeba srazí dva lidi na chodníku, jedním z nich je prezident a druhý z nich je nějaký kriminálník a pokud přijde k soudu, tak soud nikdy nepoměřuje vlastně statut toho člověka, ale to, že prostě bylo ublíženo člověku jako takovému. Takže hodnota člověka je prostě neodmyslitelně daná tím, že jsem se narodila jako člověk a tečka. A co je velmi úlevné pro ty děti je, že bez ohledu na to, co se jim v životě povede, nepovede, že ta hodnota je konstantní a stejná. Takže jako já jsem z nich viděla i v tuhle chvíli, jak opadl, jako i v tuhle chvíli stres, pak jsem s nima často mluvila. A to všechno už teď dávám ale návody, jak jako můžeme mluvit se svými vlastními dětmi, protože to jsou velmi úlevné věci.
0: A já myslím, že To si necháme za chvilku po písničce, protože právě mě napadlo, že vlastně některé věci jsou možná dané nějakým systémem, ale v té rodině si pořád můžeme systém nastavit tak, jak my se rozhodneme.

0: Dnes si v Rozmaríně povídáme o kariérním poradenství. Mým dnešním hostem je Lenka Puskočilová, která dělá poradenství v různých oblastech, ale tohle to je jedno z nich a řekla bych velmi důležité. U mikrofonu je Lída Pohanková. My jsme trošku zmínili, že možná ten systém toho, jak si děti vybírají povolání, není úplně šťastně vždycky nastavený. Ale Rozmarína je taky pořad hodně o rodině, o vztazích a myslím si, že ty vztahy v rodině jsou ty prvotní a nějaké velmi důležité a základní, které mohou dětem trošku pomoct, odhalit, co v nich je, jak by si mohli vybírat a kterým směrem směřovat. Takže můžeš nám k tomu trošku něco říct, co jako rodiče, co jako lidé blízcí vlastně máme sledovat nebo vyhodnocovat kolem těch svých dětí?
1: Já vlastně bych začala tím, i co jsem nedokončila předtím, protože to s tím úzce souvisí, co přenášet do těch rodin. To dítě potřebuje vyrůstat s tím, že je skutečně jedinečné, že má potenciál, který vlastně je úžasným jedinečným mixem pro tu jeho osobnost a že mu jako dokonale sedí. A vlastně i s těmi mladými lidmi je to další z věcí, o které jsem s nimi mluvila, na kterou oni dobře reagují a rozumí tomu, že ta jedinečnost, tak jak vlastně oni slýcháme vlastně celý život, že máme prostě jsme jediní s otiskem prstu, který nikdo jiný nemá podobně, máme jedinečné zabarvení očí, hlasu a podobně, takže skutečně my jsme jedinečný originál a nikdo na světě není stejný jako my. A tohle je něco, to je další věc, velmi úlevná, kterou my, oni to vědí, ty děti, třeba konkrétně tohle ano, ale jakoby vpustit to dovnitř, do svého nitra, do svého srdce, aby si fakt jako mohli potvrzovat, mám dostatek všeho, co potřebuju, jsem jedinečná, jedinečný a když něco pokazím, je to naprosto běžná věc, která vlastně nedefinuje a neurčuje moji budoucnost ani to, kým jsem. Tohle je neskutečně jako důležitý balík věcí. Velmi důležité jako pro nás, pro rodiče, je taky s dítětem pracovat tak, abychom vždycky mířili kousek jako nad jejich potenciál, kousek výš a vlastně jim to i komunikovali, ta svoje očekávání. Pozor ale jako na přemrštěla očekávání. Pak zase to je ta destrukce. To je jeden z těch jedů, kdy si rodiče plní své sny na svých dětech. To o tom vůbec nemluvím, ale vlastně pracovat s dítětem tak, že aby u mě četlo to dítě, že já naprosto nepochybuju o tom, že ono zvládá ty věci a zvládne je kousek na ten potenciál, který jako je zjevný třeba. No. Takže vlastně dítě velmi dobře reaguje na to, když má to okolí od něho dobrá očekávání v kladném slova smyslu. Ne taková ta očekávání, jako když jsme třeba dcerku potom stáhli, teda tu starší, co máme, chtěla strašně hrát fotbal. Před 10 lety existovalo v Olomouci jediné jakoby ženstvo fotbalové a ona po pár těch utkáních přišla s tím, že tam nemůže být, že jí to dělá tak vnitřně špatně, když ty tatínci křičí na ty svoje dcerky a velmi hanlivě a škaredě a vlastně jim se neplní ten jejich sen jako na té dceři. Takže ne, prostě jednat ale s dítětem tak, že ví, že od něho mám ta očekávání a v kladném slova smyslu a to dítě na tohle dobře reaguje. A když teda bychom měli se podívat úplně konkrétně na to, jak já jako rodič, když se mi batolí to potomstvo pod těma nohama a na tom koberci a tak, tak vlastně já, když budu vědět o tom, že těch profesních předpokladů je 6 kategorií, velmi jednoduchých, tak jako já si budu automaticky schopná už zařazovat dítě tam, kde možná mu bude jednou dobře v té práci a profesně.
0: A to je právě asi o tom, že vlastně my se na ty děti díváme, ale nezařazujeme to možná někam, jako kam by to mohlo směřovat. Myslím, že každý rodič trošku ví, co jeho dítě umí, v čem je dobré, pokud se mu trochu věnuje a pokud si ho všímá. ale možná by nám to mohlo pomoct ještě trošku to nasměrovat
1: určitě.
0: Lépe.
1: Určitě. A vlastně jako je velmi vhodné, když už teda vidím, co to dítě umí a co ho baví, tak si to okamžitě právě jako škatulkovat. To není nic jako negativního, protože stejně pak, pokud budu s tím dítem pracovat správně, tak potřebuju vědět, jak on se na to dívá, ale už jako máme nějaký základ něčeho a já mám i několik takových jako docela i humorných situací z toho zrání těch mých dětí, kdy v té době já jsem byla vlastně hlavně ten preventista na školách a tím kariérním poradenstvím nebo čtením nějakého potenciálu jsem jako nebyla extra políbená, ale vlastně až jako když jsem se tomu začala věnovat, tak mi naskakovalo, že jsem tomu jakoby přihlížela už jako v tom dětském věku. A vlastně vychází odborná veřejnost nebo kariérní poradci, vycházejí nejčastěji úplně z geniálního hexagramu pana Olanda, který vlastně rozdělil ty lidské profesní předpoklady do 6 jednoduchých kategorií, kdy nikdo z nás není jako extra vyhraněný 100% na tu jednu, ale vždycky se jako díváme na ty dvě dominantní kategorie a ty se nám nějak prolínají a snoubí a k tomuhle nástroji ještě existují nějaké fajn jako brožurky, když nám výjdou ty testy a jsou fajn ty Holandovy testy, jsou různé kategorie i pro mladší a potom pro jako dospěláky tuška papír, který to už je fakt jako na 30 stran třeba, ale ta validita jakoby už jakoby má tu výpovědní hodnotu dobrou a ten člověk se vlastně o sobě fakt jako dozvídá, v které té oblasti vyniká a existuje i mapa světa práce, kde vlastně je další jakoby hexagram, kde vlastně já mám přímo hozené profese nebo návrhy profesí, které jako jsou hozené do těch mých dvou kategorií. A ty kategorie jsou SACERI, a je to vlastně sociální oblast, kdy ten člověk má jako předpoklady, je na tom dobře s emoční inteligencí, má předpoklady empatické k lidem, dokáže naslouchat, jako není mu jedno, co se děje v té lidské duši. Artificial, to vlastně jsou umělecké předpoklady, potom je předpoklad uspořádávající a spravující. To jsou lidé, kteří mají předpoklady něco třídit, evidovat, srovnávat do šanonku a jsou to ty úřední typy, které jako obdivuju a já už, když jsem si to jako četla, tak jsem říkala, to prostě obdivuju, že to někoho může bavit a tady už u toho ale jako člověk cítí, k čemu inklinuje, k čemu ne. Ečko je ekonomické předpoklad. Vlastně to jsou ti lidé, kteří by mohli být dobří manažeři, nabuzovači, lídři. Erko je řemeslný předpoklad a Ičko je investigativ. To jsou lidé, kteří rádi objevují stále něco nového, jsou takový neposední, jako jsou takový, jakoby mají tendenci nebýt stálí v tom, co je zrovna teď baví, protože jsou to lidé s velkým potenciálem, často i intelektovým a vlastně oni klamou tím, jak jako proplouvají tím životem zrychleně, že vlastně jsou to děti, kdy ke mně přišli do poradny rodiče a to byl poměrně častý jev a když mi řekli, jakmile dosedli na ty židle, protože já jsem měla ty depistáže, prostě jsem tam vyžadovala, když přišla rodina, bylo to mimo teda ten hromadný školský systém, tak jsem vyžadovala přítomnost toho rodiče a oni vždycky se vyjádřili k tomu dítěti, jak vlastně proč tam přichází a když tam zaznělo na první dobrou, já nevím, co z toho kluka bude, jeho nic nebaví, tak už jsem jako měla podezření tedy. Já jim říkám, že jsou to ičkové děti, jako že jsou přelétaví jak motýlci a jsou to naopak děti jako s velkým potenciálem a jsou to děti, které dokážou zpracovat velmi rychle nějakou oblast zájmu. A vlastně jakmile ji zpracujou, tak už je přestane bavit a oni se nasytí a poohlíží se po něčem jiném, protože ten jejich potenciál je žene k tomu zvládnout nějaký jiný úkol. A ten rodič chybně vyhodnotí, tak co z něho jednou bude, když jeho nic nebaví. Jo?
0: No a co bys třeba právě takovýmhle jako dětem nebo rodičům jako nabídla jako nějaké zaměstnání nebo jako povolání?
1: To je výborná otázka, protože já jsem tomu čelila doma, těmhle ičkovým dětem, ale to už jsem jako byla políbená tady touhle teorií a vlastně jako já jsem se ty děti snažila maximálně ve všem podporovat, aby se našly. A kdybych ještě měla říct jeden případ potom z té praxe, že mi tam přistála na té židli, ale jako slečna ve vysokoškolském věku, která byla sama ze sebe, ale jako a úplně nešťastná a říkala, já už studuju v tuhle chvíli třetí školu, jsem v druháku a mě už to tak jako nudí to téma, že jsem blízka tomu znova jako přesedlat, ale věk se nachýlil a byla sama vlastně z toho jakoby vystresovaná. A já tomu říkám se zaobořit. Jako to, co jsem té mladé ženě mohla doporučit, bylo jednak jakoby rozložit ten vějíř, aby ona si rozuměla sama sobě, proč to tak je. Není to tím, že by byla porouchaná v něčem nebo něco bylo špatně. Ne, naopak ten potenciál tak sála, že jako je nestála v těch věcech. Já tomu říkám zaobořit. Říkala jsem, tak hlavně teď calm down, jako klid, zaoboř se tam, kde jsi, protože ty jednou budeš moct stejně dělat. Všechno, co tě napadne. Pro tebe jakoby ten svět se rozevře zase s těma možnostma, které už jako dneska jsou, protože všichni víme, že i ten turbulentní trh práce se proměňuje a podobně. Takže to samé je u těch dětí, když zraju. Jestliže se potýkáte v domácím prostředí s íčkovým dítětem, tak to dítě potřebuje support, potřebuje jako podporu ve věcech, které ho baví a vlastně ani se tak nezlobit na něho, když nějakou tu věc jako zpracuje a jde k další, protože tohle je jeho přirozenost. To je prostě to, jak je stvořený a jaký má ten potenciál, ze kterého fakt jako může jednou neskutečně těžit, protože dokáže těch oblastí.
0: Mně přijde, že vlastně takovým lidem se taky někdy říkalo, že je to renesanční člověk, protože zvládá několik oborů. A jsou to právě ti velcí umělci, na které se díváme teď, jak byli skvělí ve své době a opravdu to nebylo jenom, že měli vyhraněný jeden obor a najednou, proč my bychom měli mít vyhraněný jenom jeden obor.
1: Je to
0: možná
1: tak.
0: To očekávání vlastně není úplně
1: je to tak.
0: Dobré. A možná to je i zdrojem toho stresu, že si musím vybrat ten jeden obor a v tom být dobrý.
1: Ano. Zrovna u těch ičkových dětí bych právě netlačila na to ve věku té deváté třídy jako vybírat obor, protože on ještě jako během střední školy vystřídají několik předmětů zájmu a vlastně, když jsem mluvila o tom, jak jako doma podpořit v těch zájmech, tak to není vždycky o tom, že on mi sedne ten chlapec nebo ta dívka na nějaký lep nějakého opravdu jako oboru, který i tak vypadá. Prostě ty děti si hrajou. A jako v tom já můžu vidět vlastně, ale jak se profilují tou hrou. A vlastně u nás to byl neskutečný fofr a hurikán věcí, které ty děti měly potřebu jako zvládat a dělat. Jako před těmi třeba 10 lety, to, co bylo in, tak oni vlastně nedělali, protože je to in, ale protože opravdu já jsem na nich viděla, jak strašně je to baví, jaký je tam ten předmět zájmu, učili se být samostatní. A samozřejmě to strašně lezlo do těch peněz, takže nebýt jejich brigádiček, tak nevím, jak by ta podpora musela být v nějaké omezené míře. Ale vlastně všechno to, co se podařilo tím, že ty děti si něco vyzkoušely, vlastně jako vyvinuli se v nějakých schopnostech, protože vlastně, když jsem mluvila o té prázdné misce vah, tak do té misky vah se skládají vědomosti, znalosti, dovednosti. A vlastně tyhle ty tři oblasti spolu nádherně souvisí a snoubí. Vy teprve, když něco jako nastudujete a používáte v praxi, tak se to stane tou dovedností. A ta dovednost, vlastně to dítě nám zraje i v té oblasti té motoriky, ať už hrubé nebo jemné. A tím, že oni byli vždycky v nějaké i komunitě dětí, kterou to zrovna bavilo, tahle ta věc, tak jednak jsme si hlídali, že to nebyla ta komunita počítačová, na to nebyl čas, ale vlastně získávali i ty sociální dovednosti, přitom jako museli se snažit vycházet s těmi ostatními a vlastně mít pod kontrolou i nějakou tu soutěživost a podobně. Takže vlastně všechno, kde se nám ty děti začaly profilovat tím, jak rostly, tak jsme se snažili aspoň minimálně je v tom neutápávat, ale dávat jim tu volnost.
0: Ty jsi hodně povídala o těch dětech vlastně teď těch, které mají hodně zájmu, ale zkusíme se za chvíli dotknout i těch, u kterých právě třeba nevidíme skoro žádný zájem.

0: nevím, frustrovaní, jsou někde, nebo jsou to introverti, jsou schovaní někde uvnitř sebe, někde si něco v sobě zpracovávají a možná studují, možná z nich budou nějací vědečtí pracovníci nebo intelektuálové. A myslím si, že někdy z nich jsou rodiče právě taky nešťastní v tom, že je třeba nemůžou dostat z domu, nejdou do té party kamarádů, zůstávají někde schovaní sami ve svém pokojíku a obzvlášť období dospívání si myslím, že k sobě ani úplně nikoho jako nepustí. Možná ani ty dospělé, kteří by se snažili trošku je do něčeho právě v něčem podpořit nebo do něčeho povzbudit. Jak se u takových, nebo jak se k takovým dětem trošku dostat, nebo jak jim pomoct, aby taky v sobě našli to, co by mohli v životě dělat a co je právě to jejich, v čem by mohli být nějak spokojení a dobří?
1: Rozumím, jak rozpovídat dítě, které se rozpovídat nechce, nebo které se jeví uzavřeně. Tady bych byla trochu na pozoru vlastně už při nějakém jako vyhodnocování toho dítěte, proč se tomu tak stalo nebo jaké je, protože jak jsem řekla, já to beru i s navijákem, že dítě je přednastaveno ke spolupráci a pokud se nám nějakým způsobem zabrzdí anebo se nechce otevírat, tak bych měla obavu, že něco nejde správným směrem, nebo že něco se stalo jako špatně a není to na straně toho dítěte, protože dítě opravdu tak, jak nás Pán Bůh stvořil, tak to dítě správně chápe, že má své sociální prostředí, což je v ideálním případě ta rodina blízkých dospělých, ve které to dítě se nachází. Ono, vlastně to dítě, když se nám narodí, tak jak jsem říkala, v těch dvou buňkách, které se spojí, je předurčena nějaká fyzická podoba, nějaký temperament, ale charakter člověka a jeho osobnost se vyvíjí až v tom vlastním sociálním prostředí. A v tom, jak na mě reaguje ta rodina a jak já reaguju na ně a jak se mi to vrací zpátky. A pokud to dítě jako může být silně introvertní, ale i to silně introvertní dítě vlastně jako spolupracuje ve věcech, které jsou pro ně přirozené a jako značí pro ně nějaký prospěch, jo? Že to dítě vlastně i takhle je přednastavené od Pána Boha. A co se týká té introverze, extroverze, to je oblast, kterou já úplně miluju, protože já strašně ráda lidem vysvětluju tyhle věci, protože to jsou věci, kdy tam vidím na těch lidech ten aha efekt, že teď tomu jako rozumím správně, abych v tom životě měla tu advantage, tu výhodu toho, že vlastně vím, kdo jsem a proč mě takhle Bůh stvořil a že to, co se jeví jako negativní, není negativní, ale jenom o tom musím vědět a musím to správně pochopit, protože vlastně to jsou introverti a extroverti a ten rozdíl právě, já jsem sebe jako vlastně mi úlevu jsem zažila, když jsem pochopila sebe jako introverta, že to není o tom kliše, které se jakoby často opakuje, že introverti jsou plaší nebo nemají rádi lidi. Je to o tom, že já jako introvert ten hlavní rozdíl vidím v tom, já se vybíjím a dobíjím jinak než extrovert. Já když jsem s lidmi a vlastně je i jedno, jestli je to jako jednotlivec, na kterého se ale jako plně soustředuju, anebo jestli je to nějaký prostě zástup, tak já se přirozeně vybíjím a za to nemůžu, tak jsem stvořená. Introverti jsou stvoření, takže se dobíjí o samotě, dobíjí se v nějakém svém vnitřním jako bohatém světě. My máme hlubší vztahy, neumíme mít ty povrchní a extrovert funguje úplně jinak. To jsou lidé, kteří můžou zaberou velkou prostě šíři vztahů, ale nepůjdou do hloubky, není jim to přirozené a dobí se s lidma. A manžel mě pochopil, přestal se mi smát v jedné chvíli, kdy byl prostě pracovně v cizině a na stavbě, kde na víkend všichni odjeli a on mi pak doma říkal, já jsem tak strádal, že já jsem chodil po shopping centrech a jak to někdy je v těch filmech, že ten člověk jako nasává od těch lidí energie. Já říkám, jsem vyhledával lidi, abych se nasál. A tohle je teda ten rozdíl. Jako introvert může působit plaše, ale v podstatě jako jsou určité pozitiva, negativa na obou stranách a já pokud budu znát ty negativa, tak vlastně s nima

0: budu umět lépe zacházet a bojovat a naopak.
1: A dalo by se říct, že tedy z hlediska výběru povolání to není tak, že jako konkrétní povolání je spíš pro introverta a konkrétní zase spíš pro extroverta?
0: Ono je to spíš tak, že ten introvert si přirozeně jako vybírá a inklinuje povolání, které se pak můžou jevit, že jsou více pro něj nebo ne. Takhle my se s tím vlastně potýkáme, my introverti, že jsme vybaveni proto pracovat s lidmi a napojit se na ně a být v tom dobří a máme tu hlubokou empatii, ale vlastně jako potom potřebujeme to tiché místo, potřebujeme porozumění i v tom od toho zbytku světa.
1: No každopádně asi porozumění tomu, jakým jsem typem, bude trošku souviset i s tou volbou povolání, ale určitě. Jak se zdá, tak i introverti mohou velmi dobře fungovat v povolání, kde se hodně potkávají s lidmi. Dostali jsme se do závěru naší dnešní rozmaríny, kde si povídáme o volbě povolání a možná taky tak trochu o našich různých typech, temperamentech. Možná jsme neřekli přesně, kdo se hodí pro jaké povolání, ale je to hodně o tom, jak vnímáme sebe, jak vnímáme své děti, jak pozorujeme svět kolem sebe. A já se musím přiznat, že já osobně jsem na první dobrou se úplně minula svým povoláním, protože jsem téměř vystudovala chemii. A nikdy jsem to nedělala. Mě potom zachránilo to, že jsem šla na mateřskou dovolenou a během těch 10 let jsem si uvědomila, že já chci hlavně pracovat s lidmi a ne se sloučeninami. Což mi hodně pomohlo. Ne každý asi bude mít ale takovouhle možnost přestávky, kdy se mu to promění. Ty jsi o tom už trošku mluvila, ale myslím, že by bylo dobré nějak povzbudit ať už ty dospělé rodiče nebo ty dospívající děti, kteří teď jsou třeba trošku ve stresu, aby povolání zvolili dobře. Jak postupovat, co dělat a proč to třeba není tragédie, když se trošku minou?
0: Tak co dělat konkrétně už s dospívajícími dětmi, ale jako pojďme jako do toho i doma. Vlastně my i z historie vidíme, že se dědila řemesla. A proč? No protože to dítě to mělo celý život před očima, bylo to přirozené. A já když jsem nedávno mluvila s tou nejmladší, která teď má 11 let, čím by chtěla být, tak vlastně jsme se o tom tématu nějak jako bavili a pak říkal, ale já vlastně nemám představu, co všechno existuje. A když máme ty skvělé AI nástroje, tak pojďme je využívat pro tyhle věci. Pojďme dětem říct, co všechno vlastně jako ten svět nabízí za profese, o čem to je. Ten AI nám to vyplivne prostě během pár sekund a můžeme dokonce i se zacentrovat společně s tím dítětem, když budeme u toho sedět. Tak se můžeme jako pobavit. Jo, tak chytneme tohle vlákno, tohle by tě zajímalo, tak pojďme jako prozkoumat dál, co dneska existuje. A v podstatě AI nám asi i nabídne i řešení do budoucna, protože opravdu ten trh práce je označován jako turbulentní a bude i o těch příležitostech, o tom, co dokážu chytnout za pačesy, v čem dokážu být dobrý. A to nejsou jenom věci, pozor, které se ty děti učí na škole. Vždyť jako to kritické myšlení děti v tomhle kvetou doma v sociálních vztazích, které se snaží nějak uchopovat. A jako to, co spíš je hrozba taková do budoucna, o čem mluví odborníci v těch kruzích kariérního poradenství, je, že se začínají vytrácet jakoby fakt ty kompetence mezilidských vztahů a schopnosti spolu komunikovat a vycházet, že vlastně jsme uchopili v poslední době výchovu dětí v takovém tom individualismu, který je ale prostě naprosto destruktivní pro ty budoucí role, které to dítě bude plnit a i pro ten trh práce. Takže pojďme si s tím dítětem normálně doma povídat o tom, co by ho bavilo, o tom, co existuje. A my ty děti potřebujeme hlavně upokojit a ukotvit v tom, kým už dneska jsou. Potřebujeme jim stále připomínat, že tím, kým jako můžou být a budou, je plně v jejich kompetenci. Ne maminka s tatínkem pořád budou dokopávat. Jo? Je to v rukou toho dítěte a ono by mělo pochopit, že je to ta zodpovědnost, kterou ale už má dneska. A vlastně tím, kým přesně bude za těch, já nevím, 10-15 let, tak to se uvidí, ale úplně stačí, když to dítě nemine vlastně ten záběr, nějaký ten, nějakou tu výseč, nějaký ten obor, který potom se dá rozvětvit dál.
1: Už tímhle můžeme skončit, že opravdu každý vlastně kousek i toho života, školy, povolání je asi cestou k tomu, abychom porozuměli sami sobě a dostáváme se blíž k tomu, co vlastně v životě dělat můžeme. S tím se s vámi z dnešní Rozmaríny loučí Lída Pohanková a můj dnešní host
0: Lenka Poskočilová.
1: Mějte se hezky.
0: Děkuji.

To byla poslední repríza Rozmaríny z minulého týdne. Nová premiéra bude ve čtvrtek v 10 hodin. Moderátorka Andrea Audová pozvala hosta Vendulu Jaškovou a spolu budou mluvit o možnosti změny, o síle Fonštejnovy metody

Odbyla 14. hodina, která i v úterý 6. října dává impuls pro písničky na přání. Na Rádiu 7 se těšíme na váš výběr, proto neváhejte promýšlet, komu a kterou písničku vyberete. A já mezi tím představím přehled odpoledních pořadů.

Kompas je důležitá věc nejen na moři, ale i v životě. Když chybí, těžko hledáme směr. Ve 15:45 o směřování uvažuje Jiří Marván. Výzvou k následování chtěl apoštol Pavel pomoci v růstu křesťanům ve městě Filipis. Nejen o nich, o jejich potřebách budeme číst ve 15:45. Život Františka z Assisi byl ve 13. století přímo revoluční, ale když se zaposloucháme do jeho odkazu dnes, zjistíme, že apel se nezmenšil. Jádro Františkova poselství přibližuje církevní historik František Holeček. O 16 hodin. V 16:30 otevřeme úterní magazín Rádia 7 a v 17 tu budou různobarevné korálky. Odkryjí nám své pohádky. Poslouchejte pořad nejen pro děti na Rádiu 7. V Bible Guideu otvíráme poslední kapitolu Ozeášova proroctví, která přináší pozvání k návratu k Bohu. Jiří Zdráhal zároveň zve ke společné modlitbě. Další část s prostorem pro stišení je připravena po 6. hodině.

0: A teď už tu jsou pro vás písničky na přání, pro které využijte SMS-kové nebo další kontakty.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: První píseň poletí éterem do Ústí nad Labem k oslavenci Otomaru Fialovi, který bude mít 99. narozeniny. Za celý sbor Církve bratrské mu přejeme mnoho božího požehnání a statečnosti do života. Vážíme si jeho celoživotní laskavosti a oceňujeme jeho všeobecný přehled. Bůh vám žehnej i celé vaší rodině. Připojuje se také verš z Bible. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8. kapitola, 31. verš. Zástupce gratulantů Luboš vybral písničku Když nebeský duši mou proniká mír. Ta končí refrénem, který je Otův oblíbený. Šťastencem v Bohu svém. Z Rádia 7 se ke gratulacím srdečně připojujeme.

Když nebeský duši mou proniká mír z církve bratrské Davice, pustíme si ji ještě v podání a kapela od skupiny Men of Praise z roku 1992.

Iva se i přes své nachlazení dovolala do písniček na přání a přeje si písničku Jeruzalém od Jiřího Balcaříka. Písnička je z roku 2002. Posílá jí milence do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic. A my se z Rádia 7 připojujeme k přání pro zdraví paní Ivě, brzkého uzdravení a ať vás sám pán pozdvihne.

Dozněla písnička Na přání ovce od Lidie Zoubkové z letošního alba 2026. Ta nebyla Na přání, ale vypadá to, že ze včerejška nám tu zůstala jedna písnička Na přání, která byla nevyslyšená, je od Vojtěcha a posílá ji jak nám do Rádia 7, tak vám posluchačům pro radost, že Pán je s námi každý den. Zpívá křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice, on zůstává.

Do Rádia 7 se dovolala také Ladinka, která posílá Mílovi písničku od Pavla Helana Bankéř. Nebojte, není to vyřízení účtů, od financí se dostaneme ke křesťanským vlastnostem a nejen k nim.

Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Dospívala skupina Adoráde s písničkou Půvab. Z Rádia 7 bychom chtěli udělat radost i všem, kteří mají dnes svátek. Proto posíláme kapelu The Neons s písničkou Procitnout všem Hanušům. Přeji vám krásný sváteční den a tady je.

Další přání je anonymní, ale víme, kam směřuje. A to za vámi, posluchači Rádia 7. Krásný den babího léta podpoří písnička Díky za toto krásné ráno, zpívá Pavel Dirda.

Posluchač Mirek se dovolal a posílá na oplátku něco pro Laděnku s přáním, ať ji Bůh posiluje na duchu i na těle. Ať je pevná a stálá jako strom. Tak se jmenuje i písnička od skupiny Brouci.

Hodina písniček na přání je za námi. Děkuji za vaše hudební nápady i povzbudivé pozdravy. A na další písničková přání se budeme těšit opět zítra mezi 14. a 15. hodinou.

Se znělkou Rádia 7 jsme vstoupili do 3 hodiny odpolední v úterý 6. října 2026. Pěkný čas vám z brněnského studia přeje Klára Litterová. Pojďme se nyní spojit v krátké modlitbě za místa válek ve světě. Pane, obracíme se k tobě s prosbou za místa válek, za místa, kde se bojuje, kde je nebezpečí, strach a bolest. Prosíme tě za všechny trpící lidi, kteří se nachází uprostřed konfliktů. Prosíme za rodiny, které přišly o své domovy, za děti, které prožívají hrůzy války a nemají klid. Také tě prosíme za všechny, kteří ztratili své blízké. Buď jim na blízku. A dodej jim sílu, ať vytrvají, pošli jim pomoc a útěchu. Dej moudrost a lidskost do srdcí těch, kteří rozhodují o válce a míru, ať hledají smíření. Prosíme tě také za pronásledované křesťany. Provázej je svou zvláštní milostí a potěchou a dávej sílu vytrvat a obstát. Děkujeme za jejich odvahu a nasazení. Amen.

jste s námi v odpoledním vysílání Rádia 7. Během této hodiny pro vás máme v nabídce dva biblické pořady. Ve čtvrt na čtyři je to biblická úvaha, zamyšlení Jiřího Marvana bude o směrování v životě. A ve tři čtvrtě na čtyři si poslechneme čtení z Bible, konkrétně z listu Filipským ze čtvrté kapitoly.

Ale vám, kteří mne slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Milí posluchači, jeden starý rybář opakovaně několikrát zabloudil na širém moři. Jeho přátelé museli vždycky vynaložit veliké úsilí, aby jej našli. A tak se jednou složili a koupili mu důkladný kompas. Zanedlouho se tento muž opět vydal na moře. A přestože měl nový kompas, opět zabloudil. Po nějakém čase jej přátelé našli a zachránili. Unavení, rozčarovaní se ho zeptali, proč si nepoužil ten nový kompas, který jsme ti koupili. Mohli si nám ušetřit mnoho starostí. Ale rybář k jejich překvapení odpověděl, neměl jsem odvahu ho použít po zkušenosti, kterou jsem s ním udělal. Chtěl jsem jet na sever, ale ať jsem se snažil sebevíce, ručička kompasu se mi stále obrecela na jih. A tak jsem nakonec kompas odložil. Rybář si byl tak jistý, kterým směrem je sever, že se snažil přinutit střelku kompasu, aby ukazovala tam, kam chtěl. Životním kompasem každého křesťana je Bible, Boží slovo. Skrze písmo nás chce Hospodin Bůh vést správným směrem. A přesto se stále setkáváme s lidmi, kteří se chovají tak, jako ten starý rybář. Mají Boží slovo a neposlouchají ho. Právě o takových lidech nám vypráví oddíl z Lukášova evangelia. Vyprávění Lukášovo nás vede na úpatí hory, kde se shromáždil mnohatisícový zástup lidí. Přišli proto, aby slyšeli Boží slovo, aby byli uzdraveni ze svých nemocí, aby byli vysvobozeni z toho, co ničí jejich životy. Stojí pod horou, poslouchají slova Kristova, setkávají se s mocí Kristovou, mnozí jsou uzdraveni, vysvobozeni z toho, co je až dosud svazovalo. Kristus otevírá lidem cestu k životu věčnému, cestu do Božího království. Vypadá to, že tito lidé uvěří v Ježíše Krista. A tu zaznívají překvapivá slova našeho dnešního oddílu písma. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím. Jakoby Ježíš předpokládal, že mnozí, i když se setkali s jeho uzdravující mocí, i když jim bylo zvěstováno evangelium, přesto neslyší. Mají oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, a srdce, které nerozumí, jak říká prorok Izajáš. Ano, tak to vypadalo v době Kristově, a taková je skutečnost i dnes. Mnozí lidé, zaslepeni svojí touhou, ohlušeni hlasem světa, uzavřou své srdce lásce Boží, darované lidem v Ježíši Kristu. Neslyší slovo evangelia, i když je jim zvěstováno. Mají Bibli, kompas od Boha, ale nevěří mu. Tvrdošíně se snaží prosadit svoje názory, svoje poznání, svoji pravdu a proto bloudí. Obracím se proto dnes se slovem Kristovým na vás,
kdo slyšíte? Ježíš Kristus si vás chce použít k tomu, abyste byli svědky o jeho lásce k lidem svým vlastním životem. Aby ti, kteří neslyší, alespoň viděli. Aby viděli na vašem životě odpouštějící lásku. Aby skrze vaše životy přicházelo požehnání do života mnoha lidí. I do života těch, kteří vám občas ubližují a někdy vás možná i nenávidí. Svět se nezmění, jestliže na zlobu odpovíme zlobou a ránu odplatíme ranou. Evangelium nelze jenom zjistovat. Evangelium musíme žít. Protože mnohé zastaví a přiměje poslouchat až teprve setkání s láskou. Slyšel jsem kdysi vyprávět o člověku, který přišel na základnu křesťanské misie v Číně. Protože ho misionář neznal, zeptal se ho přímo: slyšel jste už někdy evangelium? Nikoliv, odpověděl muž, ale viděl jsem jej. Znám člověka, který býval postrachem svého okolí. Byl vášnivým kuřákem opia a všem lidem byl velice nebezpečný. Pod vlivem evangelia se tento muž úplně změnil. Zanechal kouření opia a nyní je láskyplný a dobrý. Proto jsem přišel. Tak vypadá evangelium, které je vidět. Takové evangelium proměňuje lidské životy. A tak vám, kteří mě slyšíte, pravím: milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Další biblické zamyšlení nás čeká zítra v 6:45 ráno. Nese název Trosky či Boží chrám. Autorem bude Saša Štěpánovský.

Tuto sobotu 10. října se v Biskupském gymnáziu v Brně uskuteční večer chval, kterým budou provázet skupiny Adonai a Elevate. Sraz v 18.30. Akce probíhá v rámci konference křesťanských sborů.

A kdo by si rád i potom zašel na koncert, může využít akci kapely Godzone. Její evangelizační turné probíhá od 19. do 25. října. Začíná v Brně a končí ve Frýdku Místku, mezitím na Slovensku. Téma turné je Ještě nie neskoro. A v rámci jejich koncertu proběhne i taneční program, zazní příběhy lidí, videoprodukce a další. Více na stránkách akce. Vstup je zdarma.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

Abychom na Rádiu 7 mohli i nadále připravovat pořady, které vám přinášejí povzbuzení a naději, potřebujeme vaši pomoc. Rádio 7 je finančně závislé výhradně na darech svých posluchačů. Proto děkujeme vám, kteří již přispíváte. Pro vás, kteří byste se také rádi finančně zapojili, třeba i k 500 statečným a nevíte jak, jsou informace a podrobný návod k dispozici na stránkách www.radio7.cz. A děkujeme, že na nás myslíte i ve svých modlitbách.

0: Výzvu k následování budeme číst z listu Filipským ze 4. kapitoly, čte Ladislav Matějček z překladu Bible pro 21. století.
1: Jak vás miluji, bratři moji, jak po vás toužím, jste mojí radostí a korunou, tak to tedy stůjte v Pánu milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měli stejné smýšlení v Pánu.

0: spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li jaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali? Co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskrovnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý i hladový, mít nedostatek i nadbytek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Ale bylo od vás pěkné, že jste mi pomohli v tísni. Vy filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech. Toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá. Mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali. Je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Kéž můj Bůh podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď sláva na věky věků. Amen.
1: Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.

Už jen chvíle nás dělí od 16. hodiny, která nám na Rádiu 7 nabídne pohled na osobnost Františka z Assisi. Jeho život byl ve 13. století přímo revoluční. Více nám ho přiblíží církevní historik František Holeček v pořadu Kaleidoskop v 16 hodin.

Máme 16 hodin, úterý 6. října. Krásné odpoledne z Rádia 7 vám přeje Klára Literová. Život Františka z Assisi byl ve 13. století přímo revoluční, ale když se zaposloucháme do jeho odkazu dnes, zjistíme, že apel se nezmenšil. Jádro Františkova poselství nám nyní v rámci pořadu Kaleidoskop přiblíží církevní historik František Holeček.

V minulých pořadech jsme se, drazí přátelé, setkali s jednou z osobností, které vnesly do 13. století světlo boží lásky, s Františkem z Assisi. Jistě nás nezajímají ani tolik jenom významná data, kterými se zapsal do evropských dějin, ony mezníky, které určují dráhu jeho života, ale především to, co přináší poselství boží lásky, to, čím překypuje jeho srdce. Chtěli bychom poznat jeho zbožnost, zaposlouchat se do jeho hlasu. Podívejme se na prvním místě na chválu ctnosti, ve které shrnuje celé jádro svého duchovního poselství. Buď pozdravena královno moudrosti, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou čistotou, říká zde. Jaké to poselství i pro dnešek. Moudrost, skutečná moudrost, které máme zapotřebí a která se tak liší od lstivosti, vychytralosti, hledání cesty, jakými by šlo vyzrát na lidi a na svět, je darována člověku Bohem jedině, jestliže jí v něm chrání svatá, čistá prostota srdce. Paní svatá chudobo, pokračuje František, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou pokorou. Paní svatá lásko, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou poslušností. Jak by bylo možné být pokorným? Pokorným tváří v tvář velikosti stvoření. Pokorným tváří v tvář vší kráse, ale také poslání, které do svých tvorů vložil stvořitel, živý Bůh. Kdybychom nebyli chudí. Starověká církev byla zmítána velikou otázkou, kterou s takovou naléhavostí sděloval věřícím Ambrož Milánský ve svých kázáních Quis dives salvetur, kdo z bohatých by se vůbec mohl spasit, jestliže se sebou něco neudělá. Jestliže z přebytku, kterého se mu dostává, se nepostará o své potřebné bližní. Dnes si takovou otázku už tak silně neklademe. Ale duchovní chudoba, pozor, to je něco úplně jiného než pauperismus, gleichschaltace, tak jak nás té všeobecné chudobě a zbídačení naučili totalitní systémy, je základní podmínkou k tomu, aby v našem srdci mohla rozkvést láska, o které hovořil v následujících verších. Láska je možná, jestliže jí chrání její sestra poslušnost. Poslušnost na prvním místě vůči živému Bohu a božím přikázáním, ale také vůči autoritě, kterou Bůh ve světě ustanovuje. Vy všechny přesvaté ctnosti, říká František, ochraňuj vás Pán, od kterého vycházíte a přicházíte. Nepřicházejí tedy jenom z nějakých ctností civilních, jak nás tomu učilo osvícenství a francouzská revoluce, které s chudobou, pokorou, prostotou a láskou měly jenom velmi málo společného, ale od Boha. To je Bůh, který je daruje člověku čistého srdce. Není na celém světě člověka, říká, který by mohl mít jedinou z vás, dokud by neodumřel sám sobě. Kdo má jednu z vás a druhé neuráží, má všechny. A kdo jedinou urazí, nemá žádnou. A uráží všecky. A každá z nich zahání neřesti a hříchy. Když jsem se ve Vsetíně setkal s jedním z evangelických bratří, který mi říkal, víte, když Kristus vstoupil do mého srdce, tak to bylo, jako kdyby někdo rozkopl spuchřelé dveře staré stodoly plné takových těch jedovatých výparů a vevalilo se do ní světlo. A já jsem mu říkal, bratře, modlete se za mě, tohle bych tolik potřeboval. Taky cítíte, že sedíte stále přes běžící léta na dvou židlích, jak to říká svatý Pavel? Taky cítíte, že je třeba něco dělat s našimi neřestmi a hříchy? Ne, pak je třeba, abychom neuráželi tyto ctnosti. Chudobu, pokoru, lásku. Abychom objevili pravou moudrost. A tu František říká, svatá moudrost zahání satana se vší jeho zlobou. Čistá svatá prostota
odhání všechnu moudrost tohoto světa a schytralost těla. Svatá chudoba zahlazuje všecku žádostivost, lakotu a starosti tohoto světa. Svatá pokora zapuzuje pýchu, všechny syny světa a vše, co je z tohoto světa. A svatá láska utišuje všechna ďábelská a tělesná pokušení a všechen tělesný strach. Takže vždycky slyším Jana Pavla II. To je přece základní výzva celého dlouhého pontifikátu. Nebojte se. Nebojte se. Bojíme se často otevřít se Bohu. Bojíme se svých bratří. O tom bychom jako katolíci a evangelici mohli napsat celé romány. Bojí se nás velmi často jako lidí věřících, naši bezkonfesní spoluobčané, a my se bojíme často jich. Prostě jsme lidi, kteří žijí za zavřenými dveřmi. Jenom si vzpomeňme na učedníky v Jeruzalémě. A Ježíš prostupuje se svou zvěstí pokoje až do samého středu našich úzkostí. A to je to, co nám František chce říci. Svatá poslušnost odráží všechny tělesné a hmotné touhy a udržuje tělo umrtvené, aby poslouchal ducha i svého bratra. A vede člověka, aby byl podán všem lidem na tomto světě, a nejen lidem, ale i všem nerozumným a divokým zvířatům, aby s ním mohli dělat, co chtějí, pokud jim to bude dáno z hůry od Pána. To je ta podivuhodná cesta, na kterou do 13. století nikdo nechtěl slyšet, a někteří z nás to dokázali až do konce století 20. Přitom Ježíš v evangelích jednoznačně říká, když tě někdo udeří do levé tváře, nastav mu i pravou. Když od tebe bude chtít plášť, dej mu ho. Když od tebe bude chtít, aby si s ním šel jednu míli, jdi dvě nebo tři. Ukazuje, že cesta proměny světa se neděje jenom prostřednictvím vzpoury, odmítnutí, hájení práv, svých zájmů, ale především je to cesta pokorné bratrské služby, schopnosti brát selhání druhých, na svá bedra nést jedni břemena druhých, tak jak nás tomu naučil Spasitel. Tážete-li se po tajemství úspěchu františkánské spirituality, po tajemství hřejivého dotyku světla Boží lásky, které skutečně vnesla do tohoto často neláskou skřehlého světa, je právě tady, v tomto nasazení. V pochopení, že třeba začít na prvním místě u sebe, s nesmírnou trpělivostí přijímat bratry, odporovat zlému vlastně jiným způsobem, než jenom tím násilným, že nepřijímat zlé a mít neuvěřitelný soucit s hříšníky a dávat jim poznat to, o čem nikdy netušili, jak je to úžasné, Boží lásku.

Sérii o Františkovi z Asízy, od jehož úmrtí uplynulo 800 let, připravil církevní historik František Holeček. Další šestý díl čekejte v pátek v 9:30.

Ježíš jim odpověděl: Mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře. A nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Marek 11, 22 až 24.

Už jste s dětmi navštívili dětské webové stránky Rádia 7. Pro říjnový měsíc se naplnili barvami přírody. Na adrese děti radio7.cz najdete pod červenými puntíky poslechová nebo tvořivá překvapení. Jsou tam pohádky, pořady, kormidlo i další zajímavosti. Třeba soutěž. Je to i místo k zasílání dětských obrázků a odpovědí. Rádio 7 chce být i s vašimi dětmi.

0: Ani dnes nebudete ochuzeni o další porci magazínu. Nabídneme vám ukázku říjnového čísla života víry a vezmeme vás do Bruntálu. Příjemný poslech přeje Klára Litterová. Čím žijí evangelíci v Bruntále? A v čem je život tohoto společenství specifický? O historii i současnosti hovoří Jana Peštová, jáhenka farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bruntále.
1: Evangelický sbor v Bruntále, jako mnoho sborů, které jsou tak nějak spíš na okraji toho pásu naší krásné české země, vznikal diasporně, to znamená, že se sem lidé přistěhovávali nejen do Bruntálu, ale i do jeho téměř širokého okolí, 30 třeba kilometrů dokola. Takže tím vlivem změny působiště spoustu evangelíků po válce, to znamená v roce 1945, se sem přistěhovalo relativně velké množství evangelíků a tak měli potřebu založit sbor. A kde ho založit? V nějakém větším městě. Takže v Bruntále tenhle sbor skutečně vznikl těsně po válce a jeho první kazatel nastoupil v roce 1946. Takže je to nějaký pátek. A ten pohyb, zvlášť tady v těch možná na první pohled nepříliš hostinných končinách, ten se taky proměňoval a tak i v tom sboru se proměňovali lidé a jsou tady pořád ještě lidé, kteří tu mají kořeny, řekněme, celá desetiletí, ale také je tu několik lidí, kteří se sem přistěhovali, tak se spíš bych řekla trošičku zúžil ten kruh.
0: Když se podíváme na život bruntálských evangelíků, čím žijete dnes?
1: Ten náš sbor, kromě toho, že tahle ta historie je pro evangelíky docela tradiční, tak vlastně vůbec tradiční není. My jsme přišli o kostelní prostory, o kostel, ten v současné době patří bratřím a sestrám z husického společenství a v úvozovkách nám zbyl zborový dům. A to je jedna z věcí, která právě je úplně jiná než ve většině farností, protože já ani nemůžu říct, jdu na faru, přestože to tak vlastně je, jdu do zborového domu, říkám často jdu do práce. A ten zborový dům taky určil to, jak ten náš zbor poslední rok, dva žije, protože byl na podzim roku 2024 vytopen spolu s dalšími povodněmi, to vzalo zařízení spodní části sboru, která sloužila v nějakém, řekněme, horizontu 10 let zpátky pro klub mládeže a vlastně to všechno vzala voda, téměř doslova. Ale dneska máme už více jak půl roku k dispozici ty spodní prostory úplně nové. A nedávno se mi stala taková trošku kuriózní záležitost, že na Facebooku, když se objevila fotografie naší jídelny, tak jeden z kolegů kazatelů tam psal do poznámky. Já jsem se říkal, kde ta hezká restaurace je a on je to sbor. Takže náš sbor poslední ten rok, co tady jsem, žije převážně hlavně budováním. Protože ty prostory můžeme teďka osadit, dá se říct, úplně současnou kulturou, což má samozřejmě vliv i na směřování společenství, protože kromě těch tradičních věcí, které zastává, řekněme, nějaká skupina spíš, která se cítí v evangelickém prostoru doma, tak je možné, abychom do různých aktivit, které na první pohled vůbec nemusí být křesťanské, zvali lidi z okolí a v tomto směru jsme na začátku, protože to budování je část za námi, té spodní části a teď je taky velká část ještě před námi.
0: Když jsi zmínila ty povodně, co to udělá se sborem, když doslova tedy voda, jak jsi říkala, vezme nějaké zařízení, něco, nějakou část práce toho sboru? Jasně, to, co jsi zmínila, prostě se to vybuduje znova, možná trošku jinak. Ale co to udělá s tím sborem?
1: Tak já jsem neměla možnost být s těmi lidmi přímo v té chvíli, kdy se to dělo. A vím, že hlavně těm, kteří měli na srdci misii a vlastně na ní pracovali nějakou dobu, misie vždycky přináší, řekla bych, víc dřiny, než nějakých jenom radostných chvil, kdy vidíte nové lidi ve sboru nebo vidíte, jak někoho Pán Bůh osvobozuje, přitahuje k sobě. Tak myslím si, že pro tyto lidi, tam konkrétně mladý pár, který se kdysi právě za účelem misie do Bruntálu na faru přistěhoval, dneska jsou to rodiče 4 dětí, tak už to taky není mladý pár jenom, tak právě si myslím, že jim ta voda vzala všechno. Ale v tom smyslu dobrém i zlém, Vybavuje se mi potopa, nechtěně, teď jak o tom mluvíme, protože si myslím, že potopa spláchla i to zlé. A i ta naše potopa mohla spláchnout nejen ty věci, které se třeba nějaká léta dařily a byly na ně krásné vzpomínky. Občas se ve sboru zastaví někdo, kdo byl ovocem té misi a třeba se odstěhoval. Ale myslím si, že je to takový krásný boží způsob nového začátku. Byť to zní tak hrozně a člověk si představí jenom ty nánosy bahna, tak si myslím, že Pán Bůh nám v tom nesmírně požehnal a skutečně se k tomu, až bych řekla, trošku postavil jak té velké, největší povodni a spláchnul všechno, co bylo, a my jsme tak mohli začít úplně od začátku. Samozřejmě pro členy sboru je to náročná situace. A to už narážím možná trošku na jiné téma, když po roce, vlastně jsem tady teď rok, se ohlížím zpátky, tak nějak trochu bilancuju i ten svůj díl na té práci ve sboru, tak si myslím, že přes svoji přirozenou snahu s lidmi být, jsem mohla ještě víc zabrat, jestli je to vůbec možné tak nazvat v otázce pastorace. Protože lidé, to, co se vám může zdát, jakože už je to za nimi a že to vlastně jsme zvládli krásně, tak můžou takové věci prožívat ještě dlouho, můžou prožívat dlouho různá zklamání, odmítnutí, třeba úplně jiné představy, které měli na začátku služby a dneska je to jinak. A zacházet s tím dostatečně křehce a uvědomovat si, že některé věci třeba nejsou úplně jenom přirozenou součástí života sboru, ale může v tom být i nějaký duchovní boj se zlem, s nějakým neodpuštěním, s něčím, co bychom na první pohled nerozeznali, co chce modlitbu a přemýšlení. Tak když se ohlednu ten rok zpátky, tak určitě z této části náplně práce svaráře bych si přála být intenzivnější.
0: Je to pravda, i Bible nás učí, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale právě proti těm duchovním mocnostem. Daří se ti nějak srozumitelně s lidmi komunikovat, co je duchovní a co je prostě ta lidská část, co se dá napravit jednoduše a na co stačí už jenom v uvozovkách modlitba?
1: Já si myslím, že to nejde generalizovat, protože náš sbor je multigenerační a vlastně dá se skoro říct, že z každé generace je tam zástupce třeba jedna rodina. A každá ta rodina i ten duchovní boj prožívala ve svém životě třeba i vědomě, ale úplně jinde a jinak. Lidé, kteří jsou v našem sboru, tak často zastávali ve svém životě nějaké vedoucí funkce, nebo byli průkopníky v něčem, nebo se starali o nějakou velkou službu. A jak je člověk do těchto věcí ponořený, tak si většinou neuvědomuje, když vyrazí nepřítel a začíná se projevovat nějakým způsobem. Většinou to trošku spíš házíme na lidi, nebo na svou špatnou povahu, nebo na nedostatečné vzdělání. A tak je to, dá se říct, člověk od člověka. Máme společenství s některými, kde můžeme přímo o těch věcech mluvit a jako duchovní boj s nimi jednat. To znamená uvědomovat si, že tady není jenom Pán Bůh, který nám žehná, ale že můžeme otevřít skulinu i tomu zlému. A řekla bych, že úplně nejlépe se to daří, když přijde někdo zvenku, kdy přijde někdo, kdo se s námi modlí, kdo v tom společenství je chvilku jako host, jako náš přítel a vidí potom tu situaci z jiného úhlu, vidí jasněji ty konkrétní obrysy něčeho, co už mezi božími dětmi nemá co dělat.
0: Církev má nezastupitelné místo ve společnosti, máme být solí a světlem lidem kolem nás. Jak se vám, bruntálským evangelíkům, daří nějak prosvěcovat to svoje okolí? Jak se vám daří propojovat se světem, s městem vaším? Jak se vám daří sloužit těm lidem okolo?
1: Tak já si myslím, že i v tomhle jsme relativně na začátku, i když některé věci už se podařily. A myslím, že to úplně nejdůležitější v oblasti solení ve městě je, když se nám podaří propojit církevní společenství mezi sebou. Bruntál v tomto ohledu má takovou nešťastnou minulost, protože tady se narodilo několik takových živých charismatických společenství. Mnoho z nich mělo taky co společného s naším sborem, protože buď lidi, kteří u nás byli nebo prošli tím naším sborem, se pak stali toho součástí. Ale řada z těch společenství nebo těch různých vlivů, dá se říct, buď svoji činnost ukončila, nebo se stalo něco opravdu zlého, co se samozřejmě když jde o křesťany, velice snadno rozšíří. Takže křesťanství má v Bruntále, když to řeknu jednoduše, špatnou pověst. A to doslova. Takže těch světýlek, které teďka se snažíme rozsvěcet, není mnoho, ale snažíme se je dělat tak, aby lidé pochopili, že křesťanství je bezpečný prostor. Začali jsme a doufejme, že to budeme opakovat loni na Vánoce. Pořádali jsme na Boží hod bohoslužbu na ledě. Říkali jsme tomu Boží hod na ledě, abychom někoho nevyplašili. Náměstí bylo plné lidí a ty ohlasy byly moc příjemné a pěkné. Tak jsme se technickými službami, které provozují ledovou plochu přímo na náměstí jednou do roka, zhruba 2-3 měsíce, tak jsme se s nimi domluvili, že bychom rádi tady z té věci udělali takovou bruntálskou tradici, že se bruntálští křesťané, nekřesťané sejdou na Boží hod a budou spolu zpívat, budou spolu trávit čas třeba nad něčím dobrým a zabruslí si a taky uslyší nějakou dobrou zprávu, kterou budou moc přijmout přesto, že třeba věřící nejsou. Tak to je taková věc, která, myslím, nás tak nějak inspiruje a žene. No a teď máme takových pár nových aktivit, kterými doufáme, ale jsme opravdu s nimi na začátku, se nám taky podaří trošku rozšířit tady tu hladinu bruntálskou. A to jsou aktivity, které nejsou prvoplánově křesťanské. Začali jsme aktivitu 3 v jednom, což je cvičení pro ženy. Začali jsme minulý týden, takže jsme opravdu na začátku, ale chtěla bych všechny, a nemusí to být jen ženy, pozvat, kdo by se chtěli protáhnout v klidném prostředí uprostřed našeho sborového domu. Tak je to vlastně cvičení založené na dechové gymnastice a možná připodobnila bych k Pilates a součástí toho cvičení je také meditace nad Božím slovem v současné době, nad knihou Genesis a první epitolou Janova evangelia.
0: Tak já doufám, že pokud spolu budeme mluvit třeba za rok, tak že už tady zazní, že křesťanství v Bruntále má dobrou pověst. Jenom ty sloužíš jako jáhenka. To je možná slovo, které ne všichni posluchači znají. Možná by čekali spíše, že řeknu, že jsi farářka tamního evangelického sboru. Co je tvou rolí? Co znamená pozice jáhna?
1: Pozice jáhna je jiná v tom, že přesto, že tedy já už na to bych měla možná věk, tak nemá dostatek zkušeností a vzdělání, které by ho opravňovaly být farářem. V praxi je to tak, že mám ještě kolegu, který takzvaně administruje ten sbor a má na starosti hlavně právní úkony toho sboru a toho se taky hodně týká právě ta funkce jáhna nebo faráře, takže já tedy nemám právo o sboru rozhodovat v oblasti třeba hospodářské, musí ještě někdo na to dohlížet. Na druhé straně ale to zahrnuje všechny farářské povinnosti mimo těch krajních zodpovědností. Takže bych řekla, že možná ještě spíš než o služební označení, tady v tomhle případě opravdu jde o funkci, která je podřízená někomu s větší zkušeností a větší erudovaností, což v mém případě je kolega Štěpán Janča, s kterým se znám už nějakou dobu a tím pádem se nám daří, myslím, docela pěkně spolupracovat.
0: Kdyby nás poslouchal někdo z Bruntálu nebo okolí a chtěl by se přijít podívat do vašeho sborového domu a na vaši činnost a setkávání, kdy a kde vás najde?
1: Tak adresa našeho společenství je u potoka 34. Když byste s dušnou čarou přeskočili potok tam, kde končí sklady Jisku, tak jste v našem sboru, protože to je vlastně naproti tomu shopping mallu, který v Bruntále vyrostl, takže v podstatě přes toho nákupu se můžete zastavit. Před sborem máme obrná stěnku, která se mně příliš nelíbí, ale musím říct, že zatím asi je to nejširší informační centrum, protože se tam lidi opravdu zastavují a můžou vidět tím pádem, co se ten týden děje. Kromě pravidelných bohoslužeb, které jsou zatím 10 hodin a budeme je posouvat na dřívejší hodinu, ty jsou každou neděli, tedy v 10 hodin, tak máme právě ještě středeční setkání, kde mezi 2:30 a 3:00 se shromažďují děti od 5 let výš, s kterými zpíváme, hledáme podle toho, jak jsou nadané nebo co zrovna je zajímá, ten repertoár písniček, ale zase je to okořeněné nějakou dechovou a logopedickou výbavou, abychom jim posloužili tak jako mimochodem, ještě tady v té oblasti. No a od 5 hodin ve středu se potom setkáváme právě kvůli naší nějaké kondici, abychom společně zažili klidný hodinový čas cvičením a meditací nad Božím slovem. No a pořádáme samozřejmě ještě spoustu dalších setkání, která jsou nepravidelná, a ty můžete vidět na našich facebookových stránkách, na našem facebookovém profilu jako doma, protože v naší církvi to opravdu vypadá spíš jako v Božím obýváku.
2: Uzavírá výčet setkání a aktivity Jana Peštová, jáhenka farního sboru Československé Českobratrské církve evangelické v Bruntále. O jehož životě se můžete dozvědět víc na webu sboru www.bruntal.evanget.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Uplynulá desetiletí v nás vzbudily naději, že se svět ubírá lepším směrem. Zavládl mír, demokracie a náboženská svoboda. Naději však postupně střídá deziluze a vývoj světového dění v nás vyvolává obavy. Jak se k tomu jako křesťané máme postavit? Nad tím se zamýšlí Tomáš Coufal v říjnovém životě víry, který v těchto dnech vychází.
1: Bojíš se? Ač jsme v minulých desetiletích mohli žít v iluzi opaku, tento svět není bezpečným místem. Moje maminka se narodila za války. Když jí bylo možná něco přes 2 roky, při zvuku letadel prý na svoji maminku vždy naléhavě volala, ať se běží schovat. Do klitu, do klitu! Babička o tom i po desetiletích vyprávěla se zvláštním smutkem v očích, který jsem jako malý kluk nechápal. Připadalo mi to jen jako zajímavá rodinná historka. V srpnu 1968 už naši měli 2 malé dcery. Jednu 3letou, druhou 4měsíční. Když do Československa z ničeho nic přijeli tanky a stáli v ulicích s hlavněmi namířenými na chodník, měla maminka strach jít s kočárkem na nákup. Tenhle její prožitek už pro mě tolik vzdálený nebyl, přesto jsem se do něj dlouho nedokázal vcítit. Na svět jsem přišel až skoro 10 let poté. Vyrůstal jsem ve městě s početnou sovětskou posádkou a od malička jsem vídal, jak nad naším domem, občas v nevelké výšce, přelétaly tmavozelené vrtulníky a jak kolem jezdívaly dlouhé kolony nákladáků s vojáky na korbách. Někdy byly k autům připojeny i houfnice zabalené do celty. Tehdy, počátkem 80. let, mi to připadalo normální. Zlom přišel ve škole, kde jsme museli absolvovat školení civilní obrany. Dostávali jsme přednášky o následcích jaderného výbuchu, na tabuli se kreslila schémata šíření radioaktivního mraku, trénovali jsme nasazování masek a pochodovali jsme v pláštěnkách a s igelitovými pytlíky na rukách a na nohách. To na mou dětskou duši dolehlo. Vzpomínám si, jak jsem v noci nemohl spát a s hrůzou se modlil, aby nenastala atomová válka. Po pádu komunismu svět jakoby rozkvetl. Železná opona padla, Západ přestal být nepřítelem a ani Rusko nebylo hrozbou. Okupační vojska zmizela a zbyla po nich jen vybydlená kasárna. Chtěli jsme věřit, že demokracie zvítězila a lidstvo už bude žít víceméně svobodně a v míru. Podvědomně jsme vyhlíželi pověstný konec dějin podle Francise Fukuyamy. Pravda, v bývalé Jugoslávii se to ještě 5 let mlelo, ale ne dlouho. Kdesi na Kubě, v Severní Koreji nebo v arabském světě sice zbylo 5 diktatur, ale počítali jsme s tím, že nemohou odolat neúprosnému tlaku historie a modliteb a brzy padnou. Chudoba, nemoci či pronásledování, které lidé, i ti věřící, zažívali po celá staletí, se zdály nekonečně daleko. A jako křesťané jsme doufali, že teď se konečně náš národ postupně obrátí k Bohu a Ježíšova vláda bude stále zjevnější. Jenže nové tisíciletí přineslo postupnou deziluzi. Nejenže se očekávané probuzení nedostavilo. Naopak, Češi se vůči biblické dobré zprávě stali lhostejnými. Přišel útok na newyorská dvojčata, pak války v Afghánistánu a v Iráku, prazvláštní arabské jaro, vzestup Islámského státu, migrační krize, teroristické i kybernetické útoky. Rostl apetit putinovského režimu, který vyvrcholil

0: útokem na Ukrajinu, do toho podivné nespojenectví Trumpovy Ameriky. To, že svět ve zlém leží, že trvalý mír před Ježíšovým druhým příchodem nenastane a že pozemské jistoty se mohou rozplynout jak pára nad šálkem čaje, je dnes očividné. A ano, i o to současné bezpečí můžeme přijít doslova přes noc. Stejně jako se to některým stalo v roce 1939, 1968 nebo 2022. Naléhavě se mi to připomnělo během letní dovolené v Brdech, kde jsme z cvičného vojenského prostoru denně slyšeli střelbu ze samopalů. Jenže tohle není celá pravda. Navzdory všem posunům poslední doby, ba i kdybychom se zítra probudili do války, to podstatné se nezměnilo a nezmění. Stejně jako kdysi i dnes Bůh vládne, nespadl z trůnu a jeho ruka není ukrácena. Stále platí, že v bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny, jak je psáno v knize Přísloví, 14. kapitole, 26. verši. Stejně tak platí, že je-li Bůh s námi, kdo proti nám? A že nic na zemi ani na nebi nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. List Římanům, 8. kapitola, verše 30 až 39. A to, že Hospodin je dobrý a jeho milosrdenství trvá na věky. Viz Žalm 118 nebo 136. To je naprosto neotřesitelná, nepohnutelná jistota. Na nás je, abychom si vybrali, k čemu upneme svou naději. Na kterou část reality upřeme zrak. Je na nás, abychom si připomínali, že zde na zemi nemáme trvalý domov. Nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Jak je psáno v listu Židům 13. kapitole 14. verši. Konec konců neviditelný svět je mnohem stálejší a skutečnější než svět pomíjivý, který vnímáme smysly. Pokud na to zapomínáme, je vlastně projevem Boží milosti, když od něj dostáváme varování, abychom se připravili na to, že můžou přijít horší časy. Viz článek na straně 20. Máme šanci nově zaostřit optiku a naladit přijímač. Ježíš nám pro čas nepokojů dává jasnou instrukci. Dejte si pozor, neděste se. Matoušovo evangelium 24. kapitola 6. verš v českém studijním překladu. V jiném překladu hleďte, abyste se nestrachovali. Bible pro 21. století. To je zodpovědnost každého z nás. Ale nejsme tu jen sami pro sebe. Tam, kde houstne tma, narůstá důležitost světla. Tam, kde se svět propadá do zoufalství a paniky, má církev být místem pokoje, naděje, přijetí i praktické pomoci. To může vypadat různě. A je na nás, abychom hledali, co konkrétně to má znamenat pro každého z nás i pro naše společenství a jak se na to můžeme nachystat. Ať už válka přijde nebo ne, je rozhodně užitečné se před další cestou připásat. Žijte v Kristu Ježíši. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, znovu a znovu vzdávejte díky. List Koloským, 2. kapitola, 6. verš. Modleme se, abychom v jeho síle obstáli až do konce. Ten, který přemohl svět, nám slíbil, že s námi bude po všechny dny až do skonání světa. Matoušovo evangelium 28. kapitola 20. verš. A dokonce i potom. Tomáš Coufal.
1: Slyšeli jste ukázku z říjnového čísla Života víry. Na světové dění a výzvy neklidné doby reaguje také článek, který přinesl proroctví Pita Grega. Říjnový život víry se tentokrát věnuje tématu Církev i pro introverty. K tématu přispěl například Karel Hřežábek s článkem o tom, jak poznat svůj osobnostní typ a jak ho využít k obohacení společenství. Dan Hurta ukazuje, že i introvert může být dobrým vedoucím. Rozhovor v Novém životě víry představí Pavla a Radku Kostomlacké, dva motorkáře, kteří vyprávějí o zvláštních proroctvích a o tom, jak je Bůh poslal starat se o barmské sirotky v Thajsku. V životě víry dále píše Tibor Máhrik o tom, jaké čtyři zdánlivě nevinné síly mohou ničit manželství a jak proti nim bojovat. V Singapuru se o víře nemluví potichu, popisuje život církve v asijském velkoměstě Jana Campbell. V říjnovém životě víry najdete tradičně také zprávy o církvi u nás i v zahraničí a přehled chystaných křesťanských akcí. Více informací i všechny zmíněné články najdete také na webových stránkách www.životvíry.cz.

Magazín došel do svého pomyslného cíle. S dalším vydáním se ozveme za necelých 24 hodin. Na 17. hodinu je potřeba přizvat k vysílání Rádia 7 i děti. Čeká na ně pořad Korálky s názvem Hřínové. A opravdu, podzim je tu a proměnil nám tu známou zelenou barvu na pestrobarevnou mozaiku. Červená, žlutá, oranžová. Každá barvička nám bude vyprávět jiné pohádkové dobrodružství. Tímto se z vysílání Rádia 7 s vámi loučí a pěkný zbytek dne přeje Klára Litterová.

0: korálky, poslouchejte korálky.
1: Ahoj děti, vítá vás Broňa a korálky. Rozhlasová nitka k navlékání korálků trvá skoro hodinu, to je dost času na pohádky, písničky i povídání pro všechny děti. Jaký náhrdelník dnes navlékneme? No určitě bude podzimní, protože měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady, přebarvuje stromům listy, zelenou nechá jen místy. Červená a žlutá s hnědou v té podzimní módě vedou. Vítr fouká víc a více, podzimní jsou plískanice. To byla básnička Hany Netušilové. Je to tak, podzim je celý zabraný do malování. První korálek, který navlékneme do vysílání, se k podzimu velmi dobře hodí. A umí si i pěkně zlostně dupnout.

Na rozcestí stály dva statné buky. Vypínali rozložité větve vstříc slunečním paprskům a nastavovali každý lísteček sluníčku k pohlazení. Milovali slunce z celé své stromové duše a vší silou hluboce zakořeněných kmenů. Tak silně, že se nám o tom ani nesní. Cesta se u nich rozplétala na tři provázky pěšinek. Rozbíhali se mezi kameny a pažitem trav někam za kopečky. A když se jim zastesklo po šelestu bukových větví, přiběhli z dálky až k nim a opět se spletli v jedinou cestu. A věru, kdyby nemuseli vodit po cestné mířící tam nebo zpátky, ani by se od buků nevzdálili. Buky jen tichounce šelestili. Jak si krásné slunce jasné, velkou sílu máš, náručí zlatou, rozehřátou teple objímáš. Foukej, jemňouce, napomínala vánek průsvitná panenka. Byla celá jakoby upaličkovaná z nejjemnějších přízí měsíčního svitu, pavučinových vláken a dětských snů. Vždyť vanu jen tak na čtvrt větrné pusy, bránil se dotčený vánek. Ale panenka neřekla tak ani tak, jen se jaksi nespokojeně zavrtěla. No řekni podzime, zní to snad falešně? Vyzvídal vánek. O ne, uklidňoval jej podzim od palety barev, kde právě míchal zlatavě bronzovou. Ta píseň se nese až pod sluneční báň, namáčel štětec podzim a lísteček po lístku oblékal buky do zlatova a do bronzova. Vánek spokojen s odpovědí procítěně vanul. Podzim zabrán do malování se oháněl štětcem. Buky ševelily svou zamilovanou píseň a jen bledá panenka ne a ne najít svoji parketu. Sedla si zasmušila do trávy a vlásky jí padaly až ke kolínkům jako mlžný závoj. Já chci zpívat s vámi, špitla pojednou panenka a už se tlačila blíž k bukům. Buky překvapením oněměly, ale ne na dlouho. Když vánek něžně zavanul, hned se přidali a panenka také spustila.

0: další.
1: Buky udiveně umlkaly. Vánek zapomínal polehonku vát. Dokonce i podzim ustal v barvení listí, jak falešně a cize to znělo. Málo si foukal, to je tvoje vina, pustila se panenka do větříka. Musíš vanout tak, jak zpívám. A začala si notovat svou. Já jsem krásná, nejkrásnější. Buky se rozševelily a Vánek dýchal tak, že by i peříčko vynesl do peřin na blankitném zápraží. Ale nic platno. Znělo to, jako když jeden tahá hot a druhý čehý. Panenka se rozčepířila, až se jí vlasy rozcuchaly a nebylo přesně vidět ani stébélko trávy. To bukové ševelení kazí celé zpívání. Obrátila k bukům tvářičku zlobou změněnou k nepoznání. Začněte řádně šelestit, nebo uvidíte. Buky po sobě smutně pohlédly a z větví jim spadlo několik nádherně zbarvených lístků. Proč zpíváš, když to neumíš? Obořil se na panenku podzim, celý vylekaný, že mu opadá všecka paráda z obarvených lístků.
0: Já, že neumím zpívat, zlobila se panenka. To jsi ale hlupák, když nepoznáš, kdo zpívat umí a kdo ne. Však já vám ještě ukážu.
1: Zamračila se panenka a než by se napočetlo do tří, zmizelo rozcestí i schodníčky, jako by je zatopilo mléko.
0: No, tak co bude s tím šelestěním?
1: Dupla si rozhněvaná panenka.
0: Nebudeme s tebou šelestit.
1: Zachvívaly se buky v sotva znatelných porivech vánku.
0: To vás ještě bude mrzet,
1: pohrozila panenka bukům. A než si podzim přendal paletu, aby mu nezdřevěnila paže, zmizely buky až po vrcholky. I Vánek přestal foukat a z hurta se zeptal. A jak pak ty se vlastně jmenuješ?
0: Do toho ti nic není,
1: řekla studeně panenka. Ale aby svěděl, kdo s tebou zahodil slůvko, říkají mi mlha. A každého, kdo se mi postaví, nechám zmizet. A nežli Vánek popadl dech, mlha spolkla kus chrpově modrého nebe. Místo něj se tam rozlila hustá kaluž mléka.
0: Ty máš ráda jenom sebe, brr, otřásl se podzim.
1: Tohle ti nedaruju. Ušklíbla se panenka a rozlívala se do šířky i do délky, ba i do výšky. Pohltila všechno, na co dosáhla a zalila mlékem i paseku, stromy, cestičky i nebe. Jen sluníčko slabě prosvítalo. Vánek přestal vát a bylo mu zlostné panenky najednou líto. Neměla nikoho, kdo by ji měl rád. A proto ve své nenasytnosti spolikala všechno, co jí připomínalo její hlad. A tak se stalo, že mlha zůstala nenasytná. Čím je nenasytnější, tím méně ji má někdo rád. Čím více je osamělá, tím větší má hlad a poliká a poliká. Děti, co jdou do školy, stromy se zlatými jablky, psi u boudy, auta na dálnici, dokonce i domy, ba i paneláky. Ještě, že nám sluníčko pomáhá z té šlamastiky ven. Hřeje a s láskou svítí i na tu nešťastnou mlhu, až řídne a stává se průhlednější. Až je z ní zase ta průsvitná panenka, co se občas posadí pod buky na rozcestí. Tak už to na světě chodí, že tomu, kdo lásku jen bere, se jí stále nedostává. Ale tomu, kdo lásku dává, jí neustále přibývá, aby mohl dávat ještě víc.
2: To ale byla zlostná panenka, ta si uměla dupnout, obzvlášť takto na podzim. Ještě, že nám sluníčko pomáhá z té mlhové šlamastiky ven. A to je pravda, Korálku, že kdo lásku bere, stále se mu jí nedostává a tomu, kdo lásku rozdává, nikdy neubývá. Ale myslím, že není pravda, že nikdo nemá mlhu rád. Já mám třeba mlhu moc ráda. No vážně. A dokonce mám ráda podzimní plískanice. Líbí se mi, jak na popadaných listech na zemi odleskuje světlo a jak déšť vyťukává na listy svou mokrou písničku. Po vydatnějším dešti můžete potkat někoho velmi zajímavého, někoho, kdo bydlí blízko a přitom ho málo kdy vídáte. Proč? No, protože pořád vrtá tunely. Kdo to je? Krtek. Mám na mysli někoho ještě častějšího. Tento do růžova zbarvený korálek vám to poví, teda vlastně zaspívá.

0: Bádali vědci, bádali, co pak o žížalách se dá bádat? Jasně, že ano. Mezi žížaly patří 23 čeledí, které obsahují více než 5000 známých druhů a další tisíce jsou dosud nepopsaných. Nejdelší zdokumentovaná žížala měřila téměř 7 metrů a existují i žížaly světélkující. Žížaly jsou fantastická stvoření. Uznávám, jsou lehce oslizlé a takové kroutivé, ale vůbec ne nudné. Je to vlastně těžký underground, co formuje náš svět. Žížaly jsou jedni z nejužitečnějších živočichů našich zahrad. Hotový zahradní zázrak. Hnojí a kytří půdu a nic od nás nechce. Pracuje přitom po celý rok, tedy pokud to žížalám umožníme. A platí, že čím zdravější je půda, tím více v ní najdeme žížal a naopak. A proč žížaly při dešti vylézají na povrch? No, protože dýchají celým povrchem těla. My dýcháme pusou a nosem, ale oni dýchají celým povrchem těla a utopili by se, když voda za dešťů zaplní jejich chodbičky. Tak po dešti, jak vědci, mějte oči na šťopkách a pátrejte po dešťovkách. První korálek nás zavedl do lesa a v lese ještě chvíli zůstaneme. Mám tu totiž písničkový korálek z Parohy, tak já ho navléknu na šňůrku. I ne, ještě ne, napřed tento korálek. Ty jsi korálku malinký. Patříš k tomu z Parohy, viď? Poslechni, korálku, tebe já znám, tebe jsem už určitě slyšela. A děti určitě také tuší, o čem budeš, korálečku, malý pacholíčku.
1: O Smolíčkovi. Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. Smolíček vždy měl zavříno a dlouho nikdo na dveře neklepal. Jednoho dne ale kdosi na dveře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvali se zvenčí líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček otevřít nechtěl. Hlásky venku ještě líbezněji prosili. Smolíček by jim rád otevřel, ale bál se jelena. Že jim neotevře, ne a ne, a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. Dobře jsi udělal, Smolíčku, že jsi neotevřel, to byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. Smolíček byl rád. Druhý den šel zase jelen na pastvu a Smolíček zavřel. Tu zanedlouho ozvou se přede dveřmi ještě líbeznější hlásky než předtím. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček, že neotevře, ač by rád byl otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky před dveřmi zimou se třást a plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, jen co by tam mohli dva prstíčky strčit. I děkovali mu jeskyňky a hned strčili mezi dveře dva bělonké prstíčky, pak celou ruku a už byli v sedničce. Smolíčka chytili a pryč s ním utíkali. Tu se pustil Smolíček do volání. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen se nedaleko pásl. A jak slyšel smolíčku v hlas, přiběhl a jeskyňkám ho vzal. Doma dostal prý smolíček výlupek na pamětnou, aby podruhé nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, i když jeskyňky ještě líbe z něj prosili. Kolik dní nepřišel nikdo, až zase jednoho dne ozvali se před dveřmi hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček ale jakoby je neslyšel, až když tůze zimou se třásli a tolik prosili, aby je trošinku jen ohřát nechal, povídal, že jim neotevře, že by ho zase odnesli. Ne, my tě neodnesem, a kdyby, nemáš se čeho bát. U nás by se směl lepší než zde, všeho by směl hojnost a my bychom si s tebou ustavičně hráli. Smolíček dal se zase umluvit a pootevřel. Ale jeskyňky mžikem odstnuli se v sedničce, smolíčka chytili, pryč s ním utíkali a zle mu hrozili, že si ho upečou. Smolíček volal zase, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Ale tentokráte volal nadarmo. Jelen pásl se daleko, neslyšel ho, a jeskyňky ho donesly až domů. Úbohý smolíček měl se dobře, to je pravda. Samými lahůdkami ho krmili, ale jen proto, aby stloustnul. Pak si ho chtěli upéci. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když už mnoho dní u nich byl a mnoho dobrot a lahůdek snědl, přišli jeskyňky k němu, aby jim ukázal malíček. Když jim malíček ukázal, řízli do něho, jestli už je dost tlustý. Zdál se jim dost tlustý, vzali ho tedy, svlékli ho, položili do korítka a nesli do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti, prosil je, aby se slitovali, ale oni nic. I pustil se milý smolíček do pláče a volání. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Tu se ozvou rychlé skoky, jelen zlatoparohatý přiběhne, smolíčka pacholíčka nabere na parohy a pryč s ním uhání domů. Doma ale smolíček dostal co proto a plakal a slíbil, že už bude vždycky poslouchat a že nikdy více jeskyňkám neotevře. A taky neotevřel.

0: Jelen.
1: Posloucháte Korálky, pořad, ve kterém do vysílání navlékáme jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. S prvním korálkem jsme se vydali do lesa, s dalším také do lesa a s tímto korálkem... Cože? Zase do lesa? No korálky, není toho lesa už nějak moc. Že to nebude obyčejný les? Že bude úplně, ale úplně pohádkový. Tak dobrá, pojď korálku k nám, na šňůrku tě dám.

Byl jednou jeden les, kde rostly štíhlé, vysoké a stále zelené stromy. Měli své jméno, které málo kdo znal. Jmenovali se Altumy. Byly zelené celý rok a na jaře kvetly fialovými, bíle tečkovanými kvítečky. Jejich jméno v podstatě znamená vysoké. Pod lesem se rozprostírala veliká louka plná lučních květin. Když ráno vycházelo slunce nad loukou, mlha v lese zmodrala jako závoj princezny Alury, dcery krále Sublimuse, kterému les i louka patřili s celým krajem té země. Princezna Alury ráda jezdila na rychlém koni po celém kraji a také přes Altuminiový les. Pod vysokými stromy rostly z jara konvalinky a voněly tam fialky a v sametové trávě se třpitily kapky raní rosy. Bylo to tam krásné. Před několika lety, když princezna Altuminiovým lesem projížděla rychlým tempem, přehlédla v trávě mladičký, rašící Altuminiový strom. A její kůň svým ostrým kopytem mladý stromeček zranil. Od té doby měl mladý stromek potíže s růstem. Nejenom, že nekvetl, ale jeho kmínek byl svraštělý jako stařenčina tvář a jedna jeho větev byla ohnutá napravo a celá skroucená. Jeho velcí a vysocí bratři na něho shlíželi z výšky a bylo jim ho velice líto. Začátkem léta se vylíhlo v lese plno sametově fialových motýlů s bílými tečkami na okrajích křídel. Jejich housenky se na jaře krmily právě Altuminiovými květy. Nádherní motýly babočky Altuminiové pak vyletovaly na louku pod lesem a sály sladkou šťávu lučních květinek. Na louce žilo plno smaragdově zbarvených mušek, kobylek hopsalek, motýlku bojinku a také slunéček sedmitečných. Na jedné kalině, která rostla na kraji lesa, bydlely dvě kamarádky berušky. Jedna se jmenovala Užinka a druhá Očinka. Vyrostly spolu na kalině už jako veselé larvičky a spásaly tam mšice. Když se pak zakuklily a vylíhly jako dvě krásně červená sedmitečná slunéčka, hned se poznaly podle veselého chichotání. Když kalina rozkvetla, babočky z lesa létaly na sladký nektar jejich bílých květů. A tak se stalo, že berušky se seznámily s jedním fialovým motýlem. Jmenoval se Obyšek a vyprávěl jim, jak to je v lese krásné, když se mlha zvedne a slunce prohřívá sametovou trávu a lesní kytičky. Obě berušky dostaly chuť se do lesa vypravit a podívat se na tu krásu. Motýl jim ukazoval cestu a oni letěli za ním. Za chvilku už byly unavené a tak se snesly na ten malý pokroucený stromek. Uviděli na jeho listech plno mšic a tak se do nich pustili. A za chvíli tam nezbyla ani jedna. Vždyť jich každá snědla na posezení 600. Moc vám děkuji za pomoc, berušky, řekl malý stromek a úlevou si vydechl. Lístečky na pokroucené větvi se úplně zaleskly. Je to velká úleva. Ty mšice z mých lístečků vysávaly život. My rádi, my máme mšice k obědu i k večeři a ke snídani také, řekla Užinka a zachichotala se. Očinka se začala smát také a za chvíli se obě válely smíchy na jednom z lístečků. A když se tak spolu vesele smály a měly se dobře na duši, udělala se nad nimi maličká devítibarevná duha, která je spojovala. A ta duha udělala radost i stromku. Trošku se protáhl a maličko povyrostl. To se vám stává vždycky, když se spolu smějete, zeptal se jich stromek. Berušky se válely smíchy na kulatých krovkách a dalo jim to práci se zase obrátit na bříško. No, vždycky, odpověděli a utírali si usozené oči. Je to moc hezké,
zaševelil malý Altumin. My jsme ji dostali od holoubka zlatostříbráka, když jsme ještě byli larvičky, vyprávěli berušky stromečku. Kdo to je? Zeptal se on. O, to je náš úžasný přítel, rozjasnili se berušky. On patří králi Sublimusovi. Posílá ho po celé zemi, aby pomáhal, kde je to potřeba, a posílá po něm dárky. Ta duha je náš dárek od holoubka a jmenuje se komunikace. Můžeme se navzájem obšťastňovat a rozumět si. A nikdy nevíme, co se ještě dalšího může stát, vyprávěli berušky. Trochu jsem povyrostl, když jste ji měli nad sebou, protáhl se stromek znovu. To je dobře, řekly berušky a rozloučili se. Už byly odpočinuté a tak letěly zpátky, protože měly plná bříška a byly trochu těžké. Celou cestu se tomu smály a devítibarevná duha nad nimi povlávala jako prapor. Příští den, brzy ráno, letěl kolem jejich kaliny bílý holoubek, zlatostříbrák. V lese bylo plno modré mlhy a sluníčko teprve vstávalo. Zlatočervenou září osvítilo obzor nad loukou. Berušky na holoubka zavolali. Slyšel je, i když byly tak maličké. Co pak, moje sluníčka, co pak potřebujete, zeptal se a usedl na větévku jejich rozkvetlé kaliny. Holoubku, v lese je malý stromeček, který potřebuje vyrůst. Prosíme, pomoz mu, je to altuminiový stromek a ty jsou přece vysoké. Podívám se na něj. Vy jste ho už potěšili, že? Mohl se protáhnout, že? Ano, mohl, byl plný mšic a my jsme je spořádali na posezení. Berušky se znovu zasmály. Holoubek pokývl hlavinkou a vzlétl. Slunečným záře mu usedla na křídla, až se to sypalo všude kolem do trávy. Malý altuminiový stromek mezi těmi vysokými se právě probudil a zkoušel se protáhnout. Sluneční paprsek pronikl modravou mlhou a udělal holoubkovi cestu. Bílé kytičky, které dole v trávě rostly, byly za okamžik celé pozlacené tou září kolem jeho křídel. Holoubek přiletěl ke stromečku a usedl na jeho zkroucenou větev. Samával křídly a sypaly se z nich zlaté a stříbrné hvězdičky, až pokryly celý stromek i větev. Protáhni se, přikázal holoubek. Stromek poslechl a všichni jeho bratři kolem zašuměli údivem. Stalo se něco nádherného. Kmínek stromku se vytáhl nahoru a stromek rostl a rostl, až byl stejně vysoký jako ty stromy okolo něj. Najednou měl mnoho větví a ta pokroucená se úplně narovnala do výše. Och, zašuměl les. Modravá mlha byla celá prozářená sluncem a rozplynula se. Ach, vzdychl uzdravený Altumin. Děkuji. Holoubek vylétl k modrému nebi. Rádo se stalo, já vždycky přiletím tam, kde po mně někdo touží. A dávám ti dar. Budeš umět těšit všechny, kteří k tobě přijdou se zármutkem. Děkuji, šuměl Altumin svými listy. A od té doby měl uzdravený strom každé jaro místo fialových purpurové květy a každý, kdo si k ním přivoněl, se pak uměl radostně smát. A protože já ráda pod něj chodím a tu vůni dobře znám, tak se umím smát také.

To je dobře, že malému stromku berušky pomohly. Děti, všimli jste si, jak často v pohádkách pomáhají broučci? Možná o tom pohádky vypráví schválně, aby nás ujistili, že pomáhat může opravdu každý.

spoustou broučků a každý pospíchá, ten nese hřebík jiný sefírku. A paní Tesaříková, ta pleště hrnec,

Na Rádiu 7 běží korálky. Navlékáte děti někdy korálky? Podle čeho vybíráte, který na šňůrku navléknete? Já někdy vybírám jen tak, jak mě zrovna napadne. A někdy, jako zrovna teď, chci navlékat korálky pravidelně. Na střídačku. Vezmu žlutý a za něj dám pro kontrast černý. Pak zase žlutý a zase černý. Žlutý, černý, žlutý, černý, až vzniknou korálky pěkně pravidelné. Vypadají moc hezky. A vypadají jako vosy. Tak to určitě dojde i na žihadla. Ale někdy i žihadla mohou být potřebnou pomocí.

Vosí hnízdo. V jedné vsi je zámek s krásným parkem a oborou. Obora je plotem ohrazený les, kam mohou chodit jen lidé, kteří to mají dovolené. Zvířátka tam díky tomu mají potřebný klid. A právě v tomhle lese bydlí lišáček Max. Chodí celé dny po lese a dává se do řeči se zvířátky, která potká. Jednou, když se procházel, potkal sojku. Pochválil jí hezká peříčka a dal se s ní do řeči. Sojka lišáčkovi prozradila, že se na jednom stromě v lese usídlili vosy. Vosy? Podivil se Max, který o vosách ještě nikdy neslyšel. Tak to já je půjdu pozdravit, řekl sojce a chtěl se vydat ke stromu, kde sojka vosy viděla. Raději se k ním moc nepřibližuj, lišáčku, vosy nejsou moc kamarádské, zavolala sojka na lišáčka. Ale se mnou se jistě budou chtít seznámit, mávl packou Max a vydal se hlouběji do lesa. Max přišel ke stromu, na kterém byla veliká koule, která vypadala jako z papíru. Lišáček se podivil, protože nikdy nic podobného ještě neviděl. Chvíli tam jen tak stál a sledoval kouli, která vypadala jako nějaký míč. Všiml si, že kolem létá hmyz, který je podobný včelkám. Pomyslel si, že to jistě budou ty vosy, o kterých sojka vyprávěla. Haló, vosy, já jsem lišáček Max a přišel jsem se s vámi skamarádit, zavolal směrem k vosímu hnízdu. Nic se neozývalo, a tak šel blíž a zavolal mnohem hlasitěji. Haló, vosy, já jsem lišáček Max a přišel jsem se s vámi skamarádit. Po chvilce vykoukla z hnízda jedna vosa. Přiletěla docela blízko k lišáčkovi a řekla. My se s tebou nechceme kamarádit. Jdi pryč. Jen tu křičíš a rušíš nás. Maxovi bylo do pláče. Vzal do ruky smrkovou šišku, kterou na zemi našel, hodil ji přímo na vosí hnízdo a zavolal. Když nechcete, tak si nechtějte, vosy jedny hloupé. Hnízdo se zakymácelo a upadlo jen kousek od něj. To se ví, že se vosy na lišáčka rozlobili. Zničili jim přece hnízdo, které jim dalo takovou práci. Několik vos mu proto dalo žihadlo. Au, au, to bolí! Max utíkal, co mu síly stačily. Co pak se děje, Maxi? Přivítala ho maminka, když vběhl do nory. Ale hloupé vosy mi dali žihadla, naříkal lišáček. Jen tak? Z ničeho nic? Podivila se maminka. Ano, jen tak. A navíc se mnou nechtěli kamarádit, ale já jsem je potrestal. Zhodil jsem šiškou jejich hnízdo. Co tě to napadlo? Vyděsila se maminka. Nemůžeš někomu ničit jeho domeček jen kvůli tomu, že se s tebou nechce kamarádit. Můžeš být rád, že jsi schytal jen pár žihadel. Kdyby se do tebe pustili všechny, dopadlo by to mnohem hůř. Lišáček se zastyděl. To už, maminko, vím. Já už nikdy nebudu vosám ani nikomu jinému ničit jeho domeček. Tak to jsem moc ráda, že ses poučil, řekla maminka a pohladila Maxe po hlavě.

Lišáček je poučený, od maminky pohlazený. A my přidáme navrch ještě písničku o vosách. Co myslíte, jak je možné chytit vosu, že by lasem?

0: Jano, sem jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad území voz?
0: Ano, je to území voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

0: Chytit vosu lasem, no to jsou mi nápady, kdo to kdy slyšel. Ale lidi napadne ledacos, vážně. Někdy dovedou vymyslet úplné pohádky, ale takové, co s těmi opravdovými pohádkami, nemají vůbec nic společného. Poslechněte si, co vypráví tento korálek.
1: Ve škole se po nějaké době opět schylovalo k veliké bouřce. Aby ne. Všem dětem bylo přislíbeno, že písemná práce z českého jazyka je neodvratitelná. Kydlíček měl na písemné práce, obzvláště z českého jazyka, velkou alergii. A proto se vždy všemožně snažil, aby se jim vyhnul. V těchto dnech se mu dostalo významné příležitosti. Ráno, těsně před 8 hodinou, odcházel jako poslední z šatny. A tu ho z ničeho nic napadlo. Co kdybych tu protivnou češtinu vynechal? Všude kolem bylo spousta klidu. Nikde ani živáčka. Školník donutka nebyl přítomen. Nikdo ze třídy mě neviděl. Takže nikdo ani neví, že jsem ve škole. Dokonce i školní kamery jsou v opravě. No to je skvělá příležitost. V tu chvíli se rozhodl, že se zamkne v šatně a nikam nepůjde, a tak se také stalo. Minuty ubíhaly pěkně pomalu. Kydlíček se nejprve nasvačil. Pak si udělal pohodlí, nohy pěkně nahoru, pak si chtěl dát šlofíčka, zavřel oči a nutil se usnout. Ale vůbec mu to nešlo. Jeho svědomí mu to nechtělo dovolit. Neustále se mu v mysli vracelo. Tohle si neměl, Kydlíčku, dělat. Jsi falešný hráč. Kydlíček však všelijak chlácholil to své svědomí. Ale no tak, vždyť se zas tak nic nestalo. A třeba si tu písemku napíšu jindy. Ale co se tady budu s někým dohadovat? Ovšem při pomyšlení, že si bude muset něco vymyslet na omluvu, tak se mu udělalo náramně zlé. Jak tohle vysvětlím? Kdo mi napíše omluvenku? Kydlíčku, soustřeď se. Už jsi přece poradil v horších situacích. Musíš si vymyslet příběh, který člověka osloví. Musí to vypadat pravdivě. A jak tak Kydlíček dumal, najednou se mu rozzářily oči. V hlavě se mu narodil živý příběh. Počkal si v klidu, až zazvoní a skončí 2. hodina. Češtinu máme za sebou a jde se. S vykulenýma očima běžel rovnou za panem ředitelem Mozečkem a s pláčem mu vyprávěl, jak odcházel poslední z šatny a náhle si všiml, že se kolem šaten pohybuje podezřelý fousatý chlap, který se k němu rozběhl a chtěl mu něco udělat. Proto utekl do šatny a zamkl se tam. Teprve po 2. hodině měl odvahu odemknout, jelikož slyšel nějaké dětské hlasy. Mluvil tak vyděšeně, srdcerivně, že by Kydlíčka okamžitě vzali do divadla, kdyby věděli o jeho skrytém talentu herectví. Pan ředitel Mozeček měl v důsledku jeho vystoupení přirozeně velké starosti. Kdo pak nám to tady loupe, Perníček? Musíme se tomu podívat na kloub. Podobnou stížnost už totiž slyšel i z jiných škol, jak se tam ztrácely boty, bundy, ještě aby se někomu něco nestalo.

0: přijela kriminální policie. Dva ostří chlapíci v civilním oblečení. Po škole se mluvilo, že jim byla vidět za sakem i bouchačka. A teď přijeli, aby celou tu vážnou situaci prošetřili. Kydlíček byl zavolán do kanceláře. Při odchodu ze třídy mu všichni doporučovali. Řekni jim všechno a hlavně správně popiš toho banditu. Kydlíček odcházel ze třídy a užíval si chvíle, kdy k němu vzhlížela celá třída jako k hrdinovi. Jenom Macháček si říkal sám pro sebe. Tohle přece nemůže být pravda. Znám Kydlíčka jak své boty. Kdyby na něj zahučel cizí chlap, tak by nemluvil půl roku a chodil by s tátou pěkně za ručičku do školy. Kydlíček mezitím přišel do ředitelny, kde na něj čekali dva policejní vyšetřovatelé. V okamžiku, kdy je spatřil, přestal být hrdinou. Znovu se ozvalo to příšerné svědomí, kterému každý den nedávalo spát. Navíc se mu rozklepaly kolena. Zkrátka, cítil se jako kuře na grilovacím roštu. Aby ne, vždyť kriminalisté ho zasypali tolika nepříjemnými otázkami. Kydlíček se postupně zamotával ve svých výpovědích a policisté nakonec došli k závěru, že si to celé Kydlíček vymyslel. Kydlíčku, je konec. Ta pohádka, kterou jsi vymyslel, nebyla moc vtipná. Kydlíček se pustil do pláče.
1: Ano, přiznávám to, odpusťte mi to, pánové kriminálníci, totiž kriminálky. Já jsem si to celé vymyslel.
0: Pan ředitel Mozeček poděkoval kriminalistům za dobře odvedenou práci a pak si vzal stranou Kydlíčka. No, Kydlíčku, hodně slušná práce. Celá škola žije ve strachu, kdo se to tady potuluje po škole a nakonec se zjistí, že je to všechno jinak. Ještě si to spolu vyřídíme. Teď ale uděláme to nejdůležitější. Řekneš do školního rozhlasu a pěkně nahlas, jak to vlastně bylo. Kydlíček napnul všechny síly a v rámci mimořádného oznámení školního rozhlasu třesoucím hlasem pověděl.
1: Všem učitelům a žákům se omlouvám. Celé jsem si to vymyslel. Nikdo mě nechtěl v šatnách připadnout. Žádný člověk tam totiž nebyl.
0: Bylo to hrozné přiznání. Ale popravdě řečeno, Kydlíček mohl opět zdravě dýchat. Přestala ho bolet hlava. Už se nemusel ničeho strachovat. Jeho svědomí se uklidnilo. Svým kamarádům potom vyprávěl, jak to z něho všechno spadlo ve chvíli, kdy se přiznal ke své vině. Čulík, který to slyšel, tak se mu náhle vybavila slova z Bible, která mu tatínek neustále zdůrazňoval. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Doufám, že na tuhle velikou pravdu nikdy nezapomenu.
2: Chlácholit svědomí se nevyplatí. To je už lepší zvládnout písemku z češtiny, ať už se jmenujete Kydlíček nebo ne. Raději před písemkou použijte nikoliv svůj skrytý talent herectví, ale skrytý zdroj odvahy.

Žblunknutím končí dnešní korálky. Na rozhlasovou nitku jsme navlékli korálek, co si uměl zlostně dupnout. Dále jeden žížalý. Pak tu byl koráleček malý pacholíček, doprovázený korálkem z parohy. Potom jeden ze zvláštního pohádkového lesa. Také korálek se šesti brouččími nožkami, které uměly druhému pomoci. Vedle sebe jsme navlékli na střídačku korálky žluté a černé. Ty nám přinesly povídání a zpívání o vosách. Na závěr jsme přidali korálek okydlíčkovi a navrch ještě písničkový korálek o tom, kdo je pánem džungle. Navlékli jsme korálky, šňůrku zauzlovat. Kdy zas budou pohádky? Stačí týden počkat. Ahoj!

0: 18. hodinou otevíráme večerní vysílání Rádia 7, kterým vás v úterý 6. října provází Pavel Kol. Hned na úvod dám slovo Jiřímu Zdráhalovi, který nás provede závěrečnou kapitolou proroka Ozeáše v pořadu Bible Guide. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 14. kapitola. Tato kapitola obsahuje návod, jak se vrátit k Bohu, s prosbou o odpuštění. Po takové modlitbě Bůh odpouští provinění, zapomíná na hříchy, přijímá hříšníka a uzdravuje ho svou mocí a láskou. Ale pouze ten, kdo je skutečně moudrý, porozumí, že právě toto je cesta k Bohu. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí. Pojďme se do této kapitoly začíst. Vrať se Izraeli k Hospodinu svému Bohu, neboť si padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte sebou slova modlitby. Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako bíčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory. U tebe přece smilování najdou i sirotci. Uzdravím jejich odvrácení, milerády budu milovat, můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jako koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak viná réva rozkvetou a získají slávu, jako má víno z Libanonu. Co je ti, Efrajme, do model? Já tě vyslýchám, pečuji o tebe, jsem stále zeleným cipřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí, vzbouřenci však na nich klesají. Pojďme se teď společně tuto krásnou a krátkou modlitbu modlit společně. Já ji jen trochu upravím a vždy přečtu jednu větu, a vy po mně můžete opakovat tam, kde právě jste. Odpust mi všechnu mou vinu a laskavě mě přijmi. A já ti přinesu díky jako ovoce mých rtů. Nic na světě mě nezachrání, sám uniknout nemůžu. Nebudu už doufat ve své vlastní bohy. U tebe najdou smilování i ti, kdo jsou opuštění. Když se modlíme takovouto modlitbu, můžeme si být jistí, že nás Bůh slyší. V Žalmu 145 čteme o tom, že Bůh je blízko nás. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. V Žalmu 66 pak vyznáváme spolu s Davidem důvěru v to, že Bůh nás slyší. Bůh mě však vyslyšel a popřál sluch mé modlitbě. Bůh ať je požehnán, mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal. Ježíš nás ujistil, že Bůh naši modlitbu zná dřív, než ji vyslovíme. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Bůh ví, co potřebujeme a také ví, za co se ho chystáme prosit. Přesto od nás modlitbu očekává. Proč? Protože modlitba je duchovní komunikace s Bohem. Nejde jen o přesný popis potřeb a přání. Jde o společné sdílení se. Podobně, jako je to v manželství nebo jiném vztahu. Vztah nespočívá v přesném vyjádření svých přání, ale ve sdílení života. Bůh ví, co potřebujeme. Ale chce, abychom modlitbou vyjádřili svá přání, sny, emoce, zklamání. V modlitbě můžeme otevřít své srdce. V Žalmu 62 čteme. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem naší skrýší své srdce vylíte. Prorok Jeremiáš pak všem hledajícím slibuje. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. Hledat celým srdcem znamená opravdově, upřímně. V modlitbě můžeme Bohu říct vše, co nás zajímá, co nás tíží i po čem toužíme. Tiché vnitřní spojení, to je, co si přeje Bůh a co nám modlitba umožňuje a nabízí. Ježíš řekl, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění.

Poznávat Bibli a její poselství můžeme každý všední den v 8 a 18 hodin s pastorem ICF Brně Jiřím Zdráhalem. A chcete-li se do Bible ponořit ještě hlouběji, poslouchejte ve 20 hodin 15 minut pořad Světem Bible. Oba dva pořady najdete na podcastových platformách, takže se k ním můžete kdykoliv vrátit. A po písničce nahlédneme, jaké pořady jsou připraveny až do dnešní půlnoci.

Z jakých pořadů můžete vybírat pro ty následující hodiny? Psychické potíže, odmítnutí, zmatek v sexuální orientaci, deprese, drogy, alkohol. Tohle všechno se vešlo do mladých let ženy, která vám bude v pořadu s Bohem vyprávět svůj životní příběh. To důležité v něm je, že její vyprávění nemá jednoznačný happy end, je to spíše svědectví zprostřed cesty a právě proto má velkou hodnotu pro nás všechny, kteří také stále bojujeme své boje. Poslouchejte v 18.30. Letíme! Ozve se v dnešním kanafásku. Kdo a kam letí? To se dovíme v 19.15, kdy poprvé otevřeme knížku Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. Dříve pomáhalo, že kdo uteče, vyhraje. Případně kdo zabije nepřítele, má navrch. Současní nepřátelé jsou ale velmi často abstraktní, neuchopitelní, nepojmenovatelní. Bránit se pak tlaku a vyčerpání je náročnější. O to víc, že nějaká míra tlaku je motivační. Jak se v tom všem vyznat? V 19.45 přemýšlíme v pořadu Uši k duši společně s psychologem Markem Macákem v prvním zastavení série o vyhoření, ze které se zaměří na stres. Vrcholným dílem Božího stvoření byl člověk, bytost, které Bůh svěřil vládu nad ostatním tvorstvem. Když takto svoje stvořitelské dílo dokončil, je psáno, že sedmého dne odpočinul. Jaký tento boží odpočinek vysvětluje teolog John Vernon McGee v pořadu Světem Bible, uslyšíte 15 minut po 8. hodině. Nahlednout do filmového průmyslu, který cíleně, ale i nezáměrně ovlivňuje naše chování, dá v akademii nahlédnul Boleslav Taska, který hovořil na X-Campu. Mozek jako plastelínu představíme po 21. hodině. Dvoudílný historický román manželů Dolejších, Plavčík Jean, nás vrací do 17. století do Francie za vlády Ludvíka 14. do doby bojů o moc na zemi i na moři. Sledujeme plavbu lodí Jitřenka, kde je také jako člen posádky hlavní postava Plavčík Jean. Minule jsme loď zanechali v prudké bouři. Přežije loď i posádka? Poslouchejte ve 22 hodin 15 minut. Milosrdenství, pokora, odpuštění a smíření. Pojmy, které jsou hluboce vztahové a tak mají svoje místo v rozhovoru o Bohu i o lidech. A v těchto dvou rovinách se proplétalo i povídání Kateřiny Hodecové s Kateřinou Lachmanovou, které vzniklo na festivalu United ve Vsetíně. Jeho záznam nabízíme v relaci Poklady z archivu ve 23 hodin. Tolik výhled, vybírejte. Nechte se inspirovat.

Skupina Four King and Country se modlí, aby dokázala být laskavá, uprostřed boje pokorná, když bude na vrcholu a rozhodla se milovat naproti všemu.

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne, podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří na jednou. 1. Korinským 15:3-6.

Bůh k nám promlouvá. Píseň Jesus on the Radio, Ježíš v rádiu. Jamie Kimmett tančí v rytmu naděje. Nezáleží na tom, kam jde, když máme Ježíše v rádiu.

0: Život přináší nejrůznější výzvy a také různá pokušení a pády. A nejen o nich, ale i o naději a cestě, která pomáhá vycházet z nejrůznějších těžkostí. O tom je pořad s Bohem. Za chviličku v něm bude svůj příběh setkání s Bohem vyprávět Kristýna.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě,

0: Bohem na cestě životem.
1: Ahoj, tak já jsem dostala dneska možnost říct vám svoje svědectví. Vlastně je mi 30 a v církvi už jsem tak zhruba 9 let. A vlastně Bůh pro mě udělal v životě úplně obrovský zázrak, protože já nepocházím zrovna z nejlepší rodiny. Moje mamka často navštěvovala psychiatrickou léčebnu a si pamatuju, když jsem jako malá za ní jezdila na návštěvu, tak mi říkala, že si s tátou tam v jednom oddělení protancovali střevíce, takže naši se seznámili v psychiatrické léčebně. Moc se ráda se tím nechlubím, protože to má pocit, že člověka trošku snižuje. Jako malá se mě ujala babička, vlastně byl to jediný člověk, u kterého jsem cítila tak, jako, že mě má někdo rád, když se moji rodiče rozváděli. A vlastně, i když jsem měla vlastně veškerou lásku od mojí babičky, tak stejně dobrý to doma nebylo, protože se ani jeden z rodičů ke mně hezky nechoval. Vlastně zažívala jsem i šikanu na základní škole a vlastně i brácha mě neměl rád, takže i násilí z domu. Takže vlastně jsem si to pak přebrala po svým, nevěděla jsem, jak tomu mám rozumět a vlastně začala jsem zlobit, začala jsem dělat průšvihy a vlastně vyvrcholilo to tím, že se mě zřekla i moje babička vlastně v 11 letech a vlastně byla jsem umístěna také do psychiatrické léčebny. No a babička na to krátce zemřela a vlastně teďka přišel s tím, že se nemá u nás jak postarat, tak pak začal takový ten kolotoč, dětský domov, diagnostický ústav, výchovné ústavy a tak dál. A vlastně, když moje babička zemřela, tak se vlastně celý můj život zlomil, protože to bylo, jako kdyby mi umřela vlastní máma. Jo, takže já už jsem neměla vlastně jakýkoliv smysl žít, začala jsem mít deprese. Vlastně i v těch mých pak 12 letech se přišlo vlastně na to, že jsem transsexuál. A vlastně rodiče to nějak neřešili, jenom prostě se k ním ta informace dostala po tolika letech, kdy já už jsem to dávno o sobě věděla, protože jsem od malinka se oblíkala jako kluk a šla jsem si tímhletím směrem. A vlastně v těch 12 letech už jsem měla naplánovaný, že vlastně do budoucna projdu tranzici a budu klukem. A vlastně naši s tím byli nějak jako srozuměni a od těch 12 let vlastně, co jsem zažívala tu šikanu na základní škole, tak to byla vlastně parta, ke které jsem se pak postupně začala přidávat a našla jsem v ní rodinu. Nahradili mi vlastně rodinu, která nefungovala. Takže jsem s nima začala brát drogy, začala jsem s nima pít alkohol, dostala jsem se do hlubších propastí a daleko horších průserů a vlastně později jsem s nimi přidala i vlastně tvrdý drogy do svého seznamu a různý trestní činnosti a tak dál. Takže ono se to pak tak nějak stupňovalo vlastně v tom mém životě a vlastně, když jsem se pak vrátila v 18 letech domů konečně, když se mi podařilo dostat domů, protože už jsem byla svobodná, byla jsem plnoletá a i přesto, že doma nebyly dobré podmínky, tak jsem tam chtěla jít a vlastně, když táta zjistil, že mám prostě všechny tady ty problémy a to, tak mě, když mi bylo 20 nebo 21 let, tak mě vyhodil z domu. A vlastně si pamatuju, že venku byla mráz, byla venku zima a vím, že na tom místě, kde jsem se snažila schovat, tak když jsem tam ležela, tak mi prostě běžel život jako nekonečný film před očima a já jsem věděla, že tam prostě umřu. Že je to prostě moje poslední chvíle na tomto světě. A i v tu dobu vlastně mě Bůh měl rád a myslel na mě a nedovolil prostě, abych tam umřela. Takže poslal vlastně kamaráda, šéfa té party, aby mi zavolal vlastně, co dělám a on pro mě přišel a vzal mě domů. Takže vlastně jsem tam nezůstala a skvělý bylo toho, že vlastně toho kamaráda byla rodina křesťanská, jsou to katolíci a vlastně tenkrát se snažili vlastně tomu kamarádovi pomoct a seznámili ho vlastně s lidma z kontaktního centra Teen Challenge. A já jsem nevěděla vůbec, co si na to mám myslet, protože prostě když s tím přišel, že je nadšený, že zná lidi, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží, jak jsem mu řekla, že spadl z višně a že je úplnej magor, protože prostě pro nás takový lidi neexistovali, pro nás lidi vlastně koukali skrze prsty. Já si pamatuju, když jsem byla vlastně na učňáku, tak vlastně ve druhém ročníku jsme měli přednášku a vlastně tu přednášku měla žena z poradny pro ženy a dívky. A vlastně Ta přednáška mě sice nezaujala, ale ta žena o sobě sama byla jako strašně zajímavá. Něco z ní vyzařovalo, byla úplně jiná, vlastně než jsme byli my všichni. A ona tenkrát rozdávala letáčky vlastně do poradny pro ženy a dívky, kdyby chtěl někdo prostě přijít a o něčem mluvit. A jsem věděla, že už tu dobu mám strašně moc problémů a že bych s ní chtěla strašně moc mluvit. A jakož jsem vlastně byla v té partě a brala jsem drogy, tak jsem se tam jako neodvážila jít. A vlastně, když přišel ten kamarád s tím, že nás mají někteří lidi rádi, tak jsem ještě netušila, že vlastně zatím stojí ta žena, kterou jsem potkala na té přednášce. A ten kamarád mi vlastně domluvil schůzku, tak jsem tam jednou za půl roku asi se zašla podívat do církve a vlastně potkala jsem tam tu ženu na té přednášce. Byla to Lída Bohanková, skvělá žena. A vlastně mohla jsem s nimi mluvit a tenkrát jsem přemýšlela, že nastoupím vlastně do střediska Teen Challenge. A vlastně, když jsem jim řekla o své orientaci a že tohle prostě zatím nechci měnit a že prostě nejsem připravená to téma řešit, tak mě nepřijali a já jsem řešila, co dál prostě, protože jsem chtěla dělat něco se svým životem. A vlastně ten kamarád mezi tím ten program dokončil a já jsem mu volala a říkám, co mám dělat. Já chci prostě taky. Jo, a on mi říká, víš co, tak jim všechno odkejvej a oni tě vezmou. Tak jsem jim to všechno teda odsouhlasila a oni mě vzali do střediska Teen Challenge. A vlastně, když program nemám dokončený, tak se tam stal ten největší zlom v mém životě, protože jsem dostala jako povinnou četbu knížku od Billyho Grahama, jak se znovu narodit. A dodnes je ta kapitola pro mě strašně živým slovem. Byla to vlastně Ježíš je. A pro mě se to tak stalo neskutečně živým slovem, když jsem to četla, že jsem vlastně v tu chvíli vydala svůj život Bohu. Už jsem si řekla prostě dost a já chci prostě žít s Bohem. Chci žít s Bohem naplno a vlastně v tu chvíli, když jsem se rozhodla, tak můj život se začal postupně měnit. Najednou jsem viděla, jak svět je kolem krásný, jak prostě nemusím žít v drogách a bez naději. A že vlastně nevadí, že nemám rodinu, protože jsem ji našla v církvi a našla jsem ji vlastně u té ženy, co měla tu přednášku a ona se stala vlastně mojí náhradní rodinou, mojí náhradní mámou. A vlastně poznala jsem strašně moc přátel v církvi, mohla jsem se v církvi zapojovat a vlastně, i když život není jednoduchý, prožívám spoustu těžkých věcí, tak jsem si s Bohem mohla splnit spoustu snů. Vlastně mám mnohem víc, než když jsem měla kdykoliv předtím. A jsem Bohu za to strašně moc vděčná. A vlastně i když jsem uvěřila, tak moje orientace se nezměnila. Já vím, že je to prostě boj asi na celý život, nebo Bůh má nějaký plán s mým životem. Zatím nevím, jaký. Pamatuju si v období, kdy vlastně jsem se vdala, měla jsem manžela vlastně a manžel se s tím trochu pral, že jsem takový ten technický typ a že jsem takový ten klučičí typ a někdy to úplně nezvládal, ale vlastně přesto nastal moment v manželství, kdy jsem našla nějaký e-shop, kde se mi začaly líbit holčičí věci. Já si pamatuju, že jsem tam utratila asi tenkrát 6 tisíc zaraz, jo, a druhý den, když jsem se vyspala, jsem s toho měla takovou jako neuvěřitelnou radost, že jsem si řekla, ty brďo, já jsem strašně ráda, že jsem tou tranzicí neprošla, že jsem žena a že jsem za to Bohu vděčná, že Bůh to prostě nedovolil a měla jsem z toho velkou radost. Takže to, že jsem byla vlastně transsexuál, Bůh proměnil, ale zůstala vlastně mi homosexuální orientace, kterou se v církvi netajím, protože věřím, že si to Bůh může nějak použít. Já jsem dlouhý roky s tím bojovala jsem sama za sebou, nevěděla jsem, jak se vlastně vyrovnat s tím, že jsem vlastně křesťan a jsem homosexuál. A strašně se to ve mně pralo a přes mnohý poradenství, vymítání a já nevím, modlitby, nevím, co všechno možný, se ve mně vůbec nic nezměnilo. Pořád jsem prostě stejná a vlastně celou dobu jsem si přála, aby mě Bůh přijal takovou, jaká jsem. Aby mohla být konečně šťastná. A věděla jsem, že jsem v církvi na to sama, že tam sice 55 členů, ale ani jeden mi nerozumí, protože se s tím nesetkal. A vlastně po čase jsem zjistila, vlastně, že existují i jiní další lidé v církvi. A pro mě to bylo strašně super, protože to byla pro mě obrovská motivace, že se můžu potkat s někým dalším. Trochu mě mrzí, že toto téma je v církvi tabu a že prostě se o tom moc lidé nebaví, spíš mi přijde, že se toho bojí a přála bych si, aby takový lidé mohli najít v církvi bezpečí, aby mohli najít přijetí a aby mohli svobodně přicházet.

0: Kristýno, ty jsi říkala, že jsi byla nebo jsi vdaná?
1: Ne, ne, nejsem vdaná. My jsme se pak rozvedli, protože vlastně velkou míru vlastně měla ta orientace na naše manželství a můj muž to neustál a vlastně já jsem se s ním rozvedla. A přesto prostě ono trvalo nějak ta odluka nějak přes 2 roky, tak nějak, i když jsme byli jako v kontaktu, protože mám spolu krásného 5letého syna, i přes všechny vlastně těžkosti. Ten bývalý manžel si pak dořešil nějaké věci, já jsem si zase za ty 2 roky prošla něčím, no a nakonec jsme se setkali, takže se budeme brát znova. A on říkal, že už to prostě přijímá, že mě miluje takovou, jaká jsem a že prostě už se tím nechce zabývat a chce žít se mnou.
0: Jak tomu rozumíš ve vztahu k Bohu? Že máš orientaci, jakou máš, nějak přemýšlíš nějaká si a církev, jak jsi říkala, to téma spíše vytěsňuje nebo se k němu nevyjadřuje?
1: Je to tak, jakože když někomu zmíním, jako mám orientaci, tak jako slyším, že to je špatně, jako víš, že prostě to je proti Bohu, že Bůh s tím nesouhlasí a tak, tak jako pak s ním člověk, když to slyší jako celkem často, tak prostě s tím bojuje, nebo když slyší prostě jako modlitby v nějaký proti západnímu směru. Já osobně bych jako přišla, tak pojďme se za ty lidi modlit, než se modlit nějak, jako že máme strach o naše děti, o naše nějaké společenství nebo takhle. Já bych se za ty lidi radši modlila prostě, aby Bůh je vedl, aby se jich Bůh dotýkal, ne jako něčeho, čeho se bojím.
0: A pro tebe to znamená co? Cítíš se jakoby nečistá v té církvi nebo v očích druhých lidí, nebo jak to vnímáš?
1: Někdy se cítím takovým jako kamenem úrazu. Jo, že prostě z toho společenství vyčnívám. A jak vlastně... Že tam jako úplně nezabadám, že nejsem stejná jako všichni ostatní v té církvi.
0: Jasně. A jak vlastně se tedy stavíš k tomu svým, a teď odpust, mám to říct, problému, nebo...
1: Jak se k tomu stavím? Dlouhý roky jsem to vnímala jako problém, že je to něco, co mi prostě brání svobodně žít, občas s tím ještě bojuju, ale slyšela jsem vlastně podcast jsem slyšela, kde vlastně bylo řečeno... Celý život se můžu snažit být heterosexuálem. Přijdu do nebe, kde se nežení a nevdává a řeknu, že hurá, to je super, já jsem heterosexuál. A Bůh mu říká, a jako, co jsi dělal celou tu dobu, jako jo? Že prostě mi to přijde řešit něco kolem sebe, jako soustředění se sám na sebe. A přitom můžu dělat jako spousty zajímavých věcí okolo. Můžu podpořit nějaký církevní akce, nebo jet s dětskama na tábor jako zdravotník, že jsem zdravotnice, takže můžu dělat spousty jiných věcí okolo. A jestli má Bůh nějaký se mnou plán, tak já budu čekat s otevřenou náručí a až přijdeš, tak přijdi.
0: Ty jsi říkala, že pro tebe byl silný okamžik při čtení knížky Billyho Grahama, úplně k tobě mluvila jedna z těch kapitol a ty jsi říkala, vydala svůj život Bohu.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale co to znamenalo prakticky? Co se stalo v tu chvíli?
1: Já jsem se tenkrát naplno rozhodla, že prostě chci jít s Bohem. Že jako úplně odkládám svůj život, jakýkoliv prostě tohle bude po mým, nebo že já chci to, co máš ty. Prostě já chci poznat ten tvůj svět, a chci tě poznat naplno. A vlastně ve chvíli, kdy já jsem se takto rozhodla, najednou prostě, kdyby mi spadly šupiny z očí, jsem prostě viděla, jak je najednou svět okolo mě krásný, barevný, prostě, jak se dá některýma věcma jinak přemýšlet. A vlastně, že když se člověk modlí, takže ty věci najednou jdou jednodušej. Není to vždycky pravidlo, ale stává se to.
0: Že to nějakou dobu od tohoto rozhodnutí, je to pořád takhle čerstvé a silné?
1: Jo, je to pořád takhle živý. Vždycky, když si na ten moment vzpomenu, jak mám slzy v očích, protože pro mě to je nejkrásnější okamžik, který se v mém životě stal.
0: Do čeho tě Pán Bůh pozval? Vždycky, když mu dáváme svůj život, tak se před náma otvírá úplně nová kapitola, ale také nové věci, do kterých nás Pán Bůh zve. Najednou se možná, jak říkáš, padají ty šupiny z očí a člověk vidí jiné věci v jiných souvislostech. Tak co to znamená pro tebe?
1: Já nejsem jako úplně typ člověka, který by nějak naplno sloužil nebo prostě zakládal nějakou službu nebo takhle. Já se spíš někdy vždycky přidám prostě, jo, když je potřeba. A nebo mě baví organizovat věci. Takže to mám strašně moc ráda, když potřebuju Bárce něco zorganizovat nebo tak, tak se k tomu ráda přidám. A
0: musíme doplnit, že Bárka je název místního společenství.
1: No, místního komunitního společenství, tady u nás Zábřeze, takže když je nějaká možnost, tak se ráda přidám. Vlastně nedávno jsem si udělala kurz zdravotníka, takže jsem byla vlastně už jako zdravotník na dvou táborech, nebo to úplně úmyslo jako dělat zdravotníka, abych jezdila na tábory, protože mým přáním bylo ošetřovat lidi na ulici v rámci kavárny Team Challenge.
0: A sloužíš takhle?
1: Na ulici jsme chodili, teď je vlastně to taky složitější se služebníkama, ale pořád to mám jako na srdci. Tam přibude vlastně moje svědectví na nástěnce, ale ještě jsem nepotkala toho druhého zdravotníka nebo někoho, kdo by chodil se mnou na ty ulice.

0: nějaký postoj k životu, k Pánu Bohu?
1: Já si myslím, že mi to dalo vlastně tím, že jsem v církvi a že jsem křesťan a že se to téma tam vlastně moc neprobírá a tak, tak si myslím, že kdyby někdo takový do církve přišel, tak že mám k němu porozumění, k tomu člověku, že vlastně dokážu se na tu situaci podívat možná jinak.
0: Co je vlastně nejtěžší pro člověka, který přemýšlí o tranzici? Co jsou ty jeho nejpalčivější otázky?
1: Možná to jeho přijímá okolí. Mě okolí celkem přijímalo dobře, takže já jsem takový jako boje s tím neměla. Spíš s čím se člověk jako hodně vyrovnává. Já jsem měla okruh přátel, který mě docela brali, ale pak když člověk jde ze školy do školy a tak prostě spoustu cizích lidí, kteří se potřebují do někoho trefovat, tak vlastně to bylo ponižování, vlastně zesměšňování a tak dál, s čím jsem se potýkala jako celkem často.
0: Znáš někoho, kdo řeší stejné věci?
1: Já z těch lidí znám spoustu. Vlastně, když se vlastně stalo to období, že už jsem fakt řešila, že už dál nemůžu a že vlastně jsem na to úplně v církvi sama, když se mi mamka snaží porozumět, tak potřeba jsem najít vlastně stejný lidi, který si vlastně prochází něčím stejným. A vím, že Liduška tenkrát přišla nevím, že jestli to byl život víry nebo život v Kristu, ale že Kýfr Lučí, že to říkám správně, že tam měl svůj příspěvek. A já se přiznám se, ten příspěvek jsem ho nečetla, jsem to jenom přelistovala a našla jsem tam telefonní číslo. A já jsem byla to těch emocí tak všeho plná a prostě všech těch těžkostí, že jsem mu zavolala a on to zvedl. A já jsem se mu fakt doslova vyvračela do toho telefonu. Konečně slyším někoho prostě, kdo prožívá něco stejného nebo si tím prošel. A rozumí mi. A vlastně skrze Kýfra jsem přišla na spoustu dalších lidí, vlastně, kteří si tím prochází a jsou v církevním prostředí. A bylo to strašně moc super, že prostě konečně člověk zjistil, já vlastně nejsem sám.
0: A to je to, co člověk potřebuje vědět, že není sám?
1: Jo, jo, že není sám, že vlastně tím, čím si prochází, není na to sám, že prostě má lidi, který mu rozumí a dokáže se s nima vypovídat, dokáže se s nima poradit, prostě slyší něco z té druhé stránky. Člověk, který za mě, já nejsem uzdravená a vlastně těžko se mi poslouchají svědectví o uzdravení. Jo, že je to něco, co si člověk přeje sám, ale nemá to.
0: A vyhlížíš to? Modlíš se za to?
1: Jo, modlím se. Jako vyhlížím to, ale jestli to někdy přijde, to říct nemůžu.
0: Co by si přála ve vztahu s Bohem?
1: Co bych si přála ve vztahu s Bohem? Vědět, co pro mě má připravený. To by mi bohatě stačilo.
0: A rozpoznáváš nějakou tu linku, kudy má tě vede v životě? Jaké dveře před tebou otevírá?
1: Tak trochu jo. Jsou vždycky těžké věci, které prožívám, ale pak přijde najednou něco takového krásného. Někdy si myslím, že prostě Bůh má smysl pro humor a někdy mě prostě fakt pobaví. Jo? Takže když vidím, že Bůh mluví ke mně tím, že vlastně v těžkostech mi přináší dobré věci, přináší mi pokoj a přináším to tím způsobem, že mi chce říct, mám tě rád. Jo.
0: A to někdy i skrze lidi?
1: I někdy jako, i skrze lidi.
0: Jako třeba skrze tu Lídu.
1: Přesně tak.
0: V čem pro tebe byla důležitá? Protože ona ti taky musela říct vlastně, že homosexualita je něco, co se Pánu Bohu nelíbí.
1: To byly dlouhé rozhovory. Jo, to byly dlouhé rozhovory, přinesly spoustu slz, ale prostě Lída je člověk, vlastně, ke kterému mám úctu. A ona je taková jako moje druhá máma. Jo, já ji mám fakt strašně ráda, taková houževnatá žena. Takže vlastně vždycky, když jsme si s Lidou něco řekli, tak v tu chvíli jsem to nepřijala, ale v hloubi duše jsem věděla, že má pravdu. A já jsem strašně vděčná za takový lidi, kteří se nebojí říct pravdu, i když to druhého naštvou. Takových lidí si vážím.
0: Takže tě opakovaně naštvávala?
1: Ale opakovaně měla pravdu a za to jsem jí vděčná. Díky ní jsem vlastně ve spousta věcech mohla vyrůst a díky Bohu.

v 11 hodin 15 minut, nebo si je vyhledejte na podcastových platformách na webu Rádia 7 a můžete se také přidat se svým příběhem. Pokud vás Bůh oslovil a provází vás životem, ozvěte se nám například na e-mail radio7@radio7.cz. Rádi s vámi ten příběh natočíme a pošleme dál k povzbuzení a k Bohu k slávě.

Pořad s Bohem přináší příběhy lidí, kteří se vydali na cestu a zakusili Boží milost, Boží provázení. Můžete je poslouchat každý pátek.

Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni

19. hodina na Rádiu 7 bude patřit jak dětem. Kanafásek se otevírá v 19.15. Přicházíme s novou knížkou pohádek do postýlky a také nás čeká pořad Uši k duši. Tentokrát s tématem vyhoření a stresu. Ten je připraven ve 7:45. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.

John Foreman v následující písni Side by Side, bok po boku, ukazuje na to, že všechny problémy, které máme, budou jednou pohřbeny vedle, společně s námi. A můžeme odevzdávat Ježíši a nechat je, ať nás nese.

Já už zvu k přijímačům všechny malé posluchače. Za chviličku otevřeme knížku Dany Navrátilové pohádky do postýlky a byla by škoda, kdybyste o ní přišli. Tak za chviličku po písni už k vám míří Kanafásek.

Ahoj děti. V Kanafásku dnes poprvé otevřeme knížku Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. Čeká nás 8 příběhů v podání Lídy Matuškové. Ten první bude o někom malém, kdo se vejde do dlaně a bez čepičky mu to ani tolik nesluší. Pod dubem leží na trávě, rádiovku má na hlavě. Kdo je to? Pokud jste to ještě neuhodli, pohádka vám to prozradí.

Hugo a Malenka. Za naší zahradou roste veliký dub. Není to obyčejný dub, však to brzy poznáte. Letos na podzim byl celý obsypaný žaludy, když už to vypadalo, že žaludy začnou padat, povídá ten velký dub. Tak, děti moje, a teď šup do světa. A nezapomeňte, co jsem vás učil, totiž, že není nic lepšího, než dělat druhým radost. Za chvíli zafoukal silný vítr a v koruně dubu se ozývalo ze všech stran. Tak ahoj, jinde zase, letíme! Pak se ale ozvalo, jo, Weiss! To vykřikl jeden z nich, když dopadl přímo na kámen a až mu klobouček uletěl pryč. Druhý, o něco menší, dopadl těsně vedle. Teď se oba rozhlíželi, kde to vlastně jsou. Moc času na to neměli. Pod strom přiběhly děti a byly nadšené, když uviděli tu spoustu krásných žaludů. Lucka se sklonila a začala je sbírat do kapsy se slovy: doma si z nich udělám postavičky a ze špachtlí jim udělám domeček a taky mechovou postýlku. Andrejce se to líbilo a pustila se do sbírání taky. Když už měla skoro plnou kapsu, uviděla žalud, který byl nádherný a veliký jako žádný jiný. Ležel vedle kamení. Vzala ho do ruky a nasadila mu klobouček, který ležel blízko něj. Jenže žalud se zavrtěl a řekl skoro omluvně: ten prosím ne, ten klobouček patří Malence, mojí sestřičce, on by mi stejně byl malý. Ten můj klobouček se zakutál až pod sedmi krásku, co je za kamenem. A doopravdy, když jej Andrejka našla a posadila ho tam, kam patří, padl jako ulitý. Než stihla Andrejka cokoliv říct, pokračoval ten veliký žalud. A Malenka, je tady kousek za pampeliškou, vidíš ji? Jak by ne, usmála se Andrejka a už je měla v dlaních oba. Pohladila je a vydala se s nimi domů. Doma jim udělala mechový pelíšek a šla spát. Ještě než usnula, broukala si spíš jen tak sama pro sebe. Ten malinký žalud je malenka. No jak ale budu říkat tomu velkému? Z mechového pelíšku se ozvalo: já jsem to ale nes Dvořák. Vůbec jsem se nepředstavil. Já jsem Hugo. Jenže Hugo nemohl usnout. Vzpomněl si na to, co jim říkal velký dub, totiž, že není nic lepšího, než dělat druhým radost.

čím by ale mohli udělat radost Andrejce? Malenka se chvíli rozhlížela po pokoji a pak to uviděla. Vzadu pod postelí ležela krásná stříbrná náušnička. Hugo s Malenkou ji společně vykutáleli před postýlku a těšili se, co na ní ráno Andrejka řekne. Ta se protáhla, vyskočila a najednou si všimla, že se na zemi něco zalesklo. Sklonila se a až výskla radostí. To je přeci náušnička, kterou jsem tak dlouho hledala. Kde se to jen vzala? Pak Andrejka odešla do školy. Když se vrátila, byla nějaká smutná. Něco se jí asi nepovedlo. Hugo se mračil, jak vymýšlel, jak ji rozveselit, až na to přišel. Na zemi ležel Andrejčin ksilofon. Skočil na něj a proběhl se po něm sem a tam. Malenka se přidala. Znělo to legračně a dokonce to chvíli vypadalo, že je to dvojhlasá písnička. Andrejka se rozesmála a hned jí bylo líp. Ne na dlouho. Do pokoje vtrhl velký kluk, jmenoval se Milan. Přišel s maminkou na návštěvu a teď se bavil tím, že Andrejku pořád zlobil. Co s tím? Tentokrát to byla Malenka, kdo měl skvělý nápad. Našla Andrejčinu gumičku do vlasů a taky jednu kostičku z lega. Kostičku strčila do gumičky. Gumičku pořádně natáhla a pustila. Kostička vyletěla a trefila Milana do nosu. Jak to Hugo uviděl, neváhal ani vteřinu a přidal se k Malence. Taky jeho kostička mířila dobře a Milan dostal cvrnkanec rovnou do ucha. To už vyskočil a nasupeně se rozhlížel, co se to děje. Jenže nic neviděl. Malenka a Hugo se tvářili jakože nic. Milan vyběhl z pokoje a zlostně za sebou prásknul dveřmi. Andrejka se rozesmála, vzala ty dva do dlaní a oba je pohladila. Vy jste prostě báječní, pošeptala jim. Hugo a Malenka se až zatetelili radostí nad tou chválou a řekli Andrejce, všechno bychom pro tebe udělali, chceš? Andrejka vykřikla, tak jo, nebýt Lucky, která měla ten báječný nápad sbírat žaludy, tak bych vás neměla. Vymyslíme, čím uděláme radost Lucce. A rovnou se pustili do vymýšlení. Vymýšleli a vymýšleli, až z toho Hugo usnul a Malenka s Andrejkou si dlouho do noci povídali. Ráno si Andrejka otevřela Bibli a přečetla v ní: poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Kazatel 3.12. A Hugo s Malenkou se na sebe podívali a pomysleli si, jak to ten moudrý dub věděl?

Stejně jako Hugo a Malenka dokázali Andrejce vykouzlit úsměv na tváři, jistě to umíte i vy, děti. Vždyť to nemusí být žádný obrovský čin, stačí drobná věc, jako třeba pomoci mamince s uklízením, podat kamarádovi hračku nebo se jen tak na někoho usmát. Z knihy Dany Navrátilové četla Lída Matušková.

0: Pohádka nás zavedla pod dub a já mám jednu písničku, která se dubu také věnuje. Je o dubovém stolu. Ze dřeva vyrábíme spoustu věcí, které jsou nám k užitku a jednou z takových může být i dubový stůl. Něco pevného, pod co se můžeme schovat, u čeho procházíme všechny rodinné radosti i starosti a slouží nám třeba k jídlu nebo malování.
1: Jako dubový stůl nechci, aby se zvál.

jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objel bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl.

0: jako dubový stůl. Nechci, aby se zhrnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Další píseň Lucy Grimble, která bude znít na Rádiu 7, se jmenuje Keep My Heart Open. Udržujme srdce otevřené. Žádné období v životě není promarněné, někdy potřebujeme být zlomeni, ale také potřebujeme mít otevřené srdce.

Za chviličku budeme v pořadu Uši k duši přemýšlet o stresu a vyhoření. Jsou období, kdy máme stresu více, než by bylo zdrávo a potřebujeme s ním umět pracovat. I na to, jak a k čemu je stres dobrý, o tom budou Uši k duši ve 3:15.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, přeje taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohém příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kdeco. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marku, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření. Budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré. Co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě?
2: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně. Jo. Zaprvé to vyhoření přichází tehdy, když stres je příliš dlouhý, příliš nekončící a člověk nemá a nedá si prostor se dát do pořádku, nějakým způsobem se vrátit do nějakého svého normálu a načerpat energii, odpočinout si. Úplně to normálně řečeno, že vyhoření je takový jako extrém, takové to zlomení ze stresu. Ale to, na co ty se ptáš, tak je vlastně vztah výkonu, který podáváme a toho, v jakých situacích se nacházíme. Oni, psychologové, přišli s takovým jednoduchým vzorečkem k tomu, nebo vzorečkem, znázorněním spíš, které ukazuje to, že když my podáváme výkon, nebo máme nároky, jsou na nás kladeny, když jsme v situaci, kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem, nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám, vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tam to je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků a vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše činnosti, ať už pracovní nebo volnočasové, kreativní, právě na téhle hraně, protože pod touhle hranicí tak máme situaci, kde děláme něco, co je příliš jednoduché. Pokud z nějakého důvodu v životě se nepouštíme do věcí, které jsou dost náročné, tak zažíváme nudu. A nuda je rozkladný prvek sám o sobě, pokud je příliš dlouhá. Jo? Někdy je dobrý se umět na chvilku nudit, ale pokud jakoby systematicky jsem vystavován jako věcem, který mě nudí, člověk začne hnít. Jedna moje známá teď má dost problém si najít práci v zahraničí, protože všude jí říkají, že je příliš kvalifikovaná. Možná jde právě o tohle, že oni jako tuší, že by to pro ně bylo příliš snadné a že vlastně by to nefungovalo, protože by pro ně bylo těžké tam být plně přítomná, protože by to byla nuda na nějaké úrovni. Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně, a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, anebo až příliš dlouho. Protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? Nebo nějak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní, takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní, začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak jakoby člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takovej stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc, anebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupují negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mi něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimálního výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jakoby že ten tlak může být i trošku nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví.

0: volí spíš jednodušší aktivity, ale vlastně se nerozvíjejí a časem to začnou cítit, pak se stydí a tak dál. Ale když jsem v situacích, ve kterých jsem nedostal já možnost volby, i pokud něco jsem vlastně musel začít dělat, třeba v práci, jsem nedostal prostor jakoby to nějak strávit a přijmout za své, tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres. Protože není to moje a v tu chvíli je těžký jakoby podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo proto, že to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně je daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval. A abych se hůř soustředil, protože mysl mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se proto rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali. Jo, prostě člověk není stotožně s tou činností, není motivován vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když tě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat, umět si říct, jak ty věci jsou, jakoby říct si, tady jsem, taková je situace, tohle na mě doléhá, jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
0: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám z dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem stotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to je jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, anebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře mluvit, nevím, zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázena tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Jo, že když už se do něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk jako nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, protože je takový ten přirozený stres těch situací a potom je ještě stres navíc, kterými si uděláme kolem toho, tím, že strašníme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově a v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme, byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct, tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor. Vlastně to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatrii nebo za psychologem nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost k tomu, aby trochu porostli, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektujou, když je to dožene.
1: Mnohokrát už tu zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
0: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Jo. Je to tehdy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně. Člověk je připraven jakoby jednat, ale když už zažíváte už nejenom tu motivaci jednat,

0: ale už stres jako takový, že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek tak jakoby už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo, nebo zaútočit, jo, jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresů, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že utečeme anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům a tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit, nebo to zastavit, něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17/18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby vám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Jo? Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivován, tak máte daleko blíž k tomu v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo? Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní, jo? Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
1: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá, je to tak?
0: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě jako zažívám stres, anebo už jako jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud jako žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžejší. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouhotrvajícím stresem trvat čím dál tím víc, jako než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se dostaneme ještě později. Jo. Ono totiž nastupuje ještě jako mezifáze takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo. A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující. A ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit, takový mezistupeň na cestě k tomu vyhoření a přitom v těle se pořád plýtvá energií. To tělo pořád spaluje, jo, to auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo, ale člověk už tam jakoby je pod tím. Lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný, tendence k nemocím, nejrůznějším, k revmatickým potížím, k autoimunitním onemocněním, k alergiím, rakovina se u nich projevuje daleko víc, jo, prostě jako ty civilizační jako...
1: Somatizují problémy, je to ono?
0: V podstatě jo, to tělo se postaví samo proti sobě. Mm-hmm. Jo, to tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože že je třeba v západní společnosti, tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít. Jo. Takže se zvyšují různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako v neklidu, pořád se vám blbě spí třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k vyhoření.
1: Marku, moc děkuju. Děkuju za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

pořadu Uši k duši se můžete vrátit na podcastových platformách na webu Rádia 7 a pokračovat v sérii o vyhoření budeme v pátek v 8 hodin 30 minut.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Osmá hodina večerní nás na Rádiu 7 zavede do Bible, konkrétně pořad Světem Bible otevírá knihu Genesis a postupujeme první kapitolu. Ke studiu jste zváni za čtvrt hodiny, u mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Příjemný poslech.

0: úvodních kapitolách knihy Genesis v pořadu Světem Bible se zaměřujeme na počátky našeho světa. S výkladem teologa Johna Vernona McGeeho získáváme náhled na původní poslání člověka i lidskou svrchovanost nad přírodou. Objevujeme nadčasové duchovní zákonitosti skryté v samotné struktuře písma. Četbou provádí Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme se přiblížili ke konci první kapitoly, ale ještě jsme ho nedosáhli. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh je jedinečná, věčná, hluboce osobní bytost. A tím, že Bůh dal člověku nesmrtelnou duši, jej také učinil jedinečnou, věčnou osobností. Člověk si uvědomuje své bytí, je schopen svobodné volby a z toho plyne, že také má plnou mravní odpovědnost za každé své rozhodnutí. Mimo jiné, i v tomto je člověk obrazem Boha, že se může svobodně rozhodovat. Další příkaz při stvoření na adresu člověka s ohledem na jeho poslání zněl: podmaňte zemi. Mám za to, že tento boží pokyn je prvním podkladem pro poznávání, pro učení se, pro rozvoj a využívání vědy až do našich dnů. V knize přísloví ve 25. kapitole ve 2. verši je podle ekumenického překladu napsáno: sláva boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Bůh ukryl v hloubce země diamanty a jiné poklady, aby je lidé mohli vykopávat. Mám za to, že totéž se týká objevování všeobecně. Například i získávání různých vědomostí. K tomu můžeme přirovnat i zkoumání Božího slova. Podle tohoto pokynu můžeme rozumět, že Bůh si přál, aby člověk i v laboratoři zkoumal všechno stvoření, aby používal mikroskop a nevím, jaké ještě jiné vynálezy, které mu v tom zkoumání mají pomáhat. Jenže na neštěstí člověk odtud, z toho místa soustředění, hledání, přemýšlení, tedy z té laboratoře, na místo něčeho tvůrčího, nejednou vyšel spíš s atomovou bombou. Ten příkaz zněl: panujte. To byl boží pokyn člověku. Podmaňte zemi. Adam tedy nebyl jen zahradník, který měl občas posekat trávu. Člověk byl stvořen, aby nad zemí vládl. Osobně mám za to, prozrazuje nám svůj pohled doktor McGee, že Adam před svým pádem mohl ovládat i počasí, tak jako my si doma nastavujeme třeba teplotu v místnosti. Něco podobného jsme viděli na Pánu Ježíši, když zde byl jako člověk na této zemi. Měl možnost ovládat běh přírody. Mohl přikázat větru a bouři: utiš se. A všechno se utišilo. Věřím, že Adam měl původně takto vládnout nad zemí. To je můj náhled, že Adam před svým pádem měl takové možnosti, ale svým pádem ztratil toto vladařství, kterému Bůh svěřil. 29. verš v té první kapitole nám pak říká: Bůh také řekl: hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Z těchto závěrečných veršů první kapitoly první knihy Mojžíšovy usuzuji, že člověk, a nejen člověk, byl zpočátku vegetarián. Masitá strava přišla na řadu až mnohem později.

32krát zde byla zmínka o Bohu. Stojí za pozornost, že v Bibli nenajdeme žádný pokus o dokazování toho, že Bůh existuje. Proč? Bible prostě s existencí Boha počítá, protože pro toho, kdo s Bohem žije, je Bůh jednoduše realitou. A tak Bible jen různým způsobem komentuje lidské pochybovačné názory. Například těmito slovy, Žalm 14, verš 1. Blout si v srdci říká, Bůh není. Bible byla napsána především proto, aby lidem oznámila duchovní spásnou pravdu, kterou můžeme přijmout pouze vírou. A proto pokud jde o vznik vesmíru a všeho živého, Bible nás jen velmi stručně seznamuje se skutečností, že Bůh je ten, kdo to všechno stvořil. V této první kapitole první knihy Bible jsme viděli kromě stvořitelského díla také boží osobnost a moc. Průmět boží moudrosti a důvtipu do stvoření velmi zřetelně charakterizuje apoštol Pavel, záznam v epištole Římanům, verš 20. v první kapitole. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Řeknu vám velmi upřímně, že mimo víru v Boha je přístup k Bohu prostě uzavřen. K Bohu nelze přijít jinak, než skrze víru. V této kapitole jsme pozorovali ještě další pravdy. Byl tu popřen politeismus. Jen jeden Bůh to všechno stvořil. I když jsme zahlédli také pohled na jednotnou boží trojici. Neboť o člověku bylo řečeno učiňme člověka. Dále tato kapitola vyvrací názor o věčném trvání hmoty, jak nám jej po celá desetiletí předkládali marxisté. První slovo zní na počátku. Všechno to tedy má svůj počátek. Tato kapitola vyvrací také panteismus, čili myšlenku, že Bůh je ve všem, nebo že Bůh je všechno. Tady jsme viděli, že Bůh je celistvá osobnost, která má jasný záměr, která ví, co chce. A s ohledem na ten boží záměr můžeme říci, že se tu vyvrací i fatalismus, čili osudovost. Současně s tím se ovšem popírá i jakákoliv nahodilost.

Ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi, kterou spolu právě otevíráme, se poprvé objevuje jeden důležitý princip božího přístupu, s nímž se budeme v božím slově setkávat znovu a znovu. Totiž princip božího zjevování, odhalování něčeho dosud skrytého. Jak si dále ukážeme, je to svým způsobem jeden z důkazů inspirace, jakoby otisky prstů toho, kdo písmo vedl, inspiroval. Je to zákon opětovného připomínání, anebo jinak zákon rekapitulace či opakování. Jinými slovy, když Boží duch tlumočí Boží slovo, nejprve stručně předloží řadu zásadních pravd a skutečností a pak se k některým velmi důležitým z nich vrací. Postaví je do plného světla a zabývá se jimi se zvláštní obšírností. Teď ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovy najdeme tento princip v souvislosti se 6 dny stvoření, které jsou popsány v předchozí první kapitole. Tentýž princip můžeme vidět i v 5. knize Mojžíšově, v Deuteronomiu. Deuteronomium je vlastně určitou interpretací zákona po 40leté zkušenosti v podmínkách pouště. Deuteronomium, čili 5. kniha Mojžíšova, není pouhým zopakováním zákona, je spíš jeho výkladem. V těchto intencích můžeme vidět i skutečnost, že nemáme jen jedno evangelium, ale 4. V božím slově se tato metoda uplatňuje znovu a znovu. Pojďme ale zase k našemu textu druhé kapitoly první knihy Mojžíšovi. Tentokrát budu zase trochu častěji číst ze starého kralického překladu, protože je v těchto pasážích mnohde doslovnější, což je pro naše přemýšlení tu a tam důležité. Bratr Petr Zeman, který pořídil překlad komentáře doktora McGee, je ještě větším milovníkem kralického překladu než já, takže nám dovolte jej hojněji používat. Máme přitom naději, že v tom, co budeme citovat, bude dostatečně srozumitelný. Geneze, 2. kapitola, 1. verše. A tak dokonána jsou nebesa a země i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne 7. dílo své, kteréž dělal. A odpočinul v den 7. ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni 7. a posvětil ho, nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.

Co znamenají slova, že Bůh odpočinul od svého díla? Byl snad Pán Bůh po svém stvořitelském díle unavený? Sedl si, aby si sedmého dne odpočinul s podotknutím, že má za sebou nabitý týden a že si už konečně chce odpočinout? Dívat se na věc takto je vcelku průhledný nesmysl. Bůh odpočinul od svého díla, čili přerušil je, ustal v něm. Když totiž svou šestidenní práci Bůh dokončil, přehlédl své dílo a zjistil, že bylo velmi dobré. Už nebylo nic, co by se mělo ještě udělat. Kdykoliv já opouštím na sklonku dne svou pracovnu, vždycky mi na stole nějaká práce zbude. Nestalo se, že bych si mohl sednout a říct, jsem u konce, všechno je hotovo. Bůh to však říci mohl. Na závěr šesti dnů stvoření, čili sedmého dne, Bůh svého díla zanechal. Odpočinul. Proč? Inu proto, že dílo bylo úplné, hotové. Je tu obsažena jedna z velkých duchovních pravd. V epištole Židům je řečeno, že do odpočinutí, čili do toho jeho posvěceného sabatu, vešli ti, kteří uvěřili. Oni totiž odpočinuli od svých dobrých skutků a vešli do jeho dokonalého vykoupení. Pán Ježíš téměř před 2000 let zemřel na kříži pro tebe a pro mne a nabízí nám vykoupení, do něhož smíme vstoupit. To spasení je beze zbytku dokonale hotovo. Proto také Pán Ježíš mohl hlasitě zvolat dokonáno jest. A proto také apoštol Pavel může psát, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Epištola Římanům, kapitola 5, verš 1. Nemusím, protože vlastně ani nemohu, nic vykonat pro svou spásu. Všechno vykonal Ježíš. Já to jeho dokonalé dílo spásy mohu jenom přijmout a dále na něm stavět svůj život. Tím, že budu rozvíjet ten nově vzniklý vztah s Bohem, který je v díle Pána Ježíše Krista založen, který jsem skrze Pána Ježíše obdržel jako dar. Nyní v našem textu přichází na řadu souhrn prvních pěti dnů stvoření. Širý vesmír, v němž žijeme, tu zřejmě existoval už dlouho předtím, než se Bůh rozhodl na zemi něco dalšího tvořit. To, čeho si my dnes užíváme. Ale jak jsme si už naznačili, před tímto božím tvořivým týdnem se patrně ještě něco vážného událo se zemí i s většinou dosavadního stvoření. Pak teprve Pán Bůh začal jednat. Nad hlubinami se vznášel boží duch a kosmos byl postupně vyveden z chaosu. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 4. a jeho první polovina. Kniha Genesis není jen knihou počátků, ale i knihou o určitých souvisejících celcích anebo rodinách. To je skutečný význam originálního hebrejského slova toledot, rodopis, nebo kralicky rodové. Toto je rodopis nebe a země. Tato věta uzavírá úvodní všeobecnou zprávu o stvoření a potom následuje zpráva objasňující některé podrobnosti, zejména stvoření člověka.

V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina. Neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava nebo mlha vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. To je 2. kapitola, 4. verš jeho, 2. polovina a potom až po verš 7. V 1. kapitole Geneze jsme viděli, že Bůh chystal pro člověka, kterého hodlal učinit, domov. Viděli jsme, že předtím nebylo nic. A pak je tu náhle existence anorganické hmoty vyjádřená slovy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Následovalo pak stvoření organické hmoty, až po stvoření života. 21. verš 1. kapitoly nám prozrazuje, že Bůh stvořil veliké ryby, podle ekumenického překladu netvory, a potom také všechny ostatní živočichy. Další fází ve stvoření je člověk. V skutku zde není žádný přirozený přechod od takzvaných nižších živočichů. Evolucionisté se snaží vykonstruovat kde co, ale když se podíváme blíže opravdu jen na samotné skutečné nálezy, které jsou k dispozici, musíme prostě pokorně konstatovat, že na Zemi neexistují důkazy pro přechod například mezi plazy a ptáky, jak to vyučuje evoluce. Takzvané rekonstrukce, které se někteří vědci snaží nakreslit na základě nalezených koster, jsou jen a jen hypotézy, protože z těchto skamenělých živočichů se nedochovaly jejich měkké tělní části, ale pouze kostry a většinou jen části koster. Tím spíše evoluce vůbec není schopna překlenout propast a na základě skutečných nálezů vysvětlit, kde se vzal na zemi Homo sapiens, člověk moudrý. Připouštím, že následující biblická formulace, která leží před námi, je dost obtížně přijatelná pro lidi, kteří po léta, ba po celá desetiletí byli ohlupováni materialistickou filozofií, jež se u nás prohlašovala za objektivní, vědeckou, logickou a nevím jakou ještě. Ale ten, kdo se v evoluci začne zabývat opravdu jen nalezenými fakty, bez předchozího zaujatého postoje, jak to asi mohlo patřit k sobě, ten prostě zjistí, že evoluční teorie porušuje základní principy. Principy, které plynou jak z objektivních nálezů, tak z poznaných, opakovaně prokazatelných zákonitostí přírody, nebo i z našich běžných zkušeností. Tomu všemu, co učí evoluce, je nutno věřit mnohem víc, než tomu, co říká Bible, když to porovnáme s nalezenými fakty. I když jsou v evoluční teorii mnohé věci zdánlivě logicky uspořádané, přesto se nezakládají na faktech, ale pouze na domněnkách, na takzvaných vědeckých hypotézách. A nutno říci, že mnohé ty hypotézy z vědeckého hlediska představují nedovolenou extrapolaci, čili ty vyslovené domněnky příliš daleko přesahují ověřitelné skutečnosti, nebo zákonitosti, nebo nálezy. Je mi líto, ale nemáme zde více času, abychom se této problematice věnovali konkrétněji. Nicméně jsem moc rád, že jsem se mohl setkat se vzdělanými a přemýšlivými lidmi, kteří chtěli věci přijít na kloub a nespokojili se s tím, co se jim dogmaticky předkládalo ve školách jako vědecký světový názor. Jsem rád, že si k tomuto tématu dnes můžeme také leccos přečíst, neboť knihy odhalující hluboké slabiny evolučního výkladu zatím nejsou zakázány.

0: Jsme ve 2. kapitole první knihy Mojžíšovi, čtu 7. verš. Pro jistotu dvakrát, nejprve z kralického a potom zase z ekumenického překladu. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl v chřípě jeho tchnutí života. I byl člověk v duši živou. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Takový byl tedy podle biblického záznamu postup při tvoření člověka. Fyzicky, z hlediska hmoty, byl člověk vzat ze země. Materiální, fyzická část člověka, podle toho, co jsme si četli, jednoduše pochází z prachu země. Náš čas se v tuto chvíli naplnil natolik, že se musíme rozloučit, ale příště se k tomuto textu na chvíli ještě vrátíme. Zatím se loučím, Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další napříč celou Biblií můžete najít na stránkách ttb.bible. A to jak v češtině, ukrajinštině, angličtině a mnoha dalších jazycích. Pokračovat ve studiu budeme zítra ve 20 hodin 15 minut.

V další písni Cory Asbury zpívá o tom, že s Bohem jsme v bezpečí. I když se svět kolem nás hroutí, Bůh je pevný.

Do 21. hodiny nás zavede Matt Redman, jeho píseň inspirovaná žalmem 139. Bůh je ten, který člověka zná, zná každou naši myšlenku, nic mu není skryto. Po 9. jste zváni k akademii, kdy budeme zkoumat náš mozek, který se chová jako plastelína.

0: Množství obrazovek kolem nás ovlivňuje naše přemýšlení a vnímání světa více, než si připouštíme. Boleslav Taska hovořil na X-Campu k mladým lidem, ale nejrůznější principy najdeme nejen v seriálech a filmech. K akademii vás od mikrofonu Rádia 7 zve po 9. večerní Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Přátelé, mozek je plastelina. Když tady dneska před váma stojím, tak já tu dneska nejsem jako odborník, který závislost na obrazovce a displejích vědecky zkoumá a vyčetl ty poznatky o vlivu médií nad farováním našich názorů někde z nějakých chytrých knížek nebo studií. To tady jako nejsem, jo? Vidíte před sebou člověka, který je takový léčící se závislák. Dobrý den, to jsem já, jo? A já bych vám trošku chtěl představit moji minulost. Ono to začalo, když jsem začal chodit na základku, na vlastně druhý stupeň. My jsme tehdy bydleli v Bystřici a když jsem měl 11, tak jsem se z rodiči stěhoval do Oldřichovic. Jenže ve škole jsem zůstal v Bystřici. A bylo takové zvláštní, protože v té Bystřici, tam, kde jsme bydleli, bydlel můj dědeček a babička. A já vždycky po škole, nebo velice často, ne vždycky, ale často, místo toho, a hlavně na střední, abych se vracel domů, jsem jel přespat do domu prarodičů. V té době se mi vytvořil takový zvyk, taková rutina, jako stejná. Já vždycky, když jsem přišel, tak jsem udělal stejnou věc. Víte, co jsem udělal první, když jsem přišel domů? Já jsem nejdřív šel do ledničky. To je jedno, jestli je po obědě nebo ne. Lednička vždycky má něco vzácného v sobě, tak jsem ji otevřel a vzal jsem si klobásu, buček, jogurt, kyselou ogurku, čokoládu a k tomu vždycky litr krabicového mléka. Jako já jsem fakt, prostě mám pevné kosti, možná to má podíl na těch kostech, teď jsem dostal alergii na laktozu, ale to vůbec nevadí. Každopádně litr mlíka z krabice. A pak celé odpoledne a vlastně i večer jsem strávil naprosto většinou vždycky stejně. Víte jak? Zapnul jsem televizi, kde jsme měli 3 kanály. Nova, ČT1 a Prima. Nic víc neexistovalo. Jsme v dobách dinosaurů, kdy neexistuje internet, jo? Pozor na to. A mě stačily tyto 3 kanály, které mi vyplnily veškerý můj volný čas, který jsem tam strávil. Od toho, co skončila škola, až do pozdních hodin v noci. A tak to bylo každý den a pak jsem šel spát. To byl můj život ve volném čase, mimo povinnosti, spánek a školu. A teď, když se na to dívám zpátky na to období, tak si uvědomuju, nebo cítím takový divný hořký pocit, takový jsem naštvaný na sebe, jo? Že proč jako, proč jsem ten čas nevoužil jinak, třeba abych, já nevím, chodil, protože mě baví myslivost, víc prostě do lesa lovit, nebo proč jsem třeba se neučil, se neposiloval třeba, jo? Nabušený víc, nebo proč jsem seděl každý den a přišlo mi to jako strašně promarněný život. A kromě toho, že jsem promarnil jako stovky, reálně tisíce hodin, tím, že to bylo, chápete, druhá stupeň základky a střední, právě čuměním do té bedny, tak mě to i formovalo. Přesně tohle to dělají tyhle ty seriály, filmy, a teďkom bych už mohl přidat, že sociální sítě je krátká videa, které sledujeme, které tvarují, formují náš mozek. A to mě formovalo. Víte, jak mi tehdy říkal strejda, který tam jsem tam přešel přes ten pokoj, mi vždycky řekl, stejně mě jako přivítal. Ahoj, televizní maniak! Jo, tak to jsem byl já. Tak. A teď je otázka. Jak to máš ty? Jak to máte vy? Možná je tu někdo, kdo vede podobný způsob života jako já kdysi. Že mimo ten čas, kde máš nějakou povinnost, školu nebo spánek nebo něco, co musíš udělat, tak možná je tu někdo, možná že ne, ale možná je tu aspoň jeden člověk, kdy tvůj čas tvého života, kdy něco nemusíš, vyplní obrazovka, displej, sociální sítě, hry, počítač nebo seriály nebo filmy. Možná ti to přijde normální, protože to tak dělají všichni. Ale je to normální a je to v pohodě. A já chci říct jednu věc. Já vůbec, jestli někdo náhodou dneska tady takový je, já tě vůbec neodsuzuju. Vůbec. Já kdybych byl teďkom teenager, se úplně v pytli. To je šílená doba, ve které žijeme. Chápeš, máš to v kapse. Kdykoliv si to zapneš. Jak to ovládnout? Neodsuzuji tě. Ale chci říct, pokud takhle žiješ a tvůj volný čas z 90% nebo 6 hodin denně vyplní obrazovky a filmy a sledování, tak musím říct tu pravdu, kterou já bych potřeboval slyšet tehdy. Jsi v pasti. Jsi závislý. Tohle je závislost. Tohle není zdravé. Tohle není normální. A i když tak žijou všichni kámoši, tak prostě všichni kámoši jsou závislí. A neříkám to jako nějakou křesťanskou poučku. Tohle prostě je pohled dnešní vědy, neuroscience, prostě tečkom na to, co se děje. To není normální, asi svázaný. A ničíš a marníš svůj život. A já to vůbec neříkám jako odsouzení. Já bych to tehdy potřeboval slyšet. Víš proč? Protože já jsem to tehdy vůbec nevěděl. To byla jenom televize. Ale jsem to netušil, že něco není OK. Mně nepřišlo, že marním čas. Mně ani nenapadlo jinak prostě fungovat, než jsem přišel domů. A já ti dneska chci říct, pokud máš tenhle problém, chyť se za boží ruku, vyhoď mobil, prodej ho, kup se tlačítkovi, prostě běž do lesa, posiluj, buď nejlepší sportovec, buď s kámošema, bojuj proti tomu jakýmkoliv způsobem, protože tohle zabíjá k tvého mládí, potenciálu, tvoji duše. A nebo najdi si pár lidí, kteří to mají podobně a kteří chtějí podobně říct prostě ne, my jdeme proti tomu proudu a povzbuzujte se v tom. Jenže tenhle seminář o tom není, ale já jsem to musel říct, protože to jinak nejde. Není o tom, jak, dneska nebudu mluvit o tom, jak bojovat se s tou sebedestruktivní rutinou závislosti. Jen jedinou větu poslední k těmhle věcem, které s tím souvisí už se, je to, že pokud chceš nahradit nějaký zlozvyk nebo nějakou závislost, vymazat, nejde to udělat tak, že ji přestaneš dělat. Ty musíš tu závislost nahradit něčím jiným. Vyplnit ten prázdný dům něčím, aby 7 horších závislostí tam nepřišlo. Jo? Čili, jak říkám, já prostě na prvním místě, protože jste věřící lidi a toužíte po Kristu, pustit do svého života Krista a pak vytvořit rutiny a věci, které mají smysl, které tě baví, ať už je to sport, posilování, kreativita, malování, tvoření čeho čeli v přátelství, ale takhle nahradit ty závislosti, promyšleně, vědomě. OK, dost, jdeme k semináři. Teďko. Cíl tohle semináře, první, co mi napadlo, bylo, hele, já musím nějak přesvědčit ty moje kámoše, ty mladé lidi, ať se prostě vykašlou na seriály a filmy a nedívají se na to. A pak jsem si řekl, Bolek, že ty často sleduješ sci-fi? Tohle asi nepůjde. A tak jsem si řekl, tenhle cíl je ujetý, protože ani já vlastně to nedělám, já se rád dívám na sci-fi. A pak mi došlo, takže tohle to není cíl semináře, buďte v pohodě. Já bych chtěl stanovit trošku jiný cíl, a to je, abychom, když, mám 2 cíle dneska, jo? Když už se chceš podívat na film nebo seriál, tak dneska bych vás chtěl pozvat, abychom se na film, na dobrý film nebo na seriál dívali jinak. Jinak, než jak to dělají masy. A já ještě musím říct jednu věc. My dneska žijeme v době sociálních sítí, krátkých videí, které zapříčiní digitální demenci. Kdybych měl seminář na tohle téma, tak bych fakt řekl, prostě musíš to utéct. Krátká videa tě zabijou prostě. Vymažou ti mozek. To není film, seriál, jo? Ale to, o tom tenhle seminář není. Já teďko musí se vrátit právě k těm filmům. Takže dívej se, pojďme se dívat jinak na filmy a seriály. A teďkom, jak s Ježíšem? Vem ho sebou, zapni počítač, zapni si Smart TV, posaď ho vedle sebe, řekni Ježíši, pojď se mnou a dívej se na ten film nebo na ten seriál s Ježíšem. A celý čas se dívej těma očima ten film. Protože nejvíce nebezpečný způsob, jak je dívat se na film, kde fakt hrozí, že ti vyformátuje, přemáže prostě tvoji hlavu, brainwashing jak blázen je, když vypneš mysl a necháš se unášet entertainmentem, jo, tou zábavou. Tím se staneš takzvaným pasivním konzumentem. Víte, co to je pasivní konzument obsahu? To je podobné jako husa. Husa, která zažila ve svém životě krmení hus pro získání foie gras. Foie gras, přátelé, to jsou šťavnatá, tučná jatýrka, hus. A získávají se tak, především ve Francii, že vezmete husu, která by se neměla jako moc pohybovat, a systematicky se tyhle ty husy cpou žrádlem, násilně, jsou takové trubky, nebo takhle to dělali kdysi. Ve Francii v některých místech zakopali dokonce tu husu do takového jemného písku nebo do popela, aby se nehybala při tom, jak ji krmí třeba těch několik měsíců, jenom trošku, třeba tak, protože víte, proč se nesmí hýbat? Aby ta jatýrka byla větší a tučnější. A tohle je pasivní konzument. Tohle jsi ty, když sedneš před seriál nebo film a vypneš mozek a necháš se unášet. Víte o tom, že když Evropská unie pomalu zakazuje tohle jídlo kvůli toho, že je to jedovaté? Protože ty játra obsahují mnoho toxinu, jelikož ta husa se nehybe. Nemá jak vyplavovat ty špatné věci. A já v tom vidím úplně jako parádní obraz toho, co se děje, když se díváš na film, nebo na obsah, nebo na seriály pasivním způsobem. To tvaruje takhle tvůj mozek. Tvůj mozek stuční, otupí, neumí rozlišovat a přijímá a tuční a je tvarovaný do té podoby, jakou chce ten řezník, aby tě pak podřízl a sežral si ty šťavnatá, masná jatýrka tvoje a ten mozek a tak. Takže cílem našeho semináře, primárním cílem je dívat se, jako ode dneška, pojďme se, děcka, dívat na filmy, seriály jinak. Vem Ježíše do tvého pokoje, pojď se na to dívat s ním. A druhý cíl, o kterém ale nebudu víc mluvit, jenom teďkom jednou je, lidi, jestli aspoň trošku máte rádi sami sebe a trošku vám záleží jako na tom, jaký bude váš život. Prosím, buďte chytří, pojďme si nastavit hranice. Řekni si, kolik chceš času denně věnovat, obětovat displeji. Řekni si to předem, prosím, udělej to, nastav si hranice. Já nebudu říkat, co je prostě, co bych vám doporučoval, jo? Ale myslím všechno, před mobilem jako zábava, kromě třeba telefonování, SMS, nebo vyřídíš věci do školy, kromě toho, se týče zábavy, nastav si ten čas. Vy víte, jak je průměrný čas normálně od teenagera, že? Víte, co to dělá s mozkem? Můžete pozjišťovat, nechci o tom mluvit moc, je to brutální, 4 až 8 hodin, jo? Teďko mluvím poznatky ne z oblasti křesťanství, ale zase z oblasti, v dnešní době je hnutí mezi normálními lidmi jako nevěřícíma, kteří jdou proti tomu, jo? A oni říkají, že maximální čas je 1 hodina, jo, na displeji, kromě filmu, jo? Prostě, že na mobilu strávíš a film třeba jednou za 3 dny nebo jednou za týden jeden film, jo? Že to ti jako nepoškodí mozek. A teď jsem vůbec nemluvil o křesťanských věcech, čistě o tom, jak to funguje s naším tělem. Jo? Takže je to na tobě, o tom nebudu vyzmluvit, ale jenom tě chci povzbudit. Nastav si hranice, mluv s tím, s někým, třeba si máš kámoše, který to trošku řeší a má, vidí, že třeba je hecař, jo? Řekněte si to, nastavte si to. Jestli máš nějaký smartphone, oni to umí ukazovat, kolik si strávil času denně, průměrně za týden, tak podívejte se na to, no to člověka sice zdeptá, ale je to realita. Jdeme dál, jdeme do toho, jdeme do hloubky. Jedna věc, pokud nejsi křesťan, pokud jsou tady dneska lidé, kteří nejsou aktivním křesťanem, čili pokud nenásleduješ Krista ještě ve svém životě, tak možná trošku jako nepochopíš, a omlouvám se za to, ten hlavní point, jo? Jako nevíš, asi nebudeš vědět, o čem mluvím, když říkám, jakože pojď se dívat na film s Ježíšem. Ale když jsi nevěřící a jsi tady, tak je to super a rád bych tě jako pozval taky, aby se to nahledl, protože tam je hodně principů, které vycházejí právě z oblasti určitého seberozvoje nebo z určité oblasti jakoby zdraví, které fakt pomáhají člověku, ale ten základ je postavený na Kristu. Otázka je, chceš to? Jste ochotní lidi pozvat Ježíše, aby se s vámi díval na sérii, seriálu, na kterém si ostříš zuby? Nebo na film? Jseš ochotný? Protože když budeš mít odvahu vzít k obrazovce Krista, pak je dost možné, že objevíš najednou něco nového. Něco pozitivního, co je jako wow. Jo. A to je, že, a díky Bohu, on mě to učí, z toho mám radost, a teďko zase mluvím trošku z osobní zkušenosti. Když se dívám s Ježíšem na film a vezmu ho k obrazovce, pak najednou vidím nové věci. A teďko bych chtěl vám ukázat jednu scénu, kterou možná ti z vás, kteří mají rádi Marvel, stejně jako já, tak znají, a to je prostě ta poslední bitva, prostě Thanos, Iron Man. A v téhle scéně já vidím evangelium dětská. Tak, Andřej, jestli to pustíš. Tak, Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, tu touhu pomoci. Teďkon to bere a ten hřích, ta moc, po které jsme dychtili, prostě způsobila jednu věc. Obětoval se za nás a zemřel na kříži, prostě umírá. Protože vzal tu touhu po té moci, po té božské moci, která nás oddělila od Boha, ten náš hřích. Pak je pohřben, pod Golgotou klečí, poznali, že to je on, jo. Takže jestli vezmeš Ježíše k Ironmanovi nebo k Avengers, tak ho uvidíš v těchto filmech, jo? A to je strašně povzbudivé. Já mám strašně rád, a to ještě možná pak později zmíním jako Ready Player One, já jsem brečel u toho filmu. Já jsem tam prostě uviděl Boha, který se sestoupil k lidem a stal se s jedním z nás. Znáte někdo Ready Player One? Takové to, jak tam závodí a prostě ten typek, tak se na to podívejte. To si myslím celkem dobrý film. To je prostě o tom, jak lidi žijou v digitálním světě, kdy mají prostě okulusy všichni a prostě on bojuje, aby zachránil vlastně tu virtuální realitu, v které žije celý svět a ti zlí se snaží nějak zase získat prachy z toho a tak. To je úplně jedno. Každopádně trošku spoiler, ale zase tam viděl prostě v tom Boha, jo? Každopádně, když se díváš s Ježíšem na film, je to wow. Ale má to ještě druhý postranní efekt. Někdy se stane, že pokud ho pozveš, tak to budeš muset vypnout, protože ti to nedá. Protože si uvědomí, že na takový hnus, já nechci, aby Ježíš věděl, že já se dívám, to nejde. To je hnus, to je nemorální, to je prostě něco, co mi svádí fakt k sexuálním prostě věcem a nechci, nemůžu se na tohle dívat, je to hodně za hranou. Tak tohle způsobuje, když pozýváš Ježíše, aby se s tebou díval na filmy. Pojďme k další kapitole. Bible a filmy. Někdo by řekl, hele kámo, bolek, Bible, přece co to tady kecáš, Bible nic neříká o filmech a seriálech, takže je nezakazuje, takže se budeme dívat, jo. Já se teda ptám, co teda Bible mluví o filmech a seriálech? Musím se přiznat, že takhle, že by měla jako slovo film a seriál a Avengers a tak v sobě, nemá, fakt je to pravda, v Biblii to není. Ale pozor, to neznamená, že Bible nic nemluví o filmech a seriálech, o sledování toho, přesně naopak. Bible o sledování filmu a seriálu a Bůh a Ježíš mluví moc, hafo věci a to na základě univerzálních směrovek a zásad pro celý náš život. A přesně o tom to je. Protože když následuješ Ježíše, držíš se jeho slova a fakt chceš vidět to, co vidí on, pak to uvidíš. Protože Duch tě bude vést i v téhle oblasti a je to vidět v jeho slově. Bůh nám dává ve svém slově směrovky, principy, zásady, které nás učí, jak přistupovat k televizi, filmům, seriálům, no a i k dalším věcem. A tady chci říct teďkom jednu challenge pro všechny. Lidi, když máte nějaké otázky v životě, a to bude možná jedna z nich, prostě Bože, co s tím, jak já trávím svůj volný čas? To je strašně důležitá o životní otázka. Děcka, přemýšlejte, prosím, prosím, přemýšlejte o tom v životě. Když se modlíte, ptejte se Boha, jak mám trávit volný čas. A volný čas neznamená čas, kdy nemáš co dělat. To není volný čas. Volný čas je, když nejsi ve škole a není zrovna jakoby hodina, když ti rodiče nedá jaký úkol, co musíš udělat a když nespíš. To je volný čas. Čili máš nějaký kroužek, máš nějakou aktivitu dorost, díváš se na to je volný čas, jo? Protože mě hodně lidí na skupinkách říkalo, já nemám žádný volný čas. Máš, to je čas mimo povinnosti. A ptej se Boha, co si myslí o tom, jak já využívám volný čas. A tady bych se chtěl podívat k směrovkám, které se týkají právě filmu a seriálu. Takže já dám jakoby teďkom jenom takové první věci, které mě napadly z Bible, jak jsem se myslel, kde je v Biblii o filmech a seriálech, jo? Tak hodím takové tři, bych řekl, challenge pro mě, které skrze Bibli Bůh jako ke mně promluvil, když jsem ji četl, které se týkají seriálu a filmu. A když máš tyhle otázky, jak využít volný čas, jak se dívat na filmy a seriály, pak čti Bibli a hledejte odpovědi v Bibli, v těch principech, v těch směrovkách. Takže když jsem četl Bibli, tak se tam natrefil na tři taková místa a teď bych jenom jako, je strašně moc, jo? Jenom prostě takový osobní. První je z Římanů 12.2, z kterého jsem se jako zkrátil, musím stát na skále a pane, já chci, abys ty formoval můj mysl, protože ty jsi můj stvořitel, můj pán. Ty víš prostě, proč můj mozek je, jaký je a jaký je smysl mojeho života. Římanům 12.2. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tady je v tom neskutečná výzva. Nenech se formovat, tvarovat mozek tímto světem, ale nech, aby Bůh obnovoval tvoji mysl. Další takový challenge, který přečteme, nedej se tím, na co se díváš, ovládnout, a to je zase 1. Korinským 6.12, 3.4. Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. Nedej se tím ovládnout. Buď svobodný člověk. Jdeme na další princip. Dívej se na film s Ježíšem pro jeho slávu. Aby s tím, jak se díváš na film a seriál, chtěl prostě přinést Bohu slávu. Jde to. Jo? A takže pojďme se podívat na 1. Korinským 10 a vybral jsem dva verše 23 a 31. Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nuže, ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k Boží oslavě. Vidíte tam ty filmy a seriály? Kde to tam je? Ať už děláte cokoliv. Takže neplatí to pro filmy a seriály? Platí to pro filmy a seriály. Takže pokud jako chceš jako Boží dítě se dívat na film nebo seriál, tak to musíme dělat s ním, na jeho oslavu. Jinak utíkám před Bohem, se schovávám jako Adam po tom, co zřešil, jo? Pro sebou. Prostě dívejte se na to spolu. Tak to funguje. A já jsem už říkal o tom, že Ready Player One mě strašně oslovilo. Tam je z toho ten obrázek. A třeba pak jakoby Avatar 2. A o tom jsme mluvili ještě s jedním kamarádem. A teď je ten moment, kdy musím odhalit jednu tajnou věc. Prostě my jsme tenhle seminář připravovali dva. Ještě je tu Andrej a pak nakonec tady vyvolám, když bude nějaká děkovačka, protože on nechce být viděn, ale prostě jsem moc vděčný za něho. A on mi připomněl jednu super scénu, nebo jednu super jako myšlenku z Avatara 2. Kdo viděl Avatara 2, jestli se můžete trošku přihlásit? Jo, je vás tak malo polovina zhruba. Super. Takže Avatar 2, když jsme o tom jako mluvili s Andřejem, tak jsme zjistili, že je jediný film od roku 2020, takový z těch jako známých, kde je normální vzor rodiny. Neznám žádný jiný. Kde je táta, máma a děti, kde otec brání svoji rodinu. Neznám jiný film. Všude jinde jsou gejové, lesby, podvody, nevěra, samotné děti, rozvody. Jako, vyjmenujete mi nějaký jiný film od roku 2020, kde je normální vzor rodiny? Myslíte si, že to je náhoda, že to takhle jako není? K tomu se ještě později dostaneme, jo? Ale třeba právě, když jsem se díval na Avatar, říkám, jo, přesně, jo, Bože, díky, že jsi takhle stvořil. Ale jako úplně paradox je, že nám tím chtějí jako říct, že hele, normální rodiny už mají jenom mimozemšťan, jo? Prostě na Zemi to není možné, jo? A hlavně ne v Hollywoodu, v Disney Plus a Netflixu. Už jako nejde. Prostě na Zemi už ne, tady už můžou být jenom gejové a lesby, ale prostě jo, ve vesmíru na mimozemských planetách možná ještě nějaká normální rodina existuje. Pojďme dál. Jak přesně filmy tvarují naše názory, myšlení a chování? To je teď jako velká otázka, další oblast, do které jdeme hlouběji, jdeme se tam dloubat v tom našem mozku. Otázka je, co z mojí myslí dělá to, co sleduju. A teď se nebudu bavit o struktuře, jo? To je taky zajímavé téma, že když člověk jede hlavně ty 30-sekundové reelsy, shorty a instagramové videa, tak to jako dokonce mění strukturu tvojeho mozku. A teď já chci ukázat tři úrovně programování, jak filmy a seriály, teď nemluvím o internetu, sociálních sítích, filmy a seriály, tvarují náš mozek. A jsou tady tři oblasti. První je, že to, že se lidi jako díváme na filmy a seriály, tak to náhodně, jako, až jako nehoda, to ovlivní lidské názory a chování. Jo? Budou za chvilku příklady. Druhý způsob je nákaza. A to tak, že v tom filmu nebo seriálu ten film ukazuje trendy ve společnosti, které jsou jako reálné, jo? Třeba na západě, nebo nějaký problém, že někdo je diskriminovaný, nebo tak. A ty skrze to, že se na to díváš, aniž by to někdo plánoval, nějací tvůrci prostě, jakože by the way, vstřebáš ty její hodnoty těch lidí, které ten film ukazuje, třeba nevím, nějaké komunity, prostě, nevím, satanistů nebo někoho, tak je vstřebáš a přijmeš a začneš k tomu cítit sympatie jako náhodou, by the way, nakazíš se tím jenom protože to jakoby se vžiješ do toho, co tam ukazuje, takže to je nákaza, nikdo to neplánoval, to se stalo tak jakože jako nehoda. A třetí způsob, který je brutální, a já se přiznám, že když jsme se připravovali na tenhle seminář, tak dětská, to je maras, jako když člověk to začne dloubat, jak cíleně některé prostě skupiny ovlivňují to, co je ve filmech, seriálech a v obsahu na internetu. To je brutál. Já nebudu mluvit všecko, protože mě to děsí a nechci poděsit všecky, ale taky se k tomu dostaneme. A teďkom příklady z života. První oblast programování našeho mozku, jak jsem říkal, náhodně nehoda. Vě takové případy, které známe. Nemo, Harry Potter. Když vyšel film Nemo, tak pak vědci z nějakého, prostě pan doktor Sinclair a blablabla, já nebudu říkat ty studie, vás to zde nezajímá, zjistili, že v určitém místě v oceánu, na bariérovém útesu, velkém bariérovém útesu, vznikl dramatický pokles populace těchto rybiček. Oni fakt existují, jmenují se clown, jo? V roce, od roku uvedení filmu v roce 2003. Až o 70% a v některých místech skoro až vyhynuli. Víte proč? Byla to náhoda, nehoda. Nikdo to nechtěl. Protože lidi chtěli mít Nema doma v akvárku. Chápete to? Tak byla obrovská poptávka ve zverimexech po těchto rybách. No a když je poptávka, tak se tvoří nabídka, takže podnikatelé začali vylovovat tyhle ty ryby a prostě skoro je až vyhubili. Jo? A paradox je, že celý ten příběh Nema je přesně, víte asi o čem je Nemo, tak nemusím vysvětlovat. A teďko se podívejte na Harryho Pottera, on má na ruce krásnou sovu. A to je úplně jiný případ. Po tom, jak se uvolnil Harry Potter a tyhle ty scény s tou jeho sovou, tak v Anglii vznikla obrovská poptávka po bílých sovách. Fakt je koupili, ale žádnou populaci to neohrozilo. Ale co se stalo? Několik měsíců potom, jak to jakoby ten šílený nákupy těch sov vznikly, se všechny záchranná centra pro zvířata naplnila těmihle bílými sovama. Víte proč? Protože lidi, když viděli Harryho Pottera, chtěli být jako Harry Potter, tak si koupili bílou sovu. Jenže pak zjistili, že starat se o bílou sovu není stejné jako starat se o papouška. Protože to je dravec, potřebuje lítat, lovit a prostě strašně křičí, řve, klove a bije křídlama. No tak po pár měsících řekli, tak aha, no tak chyba, tak to vrátili do záchranné stanice a proto prostě způsobili, že teďkom jsou někde v Anglii stovky těchto bílých sov v záchranných stanicích a nikdo je nechce, jo? Tohle je jakoby příklad toho, jak filmy a seriály úplně jako by the way, prostě nehoda, dokážou jako tvarovat naše názory nebo to, co chceme, nebo co bychom, jak bychom chtěli žít. Teďko musím říct jednu vsuvku, jednu věc, kterou fakt potřebujeme do života a to je to, k čemu nás Bůh povzbuzuje. Když se podíváme do Bible, tak v Efeským v 5. kapitole, v 10. verši, Pán Bůh říká každému z nás, lidi, rozlišujte, co se líbí Pánu. Efeským 5.10. To je to, co potřebuju. Naučit se rozlišovat. Čili když vezmu Ježíše k dívání se na ten film, tak teďko mi je dobré jako umět jako to hodnotit, co tam vidím. Proč tam jsou ty věci, které tam jsou? Co mi to vlastně říká? Mění mě to nějak názory? Tvaruje mě to nějak? Nevím, jestli znáte z psychologie halo efekt. To je moment, kdy se poprvé v životě setkáš s nějakým názorem, o kterém si nikdy předtím nepřemýšlel. A náš mozek funguje tak, podle psychologů, že pokud ty uslyšíš nějaký sugestivní názor, o kterém si nikdy předtím nepřemýšlel, tak ho přijmeš za své a velice hluboce se ti zakoření. Takže když si nikdy nepřemýšlel třeba o, já nevím, jaké oblasti, třeba o satanismu nebo něčemu, jaký je k tomu postoj, a nejenom vidíš nějaký strhující příběh, dramatický, emoční, tak to buduje pozitivní tvůj přístup k téhle oblasti. To je šílené, ale tak to funguje jako náš mozek. Rozlišujte, co se líbí Pánu. A pak je třeba o těch oblastech přemýšlet. Ježíš, jak to vidíš ty? Co o tom říkáš ty ve tvém slově? Dokážeš tohle, když se díváš na filmy? Jako já nevím, jestli jsem to dokázal, když jsem měl 15 nebo 16, ale díky Bohu, on mi dal milost neskutečnou, že mě zachránil, že vůbec se neodpadl od víry, jakože, že mě pořád drží, to se o tomu strašně děkuju. Ale učme se to. Jsme plastelína, náš mozek je plastelína. Tenhle druhý verš, ten jsme už četli na počátku. Sledování filmu, seriálu nás formuje, tvaruje naše myšlení a tvoří naše hodnoty, touhy a buduje naše názory. Když Bůh měl ustanovit něco, co bude předávat boží názory nám, koho k tomu povolal? Komu dal za úkol, aby budoval boží hodnoty v nás? Jeho záměr pro náš život. Aby nám ukázal, jak máme žít. Koho povolal? Tak víme, že Pána Ježíše. Komu to Pán Ježíš předal? Učedníkům. Komu to učedníci předali? A jak fungovala církev? Kazatele, učitele, pastory. Někdo, kdo prostě vypráví příběhy z božího slova. To je způsob, jak Bůh se rozhodl, že předá svoje hodnoty, pravdy a způsob života jeho následovníkům. Skrze kazatele, pastory, učitele, kteří předávají, učí, předávají ty boží hodnoty dál. Dává to smysl? A teďkom druhá otázka. Jak to dělá svět? Jak svět předává globální hodnoty, to, jak bychom se měli chovat? Kdo je kazatelem, pastorem a učitelem toho světa, který předává příběh lidem? Kdo to je? Učitel ve školách? Možná. Jo, nechci to znižovat, jo? Ale je tu někdo, kdo to umí mnohem lépe. Upřímně. Filmy, seriály, sociální sítě, youtubeři. Tohle jsou evangelisté, pastoři a kazatelé světa. A ty názory, které oni hlásají, skrze příběhy, filmy a seriály, skrze příběhy, podobenství, otevírají se vám trošku oči, začínáte to chápat? Jsou to, co tvaruje naše názory, rozhodování, hodnoty, to, jak budeme žít, jak chceme žít a jak žijeme. A o tom to je. A používají k tomu emoce. A schopnost naší psychickou, které se říká empatie. Slyšeli jste slovo empatie? To je vcítit se. To je to, že když se dívám na film nebo na seriál, tak já se takzvaně identifikuji s tou hlavní postavou nebo s nějakou postavou v tom filmu. Najednou jako vcítíš se do té postavy a identifikuješ se s ní a pak v tenhle moment, jo, když se v tom, jak se spojíš, tak nějak jako vnitřně s tou hlavní postavou, tak přichází moment, kdy tě to neuvěřitelně tvaruje, to, co on říká, dělá. A třeba takový, my jsme přemýšleli nějakým příkladem a je jich jako milion, no, ale třeba jeden je Deadpool, jo? Že já jsem si jako uvědomil, že mi se takový líbí strašně ten jeho jako hnusný humor zprostej. Pak mi jako fakt po tom sledování toho filmu jako vyskakovaly v některých situacích úplně ty hlášky, nebo chtěl jsem si jako zavtipkovat jako on třeba někdy, nebo použít nějako takové zrnité, sprosté slovo, jo. To není záměr toho filmu, to bylo to by the way, jako to nikdo asi neplánoval, že to lidi má tvarovat takhle, to byla ta nehoda, náhoda, ale takhle mi to tvarovalo. A teďkom bychom mohli pokračovat milion příkladů, jak to dělá. Ale my jdeme dál, takže to je to by the way. A teď jdeme na oblast nákaza, čili film ukazuje současné trendy ve společnosti a inspiruje k těmto trendům další lidi, kteří film sledují. Tak není to ve smyslu, že by tady byla nějaká mocnost, která chce, nebo nějaká organizace, která by chtěla svoje hodnoty předat nám. Prostě se to stalo, protože oni ukazují v tom seriálu něco, co nějak lidi žijou v Americe a já to pak chci taky. A teď přichází příklad z mého života. Friends, když jsem byl na střední, tak to byl jediný asi z několika seriálů, který hrál. Pro mě to byl jediný seriál. Takže s dnešními seriály asi trošku nuda. Pro mě žádné brutální vraždy, střeva, hektolity krve, žádný sex, intimita, žádné akce ve formě okultismu, mystiky, kouzel tam není. Nic moc, jako spíš takové light to je. Jenže v té době nebyl jiný seriál, tak jsem se na to díval a nějakým způsobem já jsem si to pak jako uvědomil, mi v hlavě udělal jako díru. V tom smyslu, že já jsem vyrůstal v křesťanské rodině. Vyrůstal jsem v církvi, viděl jsem úžasný vzor rodiny, milující táta, milující máma, 4 sourozenci, jako super rodina. Babička s dědou, byli si věrní, prostě skvěle, jako úžasné vzory, chápete, měl jsem, díky Bohu za ten dar, to výjimečné. Ale díky tomu, že jsem se díval často na tohle, jsem pak zjistil, když jsem byl později jako v tomhle období romantických problémů, že já mám v hlavě názor, díru, že je lepší žít na hromadce. Že je příjemnější, jako racionálně, jakoby, teď trošku schýza, jo? Že jedna část hlavy mi říkala, jasně, správná je rodina, děti, manželství, věrnost a tak dále. Ale něco druhého, ta díra v té hlavě bylo, že jsem říkal, hej ty vogo, to je možná lepší, jako mít holku, neřešit to, prostě pak to vystřídat a tak dále. A já jsem si v tom určitě období života šel s Bohem jako řešit, prostě jak je to možné, že jak se mi to tam do té hlavy dostalo, jo? To není možné přece. A pak mi došlo, že Je to taky díky tomuhle seriálu. Tak to znáte, no? Funguje jako různě ty vztahy. Pak mi to stalo strašně moc bojů prolomit tyhle emoci a znova uvěřit pánu, že tohle je svět. Ale tohle utrpení. A teďkom, až zpětně, když už mě to ani nebaví se dívat na Friends, protože já mám hodně Friends, kteří žijí jako Friends, si mi teďkom chápete. Takže tyhle příběhy znám z první ruky a ne z televize. Vidím, že tohle je brutálně utrpení. Jako to tam neuvidíte, ale nevěra, nejistota ve vztahu, že ten kluk neví, jestli prostě můžeš důvěřovat, že s tebou zůstane, že prostě ta holka jestli je s tebou jen kvůli prachu, to je brutál, se děje v reálném životě. Jo? Ti Friends reálně jsou úplně jiná liga, ale Bůh má pro nás nádherný záměr. Tak to jsem teď chtěl ukázat, jak mi to naformatovalo moji hlavu. To není jenom o tom špatném filmu. To zlo je ve mně. To zlo je v tobě. My jsme totiž zároveň pořád hříšní. My jsme ospravedlněni, pokud si přijal Pana Ježíše jako svého krále a zachránce, pak si ospravedlněný hříšník. Ospravedlněný svatý hříšník. A ta stará přirozenost je tam pořád někde v nás, pořád vylezává, svádí nás k tomu zlému, jestli mě chápeš. Takže, když se díváš na film a je tam ta temnota, ta světskost, tak prostě najednou to v tebe začne rezonovat. Jo? Je to tam v nás. A kdyby neexistovaly obrazovky a displeje, a místo toho bys pásil někde ovečky, kde jinde bys cítil svoji temnou duši nahotou, nemanželským sexem, brutálním násilím, nevěrou, romantickými románkami o manželství. S příchodem televize, obrazovek, je tu něco, a teďkom pozor, co tu posledních 6000 let nebylo, a nebo kdo věří v nějakou jiné stáří země, tak chápete to? Že my jsme první století v historii planety Země a celého vesmíru asi, kdy se někdo věnuje tolik hodin času, že se čumí do obrazovky. To nikdy nebylo. A dost pravděpodobně to bude mít vliv na náš mozek. A je to tak. A lidi z tohohle světa jsou někdy mnohem chytřejší než věřící lidi, se začínají uvědomovat, začínají něco s tím dělat. A já chci povzbudit, nebuď pasivní konzument jako husa, kterou chce někdo vykrmit a stučit játra. Pozví Ježíše, zapni mozek, dej si hranice, buď s Kristem. Že tohle to jako Friends je teď už asi jako light, že my jsme teď v době, a teď je to jenom vsuvka, sociálních sítí, kdy jsme dospěli jako k tomu, že z mnoha mladých lidí, především holek, se stávají digitální prostitutky. A asi takové nejznámější je OnlyFans, nebo jak se jmenuje. Jo? Kdy holky prodávají svoje tělo na videa točí a házejí na internet a pak vznikají digitální nevěstince, čili bordely, slušně řečeno, kde konzumenti, čili kluci nebo nějaké holky, přicházejí a platí za to, aby měli virtuální sex s těma lidma, kteří prodávají svoje těla pro tohle. A to je mnohem horší než porno, protože tenhle ten digitální nevěstinec je už jako to už jako satan podle mě si říká, ty vogo, tak to lidi vymysleli něco horšího než já, jo? Jakože, jako fakt, protože to je naprosto brutál a já si říkám, jako jak člověk, jako mladý člověk, má šanci v tomhle světě obstát, nestat se závislý, přežít, aby ho to nevymazal, aby si pak byl schopný najít reálnou holku. Teď on bude navždy prostě závislý na porno a OnlyFans. Teď ti lidi nikdy oni budou fakt mít ty okulusy, nebo jak se to říká, virtuálně na hlavě a budou prostě jenom žít v tom. Prostě jak někdo zachrání prostě tu generaci, která teď vyrůstá. A já vím, že ta naděje je, protože tohle si vždycky myslel generace před námi. Ta naděje je fakt v Kristu. A je v tom, že se ho držíš a řekneš ne. A budeš bojovat, a když spadneš, znova se necháš pozvednout a postavíš svůj život na Ježíši. On je tvůj počátek a konec. Já klidně umřu i pro tebe Ježíši, ale prosím, veď mě, já chci být tvůj. Pojďme dál. Druhá příklad nákazy je z Mongolska. Všimněte si něco divného na té jurtě. Co tam leží, takové kulaté hovole těch oranžových dveří? Satelit! A co vidíte v té jurtě? Televize nebo obrazovka, počítače a solární panel, protože tam nemají elektřinu, že? Tohle to děcka způsobilo Esmeralda. Lidi v jurtách se dívali na telenovely a když viděli, že ve městě jsou prachy, ženské a tak, tak ti Mongolové, to mi řekli oni, to jsem nevěděl, se začali prodávat svoje stáda, oni jsou nomádi, oni se fakt živili pastavectvím. Prodali svoji jurtu, vydělali třeba v přepočtu 200 tisíc a mysleli si, že přijdou do města, do Ulan Bátaru, protože to je jediné velké město tam v okolí, a že zbohatnou a budou jak Esmeralda a prostě, že se holky provdají a budou mít prince a budou jezdit na bílém koni, nebo oni mají všichni koně, tak radši na bílém Royal Ferrari nebo něco. A najednou přišli do města a zjistili, že 200 tisíc je strašně málo. Že za to jako tak maximálně si koupí na půl roku budou mít jídlo. A víte, co to způsobilo? Mongolsko má největší vývoz bílého masa do celého světa. A bílým masem nemyslím ryby, ale holky. Protože oni jako nemají co dělat. Takže tam jsou pak takoví jakoby predátoři, kteří jim nabídnou práci, oni jdou dělat do strip klubu a pak je vyvážejí do Číny, do brutálních bordelů, kde jsou sexuálními otrokyněma, strašně trpí. A ty, které mají štěstí, ty vyváží do Koreje a prodávají jako manželky na zákazku. To je realita mongolská, to je realita Esmeraldy v každé jurtě. A víte, co dělají kluci? Kluci nemají co dělat, protože byli pasteři a tam je pasteřů milion. Čili máte nějaké město, ty paneláky, a pak začíná slam, ale jako v realitě to jsou jako miliony lidí, kteří byli v těchto budkách, jo? A chlapi chodí ilegálně těžit uhlí, protože tam Čína a Rusko jsou proti oficiální těžbě uhlí, tak oni normálně, jako nekecám, tam máte místa, kde začnou kopat díru do země, tam je strašně hafo uhlí a třeba po jako vytěží uhlí a tam není odvod jedovatých plynů, nemají žádné vzpruhy, protože v Mongolsku nejsou skoro stromy, takže tam zářve neskutečné množství kluků, jako jste vy, protože oni nemají co dělat, nemají prachy. A příčina, původ, satelit, filmy, seriály. To je brutál, jo? To je jako nákaza, která jim jako naučila, že když budeš mít tohle, pak budeš, jo? To nakecal svět. To nebyl cíl, to tvůrci Esmeraldy určitě nechtěli, aby tam zničili nomádskou kulturu v Mongolsku, ale to se stalo, nákaza, nehoda. Pojďme na poslední, nejbrutálnější oblast, kterou jsem nazval vymývání mozku, čili propaganda, brainwashing. Ve světě předávají hodnoty celebrity, filmy, seriály. Propaganda, co to je? Definice. Propagandou se rozumí informace, zejména neobjektivní nebo zavádějící povahy, používaná k propagaci nebo zveřejnění určitých politických věcí nebo názorů. Čili, jinými slovy, prostě chceš přesvědčit lidi o něčem, co úplně není tak pravda, je to spíš jenom něco, co chceš, aby si mysleli, tak do toho dáš psychologii, moudrost, prachy, reklamu a dáš to lidem do hlavy a ti, jelikož jsou jako husy, nějaké foie gras, tak to sežerou i s navijákem. Propaganda, tuhle používali Němci, čili fašisti, Hitler, používali to Američané, Mr. nebo Uncle Sam, I want you, zakladatelé, prodejci, prostě kouření, cigaret a všeho možného. Tak stejně to používá feministické hnutí v Americe a dnes především komunita LGBTQFSETUVZJXY. Tak, přesně, a teďko mám si jako ukázat trošku důkazy, že to tak je, úplně šílené souvislosti, ale které jsou možná trošku konspirace, že strýček zakladatele Netflixu byl fakticky člověk, který byl hlavní postavou propagandy v Americe, když byla válka, aby povzbudil k válce. Jo? A jeho strýček byl Sigmund Freud, který založil psychoanalýzu a vymývání mozku ještě předtím. Čili možná jo, možná ne, nevím. Ale teď jdeme k realitě. Přímo příklady konkrétní. A první příklad dnešní propagandy je agenda LGBTQ+. Tak, já věřím, že mnoho lidí z vás má pozitivní přístup k téhle oblasti a to zase nekritizuju, naprosto to chápu, protože to je jako silný tlak na dnešní naše myšlení a dnešní naše mozky. Mnoho studií, sítí a streamovacích platform přijalo už dneska směrnice nebo iniciativu, protože oni chtějí podpořit sexuální diverzitu, rozmanitost ve svém obsahu, který tvoří. Tyto iniciativy těchto společností, těch, co tvoří ty filmy, seriály a blablabla, vycházejí z jejich interních zásad, tak to je jako takové jejich krédo, co jako chtějí dělat. A díky tomu, že existují organizace, a teď řeknu jaké, můžete se dohledat na internetu, které prostě k tomu tlačí a povzbuzují, tak oni to přijali za své a pak, když se díváš třeba na nějaký seriál na Netflixu, nebo na Disney+, tak proto tam jsou ty kvóty, kolik tam má být černochu, kolik tam má být queeru, kolik to tam má být, jo? Protože to není náhoda, to není jako nákaza, ale to je propaganda. Tak cíleně proto to tam je, aby člověk k tomu zaujal pozitivní vztah. Co mi jako dostalo je hnutí, které se jmenuje GLAD, čo je Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Každopádně, téhle organizaci GLAD se podařilo ovlivnit populární média, aby zahrnovala přesnější a pozitivnější zobrazení LGBTQ postav a dějů. A teďkom tady jsou studia, možná vám něco budu říkat, které úzce spolupracují s hnutím GLAD. Ty hlavní, co dělají filmy a seriály, mají přímo jako kontakt s tímhle hnutím, které považují za pozitivní, a proto tam v tom je propaganda, cílené tvarování nás, abychom řekli, aha, to je krásné. Pojďme se podívat, jak se to dělá hezky od kočárku až kolky. Tak se podíváme na Coco Melon Lane, která se snaží naučit malé děti, aby byly queer, geové a lesby, a je to úplně OK. Tohle dětská je brutální propaganda. Hitler, když chtěl, aby mohl legálně vyvražďovat židy, tak natočil, a co se nám to mě štve, nepodařilo dohledat ten film, který mám někde uložený na disku, před 10 lety našel. On natočil film, aby legálně mohl vyvražovat židy. Ale on nenatočil film o vyvražďování židů. On natočil film o tom, jak jeden pán má manželku, která umírá hroznou nemocí a má brutální bolesti. A měl kamaráda doktora, který za ním přišel a říká, tak co, píchneme jí tu injekci, aby už se netrápila a umřela. A oni úplně brečí, ne, nemůžeme to udělat, nemůžeme zabít. Ale ona už nebude žít. A takové ty emoce, jakože fakt, to točil Hitler v rámci své propagandy, aby mohl vylazovat židy. A pak ji jako píchnou tu injekci, a tak spokojně umře. A někdo mi řekne, cože, to byl blbost. Fakt je to hezký film. Ale jak se mu to podařilo v lidech udělat, že pak vyvražďoval osvětími židy? Protože dokázal lidem jednu věc, že existuje život, který už nestojí za to žít dál. Nejdřív smrtelně bolestivě umírající lidé, pak postižené děti, postižení lidé, pak nižší rasa. Postupně, pomaličku, propaganda. A myslíte si, že rodiče to kontrolují, když se děcka na to dívají? Já se děsím toho, co bude za 20 let v téhle oblasti, v církvi. Jako. Je to určitým způsobem domluvené s GLADem, aby vnášeli tyhle z té hodnoty do těch snímků, a to, co to způsobí, není racionalita. Tam nebude někdo dělat přednášku. Hele, tohle je dobře, dělejte to takhle. Ale je to prostě příběh plný emocí, který ti dokáže, že to je v pohodě a že jim to přeješ. Tak to dělal Hitler, tak to dělá současná propaganda, ale nejenom v téhle oblasti. Já teďkom, děcka, já vůbec nemluvím o našem přístupu k lidem, kteří bojují v téhle oblasti. Vůbec, jo? Já nechci teďkom ani do toho trošku vstoupit. Já mluvím čistě o hodnotách, které se dneska tlačí nám jako lidem. Oblast sebevraždy. To jako já vůbec nechápu, ale nevím, jestli znáte 13 důvodů, 13 reasons why. To je prostě propaganda k sebevraždě. Jo? Vlastně ospravedlňování lidí, kteří mají ty sklony, a určitým způsobem povzbuzování nebo takové, bych řekl, jako empatie vůči tomu, prostě to třeba jako udělat. Jo? Tohle to jako fakt nedoporučuji se na to dívat. Prosím, ej, ne, protože to tě fakt přesvědčí. Ty získáš empatické díky tvoji schopnost se vcítit do té postavy, identifikovat se s tou postavou, pozitivní přístup nebo vnitřně podvědomě, že to zase není tak špatné. Brutal. A jdeme na třetí, co jako vůbec nechápu. A to je propaganda satanismu. To jsem jako předtím vůbec, já jsem úplně slepý v té oblasti a mě to úplně jako šoklo. Já nebudu mluvit nic. Podívejte se na seznam Netflixových prostě pořadů, které jsou propaganda satanismu. Třeba jeden člověk, nebudu jmenovat, je to teolog, když jsem mu o tom říkal, já se na to dívám na Lucifera. To je v pohodě. On je takový hodný, on šel z pekla, našel si nějakou holku, detektivku, a normálně, když on se do ní zamilovala, ten Lucifer,

okultismu. A teďkom, kdybychom se na to dívali, vsaďte se, že se do toho zamilujete, že budete na straně satana a jeho andělů. To je normálně regulérní seriál pro dětská. To je propaganda satanismu. Já nejsem zastánce konspirací, kteří tvrdí, že tyhle ty, jako Disney+, Netflix a Hollywood ovládla nějaká satanistická organizace. To si nemyslím, já to říkám. Ale vím jednu věc a teďkom bych mohl pouštět videa a videa, kdy herci nebo tvůrci se otevřeně hlásí k satanismu. Oni ne, že by to tam organizovali takhle, ale když je nějaký křesťanský tvůrce, tak tvoří obsah s nádechem té víry. Chápeš? Ale když je satanista tvůrce, tak tvoří obsah s jasnými hodnotami. A já vás chci povzbudit, nebuďte jak ta husa, která nechá do sebe spát bezmyšlenkovitě cokoliv, jako rozlišuj, nenech se formovat tímto světem, proměň se obnovou své mysli, vzepři se tomu proudu, je to brutál. A kdybych vzal jeden biblický text, protože pak ještě milion filmů, seriálu, který vlastně v nás tvaruje pozitivní přístup k okultismu. Jo? A třeba já bych nikomu nezakazoval, jako nemám sílu někomu ani říkat, že nedívej se třeba na Harry Pottera, jo? To je pohádka, ale to je úplně jako light, ale ve skutečnosti, když se podívám zpátky třeba na to, jak byl kdysi vyobražen jako čaroděj nebo čarodějnice, tak si vzpomenu na Mrazíka, nebo na Jenička a Mařenku. Jo, taková čarodějnice. Ale když vidím Harryho Pottera, tak jako já se fakt do něho vcítím, jo. Nebo The Warrior's Tale, kreslená pohádka pro děti. Na konci tam mají přijít k nejmocnější čarodějnici. Já jsem čekal nějakou, jo. Najednou tam vyjde animák. Krásná blondýnka, takové šatičky. A to je ta nejmocnější čarodějnice, která vždycky pohodě, ting, a všechno je vyřešené, jo. A jsem říkal, aha, a já jsem najednou uviděl tu propagandu v té pohádce. Nenechte se formovat tímto světem. To, co mluví Bůh o čarodějích, o okultistech, Deuteronomium 18. kapitolu, kvůli tomu, že lidé se tomu reálně začali věnovat, okultismu, čarodějnictví, magii, blablabla, byla brutální genocida v Kanánu, kterou Bůh nařídil. Protože to vedlo k horším věcem, než je smrt. Kvůli čarodějnictví, jasnovidectví, hádačství, zaříkavactví, vyvolávání duchu. A teď si přečte 12. verš. Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání, protože to, co dělali oni, bylo horší než smrt. Oni pálili svoje děti v ohni, aby vzývali Molocha. Brutality, pojďme dál, tohle už nechci vlastně jako ničit. Zopakujme si tři úrovně programování našeho mozku. První byla náhodná, druhá je nákaza, čili nezáměrná, reflektující trendy ve společnosti, a třetí je propaganda. A teďkom jeden princip. Já mám rád nože, mám rád ostré nože, a když k nám přijde návštěva a není zvyklá na ostré nože, tak teče krev, protože si nevšimne, že máme doma ostré nože. Víte, jak nejlépe můžete otupit rychle nůž? Vezmete brousek a místo toho, abyste brousili tenhle nůž takhle, tak dáte takhle a takhle budete řezat ten brousek. Jo? Když řežeš zeleninu na talíři, tak otupíš nůž. Děcka, nekrájejte zeleninu na talíři. Message, challenge z tohohle slova dneska, jo? Protože otupíš nůž. A mimochodem, víte o tom, že dřevěné dinko svojí strukturou zabíjí bakterie a v plastovém dinku díky porům, které vznikají v řezání, bakterie zůstávají? Používejte dřevěná dinka. Co je otupění? Otupit můžeš ostrý nůž, když řežeš, co nemáš, a my můžeme otupit taky. Jak? Že se necháme ty kameny, aby nám bombardovali naši mysl bezmyslenkovitě podle úlu, jak stanoví oni. Prostě řežeme tou hlavou do těch seriálů, filmu, nemyslíš, zaplatíš, je to tam. Efeským 4.17, pojďme si přečíst aspoň tři veršičky, jak už nic. Naléhávě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života, otupěli a oddali se nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Když jsem byl malý a v televize byla pusa, že dva lidi si dali pusu, tak babička, víte, co vždycky dělala, tak zakrývala oči i ruku očima. Nedívejte se na

pusu, jo? A já jsem se fakt styděl, jako když jsem viděl pusu v televizi. Teď se nestydím. Otupil jsem. A ještě jeden příběh s babičkou, to by se jako nezapomenu, ona mi vyprávila, jak v 60. letech poprvé ve vesnici někdo měl televizi černobílou. A ona se šla podívat tehdy na první film v životě. A hned to byl horor, aby se neřeklo. A byl to film o upírech. A ona říkala, že tehdy, jak toho upíra uviděla v té televizi, ona byla asi takhle velká, jo, černobílá, ještě zrnitá, chápete, první televize v 60. nebo... Ona se tak vylekala, že chtěla utéct a pak několik nocí potom se jí zdálo o těch upírech. Jako když jsem se díval na záběry upírů z těch 60. let, tak upřímně, moc mě to neděsí. Nevím, myslím, že dneska některé holky, které se nalíčí, tak trošku víc zajímavě, mě vyděsí víc, ale... Dobře, jdeme dál. Takže tohle to je otupění, dejte si bacha na to, aby jsme fakticky, když do toho vstupujeme, vstupovali do toho s Ježíšem. Abychom nebyli jako ta husa, ale mohli být božími dětmi, kteří jsou stvořeni k božímu obrazu. Závěr, končíme. A pak bude nějaké otázky, diskuze, pokud budou. Když v sobotu večer přijdeš z X-Campu a budeš přemýšlet, co dneska večer budu dělat, a na planetě, hele, pustím si něco, pak tě chci hecnout. Pozví Ježíše, aby se díval na ten film s tebou. Když jsem tohle řekl jednomu kamarádovi, tenhle challenge, že to chci říct dneska tady, tak on řekl, to ne, to by bylo trapné ho tam pozvat. Jenže, víte, co je realita? I když ho tam nepozveš, on tam je. Pokud jsi znovu zrozený křesťan, máš Krista, následuješ ho, Římanům 8:9, pojďme si přečíst, kdo je v nás, pokud máš Krista? 3:4. Přebývá-li však ve vás Boží duch, pak nežijte v těle, ale v duchu. Kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Pokud nemáš ducha, nejsi jeho, ale on je v tobě. Efeským 4:30, pojďme, střelme tam hned další. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Prostě je v nás. Jsme označeni jeho pečetí, Kristův duch, když si ho přijalo z svého srdce. Pokud jsi znovu zrazený křesťan, opakuju. Pak když si sedneš za displej, vytáhneš mobil, on cítí to, co ty. On vidí to, co ty. On slyší to, co ty. Když jsi sám a trápíš se a máš pocit, že tě všichni opustili, on cítí to, co ty. On vidí to, co ty. On prožívá to, co ty. Jediný rozdíl, co nám strašně pomáhá, je žít v přítomnosti Ducha Svatého. A to není o tom, že ho musíš pozvat. On tam je, ale musíš otevřít oči. A otevřít svůj mysl, své srdce na jeho působení. A dívat se s Ježíšem na ten film. Úplně nejbrutálnější pro znovu zrozeného křesťana je oddělit tuhle oblast od Ježíše. Volný čas. Když si ho necháš pro sebe, tak jdeš dolů. Jdeš po široké cestě. Lidi, to je to právě, co nám Bůh svěřil. Abychom s tím využili. Protože v tomhle čase jedině můžeš duchovně růst. Ve škole, když spíš trošku, ale když máš právě ten čas, který můžeš využít. Využij ho na kreativitu, sport, posilování, být s lidma, dělat věci, prostě makat, nebo něco, co tě baví, hudba, cokoliv. Ale prosím, tvoř pro Ježíše na jeho slavu. A když už si dáš pustit film, popřemýšlej jaký. Když už si dáš pustit seriál, přečti si předtím trošku ty hodnoty, nebo trošku si to zhodnoť a dívej se na to s Ježíšem. Zapni víru, aktivuj modlitbu. Pane, jdeme na to. A to je výzva pro každého z nás. Díky moc za vaši pozornost.

Naše mysl a chování je ovlivněno filmy a seriály. Náhodně, nákazou nebo cílenou propagandou. Přemýšlejme o tom, co sledujeme a zvěme Ježíše do našeho volného času. Snad vám seminář Boleslava Tasky, který zazněl na X-Campu, pomohl uvidět, v jakém nebezpečí se nacházíme, když sledujeme množství filmů a seriálů. K akademii jste zváni ještě v pátek v 17 hodin a v neděli v 19 hodin se vypravíme na Broadfest. Po 10. hodině jste zváni na Rádiu 7 na dobrodružnou plavbu. Společně s plavčíkem Žánem, knížkou manželů Dolejších, se vydáme na loď Jitřenka ve 10:45. Teď ještě několik písní. U mikrofonu je s vámi Pavel Kolt.

Jsou věci, které v životě potřebujeme. Například Boží lásku. Všechno, co nám chybí, Bůh nabízí a o tom zpívá Shiloh Ben-Hod v následující písni. Nakonec, když Boha potkáme, dává nám vše, co nám chybí a dosahujeme tak plnosti.

Minule jsme ve čtení z knihy Plavčík Žán, manželů Dolejších, sledovali, jak na loď Jitřenka udeřila silná bouře a nastal boj o život. V podpalubí uvězněná Patricie Gosnoldová také čelí možnému utonutí. Plavčík Žán se k ní spolu s polepšeným kapitánem Flauberem dostanu právě v čas, kdy se hroutila vyčerpáním a zimou. Loď Jitřenka je v troskách a bez hlavního stěžně a její vrak se zmítá v rozbouřeném Atlantiku. Vysílená posádka bojuje o každou další minutu svého života.

0: 13. kapitola. Srpen, léta páně 1676. Utišení. Kuchař Filipe sledoval s lhostejným výrazem ve tváři, jak se poďobanej snaží dotáhnout ve vzduchu plandající stvrdlé lano. Prudký vichr mu je však rval z rukou, a tak po nějaké chvíli zanechal marných pokusů.
1: Zbytečná práce,
0: okomentoval kuchař a ukázal vzhůru, kde se v poničeném plachtoví činilo množství dalších mužů.
1: Jo, mračil se poďobanej. Ten neřádskej vítr nám udělal po lodi pěkný binec, ale stejně je div, že jsme ještě nešli ke dnu, co říkáš?
0: Roztáhl ústa v unaveném úsměvu. Bouře neustávala. Zuřila již pátý den s téměř nezměněnou intenzitou a divoký nárazový vítr jako by si chtěl vynahradit všechny předcházející dny bezvětří.
1: Pozor!
0: Křikl Filipe, který si první všiml zlostně syčící vlny, ženoucí se z boku na jitřenku. Byla vysoká a zaplavila středovou palubu dlouhým studeným jazykem. Filipe čekal, až její proud vody pustí ze své chladné náruče, pak si protřel rozbolavělé oči a znechuceně vyplivl zbytek hořkoslaného doušku, jehož podstatná část jej pálila až kdesi v žaludku.
1: Měl jsi už v puse lepší věci, co?
0: Snažil se zažertovat poďobanej, ale kuchař mávl otráveně rukou.
1: Mám už to dost, zamumlal. Ale nejvíc ze všeho by mě štvalo, kdybych se měl utopit právě teď, když můžu ochutnat život s odpuštěnýma hříchama. Jestli přežiju,
0: píchl poďobanej proti vlnám revmatismem skřiveným prstem,
1: byla to moje poslední plavba. Neříkám, že by život na moři byl nějak zvlášť špatný, ale od chvíle, co se se mnou stala ta věc, nějak moc vzpomínám na místo svýho dětství a mládí, víš?
0: Z ničeho nic se najednou nostalgicky rozpovídal.
1: Narodil jsem se na jižním pobřeží, kousek od Marseille, kde se většina lidí živí pastevectvím. I já jsem měl několik oveček, a i když je to možná směšný, dost jsem k nim přilnul. Pak ale přišla válka a vojáci celé mé stádečko zabavili. A ke všemu se nechtěli spokojit pouze s mými zvířaty, ale měli v úmyslu klofnout i mě. Co jinýho mi zbývalo, než utíct na moře?
0: Filipe poslouchal a přemýšlel o tom, jak je člověk vůči víru života bezmocný.
1: Já to v životě neměl nikdy kormoc snadný, povzdechl si poďobanej. Nejspíš za to může ten můj ksicht. Vždyť jsem se kvůli němu ani nevoženil. Holky přede mnou utíkaly a já zůstal celý život odkázaný na hospodský mařenky, který nevěděj, co za ty svý službičky chtít. Život mě otloukal, kde se dalo. Ale stejně ve mně ještě stále touha po něčem hodnotnějším, nebo jak to říct, doutnala. A pak přišel ten plavčík. Nikdy jsem podobného člověka nepotkal. Necítil jsem od něj žádný odstup. Naopak jsem měl pocit, že je se mnou docela rád. Semleli jsme všechno možný, ale v podstatě všechny rozhovory skončily u Bible. A jsem moc rád, že to, co jsem slyšel, nezůstalo pouze tady.
0: Zaťukal si poďobanej kloubem prstu na hlavu.
1: Ale že si to našlo cestu i sem.
0: Uhodil se rukou do kostnaté hrudi.
1: Já zase nemohl uvěřit tomu, co se stalo s Mariem,
0: přiznal Filipe.
1: Víš, oplácel důvěrou za důvěru kuchař. Plavil jsem se několik let s L. Olonézem a řeknu ti, že tohle poznamená člověka daleko víc než černý neštovice. Nemáme za sebou kdo ví jakou minulost, ale je prýma, že...
0: Zbytek věty už Poďobanej nedořekl. Vlna je zastihla zcela nepřipravené a poslední, co kuchař zahlédl, byla dlouhá ruka, která několikrát zašátrala po palubním zábradlí. Pak všechno na zdánlivou věčnost překryla stěna mořské tříště. Když mohl Felipe konečně otevřít oči, viděl, že místo vedle něho je prázdné.
1: Ne, šeptal nevěřícně. To není možné.
0: Teď se někde zdvihne z paluby a zašklebí se na něho tím svým ďulkatým obličejem se slovy:
1: to byla ale šlupka cotlouštíku.
0: Nedočkal se však. Očima projezdil každičký koutek svého okolí, ale byl zklamán. Okolo něho hučel pouze šedozelený oceán.
1: Muž přes palubu!
0: Zajíkl se Felipe do té kruté melodie.
1: Muž přes palubu!
0: Volal hlasem plným potlačovaných slz, který nikdo neslyšel.

0: Docela by mě zajímalo, jestli tahle bouře někdy přestane, utrousil de la Salle k podmračenému Bikaratovi. Chtěl jste průvan, máte ho, odvrkl popuzeně kapitán, ale hned omluvně dodal, doufám, že jste se neurazil, kavelíre, však mě znáte. Nedivím se vám, máme toho už plné zuby všichni, zapotácel se de la Salle pod opětným náporem vlny. Jenom žasnu, jak to mohou vydržet Mario s Levasérem. Mně už by to dávno skolilo. Jsou dobrý, uznale přikývl Bikarat. Nutno ale přiznat, že i ostatní odvedli pořádný kus práce. Jenomže pokud bouře nepovolí, bude všechna námaha zbytečná. Pod palubí je plné naprosto vyčerpaných a nemocných mužů. A ke všemu se mi zdá, že nás vítr unáší přímo proti pobřežním útesům. Podle mých posledních, samozřejmě jen přibližných měření a propočtů, nejsme nijak daleko od pevniny. Na nejvýš 3-4 dny normální plavby, jenomže při téhle rychlosti. Bojovat se musí až do poslední chvíle, odmítl kapitán Lasalleho pochmurné úvahy. Stále jsou tady ještě záchranné čluny. Dá se snadno spočítat, že v tomhle počasí je nedostaneme ani na hladinu. Nesmíte ztrácet hlavu, příteli. Jak vnitřně rezignujete, jste vyřízen. Já vím, je to ale moje první skutečná bouře. A člověka přece jenom sebere, když vidí, jak se mu loď, které svěřil svůj život, rozpadá pod nohama. V posledních hodinách jsem si poprvé uvědomil, že také nemusíme doplout. No vidíte, kavelíre, jaké vzácné životní zkušenosti sbíráte. Pokud přežijete, budete o mnoho moudřejší. Kapitáne, zprudka rozrazil dveře Mario. Dole v nákladním prostoru se začíná ukazovat voda. No tak na nic nečekej a pošli několik mužů k čerpadlům. Už se stalo, jenom by mě zajímalo, kudy se tam může dostávat. Na díru to zatím rozhodně nevypadá. Poznáme časem, pokrčil Bikarat rameny. Víc než té vody se však bojím možnosti, že nejsme daleko od pevniny. Takže na každý pád drama? Mužstvu prozatím nic neříkej. Jednak není vyloučeno, že bouře přestane a pak patřičné rozkazy budou vydány včas. Dobrá, jak se daří slečně Gosnoldové? Bez problémů, pečuje o ní pan de Conti, významně se usmál. Žádné jiné rozkazy pro mne nemáte, pane? Zatím ne. Hlavně nech sledovat tu louži v podpalubí. Osobně na to dohlídnu, ubezpečil Mario kapitána a odběhl. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že ta voda vchrstla dovnitř o ním otevřeným světlíkem, přemítal Bikarat, když s mladým šlechticem opět osaměli. Řeknu vám, kavelíre, když si představím, že to děvče muselo strávit několik hodin v té smrduté díře a zhora se na ně valila voda. No, teď si zase pro změnu užívají oni, trochu škodolibě podotkl první důstojník. Když jsme tam táhli žeréze, aby dělal společníka svýmu kumpánovi, vyváděl jak hysterka a ryčel, že na to nemáme právo. Trestu neuniknou, jenom co se uklidní situace. Muži se odmlčeli a společně naslouchali kakofonii nepříjemných zvuků, jimž dominovalo bubnování utrženého lana o okenní tabulku. Jaký jobovky přináší zase tenhle, pomyslel si Bikarat otráveně, když se do kajuty společně s ledovým závanem větru vedrala tlustá a úplně promočená postava kuchaře Felipeho.
1: Kapitáne, zaznělo udýchaně, jdu vám oznámit, že před chvílí sebrala vlna jednoho muže.
0: Bikarat sledoval nevraživě tenký čůrek vody, vytékající z kuchařových širokých kalhot přímo na jednu z námořních map, kterou vzniklý průvan schodil na podlahu.
1: Koho? zeptal se, když viděl, že se Felipe nemá k dalšímu.
2: Poďobanýho! Vlna urvala kus zábradlí, kterýho se držel.
1: Ach jo, povzdechl si Bikarat. Jedna zpráva lepší než druhá.
2: Stál jsem zrovna vedle něho.
1: Provrtával Felipeho očima podlahu.
2: Povídal mi, že by se moc rád usadil a pás ovce. On to byl v jádru moc dobrý chlap.
1: Dodal, jako by právě udělal kdo ví jaký objev. Kapitán se tvářil, že si nevšiml jeho hlubokého dojetí.
2: Sežeňte Contiho, vydal povel. Ať sem co nejrychleji přijde. Chci, aby se modlil za spásu našich duší.

Čeká nás to asi všechny. Zachmořil se námořník s košilí bez knoflíků a krvavým šrámem táhnoucím se mu přes celou mohutně zarostlou hruď. Moc rezerv v těle už nemáme, motáme se po palubě jako mátohy, a tak není divu, když si někoho zubatá veme. Muži sedící v podpalubí byli hladoví, vyčerpaní, s tmavými kruhy pod hluboko zapadlýma očima a netečnými pohledy upřenými daleko před sebe. Za chvíli půjdem střídat ty nahoře. Konty nás, co nevidět, vyžene na palubu. Už jen z té představy se mi zdvihá žaludek. Námořník vytáhl z pusy ohryzanou troubel dýmky. Jestli tahle podělaná bouře co nejdřív neskončí, octneme se v nedaleký budoucnosti na stejném místě jako Poďobanej. Řekl bych, že v tomhle nemáš tak docela pravdu, Morisi. Vložil se do mužova lamentování Levasseur, jemuž právě před chvílí skončila služba a teď poklimbával společně s ostatními v relativním suchu a bezpečí. Hele, Levasseure, jestli nás chceš začít děsit. To není děšení, Morisi. A potom situace je natolik vážná, že je nutný povědět pravdu. Jasně. A tu zná jenom pan Levasseur. Vytvořil se Morris. Nezapírám, že byla spousta důležitých věcí, který jsem dřív ke svý škodě nevěděl. A teď je víš, že jo? Ovšem, nedal se vyprovokovat kormidelník. Proto si taky můžu dovolit tvrdit, že je obelhávání sebe samého namlouvat si, že když půjde loď ke dnu, skončíme všichni tam, co Poďobanej. Neříkal jsem vám to, už zase začíná. Dovolával se svědectví ostatních Morris. Divím se, že tě pořád baví nás takhle dráždit. Třeba se vám snažím něco moc důležitýho povědět. A kde je teda podle tebe ten utopenej? Ožíraj ho žraloci, nebo snad ne? Počkej, přerušil autora hrubého vtipu vyčkávavě Morris. Ať nám to pěkně poví, pan kormidelník. Řekl bych, zaváhal malinko Levasseur, řekl bych, že touhle dobou je už v nebi. Protože se klepal a brečel, jo? Už klíbl se s opovržením muž, který se bez přestání probíral růžencem. Ne, je tam proto, že činil pokání a odevzdal život do Ježíšových rukou. Pokud je mi známo, tak kacíři do nebe nesmějí, zachrastili vyzývavě navlečené korálky. Já si tedy, pánové, myslím, že je všechno úplně jinak, hlásil se do diskuze další hlas. Lokneš si vody, pustíš pár bublin a je to. Žádnej bůh, žádná věčnost, nic, jenom černo-černá tma. Moje řeč, všechno to krákání o nebi a pekle, jsou jenom vejmysly kněžourů k tomu, aby ovládali prostej lid. Vyvracet vám to nebudu, pokrčel rameny Levasseur. Protože se bojíš. Když nemáš za zadkem plavčíka, pardon, chtěl jsem říct, urozenýho pana de Contiho seš namydlenej, živě gestikuloval Morris. Jenomže když už jsi začal, tak by mě moc zajímalo, kde bych podle tebe skončil třeba já. To není těžký uhádnout, vzhledem k tomu, že jsou jenom dvě místa, kde se člověk po smrti může octnout. Takže ty bys mě, Levasseure, poslal do pekla, co? Já? Ale di. Do pekla tě, kamaráde, nepošle ani Bůh. Jestli tam jednou skončíš, bude to proto, že ses pro něho rozhodl ty sám. Chápeš? Ty už jsi samozřejmě vybral.
Jistě. Jak vidíš, nedělám s tím vůbec žádný tajnosti. Ale ty by sis měl pospíšit. Stačí, když to s námi trochu víc šplouchne. To je opravdu humor k popukání. Utrhl se na kormidelníka muž s růžencem. Ještě nahánět strach v takovýhle chvíli. Proč se rozčiluješ? Neodpustil si rýpnutí Levasseur. Vzhledem k tomu, že nejsi kacíř a bludas, nemusíš se ničeho bát. Ty to máš přece jistý, ne? Jistý to nemá nikdo, poučil námořník kormidelníka. Čemu pak teda věříš? Pokud vím, v Biblii je plno zaslíbení a za ten krátkej čas, co se o to zajímám, jsem se přesvědčil, že je Bůh myslí vážně. Dej mi pokoj, zacouval zbožný katolík. Znám lidi, co těmhle věcem skutečně rozumějí, protože je studovali, a říkají něco úplně jiného než ta tvoje Bible.

0: Žánova příchodu si první z přítomných povšiml lodní tesař. Jonáš je tady, sledoval druhého důstojníka přivřenými víčky. Žán se snažil Jordana ignorovat, splnit co nejrychleji svou povinnost a odejít. Cítil ve vzduchu visící napětí a nechtěl je zbytečně přiživovat. Jonáš, hučel neodbitně lodní tesař. Říkám vám, že pokud on bude na palubě, zavři chlebárnu, okřikl ho Morris. Než tebe, tak už radši poslouchat Levasseura. Lodní tesař se postavil, zvedl hlavu k promáčenému stropu a odcitoval. Nastrojil pak byl hospodin rybu velikou, aby pozřela Jonáše. Nebojte se vykonat vůli všemohoucího. On jej zázračně zachrání a my nezahyneme. Co kdybychom to zkusili nejdřív s tebou? Zachechtal se Morris. Tesař nereagoval a stále upřeně hleděl na Žána. Proč mě tak nenávidíš, Jordane? Zeptal se co možná nejklidněji mladík. Mám snad milovat toho, koho Bůh zatratil? Apatické obličeje rázem zpozorněli. Čertvem bouřku zase se schyluje k nějaké zajímavé podívané. Žán s Jordanem stáli proti sobě v postoji zápasníků, připravených pustit se do křížku. Náhle Jitřenkou otřásl prudký náraz. Způsobila jej vlna, která loď uchopila a pak jí smíkla po téměř kolmé vodní stěně hluboko do propasti. Žán ztratil rovnováhu a byl odhozen do rohu místnosti, zatímco Jordan sice zakolísal, ale jinak její nohy udržely. Vidíte? Ukázal vítězoslavně rukou na ležícího chlapce. Bůh se rozhodl ukázat vám, na čí straně stojí. Obrovská vlna zmizela kdesi pod kýlem lodi, ale muži podvědomně čekali další, ještě vyšší. V očích se jim usadil strach. Co když má tenhle podivín s náušnicí v uchu přece jenom pravdu? Tohle není žádná obyčejná bouře, myhly se jim před očima namodralé plamenky Eliášova ohně. Jordane, zbíral se Žán ze země. Jordane, tahle vlna byla poslední. Žádná další už nepřijde. Mluvíš z cesty, Jonáši. Nepřijde, protože Bůh, jehož si neustále bereš do úst, přijal tvou výzvu. Na mou duši! Dost řečí a jdeme. Všichni. Venku je očekávalo téměř podvečerní šero, i když bylo teprve něco kolem třetí hodiny odpoledne. Těžké mraky jakoby se zrovna dotýkaly paluby a ledový vítr se proháněl mezi žalostnými zbytky plachet a lan. Muži vylézali jeden po druhém po příkrých schodech, mohouřili oči a udiveně sledovali Žána, který se docela samozřejmě postavil k pahýlu hlavního stěžně. Odvaha se mu tedy v žádném případě upřít nedá, rozhlíželi se s respektem po rozvlněné hladině. Stačí jedno větší zakymácení a jaký byl. Jenže on přece řekl, že už žádná další vlna nebude. Ale co pak se dá něčemu takovýmu věřit? Stačí se přece rozhlídnout po obzoru a každému, kdo se nějakou dobu potlouká po moři, musí být hned jasné, že tahle lapálie ještě nějaký čas potrvá. Hlavně se rychle něčeho pevného chytit a držet. Budu se modlit, oznámil Žán vyčkávavým pohledům a hlavou mu blesklo, co když se nic nestane. Raději zavřel oči, aby se nemusel dívat na okolní pochmurnou scenérii, a aniž by myslel na to, že by ho mohla spláchnout vlna, vztáhl ruce k zatažené obloze. Bože, prosím, ve jménu Pána Ježíše Krista, nenech mě zahanbit. Zjev svoji sílu a moc, která je větší, než si umíme představit. Vyslyš prosím pokornou modlitbu svého dítěte a utiš bouři. Děkuji ti, můj Otče. Amen. Věty padaly do hrobového ticha. Všichni přítomní vnímali zvláštnost tohoto okamžiku. A prostá osobní slova onoho mladého muže se jich hluboce dotýkala. Náhle se na jednom místě z ničeho nic protrhly mraky a kolem Jitřenky přeběhl po bouřící hladině paprsek ostrého srpnového slunce. V zápětí sice zase zmizel, ale místo něho se mezi chochvalci vodních par objevil malý kousek sytě modré oblohy. Průrvu v mracích překryly ještě několikrát nízko letící mraky, ale pak se začala před úžaslými zraky námořníků rychle zvětšovat. Pohledy přítomných se upíraly nevěřícně vzhůru a zase přebíhaly po tvářích svých sousedů, jako by se lidé chtěli navzájem ujistit, že ten druhý vidí totéž, co on. Otevíraly se dveře kajut, z nichž vycházely zbídačené postavy nemocných i těch, kteří prozatím přežili bez větší úhony. Všichni mohli vidět kapitána lodi stojícího s úžaslým výrazem v obličeji i podobně se tvářícího prvního důstojníka. Blankitně modrá barva zaujímala na obloze stále více místa. Vítr citelně ubíral na síle a vlny se stávaly znatelně táhlejšími a tím i mírnějšími. Zázrak, uvědomoval si Žán. A přesto měl pocit, že nikdy nebyl svědkem něčeho přirozenějšího. Vyhledal očima Patricii. Stála mezi ostatními, svírala drobnou rukou lodní zábradlí a mhouřila oči do náhle příliš jasného světla. Jakoby nikdy žádná bouře nebyla. Před jejich očima se leskla ještě mokrá, ale už sluncem zalitá paluba, kolébaná téměř přátelskými vlnami s oblými hřbety. Svěží vánek přinášel průzračný, jako vždy po dešti lahodně vonící vzduch, zatímco hradba tmavých mraků mizela kdesi na západě.
1: To je...
0: drmolil kdosi vedle Žána. Zázrak! Předešel jej kdosi z posádky. Stal se zázrak! A v příštím okamžiku se toto slovo rozlétlo jako ozvěna po celé lodi. Jsme zachráněni, radoval se Žán společně s ostatními. Zachráněni, objímal očima Patricii a právě v té chvíli zachytil Flaubertův pohled. Bývalý důstojník stál v otevřených dveřích své kajuty a upřeně si Žána měřil. Až když si všiml, že se na něho mladík rovněž dívá, odvrátil rychle oči, jako by se styděl za svou nemístnou zvědavost. Žán sledoval, jak mizí v šeru jemu vyhrazené místnosti a znovu se mu vybavil jeho křečovitý, nepřirozeně znějící smích a slova: A co já, Conti? Já jsem podle vás také člověk? Odpovězte, jsem člověk? Ano nebo ne?

Knihu Plavčík Jean napsali Eva a Pavel Dolejší vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudbou doprovodil Tomáš Najbrt. V dobrodružné platbě budeme pokračovat zase zítra ve 12 hodin 15 minut. Pomalu se blížíme k závěru, alespoň tedy prvního dílu, jak všechno dopadne.

0: Dechá, urem, venasem, adeola.
1: Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají zášť.

0: Hospodin však vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se mi spoléhá. Zachraň Hospodin.
1: Svému
0: dění.

co můžu, jak Marie chci dát. A nesilný tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Po 11. hodině večerní nás čeká pořad Poklady z archivu o milosrdenství a životu s Bohem. Hovořit bude Kateřina Hudecová s Kateřinou Lachmanovou.

Na Rádiu 7 vstupujeme do poslední hodinky v úterý 6. října. Před námi je rozhovor Kateřiny Hodecové a Lachmanové. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Kolb.

Známá znělka zve k poslechu pořadu, ve kterém se týden co týden vracíme k zajímavým nahrávkám z našeho zvukového archivu. Často zveme k mikrofonu zajímavé hosty, lidi, kteří zažili setkání s Bohem a rozhodli se dát mu svůj život. Před několika lety jsem se na multižánrovém křesťanském festivalu United ve Vsetíně setkala s Kateřinou Lachmanovou, kterou vám asi ani nemusím moc představovat. Teoložka, poradkyně, spisovatelka a mnoho dalších přívlastků bych mohla dodat k jejímu jménu. Co mě na ní ale chytá nejvíc, je její schopnost srozumitelně vyjádřit hluboké myšlenky. A tak věřím, že vás dnešní relace pokladů z archivu potěší stejně jako mě. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Představovat Kateřinu Lachmanovou znamená tak trošku nosit dříví do lesa. Zjistila jsem, že bych zase skončila u toho, že vypočítávám vaše různé aktivity a posty. Nechcete se představit sama?
1: Já už jsem ty aktivity a posty trošku zredukovala poslední dobou už. Neučím na fakultě a nepracuju pod pastoračním střediskem. Teď posledních pár měsíců už jako placenou práci dělám jenom šéfredaktorku v karmelitánském nakladatelství a jako takové volnočasové aktivity právě mám na starosti u nás katolickou charismatickou obnovu, tím pádem ty konference v Brně a taky tábor Jump pro mládež. Z toho mě možná lidé trošičku znají a jsem tam někde, dělám nějaké výpady právě na přednášky nebo duchovní obnovy, jako právě jsem teďko na United Festivalu s pozvání velkorysého mých evangelických bratří.
0: Co je teď vaše téma životní nebo duchovní?
1: Mě dlouhodobě nemůžu říct, jestli úplně teď, ale dlouhodobě mě hodně tankuje téma Božího milosrdenství a samozřejmě našeho milosrdenství vůči druhým. Souvisí to trošku taky s cestou duchovního dětství nebo s takovým tím vědomím, že před Bohem nejsme mistři světa, ale jeho děti, ale zároveň vlastně královské děti boží. To znamená, i když jsme v té své nepatrnosti a určité chudobě, tak máme nárok na veškeré to jeho bohatství, tak jako ti, který patří právě do té domácnosti. Tohle mě oslovilo ve spiritualitě Terezie z Lisieux, ale myslím, že to je hluboce evangelní spiritualita. Tyhle ty témata hodně mi krouží hlavou a v různých střípcích je sbírám v Biblii a promeditovávám znovu a znovu a hodně mě to nějak podpírá i v osobním životě.
0: Máte pocit, že křesťané chápou, co je milosrdenství?
1: A tak někteří to chápou výborně, jiní se to učí chápat, tak jako já, jednak nějak za pochodu. Ono je to něco nejkrásnějšího nebo samotný střed vlastně evangelní zvěsti, to boží milosrdenství. Takže se nedivím, že nám to jde tak po nějakých patrech nebo fázích, že člověk si myslí, že pochopil, když to slyší v nějaké zkratce, ale teprve v nových a nových životních situacích to chápe třeba do jiné hloubky nebo někdo to řekne nějak jinak v určitý souvislosti a zase se člověku rozevře nová dimenze. Tak jako mě třeba před nějakým časem oslovil jeden výrok kardinála Martiniho, který už je dneska u Hospodina, velký biblista, katolický zakladatel taky biblického institutu v Římě. A on kdesi napsal, že naše bída, že taková chudoba, jakákoliv morální nebo jiná, vlastně naše obdarování, že je vždycky jen takovou nádobou pro to boží milosrdenství. Že ono nemá jiné meze, než jsou meze té naší bídy, že se vždycky rozleje na míru té naší chudoby. A tohle mi přišlo něco jako osvícení, nebo něco, co nesmírně odevírá zase další prostory té důvěry v Boha a toho žasnutí nad tím, co to je evangelium. Že vlastně ta výměna je taková naprosto nepatřičná a trochu vlastně k smíchu, legrační, protože skutečně i ten dělník té poslední hodiny dostane ten, jako ten, co přišel ráno na tu vinici, jak známe z evangelií. A prostě jsou tam vlastně takové určité nespravedlnosti, ale nespravedlnosti v náš prospěch.
0: Já se ptám, protože milosrdenství je takový termín, který ve spojitosti s církví moc často slyšet není. Z úst lidí, ať už nevěřících, nebo těch, kteří jsou schopni nějakého si kritického pohledu, se mi zdá, že milosrdenství, odpuštění, přijetí jsou termíny, které se vytrácí z chápání církve. Pořád přetrvává jakési to vnímání, že církev je opravdu o té dogmatice, o tom naplňování těch správných věcí a formování se do nějakých předem daných škatulek.
1: No, to je veliký průšvih, jestli to takhle je. Já jsem se samozřejmě žádnou takovou anketu nedělala a kdyby to takhle bylo, tak je to veliký průšvih, tak jsme se velice zpronevěřili vlastně evangelnímu poselství. To by bylo hodně velký problém. Je pravda, že možná dneska to téma třeba přichází víc na přetřes kvůli různým gestům, ale i výrokům papeže Františka, který rozhodně tady tou, ne myšlenkou, ale touhle pravdou prosáklý je tím duchem božího milosrdenství. ale také to bylo jedno z velkých témat Jana Pavla II. On napsal encykliku o Božím milosrdenství, která je pro mě jedním z nejkrásnějších dokumentů na tohle téma, ještě vlastně i nepřekonaných. Byli velcí svědci v minulém století, nebo ještě trošičku dřív, kteří měli skutečně ve své spiritualitě obrovský důraz na to Boží milosrdenství. Právě třeba ta zmiňovaná Terezie z Lizie, ale i jiný světec mě drahý z pravoslavné církve, Sylván z Atosu, ale třeba i Jan Maria Vianney ze západní církve. Myslím si, že každý, kdo se autenticky přibližuje k srdci Kristovu, k podstatě evangelia, tak musí nějak narazit na tohle téma, a dokonce míra přiblížení každého z nás k srdci Božímu se pozná podle toho, kolik toho milosrdenství v našem životě je. Takže jestli jeho církev nevyzařuje navenek, tak by to bylo hodně špatně. Ale já se vždycky bojím takového generalizování, protože to můžeme o tom takhle mluvit v tom rozhovoru církev jako nějaký abstrakt. Ale církev je prostě společenství věřících lidí, který má svou hlavu dokonce neviditelnou. To je Kristus sám, takže když to takhle řeknu, tak vlastně už nějak abstrahuju, už je to mrtvý pojem. Když to vyslovím, jo, tak já nemůžu říct, církev jako celek nemůže jako nic. To jsou údy církve, lidi, kteří jsou napojeni na Krista, kteří samozřejmě v různý míře nějak vtělují evangelium a Božího ducha, nějak ho nesou do světa, takže říct to takhle paušálně, že církev něco jo, něco ne, to myslím není úplně pravdivý, je to zkreslující.
0: Když mluvíte o autentickém přibližování se Božímu srdci, co tím myslíte?
1: No to, že jsme proměňováni jeho duchem, protože zase to není abstrakt, ale je to božská osoba. Církev se děje jenom díky tomu, že Duch svatý proniká do lidských srdcí a postupně se stává, skrze Ducha svatého Ježíš se stává pánem lidských srdcí. A tím se vtěluje evangelium do životů lidí. Jo. Takže je to vlastně to, čím jsme blíž jeho smýšlení. To je jako, jak je v evangeliu psáno, proměňte se tím smýšlením, které bylo v Kristu Ježíši, nebo ať ve vás vítězí to myšlení, co bylo v Kristu Ježíši. Tohle je to přibližování se jemu. Nemyslím tím fyzické přibližování se.
0: O to proměnu smýšlení mi trochu jde, protože žijeme v době informací. Ono je strašně jednoduché načíst si nějaké věci, zahltit se těmi informacemi, převzít je jakoby paušálně, ale to pořád ještě není proměna. Co je ta proměna?
1: To jsem nevyslovila ještě dobře. Mně nejde o to jenom přeformátovat si hard disk, jak tady žertovně o tom mluvíme na United Festivalu, neboli nasunout jiné informace místo nějakých předešlých. I když je to součást, ta směna smýšlení se děje i tím, že člověk vstřebá něco ve smyslu nějaké nové poznání a nějaké zase skartuje z mé hlavy. Ale ta proměna podle ducha evangelia se děje hlavně v tom osobním vztahu s tím neviditelným, kterým je pán sám. To není jenom věc informací, to není proto, že si něco někde načtu nebo někde něco nastuduju. To má velmi omezenou schopnost nás taky proměnit. Ono je to dokonce i jako ve výchově, jo. Skutečná výchova se děje v dobrých vztazích, to není předávání informací. Když nebude dobrý vztah mezi rodiči a dětmi, tak nepomůže, že každý večer budou mít 10-minutový punkt o tom, jak se chová slušný člověk. Jo? Tím nezměníme jejich srdce, můžeme je donutit třeba něco papouškovat nebo respektovat určitý pravidla, dokud jsou doma a dokud nad nima máme ekonomickou a jinou moc, fyzickou převahu, ale nezměníme jejich srdce ani o milimetr. Pokud tam nebude vztah, který způsobí, že ochotně nasajou ty hodnoty z nás. Ten vztah vlastně proměňuje, osobní vztah s Kristem, ten proměňuje, že potom ochotně člověk zjišťuje a nasává, jaký teda hodnoty ten Kristus nese, jaký jsou hodnoty evangelia. Že potom, když ho vnímám jako někoho živýho ve svém životě, tak mě zajímá, co on by dělal v téhle situaci, co by dělal v jiný, tak to hledám aktivně před jeho tváří v modlitbě. A tím se dochází k té proměně. Skrze jeho ducha. Není to pro mě něco abstraktního, i když používám takovýhle možná církevnický pojmy.
0: Ono je to veliké téma. Mně v tom ještě zní taková oblast proměňujte se, tedy vy proměňujte se obnovou své mysli. A pro mě je to takový leitmotiv celého velkého tématu rozlišování toho, co je dobré, co se Bohu líbí, co se mu nelíbí a podobně. Zmiňovala jste roli Ducha Svatého, ale i to je veliká oblast. Můžeme se dotknout toho rozlišování? Máte v tom nějaké osobní zkušenosti, postřehy, něco, co bychom mohli zkusit předat?
1: No teď není asi prostor, abychom mluvili o různých oblastech lidského života nebo mezilidských vztahů a kde jsou jaká kritéria toho, co je, já nevím, co jsou ty křesťanské hodnoty a co nejsou, nebo co je pravdivější a co je méně pravdivý. Teďko nevím úplně, jak to uchopit takhle v krátkém rozhovoru. V každém případě ale, aby se dála ta naše proměna, tak určitě je důležité to ucho učedníka, jak o tom mluví už ve starém zákoně prorok, abychom si nechali vytesat to ucho učedníka, naslouchali vlastně Hospodinu, nebo taková učenlivost vlastně, to celý tás. Učenlivost v tom smyslu, že člověk touží po tom oslovení Božím, touží po té proměně, touží, prostě zajímá ho, co si Bůh myslí o různých těch věcech, chce, aby byl pánem jeho života. To tam je nějaký takový základ toho, aby se to mohlo začít dít, i když je to potom proces. To není ze dne na den, že přijmu Ježíše do svého života jako svého pána a spasitele, což ani tenhle ten většinou obrat nepoužíváme tolik v katolické církvi, když si myslím, že to není na škodu občas se k tomu vrátit. Přijmeme Ježíše do svého života, ale tím teprve startuje proces. Proces toho, kdy ho musíme přijímat stále znovu a přijímat právě, nebo nějak tak nechat se obrábět, nechat se hnízt v ruce toho nebeského hrnčíře. Je to něco, ale co se odehrává, říkám, v osobním vztahu s někým neviditelným, ale živým, naprosto konkrétním. Je to bytost, není to abstrakt nějaký. Proto říkám, nedá se to úplně jenom načíst. I když pomůže, i když člověk čerpá, nevím, ze zkušeností a ze spisů lidí, kteří taky ušli kus cesty s pánem, taky nějak porozuměli jeho cestám, ať už z písma nebo ze svých prostě lidské zkušenosti. To musí být vždycky ruku v ruce, aby to bylo aplikovatelné do. Vždycky se pozná, jestli teologie je od zeleného stolu nebo je prožitá. Líbilo se mi, co říkal kdysi jeden evangelikál o tom, že rozdíl, když někdo mluví ze své zkušenosti z života s Bohem nebo jenom právě z toho, co si načetl, je takový, jako když vytáhnete řízek z mražáku anebo ho máte čerstvý z pánvičky. Ta substance je stejná, jak kdyby. Může říkat ty samé věci, ale ta chuť je úplně nesrovnatelná. Nebo přijatelnost vůbec je úplně nesrovnatelná. A pro mě něco podobného se děje, když mluví, buď bychom řekli mužové a ženy boží, v některých církvích bychom to nazvali takhle, u nás řekneme svědci nebo mystikové, ti, kdo měli opravdu konkrétní zkušenost z toho přátelského vztahu s Bohem, který žili, z toho důvěrného vztahu s Bohem. A když potom mluví o těch božích věcech, cestách, hledáních, krizích, tak je to nějak životodárné. A člověk, když si čte tyhle typy pojednání, tak ho to opravdu posouvá na té cestě, cítí, dává mu to zpětnou vazbu, dává mu to pozbuzení.
0: Mluvíme o osobním vztahu s Bohem, nicméně řekla bych, že krize současnosti je, že většinou ve vztazích hledáme to osobní pohodlí, to přijetí, to odsouhlasení nějakého našeho životního stylu. Existuje nějaká ochrana před tou subjektivitou i ve vztahu s Bohem?
1: Tohle by nebyla ta učenlivost. Jo? To dokonce je jedna z těch karikatur Boha. Bůh jako... Já jsem před časem napsala takový pamfletek malý a přidala jsem tam jednu karikaturu, o které jsem nemluvívala v 90. letech, právě možná na základě dojmu, který tady teďko interpretujete, že pro někoho může být Bůh něco jako wellness centrum, to znamená ten, který mě má uvádět do pohody a nic po mně moc nechtít. A pokud mě neuvádí do pohody nebo není to pohoda ten život s ním, tak ho klidně odsunu a hledám někde u konkurence, třeba v nějakých jiných duchovních směrech nebo energiích nebo tak. A tohle si myslím, že ale není to, co je podstatou učednictví v evangeliích, nebo i ve starém zákoně, kdy člověk... Dneska i třeba v manažerské literatuře se používá pojem opustit svou komfortní zónu. A je to zajímavý pojem, který označuje jeden z principů vůbec růstu. Ale když se myslí třeba profesního růstu, nebo toho, aby prostě firma dělala nějaký pokroky, nebo ten jednotlivec, jako třeba manažer, musí opustit svou komfortní zónu. A něco podobného je právě ten pojem změna smýšlení, neboli pokání. Pokání není sebemrskání, ale změna smýšlení. A to někdy ale bolí. Je to pracná změna postojů a potažmo taky chování podle těchto změněných postojů, něčeho, co přichází zvenčí. Každý růst bolí. Když děti růstou zuby, tak to tak se prořezávají, tak to je někdy docela velký trápení. A přitom není možný toho ušetřit pro to, aby zůstalo tam, kde je, a hlavně, aby bylo v pohodě. Aby zůstalo jako mimino. Když se cokoliv učí, tak je to problém. Až si někdy za smíchem připomínají, jak jsem se učila chodit po schodech s systémem pokusomil, že vždycky nahoru, a skutála jsem se dolů a s řevem jsem zase nahoru zpátky, ale naučila se to za pár. Ono to tak nemusí být vždycky takhle dramatický, ale určitě je to nějaký stretching, to učednictví, v tom smyslu, že se nám musíme se dostat, ano, za tu svoji komfortní zónu musíme se dostat někdy i přes nějakou bolestnou zkušenost nebo bolestnou změnu hodnotového systému o kus dál, kde pak se ustabilizuje nějaká zase provizorní rovnováha, nová, ale zase provizorní. Člověk by neměl se usalašit potom na půli cesty a říct si tak dobře, tak teď už ve svých 30 už to mám všecko poskládané. Je to nesmysl, jo. Právě proto říkám, v tom křesťanském slova smyslu učedníkem nejsem, já nevím, 2 roky svého křesťanského života a pak už jsem mistr. Tohle existuje, že někde na učňáku můžu být takhle 2-3 roky a potom už vykonávám tu profesi a poučuju druhý. Jestli se to takhle děje v křesťanství, to je špatně. I papež má zůstat učedníkem. V tom smyslu, že právě mistr a pán je tady jeden jediný, a to je Ježíš Kristus, a ten nás vede nějak dál. A když tohle zůstane, tak budeme se postupně, já nevím, zjemňovat v tom svým poznání. On nás povede. On je dobrý učitel v tom smyslu, že ví, kdo, jak, co potřebujeme podat, aby se nám rozsvítilo. Ale myslím, z naší strany je důležitá ta základní otevřenost tomu, že jsem vůbec oslovitelná. Tím pádem taky trošku jako pokory tam musí být v tom smyslu, že předpokládám, že všecko nemám srovnaný. Že nemám jenom rozumy na rozdávání. Tohle je, myslím, ten základní postoj, který způsobí, že časem můžeme mít i nějaké rozlišování, protože nám Pán Bůh může dodat ty zkušenosti, které jsou k rozlišování potřebné.
0: Takže otázka nezní umíš, neumíš, ale chceš, nechceš?
1: Dá se říct, jsem vůbec otevřená k nějaký změně, k nějakému oslovení zvnější, ke korekci mých názorů, postojů. Tohle je, myslím, klíčový.

0: Kateřinou Lachmanovou si povídám na letošním ročníku festivalu United. Vy jste tady měla seminář na téma překážky nebo typické překážky usmíření. A protože Bible mluví o usmíření, ale také o odpouštění, tak se hned musím zeptat, jsou to zástupné pojmy?
1: Úplně ne, protože odpustit můžeme jednosměrně. Já můžu odpustit někomu, kdo mě neodpouští. Jakmile mluvíme o usmíření, mluvíme o tom, kdy se potkala prosba o odpuštění s odpuštěním, neboli klíč a zámek zapadly do sebe. Přitom odpustit můžu a myslím, že jsme i zváni k tomu odpouštět i tam, kde nikdo o odpuštění neprosí. Minimálně nám v tom dal příklad Ježíš na kříži, když prosil Otce, odpustím, neboť nevědí, kdo činí, a v tu chvíli tam nikdo nedělal pokání, nebo aspoň to písmo nezaznamenává. Nebyla to odpověď na něčí prosbu za odpuštění. Takže odpustit je možný jednosměrně, ale není dokonaný ten proces usmíření.
0: Jaké jsou tedy ty typické překážky?
1: Je jich celá řada. A já jenom některé zdůrazňuji, s kterými jsem se setkala v praxi, ať už to je psychoterapeutické nebo nějakého duchovního doprovázení. Jednou z nich je sebelítost. To bývá veliký problém nás žen, sedět si v tom svým nešťastíčku a přes něj se nedostaneme k odpuštění, usmíření. U chlapů bývá problém, že mají pocit, že by měli poprosit o odpuštění, že opouštějí bitvu bez boje, že skládají zbraně předčasně. A připadá jim to takový nehorázný pokoření, zvlášť třeba vůči partnerce nebo vůči dítěti. A přitom skutečné odpuštění, ochota k usmíření patří k nějaké vnitřní síle nebo jsou projevem nějaké vnitřní síly. Ale co z toho člověka stojí, což ví každý, kdo se o to někdy pokusil překročit tu svou právě píchu, samospravedlnost a poprosit třeba o odpuštění tam, kde evidentně něco zvoral on sám nebo se podílel na tom konfliktu. Co vidím jako hodně závažné téma, je ideologická nenávist nebo ideologické nepřijetí nějaké skupiny lidí. To se děje právě mezi církvemi, nebo dělo se to dlouho mezi křesťany a židy. Děje se to mezi národy, že někdy máme ideologický problém s celou nějakou skupinou nebo s politickými, frakcemi. A přesto jako je potřeba si připomínat, že evangelium je nad tím vším a ta povinnost milovat bližního nekončí tam, kde ten druhý má názor, který je pro mě nepřijatelný. Mám citovala dneska výrok Madeleine Delbrelovy. Ježíš nám neřekl miluj bližního svého kromě komunistů. A samozřejmě ne kromě Němců, nebo kromě Rusů, nebo kromě evangelikálů, nebo a tak dále, že musíme opravdu jako se konfrontovat s tím, že tam není žádné kromě. A to neznamená, že prostě láska je něco jako krupicová kaše, kterou přetřeme všechny ty rozdíly, nebo že nemá vůbec smysl hledat pravdu ve věcech, to ano, ale to, že máme jiné názory, není nikdy, neměl by být důvod k tomu, abychom si rozbíjeli hlavy, nebo se odmítali se sebou vůbec bavit.
0: Nestačí odpustit? Je důležitý ten krok usilování o smíření?
1: Tak někdy nemůžeme ani víc než odpustit právě takhle jednosměrně, protože ten druhý vůbec není naladěný k tomu, aby s náma tou cestou usmíření šel. A dokonce písmo svatý s tím počítá. V Novém zákoně čteme, pokud záleží na vás, žijte v pokoji s každým. Někdy na nás nezáleží. Nebo jenom na nás nezáleží v některých složitých situacích. Takže i tam ale mělo by to být asi tak, že moje srdce je otevřené k tomu usmíření pro situaci, že by ten druhý chtěl. Že z mý strany, z mý půlky vztahu je otevřeno. Z mý strany nejde prostě nenávist, nejde nesmiřitelnost. Což neznamená, že za tím druhým budu pobíhat a panáčkovat v situaci, kdy on vůbec nenahlíží, že je třeba chyba i na jeho straně, nebo nechce prostě se mnou bavit, tak to neznamená, že já musím ho dotláčet do kouta, aby k tomu usmíření došlo, takhle ne, ale mělo by z mé strany zůstat otevřeno. Možná takový trošku předobraz je i v tom podobenství o marnotratném synu, kdy ten otec, i když nesouhlasí s tím, že co dělá ten syn, ale neběhá za ním, aby ho donutil nějak dělat pokání a tak dále, ale vyhlíží. Z jeho strany je otevřenost. Až ten přijde a bude chtít se usmířovat, tak je tam ta otevřenost. Tohle si myslím, že je podstata toho problému. Že to může být jednostranný, někdy to musí takhle zůstat i třeba dlouhou dobu.
0: Říkáte běhat za tím druhým panáčkovat, ale zase je někde nějaká hranice, protože si říkám, že někdy to tak vypadá, že my tak moc chceme, aby ty všechny vztahy byly narovnané a čisté a příkladné a jakoby vykazatelné těm druhým, že vlastně se někdy může stát, přijde mi, že i ztrácíme takový apel na hodnoty. Že tak moc usilujeme o to smíření, aby ty vztahy fungovaly a byly fajn, že vlastně potom se může stát, že hodnoty berou za své.
1: Jak už jsem říkala, to usmíření to není krupicová kaše, kterou přetřeme třeba i veliký nespravedlnosti. Jo. To ono je to téma, který třeba řeším spíš, když se bavíme o hranicích, třeba v pomáhajících profesích nebo tak, hranice mezi lidských vztazích. Tam častěji právě připomínám, já nevím, v pracovních kolektivech nebo tak, že to usmíření nebo pokoj v těch vztazích nesmí být nikdy zástěrka nepravosti. Nesmí to být roubík do úst těch lidí, kteří chtějí ventilovat, že jsou tam nějaké problémy nebo že se tam dějí nějaké nespravedlnosti. Tohle možná je veliký nešvar právě i v církevním prostředí, že někdy povýšíme. Takhle, ta láska totiž se, to nejde do konfliktu s tím, že nesmím mluvit o tom, že tu máme nějaké nesrovnalosti. Jo? To, že mluvím o odpuštění, říkám, taková moje otevřenost, že chci dobro pro toho druhého. Ale to dobro je třeba i to, aby došel na to, že tady se děje velká nespravedlnost, nebo že musíme přerovnat nějaké vztahy, musíme třeba radikálně přerovnat hranice v tom vztahu. Je moc hezká knížka na tohle téma, nebo jednak ty knížky o hranicích, který vydává Návrat domů, ale moc hezká knížka vyšla nedávno taky v karmelitánském nakladatelství, jmenuje se to Můj život beze mne. Od jednoho křesťanského psychoterapeuta italského, Osvaldo Poli se jmenuje. Je tam taková loutka na té obálce, která ilustruje ten problém, když člověk právě má pocit, že právě takový ten pacifismus nebo být hlavně v klidu a nevyskakovat a prostě držet hubu a krok v různých situacích, když to vezme za svůj životní program a trpí veliký nespravedlnosti, veliký nesrovnalosti ve svém životě. V tom smyslu, že třeba od dětství ho koučuje někdo jiný, někdo jinýmu nastavuje hodnoty v životě, někdo jinýmu říká, co má cítit o věcech a co si má přát a co jak má dělat a to až třeba do pozdního věku. Je tam spoustu osobních svědectví lidí, kteří se z toho, tohle uvědomili v nějaký fázi svého života a začali se z toho probírat a narovnávat ty své vztahy. Takže to není, ta láska, říkám, není něco, čím zaplácáme všechny nespravedlnosti a nemáme pak už právo je řešit. To ne. Jenomže tam zůstává, říkám, ta moje jako kdyby touha po dobru pro toho druhého člověka i pro toho, s kterým nesouhlasí, i pro toho, který dělá možná nepravost tuhle. Ale do toho dobra patří právě i třeba jeho změna smýšlení, kterou já nemůžu vždycky zajistit, no a nikdy nemůžu zajistit a nemůžu k ní vždycky tlačit, ale můžu někdy, když je třeba nebo partnerství jdou lidí nebo pracovní kolektiv, tak rozhodně můžu třeba žádat nějakou, třeba za pomoci třetí osoby, aby jsme dali věci na stůl, abychom si je v nějaký chráněný atmosféře znovu propovídali. Je to princip i práce třeba všech manželských setkání, nebo já nevím, programu Kána, který krásného, který dělá komunita Šemanev, kde umožní těm lidem, kteří jsou někdy ve velmi zasekaných situacích, aby si probrali svoje věci po nějakých fázích, pod nějakou supervizí, řekněme, pod nějakým vedením, ale aby nenechávali věci vyhnívat jenom. Aby to nebylo, že tady se naučíme na sebe znovu usmívat, ale neřešíme ty konfliktní situace třeba v našem partnerství, já nevím, nespravedlivý rozložení, zacházení s penězi třeba, jo, nebo jeden se podílí na výchově, druhý absolutně ne a tak dále.
0: Takže ne, smíření je někdy vlastně lepší řešení situace.
1: Ne, to mě nerozumíte. Usmíření není to, že souhlasím se vším, co se děje. Asi takhle bych to řekla. To, že jsem otevřená k usmíření tomu druhému, že chci mít ráda toho druhého, neznamená, že souhlasím a nesmím už mluvit o nějakých nepravostech, které tam jsou, o špatně nastavených hranicích, o špatně rozdělené práci v domácnosti a tak dále.
0: Tak jsem to myslela, že není potřeba navodit ten soulad za každou cenu,
1: tak.
0: Ale naopak nechat to třeba působit v čase, abychom oba měli čas a prostor to znova promyslet.
1: Přesně, nevylučuje se láska křesťanská s řešením konfliktu a s otevřením těch konfliktních oblastí, ať už jde o církev jako takovou, o farnost, o pracovní kolektiv, o partnerství.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu a záznam rozhovoru s Kateřinou Lachmanovou, který jsem natočila před několika lety na křesťanském multižánrovém festivalu United ve Vsetíně.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: Problémy, to je další veliká oblast a myslím, že v tom tápeme, ať jsme věřící nebo nevěřící. Jako věřící možná máme jistá pravidla nebo pomůcky a taky hlavně osobu Ducha Svatého, který nám v tom pomáhá. Přesto zdá se mi, možná je to subjektivní postoj a subjektivní pozorování, že z problémů jako takových máme strach, protože on je demonstrují jakýsi ten nesoulad a neporozumění. Dá se nějak takhle od stolu z první vody na čisto dát třeba jednu dobrou radu, jak jít do problému, tak abychom otevřeli možnost ty věci propovídat a hned to nezabili?
2: Někdy je to tak zasekaný, že předem člověk ví, že cokoliv řekne, tak už skoro i tuší, kudy začne ten druhý útočit. Většinou je to tam, kde ten spor pokročil do takové chronické fáze, kdy už se nehledá řešení problému, ale lidi jsou tak pozraňovaní, že jenom hledají, u koho skončí černý Petr. To třeba mluvím teď o partnerských vztazích. A když je to v téhle fázi, tak většinou to chce odbornou pomoc opravdu někoho zvenčí, kdo pomůže bavit se konstruktivněji. Ne, kdo za to může, protože v těch letitých sporech třeba už je to, co bylo dřívejce nebo slepice, už je to spoustu neférových tahů se udělalo z obou stran a jenom se ty lidi snahou si to vykomunikovat se hlouběji a hlouběji zraňují. Ale dokud nejsme ještě v takhle chronickém stádiu a taky je důležitá zásada, když si jdu s někým něco vyříkávat, tak zachovávat něco jako precedens neviny, jako v právnictví. To znamená, že i když mi něco vadilo, tak předpokládám, že jsem to třeba špatně pochopila, nebo ten druhý to vlastně myslel dobře, akorát, že jo, se mu to nějak vymklo, nebo to znamená, nejdu hned s útokem. Kam hleď to, co jsi mě řekl, nebo co jsi udělal, tak já, mě zranilo, protože mi to způsobilo tadle, ale neříkám, ty jsi mě zranil, protože třeba to vůbec jako nechtěl, jo? Já nevím. Manžel přijde o 10 minut později a protože manželka měla zrovna nachystanou večeři a zrovna je to den jejich výročí, tak se na tom dala záležet, jaký to strašně zraní, ta jeho nevšímavost. Ale neví, že on třeba někde, já nevím co, podvezl kolegu do nemocnice. Jo, a může vzniknout, a proto se spozdil, a může vzniknout jako přestřelka hned ve dveřích a zkažený večer jenom proto, že člověk si to nějak přečetl z každé strany. A ten druhý pak je zase ukřivděný, že vlastně něco se snažil vyřešit dobře, jak nejlíp mohl a zase je to špatně. Takže precedens neviny, dokud nevím určitě, že to tak jako blbě bylo, tak předpokládá, že jsem to jenom špatně pochopila. To znamená neútočit. Jako říct tu věc, jak to na mě zapůsobilo, neútočit, že ty jsi to určitě takhle zle myslel a schválně udělal a tak. A to někdy pomůže, že vlastně jdu naproti jako tomu druhému i pro nějaké to vysvětlení. Jednou mi říkal jeden tatík zajímavou zkušenost, kdy opravdu jeho kluk udělal něco špatně ve škole, někoho tam jako, já nevím, jestli tam mlátil spolužáka nebo něco a bylo mu to velmi těžké to, ale přiznat doma potom, takže nejdřív zatloukal a tak dále a potom už se ukázalo, že opravdu by to chtělo jít, takže se potom budou, ale aby vůbec ho přiměl k tomu, že je schopen přijmout tu svoji podíl na té situaci, tak mu říkal, no, ono to asi bylo tak, že ty si prostě jenom otevřel pusu a ono tě to vyklouzlo, jako ty ošklivý slova, jako z toho vidět. Jo, takhle to bylo, tatí. A to je takový nějaký to milosrdný jítí naproti tomu člověku, aby nějak byl schopen potom přijmout to, že něco zvoral a někdy v tom pomůže i to, že člověk, či většinou, když je to třeba partnerský nezhody nebo nějaký mezi přáteli se něco zadrhne i v pracovním kolektivu, tak dost často potom to není černobílý, že jeden něco zvoral a druhý byl jako lílie. Jo? Ono se to od nějakého momentu začne jako cyklit. Není to 50-50, to taky málo kdy, ale často je to, že jeden začal a druhý blbě pokračoval a potom už to neumíme rozmotat. A proto taky někdy radím těm lidem, dobře, vezmi zodpovědnost za tu svou půlku toho vztahu, nebo půlku, nebo třetinu, nebo kdyby tam 10% si zvorali, tak vem zodpovědnost za tohle. A neříkej to jenom proto, aby druhýmu došlo, že teď se má omluvit za tu svoji většinu. Jo? Řekni to jenom proto, že tohle je tvoje zodpovědnost, tohle je tvoje špatné přispění do toho konfliktu. Tak řekni promiň za to, že jsem na tebe včera řval, jo? A nemusíš komentovat, že ale nemůžeš přece souhlasit tam s tím. A někdy tím, že člověk takhle vyjde naproti, tak ten druhej pak řekne, no víš, ale já vím, jo, já jsem ale zvoral tohle. A proto jako už tě vyletěly nervy, uznávám. Jako to, že jdu naproti s tím, že se netvářím jako neposkvrněný početí, tak to si myslím, že je hrozně důležitý takovej základ, kterým i tomu druhému umožním snáš prostě jít do té pravdivosti o sobě a snáš přijmout svůj podíl viny třeba na tom konfliktu a pak se snáš domluvíme. Sem tam tohle teda není možný, takže ne, to mluvím o lidech, kteří mají nějaký stupeň zralosti, nějaký stupeň náhledu. Čím patologičtější osobnost, kterou mám co dočinění, tak tím méně platí tyhle ty takové, řekněme, normální věci. A tím tvrdší si musím stavět hranice, aby mě ten druhý nepřeválcoval.
0: Vy mluvíte o presumpci neviny i v těch blízkých vztazích. Chci se zeptat na moment, kdy už v člověku pracuje zklamání, pracuje v určitém čase. Co se dá dělat s tím pocitem, že pořád je to stejné, nevidím to východisko? Opakují se situace, které stále stupňují tu frustraci.
2: Já si nemyslím, že je zase třeba ta láska křesťanská k druhému nebo odpuštění znamená, že se vždycky znovu obnovuje ta důvěra, to, že druhý mi neudělá to samý nebo nesklame zase. To takhle taky není myšlený. Dokonce právě máme precedens ze skutků apoštolských, kdy se Barnabáš s apoštolem Pavlem rozešli prostě, protože se nezhodli, koho vzít z učedníků sebou, a ten nedůvěřoval Markovi, jeden z nich, a druhý ho chtěl jako sebou, tak se nakonec rozešli, každý si vzal jinýho na tu spolupráci. Doufám, že si zájemně i nějak požehnali, to tam není řečeno, že to nebylo úplně jako ve zlým, ale viděli, že se na tomhle neshodnou a jdou teda dál. A může se stát, ale a tohle dobře, to bylo jenom takový technický řešení třeba nějakého sporu, ale může se stát, že někdo skutečně mě znovu a znovu, já nevím, podráží, já nevím, budu důvěřovat někomu a on tuneluje rodinný peníze nebo prostě zatlouká nevěru a opakovaně. Já si nemyslím, že tohle má jít do nekonečna. To neznamená, že ho člověk má odepsat, ale možná odepíše to, že v této věci já nevím, mu nemůžu dál důvěřovat. Já mu nemůžu dál svěřovat třeba finance tady tomu člověku, nebo nemůžu mu svěřovat zakázky v práci, protože on vždycky udělá nějaký šlendrián. Nemůžu ho tahat prostě z problému, protože vždycky třeba tu pomoc zneužije nějak, jo. Můžu udělat to několikrát, ale nemůžu úplně do nekonečna. Nemělo by to s tím souviset to, že tím pádem já nad ním úplně jako lámu hůl, ale já třeba končím s touhle formou pomoci. On se tomu říká, to je zase o těch hranicích, se třeba pomoc, já nevím, narkomanům nebo lidem v závislostech, se říká, že by měli oni narazit na zákon příčiny a následků. Jinak je devastujeme. Myslíme si, že pomáháme, ale devastujeme ty lidi. Čili když někdo zjistí, že i když, já nevím, propije svou výplatu během týdne, takže vždycky někdo to poskládá zase zvenčí a doplní to pro tu rodinu, no tak proč by to neudělal příště zase? Já samozřejmě někdy můžu zkusit, jestli tím šokem z toho dobrýho skutku ten člověk se nechytne za nos, ale ne vždycky to funguje. O tím stylem, jak v Bídnicích ten Jean Valjean dostal vlastně ty svícny, který ukradl tomu faráři, tak on mu je vlastně, když ho přivedla policie, tak ten farář řekl, že on mu je věnoval. A tím šokem došlo prostě k jeho obrácení toho zločince. Ne vždycky to tak funguje. Někdo by to zneužil, tuhle a třeba opakovaně udělá to prostě spoustu lidí, který těch bezdomovců to třeba zvoní na fary a ještě prostě nadávají, když je to jenom chleba se salámem a neřízek, jako jo. Neříkám, že všichni, ale prostě někdy bohužel může být takováhle situace a ne všechno, co vypadá jako křesťanská pomoc, je skutečně pomoc pro toho člověka. Proto nakonec dneska se jsou nějaké studia kolem pomáhajících profesí, aby ta pomoc se dělala taková, takže je to opravdu dlouhodobá pomoc tomu člověku, která ho nějak sice respektuje a nějak zohledňuje tu slabost třeba povahovou nebo ty situace, v které člověk je, ale nedevastuje ho tím, že se nasune do jeho života, jak kdyby to byl maňásek, že já za něj budu řešit úplně všechno a tím ho vlastně spasivňuju ještě víc, než byl.
0: Myslím, že jsme zase kruhem u toho rozlišování a taky pomoci Ducha Svatého v tom rozlišování, abychom fakt nebrali nějak paušálně situace naučeným způsobem, ale řešili tu situaci, do které nás Bůh staví. Já se chci na závěr obrátit k oblasti, která myslím, že tomu našemu povídání musí dát tu patřičnou kotvu, totiž ten vlastní důvod, proč nehážeme flintu do žita, když se jedná o naše osobní problémy, anebo i o lidi, kterým sloužíme, které máme ve svém okolí. Jaký je ten důvod nezahazovat zbraně?
2: No, my se vždycky musíme vrátit zpátky jako ke Kristu, že on nad námi nezlomil hůl. Asi kolikrát říkám, prostě jestli mě snese ve své církvi, jestli já mu stojím pořád za to i dávat mi novou a novou šanci, kdo jsem já, abych nedala tu šanci někomu vedle sebe. I když to může být třeba, že v konkrétní oblasti já vidím, že s tím člověkem se musím rozpojit, jinak on mě stáhne ke dnu. Já říkám v těch třeba sdílených financích nebo takhle, ale kdo jsem já, abych řekla, že on už nemá šanci nebo že už prostě se zklamal příliš, takže už nikdy nic z něho nebude. Za prvý nejsem ředitel zeměkoule, abych tohle mohla říct o někom druhým a to je opravdu náš pán. Za druhý on ukázal právě to, jak třeba nás zve k tomu 77krát odpustit a znovu, tak u něho je zvláštní taková zásada.

0: Dvě křesťanství, doufání za druhé, pro druhé, někdy i místo nich, tam, kde oni nejsou schopni už se schopit k tomu doufání. Kotvou je pro nás zase Kristus sám a je jeho srdce, jeho přístup, jeho síla, jeho naděje, kterou do nás vlévá z Ducha Svatého. Kde si myslím, že to nějak může držet pohromadě.
1: Říká Kateřina Lachmanová, která tímto děkuju za rozhovor.
0: Já vám taky děkuju. Naschledanou.

Poslouchali jste Poklady z archivu, které pro vás připravila Kateřina Hodecová. Přeji vám jen to dobré a těším se na slyšenou zase za týden.

Ježíš v nás. To je téma, které otevřou další poklady z archivu v sobotu v 19 hodin. A my jsme se přiblížili k půlnoci, tedy uzavřeme úterý 6. října a před námi se otevře středa. Od mikrofonu se tak s vámi loučí Pavel Kol, váš průvodce večerním vysíláním. Po půlnoci už s vámi bude Kuba Lofítek, který vás provede těmi nočními pořady. Naslyšenou, klidnou noc.

Společně se Znělkou jsme vstoupili do nového dne. Je středa 7. října 2026. Na Rádiu 7 startuje noční program s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítám u poslechu všechny, kterým i v tomto čase děláme společnost. Úvodní minuty dnešního vysílání věnujeme přehledu nočních pořadů. Vrcholným dílem Božího stvoření byl člověk, bytost, které Bůh svěřil vládu nad ostatním tvorstvem. Když takto svoje stvořitelské dílo dokončil, je psáno, že 7. dne odpočinul. Jak tento boží odpočinek vysvětluje teolog John Vernon McGee v pořadu Světem Bible, uslyšíme od 12:15. Po jedné hodině se vydáme za 4 svobodami. Proč americký trumpetista Dave Douglas nazval své poslední album 4 Freedoms? Odpověď zní spolu se skvělou hudbou v jazzovém klubu. V relaci Bible Guide otevíráme poslední kapitolu Ozeášova proroctví, která přináší pozvání k návratu k Bohu. Pastor Jiří Zdráhal zároveň zve ke společné modlitbě. Další část s prostorem pro stišení je připravena ve 2 hodiny. Založit nový skautský oddíl je výzva, obzvlášť když začínáte úplně od nuly. Své o tom ví Jakub Mrázek, který už zakládal oddíly 2. V rozhovoru se Sárou Zončovou provází základními kroky. Jak zmapovat situaci, získat podporu, sestavit tým a zvládnout základní administrativu? Teoretický návod doplňuje zkušenostmi z praxe. Pořad štafeta zachytíte od 14:30. Dvoudílný historický román manželů Dolejších Plavčík Žán nás vrací do 17. století do Francie za vlády Ludvíka 14. Do doby bojů o moc na zemi i na moři. Sledujeme plavbu lodí Jitřenka, kde je také jako člen posádky hlavní postava Plavčík Žán. Minule jsme loď zanechali v prudké bouři. Přežije loď i posádka? Poslouchejte ve 3 hodiny 15 minut. Dospívání je divoké období plné otázek. Kdo jsem, v čem vynikám a co chci v životě vlastně dělat? Najít odpovědi i správný směr nebývá snadné a mít po boku někoho, kdo dokáže dobře nasměrovat, je k nezaplacení. O tom, jak mladým lidem pomoci objevit jejich vlohy, uplatnění i vlastní cestu, si v pořadu Rozmarína bude od 16:15 moderátorka Lída Pohanková povídat s vedoucí rodinného centra Lenkou Poskočilovou. Před rokem a kousek se objevila studie, podle které ve Velké Británii překvapivě vzrostl podíl mladých dospělých navštěvujících církve a kostely a zájem o modlitbu a Bibli. Důvod? Digitální přehlcenost a nejistota. Jak se negativní věci odrážejí v našem zájmu o důležité věci, promýšlí v aktuální glose Lubo Hlavačka. Poslouchejte po 5. raní. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. O první komponentě vztahu bude po 17:30 hovořit v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Budete-li s námi v následujících minutách či hodinách, přeji příjemný poslech.

0: V úvodních kapitolách knihy Genesis v pořadu Světem Bible se zaměřujeme na počátky našeho světa. S výkladem teologa Johna Vernona McGeeho získáváme náhled na původní poslání člověka i lidskou svrchovanost nad přírodou. Objevujeme nadčasové duchovní zákonitosti skryté v samotné struktuře písma. Četbou provádí Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme se přiblížili ke konci první kapitoly, ale ještě jsme ho nedosáhli. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh je jedinečná, věčná, hluboce osobní bytost. A tím, že Bůh dal člověku nesmrtelnou duši, jej také učinil jedinečnou, věčnou osobností. Člověk si uvědomuje své bytí, je schopen svobodné volby a z toho plyne, že také má plnou mravní odpovědnost za každé své rozhodnutí. Mimo jiné, i v tomto je člověk obrazem Boha, že se může svobodně rozhodovat. Další příkaz při stvoření na adresu člověka s ohledem na jeho poslání zněl: podmaňte zemi. Mám za to, že tento boží pokyn je prvním podkladem pro poznávání, pro učení se, pro rozvoj a využívání vědy až do našich dnů. V knize přísloví ve 25. kapitole ve 2. verši je podle ekumenického překladu napsáno: sláva boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Bůh ukryl v hloubce země diamanty a jiné poklady, aby je lidé mohli vykopávat. Mám za to, že totéž se týká objevování všeobecně, například i získávání různých vědomostí. K tomu můžeme přirovnat i zkoumání Božího slova. Podle tohoto pokynu můžeme rozumět, že Bůh si přál, aby člověk i v laboratoři zkoumal všechno stvoření, aby používal mikroskop a nevím, jaké ještě jiné vynálezy, které mu v tom zkoumání mají pomáhat. Jenže na neštěstí člověk odtud, z toho místa soustředění, hledání, přemýšlení, tedy z té laboratoře, na místo něčeho tvůrčího, nejednou vyšel spíš s atomovou bombou. Ten příkaz zněl: panujte. To byl boží pokyn člověku. Podmaňte zemi. Adam tedy nebyl jen zahradník, který měl občas posekat trávu. Člověk byl stvořen, aby nad zemí vládl. Osobně mám za to, prozrazuje nám svůj pohled doktor McGee, že Adam před svým pádem mohl ovládat i počasí, tak jako my si doma nastavujeme třeba teplotu v místnosti. Něco podobného jsme viděli na Pánu Ježíši, když zde byl jako člověk na této zemi. Měl možnost ovládat běh přírody. Mohl přikázat větru a bouři: utiš se. A všechno se utišilo. Věřím, že Adam měl původně takto vládnout nad zemí. To je můj náhled, že Adam před svým pádem měl takové možnosti, ale svým pádem ztratil toto vladařství, kterému Bůh svěřil. 29. verš v té první kapitole nám pak říká: Bůh také řekl: hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Z těchto závěrečných veršů první kapitoly první knihy Mojžíšovy usuzuji, že člověk, a nejen člověk, byl zpočátku vegetarián. masitá strava přišla na řadu až mnohem později.

32krát zde byla zmínka o Bohu. Stojí za pozornost, že v Bibli nenajdeme žádný pokus o dokazování toho, že Bůh existuje. Proč? Bible prostě s existencí Boha počítá, protože pro toho, kdo s Bohem žije, je Bůh jednoduše realitou. A tak Bible jen různým způsobem komentuje lidské pochybovačné názory. Například těmito slovy, Žalm 14, verš 1. Blout si v srdci říká, Bůh není. Bible byla napsána především proto, aby lidem oznámila duchovní spásnou pravdu, kterou můžeme přijmout pouze vírou. A proto pokud jde o vznik vesmíru a všeho živého, Bible nás jen velmi stručně seznamuje se skutečností, že Bůh je ten, kdo to všechno stvořil. V této první kapitole první knihy Bible jsme viděli kromě stvořitelského díla také Boží osobnost a moc. Průmět Boží moudrosti a důvtipu do stvoření velmi zřetelně charakterizuje apoštol Pavel, záznam v epištole Římanům, verš 20. v první kapitole. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Řeknu vám velmi upřímně, že mimo víru v Boha je přístup k Bohu prostě uzavřen. K Bohu nelze přijít jinak, než skrze víru. V této kapitole jsme pozorovali ještě další pravdy. Byl tu popřen politeismus. Jen jeden Bůh to všechno stvořil. I když jsme zahlédli také pohled na jednotnou Boží trojici. Neboť o člověku bylo řečeno, učiňme člověka. Dále tato kapitola vyvrací názor o věčném trvání hmoty, jak nám jej po celá desetiletí předkládali marxisté. První slovo zní na počátku. Všechno to tedy má svůj počátek. Tato kapitola vyvrací také panteismus, čili myšlenku, že Bůh je ve všem, nebo že Bůh je všechno. Tady jsme viděli, že Bůh je celistvá osobnost, která má jasný záměr, která ví, co chce. A s ohledem na ten Boží záměr můžeme říci, že se tu vyvrací i fatalismus, čili osudovost. Současně s tím se ovšem popírá i jakákoliv nahodilost.

Ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi, kterou spolu právě otevíráme, se poprvé objevuje jeden důležitý princip božího přístupu, s nímž se budeme v božím slově setkávat znovu a znovu. Totiž princip božího zjevování, odhalování něčeho dosud skrytého. Jak si dále ukážeme, je to svým způsobem jeden z důkazů inspirace, jakoby otisky prstů toho, kdo písmo vedl, inspiroval. Je to zákon opětovného připomínání, anebo jinak zákon rekapitulace či opakování. Jinými slovy, když Boží duch tlumočí Boží slovo, nejprve stručně předloží řadu zásadních pravd a skutečností a pak se k některým velmi důležitým z nich vrací. Postaví je do plného světla a zabývá se jimi se zvláštní obšírností. Teď ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovy najdeme tento princip v souvislosti se 6 dny stvoření, které jsou popsány v předchozí první kapitole. Tentýž princip můžeme vidět i v 5. knize Mojžíšově, v Deuteronomiu. Deuteronomium je vlastně určitou interpretací zákona po 40leté zkušenosti v podmínkách pouště. Deuteronomium, čili 5. kniha Mojžíšova, není pouhým zopakováním zákona, je spíš jeho výkladem. V těchto intencích můžeme vidět i skutečnost, že nemáme jen jedno evangelium, ale 4. V božím slově se tato metoda uplatňuje znovu a znovu. Pojďme ale zase k našemu textu druhé kapitoly první knihy Mojžíšovi. Tentokrát budu zase trochu častěji číst ze starého kralického překladu, protože je v těchto pasážích mnohde doslovnější, což je pro naše přemýšlení tu a tam důležité. Bratr Petr Zeman, který pořídil překlad komentáře doktora McGee, je ještě větším milovníkem kralického překladu než já, takže nám dovolte jej hojněji používat. Máme přitom naději, že v tom, co budeme citovat, bude dostatečně srozumitelný. Geneze, 2. kapitola, 1. 3 verše. A tak dokonána jsou nebesa a země i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne 7. dílo své, kteréž dělal. A odpočinul v den 7. ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni 7. a posvětil ho, nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.

Co znamenají slova, že Bůh odpočinul od svého díla? Byl snad Pán Bůh po svém stvořitelském díle unavený? Sedl si, aby si sedmého dne odpočinul s podotknutím, že má za sebou nabitý týden a že si už konečně chce odpočinout? Dívat se na věc takto je vcelku průhledný nesmysl. Bůh odpočinul od svého díla, čili přerušil je, ustal v něm. Když totiž svou šestidenní práci Bůh dokončil, přehlédl své dílo a zjistil, že bylo velmi dobré. Už nebylo nic, co by se mělo ještě udělat. Kdykoliv já opouštím na sklonku dne svou pracovnu, vždycky mi na stole nějaká práce zbude. Nestalo se, že bych si mohl sednout a říct, jsem u konce, všechno je hotovo. Bůh to však říci mohl. Na závěr šesti dnů stvoření, čili sedmého dne, Bůh svého díla zanechal. Odpočinul. Proč? Inu proto, že dílo bylo úplné, hotové. Je tu obsažena jedna z velkých duchovních pravd. V epištole Židům je řečeno, že do odpočinutí, čili do toho jeho posvěceného sabatu, vešli ti, kteří uvěřili. Oni totiž odpočinuli od svých dobrých skutků a vešli do jeho dokonalého vykoupení. Pán Ježíš téměř před 2000 let zemřel na kříži pro tebe a pro mne a nabízí nám vykoupení, do něhož smíme vstoupit. To spasení je beze zbytku dokonale hotovo. Proto také Pán Ježíš mohl hlasitě zvolat dokonáno jest. A proto také apoštol Pavel může psát, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Epištola Římanům, kapitola 5, verš 1. Nemusím, protože vlastně ani nemohu, nic vykonat pro svou spásu. Všechno vykonal Ježíš. Já to jeho dokonalé dílo spásy mohu jenom přijmout a dále na něm stavět svůj život. Tím, že budu rozvíjet ten nově vzniklý vztah s Bohem, který je v díle Pána Ježíše Krista založen, který jsem skrze Pána Ježíše obdržel jako dar. Nyní v našem textu přichází na řadu souhrn prvních pěti dnů stvoření. Širý vesmír, v němž žijeme, tu zřejmě existoval už dlouho předtím, než se Bůh rozhodl na zemi něco dalšího tvořit. To, čeho si my dnes užíváme. Ale jak jsme si už naznačili, před tímto božím tvořivým týdnem se patrně ještě něco vážného událo se zemí i s většinou dosavadního stvoření. Pak teprve Pán Bůh začal jednat. Nad hlubinami se vznášel Boží duch a kosmos byl postupně vyveden z chaosu. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 4. a jeho první polovina. Kniha Genesis není jen knihou počátků, ale i knihou o určitých souvisejících celcích anebo rodinách. To je skutečný význam originálního hebrejského slova toledot, rodopis, nebo kralicky rodové. Toto je rodopis nebe a země. Tato věta uzavírá úvodní všeobecnou zprávu o stvoření a potom následuje zpráva objasňující některé podrobnosti, zejména stvoření člověka.

V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina. Neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava nebo mlha vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. To je 2. kapitola, 4. verš jeho, 2. polovina a potom až po verš 7. V 1. kapitole Geneze jsme viděli, že Bůh chystal pro člověka, kterého hodlal učinit, domov. Viděli jsme, že předtím nebylo nic. A pak je tu náhle existence anorganické hmoty vyjádřená slovy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Následovalo pak stvoření organické hmoty, až po stvoření života. 21. verš 1. kapitoly nám prozrazuje, že Bůh stvořil veliké ryby, podle ekumenického překladu netvory, a potom také všechny ostatní živočichy. Další fází ve stvoření je člověk. V skutku zde není žádný přirozený přechod od takzvaných nižších živočichů. Evolucionisté se snaží vykonstruovat kde co, ale když se podíváme blíže opravdu jen na samotné skutečné nálezy, které jsou k dispozici, musíme prostě pokorně konstatovat, že na Zemi neexistují důkazy pro přechod například mezi plazy a ptáky, jak to vyučuje evoluce. Takzvané rekonstrukce, které se někteří vědci snaží nakreslit na základě nalezených koster, jsou jen a jen hypotézy, protože z těchto skamenělých živočichů se nedochovaly jejich měkké tělní části, ale pouze kostry a většinou jen části koster. Tím spíše evoluce vůbec není schopna překlenout propast a na základě skutečných nálezů vysvětlit, kde se vzal na zemi Homo sapiens, člověk moudrý. Připouštím, že následující biblická formulace, která leží před námi, je dost obtížně přijatelná pro lidi, kteří po léta, ba po celá desetiletí, byli ohlupováni materialistickou filozofií, jež se u nás prohlašovala za objektivní, vědeckou, logickou a nevím jakou ještě. Ale ten, kdo se v evoluci začne zabývat opravdu jen nalezenými fakty, bez předchozího zaujatého postoje, jak to asi mohlo patřit k sobě, ten prostě zjistí, že evoluční teorie porušuje základní principy. Principy, které plynou jak z objektivních nálezů, tak z poznaných, opakovaně prokazatelných zákonitostí přírody, nebo i z našich běžných zkušeností. Tomu všemu, co učí evoluce, je nutno věřit mnohem víc, než tomu, co říká Bible, když to porovnáme s nalezenými fakty. I když jsou v evoluční teorii mnohé věci zdánlivě logicky uspořádané, přesto se nezakládají na faktech, ale pouze na domněnkách, na takzvaných vědeckých hypotézách. A nutno říci, že mnohé ty hypotézy z vědeckého hlediska představují nedovolenou extrapolaci, čili ty vyslovené domněnky příliš daleko přesahují ověřitelné skutečnosti, nebo zákonitosti, nebo nálezy. Je mi líto, ale nemáme zde více času, abychom se této problematice věnovali konkrétněji. Nicméně jsem moc rád, že jsem se mohl setkat se vzdělanými a přemýšlivými lidmi, kteří chtěli věci přijít na kloub a nespokojili se s tím, co se jim dogmaticky předkládalo ve školách jako vědecký světový názor. Jsem rád, že si k tomuto tématu dnes můžeme také leccos přečíst, neboť knihy odhalující hluboké slabiny evolučního výkladu zatím nejsou zakázány.

Jsme ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, čtu 7. verš. Pro jistotu dvakrát, nejprve z kralického a potom zase z ekumenického překladu. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl v chřípě jeho tchnutí života. I byl člověk v duši živou. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Takový byl tedy podle biblického záznamu postup při tvoření člověka. Fyzicky, z hlediska hmoty, byl člověk vzat ze země. Materiální, fyzická část člověka, podle toho, co jsme si četli, jednoduše pochází z prachu země. Náš čas se v tuto chvíli naplnil natolik, že se musíme rozloučit, ale příště se k tomuto textu na chvíli ještě vrátíme. Zatím se loučím, Bůh vám žehnej.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Pokračování dnes ve 20 hodin 15 minut. Stále budeme v knize Genesis ve 2. kapitole.

Ve chvále Draw Me Close z dílny Worship Central se píše a zároveň zpívá: Přitáhni si mě blíž, bez tebe jsem ztracený, pomoz mi vědět, že patřím jen tobě.

Ze 7. říjnového dne minula 1 hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7. Vaším průvodcem je Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu. Připomenutím čtyř svobod, které deklaroval americký prezident Roosevelt 6. ledna roku 1941, vás v jazzovém klubu vítá Broňa Procházková. Program čtyř svobod pro každého člověka se stal myšlenkovým vodítkem Spojených států během druhé světové války a inspirací pro Atlantickou chartu i pozdější Všeobecnou deklaraci lidských práv. Po 85 letech od vyhlášení záměrně vepsal americký trumpetista a skladatel Dave Douglas čtyři svobody do názvu svého alba z ledna roku 2026. Rooseveltova slova se dnes zdají relevantnější než kdy dříve, říká a dodává. Humanita je naprosto nezbytná, protože čelíme výzvě soužití na téhle jedinečné a nádherné planetě. Dave Douglas je neúnavný kreativec. Neustále hledá nové směry, iniciuje hudební projekty, střídá sestavy i přístupy. Pro své nové album zvolil sestavu tradičnějšího akustického kvartetu. K Douglasovi se připojili Marta Vorelis na klavír, Nick Dunston na kontrabas a Joey Byrne na bicí. Ač je Douglas autorem témat a harmonií, vsadil na větší podíl volné hudby, ilustrující onu lidskou svobodu, rozhodování, volby a vyjádření. Název čtyři svobody odkazuje i na čtyři hráče, svobodné i jednotné ve společné tvorbě. Dobré naladění a dobrý poslech. Dave Douglas, Four Freedoms.

Doznívá část Dreams We Hold, Sny, co chováme, pro kterou Douglas napsal jednotlivé party, které mohli hudebníci rozvíjet vlastním tempem. Před námi Sandhog. Rytmická skladba inspirovaná dělníky, kteří pod New Yorkem razili tunely. Jejich skrytá práce stojí za základy města s jeho ikonickými součástmi, jako je Brooklynský most a městská síť metra. Ten groove se prostě dostane pod kůži.

Album Four Freedoms kombinuje živou i studiovou nahrávku. Dave Douglas na desce zkombinoval snímky z vystoupení na festivalu ve španělském Baskicku v červenci roku 2025 s nahrávkami, které pořídil následujícího dne na stejném pódiu, ovšem už bez přítomnosti publika. Střídají se tak nálady živelné s reakcemi diváků i intimní kontrolovaná atmosféra. Osy veřejné a soukromé výstižně definují prostor pro hudební uvažování o zvoleném tématu Rooseveltových čtyř svobod. Interakce mezi hudebníky je živá, vynalézavá. Je to další střípek do debaty o tom, jak propojit kompozici a improvizaci. Titulní skladba Four Freedoms vychází z partitury a z použití poněkud preparovaného klavíru, na který Douglas reaguje charakteristickými frázemi na trubku. Hudba je poměrně volná, ale má svou základní strukturu. Před námi titulní Four Freedoms.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme s Alba Davea Douglase Four Freedoms. Napsal jsem tuhle muziku pro své drahé přátele Martu, Nika a Joeyho. Kompozice jsou personalizované, vytvořené podle toho, jak hrají, jak přistupují ke svobodě v improvizaci. Říká Dave Douglas na adresu svých spoluhráčů. Obsazení je záměrně, řekněme, transatlantické a symbolické. Trumpetista sídlí v New Yorku, zatímco tři jeho spoluhráči momentálně působí v Evropě. Polská klavíristka Marta Worlis se usadila v Amsterdamu. Kontrabasista Nick Dunston pochází z Brooklynu a bubeník Joey Barron z Richmondu ve Virginii, oba ale aktuálně bydlí v Berlíně. Společnou improvizací ukazují, že dohromady to může čtyřem odlišným hlasům skvěle znít. Skladba před námi Fire in the Firewood je věnována basistovi. Začíná jeho krátkým vstupem, než hudba přejde k interaktivnějšímu pojetí.

Dave Douglas trubka, Marta Vorelis klavír, Nick Dunston kontrabas a Joey Baron bicí. Jsme v závěru poslechu alba z roku 2026 Four Freedoms, pod kterým je podepsán pozoruhodný americký jazzový trumpetista a hudební skladatel Dave Douglas. Do názvu nahrávky je vsazen odkaz na čtyři svobody, které deklaroval v roce 1941 americký prezident Roosevelt. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu, strachu z války a agrese. Dave Douglas říká, v průběhu času nabývala svoboda mnoha podob a vyvíjí se i naše chápání svobody. Svoboda v rámci řádu, řád v rámci svobody. Přesně o tomhle hrajeme. Kéž naše snaha vede ke světlu a svobodě pro všechny naše dny. V přemítavém rozpoložení se s vámi z jazzového klubu loučí Broňa Procházková a hudebníci alba Four Freedoms.

Příštím jazzovým klubem budou znít hamondky z tvorby japonské hráčky na Hammondovy varhany Akiko Tsuruga. Vybrala Tonda Strnad desku Equal Time. Premiéra v sobotu v 21 hodin.

0: Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 7. října. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lofítek. O 14:30 se můžeme zaposlouchat do pořadu Štafeta. Teď už dejme prostor pastoru Jiřímu Zdráhalovi a jeho pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 14. kapitola. Tato kapitola obsahuje návod, jak se vrátit k Bohu, s prosbou o odpuštění. Po takové modlitbě Bůh odpouští provinění, zapomíná na hříchy, přijímá hříšníka a uzdravuje ho svou mocí a láskou. Ale pouze ten, kdo je skutečně moudrý, porozumí, že právě toto je cesta k Bohu. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí. Pojďme se do této kapitoly začíst. Vrať se, Izraeli, k Hospodinu svému Bohu, neboť si padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte sebou slova modlitby. Odpust nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako bíčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory. U tebe přece smilování najdou i sirotci. Uzdravím jejich odvrácení, milerády budu milovat, můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jako koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají slávu, jako má víno z Libanonu. Co je ti, Efrajme, do model? Já tě vyslýchám, pečuji o tebe, jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, kdo je rozumný, ať pochopí, že jsou poctivé Hospodinovi cesty a spravedliví po nich kráčejí, vzbouřenci však na nich klesají. Pojďme se teď společně tuto krásnou a krátkou modlitbu modlit společně. Já ji jen trochu upravím a vždy přečtu jednu větu, a vy po mně můžete opakovat tam, kde právě jste. Odpust mi všechnu mou vinu a laskavě mě přijmi. A já ti přinesu díky jako ovoce mých rtů. Nic na světě mě nezachrání, sám uniknout nemůžu. Nebudu už doufat ve své vlastní bohy.